0: stalo sedmým britským premiérem za posledních 10 let. Vedení hlavního města nechá na místě zřícené sochy rovnováhy u Barandovského mostu vystavět její repliku. Schválili to pražští radní. Socha spadla v pátek ráno, nikoho nezranila. Replika za zhruba 13 milionů korun by měla být hotová koncem roku 2028. Podle radního pro oblast kultury Tomáše Slabihoutka z TOP 09 vedení města plánovalo starou sochu nahradit už před jejím pádem.
1: Tam mělo dojít během 10-14 dnů ode dneška k řízené demolici. Ten objekt byl oplocen, byl zabezpečená bezpečnost a budeme zkoumat ještě ty vzorky, co se tam jako stalo, a podle toho se uvidí, jestli tam se bude vyvozovat nějakou odpovědnost.
0: Sport. Závodníci na cyklistické Tour de France měli v pondělí volný den před náročným závěrečným týdnem. Do něj půjde s náskokem 5 minut průběžný lídr Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaarda. Český závodník na Tour Pavel Bittner si myslí, že to může otevřít Pogačarově stáji další možnosti.
2: Bude to zajímavý to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta Tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top 10.
0: Tour de France pokračuje dnešní kopcovitou časovkou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D2 v Brně a nehoda na dálnici D35 na Pardubicku. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy policie hlásí překážku. Předmět. Pozorněji projíždějte před sjezdem k Olympii. Překážka je mezi 2. a 3. kilometrem. Na dálnici D35 ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta havarovalo osobní auto. Nehoda je u sjezdu na Sezemice a Bíšť 139. kilometru. Podle kamer je vše vpravo, místo označené a teď průjezdné. Na D1 v Brně směr Praha nepřehlédněte odstavené nákladní auto, stojí za sjezdem k letišti 200. kilometr. A na Hodonínsku ve Strážnici, pozorně ve Vinohradské ulici poblíž oddělení městské policie, havaroval jezdec na elektrokoloběžce. A je to nehoda se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: A během noci se ojediněle objevují přeháníky, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5 stupňů. A přes den pak čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přeháníky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
5: Ano, je tomu přesně tak, a protože máme už po 2. hodině, tak za pár okamžiků po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Je tomu tak, tento týden v soutěži nočního radiožurnálu v hlavní roli káva a ta může být i vaše, takže stačí se dovolat a zodpovědět správně soutěžní otázku. 221-552-155 nebo 255 na konci. Tak kdo bude tím prvním volajícím? Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý večer, tady u telefonu Franta.
1: Franta? Franto, já vás zdravím. Tak, dneska se budu ptát na kávu a zeptám se vás, která země podle vás je momentálně největším producentem kávy? Tak dáme nápovědu.
2: No, to určitě, no.
1: Tak, může to být Brazílie, nebo Argentina, nebo Kolumbie. Tak která podle vás z těchto jihoamerických zemí je největším světovým producentem kávy? Brazílie, Argentina, Kolumbie.
2: Já bych to teda hodil na tu Kolumbii.
1: Myslíte Kolumbie? Tak ta byla pod C-čkem, tady třetí v pořadí. Tak. A je taky třetí světově nejvýznamnější, co se týče kávy, ale není první. Takže je mi líto, Franto, snad příště. Mějte se, naslyšenou. Kolumbie je významná, ano, velice významná země, ale opravdu není první momentálně. Tak schválně, jestli se trefíte. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal teď?
3: Zdravím vás, posluchače, u telefonu Pavel Janča, Zlín, Malenovice.
1: Já vás zdravím do Zlína, Pavle. Takže víme, ano, že Kolumbie není tím největším producentem kávy. Může to být Brazílie nebo Argentina, tak která z těchto dvou zemí si myslíte, že to bude?
3: No, se nabízí Brazílii, no, tak já ji zkusím, no, zase to je vedle, že?
1: Ha, myslíte, Pavle, není to vedle, máte pravdu, zkoušíte to správně. 50 na 50 se vám tedy v tuto chvíli proměnilo v tu vítěznou možnost. Znáte možná i z té skvělé české komedie o stěhování, kde nabízí šálek dobré brazilské kávy, ano. Takže kulový blesk samozřejmě to je. No tak je to pravda. Brazílie opravdu dodává momentálně asi třetinu všech kávových zrn. Jak už jsem před chvilkou říkal Františkovi, tak Kolumbie je třetí a druhý je Vietnam. To by možná nikdo neřekl, ale je to opravdu asijská země Vietnam, který je druhý, nebo druhá země největší producent kávy na světě. Ale Brazílie je ta správně na prvním místě. Pavle, je to vaše káva, bude poslána za vámi a více si řekneme za chvilku. Vydržte mi na telefonu, gratuluju.
3: Ano, děkuji.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Kdysi dávno chtěl Zdeněk Zrůst z Domažlicka vybudovat podvodní hotel. A nakonec se mu to rozleželo, pronajel si v obci Starý Klíčov opuštěný zatopený lom a zprovoznil tam přírodní koupaliště. Jmenuje se Lomeček a v letních vedrech je to široko daleko jediné koupání s chladivou a také čistou a průzračnou vodou. Lom je totiž hluboký 10 metrů a voda se v něm prohání nahoru dolu. V seriálu Radiožurnálu Koupání srdci přírody tedy míříme na Domažlicko.
1: Máme chatu na Podhájí, Horšovský Týn, tam je zkaženej rybník, takže jezdíme sem, protože je to tady luxusní, jak to zelený, tak ta voda, tak to zázemí, to znamená záchody v občerstvení.
2: No. Mě fascinuje, jak je to tady všechno zelené, jak jsme třeba teďka schovaní v Rákosí.
1: No, nám to tady připadá jako v Chorvatsku. Jak prostě to okolí, tak ta voda. Prostor tady, prostor tam, je tady opravdu pijánko.
2: Zatímco těto dva penzisté z Plzně se jezdí pravidelně, Marie s Martinem přijeli s dětmi poprvé, jsou z Prahy.
3: Dostali jsme jako doporučení z několika stran s tím, že je tady vlastně i ta podvodní pozorovatelná, jestli se nepletu, tak je to poměrně jedinečná věc jako u nás, jako v České republice.
2: Marie je teď tady úplně poprvé.
3: Myslím, že to předčelo očekávání, ale víc k tomu říkat nechci, ať to zůstane takový jako komorní místo, jako je to teďka.
2: Nikoho sem nechcete lákat.
3: No, jako.
4: Tak, je to zatopený lom. Tím, že je to zatopený lom, tak samozřejmě to studený bude, že jo?
5: Já jsem tu od roku vlastně 94.
2: Zdeněk Zrůst je provozovatel Lomečku, má ho pronajatý od obce.
5: Ty terénní úpravy vlastně trvaly 10 let. Tady byl jenom holý kámen, nic jiného a skládka. Všechno, co vidíte, vlastně se nějakým způsobem upravilo. No. Na všem je moje práce, na všem jsou moje ruce vidět, no.
2: Já když jsem sem vešel úplně poprvé, tak mě zarazilo zaprvé, jak je to tady členité. To vypadá trošku jako nějaký resort v nějaké exotické zemi, jak je to tu zarostlé.

0: veřejné zajímavé, že jo? Bude to vůbec slyšet, nebo bude
1: to... nevíme, jestli to bude slyšet, když se to řekneme nahoře ještě jednou. To jsou kapři tohleto, co jste za ryby?
0: Máme tady kapry, tolstolobiky, amury, štíky, samozřejmě nějaký dravce, sumec se tady občas objeví.
1: A tyhle ty malé potvory?
0: Tak to je taková takzvaná bílá ryba, plotice, červenopeřice.
2: Teď už jsem tady vyzkoušel skoro všechno, až na tu vodu, kvůli které sem lidé přijíždějí. Tak já myslím, že tahle ta voda v tomhle horku je úplně ideální, navíc všichni to chválí.
3: Jo? Ano, čistá voda, osvěžující, krásná pláž, všechno příjemný.
2: Nadšená Kateřina.
3: Hezké léto.
2: Tak z velice zajímavého lomečku u Starého Klíčova na Domažlicku, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejce z hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády. Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Syn bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara Eduardo získal v Americe povolení k trvalému pobytu. Zelenou kartu dostal podle agentury Reuters v kategorii pro osoby s mimořádnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, podnikání a sportu. Eduardo Bolsonaro byl nedávno v Brazílii odsouzený ke 4 letům a 2 měsícům vězení. Podle soudu usiloval o zapojení Spojených států do procesu odsouzení svého otce ve snaze ho uchránit před vězením. Dva pracovníky francouzského velvyslanectví v Teheránu zastrašovali iránské bezpečnostní složky. Na síti X o tom informoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot s tím, že incident nezůstane bez následků. Dva zaměstnance ambasády podle Barrota Iránci bezdůvodně drželi několik hodin a vyslýchali. Jednoho z nich prý fyzicky napadli. Oba už jsou zpět na velvyslanectví a čeká je převoz do Francie. A bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. A podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. A ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudu. Sport. Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do turnaje WTA v Praze. Obhájkyně titulu porazila Španělku Bousasovou Manejrovou 2x7-5. Lucia Habíčková zdolala Američanku Parksovou 6-2 a 6-4 a Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou 7-6 a 6-4. Juniorská šampionka z nedávného Roland Garros a Alisa Octiabreva naopak podlehla do Dánové z Francie ve dvou setech. V úterním programu prvního kola dvouhry se na štvanici představí dalších 7 Češek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D35 na Pardubicku a ve Strážnici. Na dálnici D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta se objíždí nehoda osobního auta. Havarovalo u sjezdu na Sezemice a Bíšť 139. kilometru. Vše je vpravo označené a místo plynule průjezdné. Na Hodonínsku ve Strážnici ve Vinohradské ulici šetří nehodu. Omezený průjezd čekejte poblíž oddělení městské policie. Havaroval tam jezdec na elektrokoloběžce a je to nehoda se zraněním. V Praze na městském okruhu je v noci úplná uzavírka. Údržba zavřela Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů na jižní Moravě naměří až 25 a na horách bude většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Soud na 2 týdny pozastavil převzetí Warner Bros. Discovery. Vyslechne státy, které ho chtějí blokovat. Více o této koupi za 110 miliard dolarů se dozvíte na našem zpravodajském serveru. Podívejte se na irozhlas.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Jeden nápadný rukopis, dvě různá písma a objev, který překvapil hudební svět. V Paříži našli dosud neznámou Mozartovu hudbu. S rozluštěním objevu pomohla i jedna česká odbornice a vše vysvětlíme už za chvíli.

0: Desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři. Teď se ukázalo, že malý sešitek skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevil ve francouzské národní knihovně. Nejde ale jenom o nové melodie. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku. Francouzští experti objev konzultovali i v Moravské zemské knihovně.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek Francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Ansoir Pierre Gua z národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Radiožurnál, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhý písma a jeden z nich mu připadal překvapivě povědomý.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka, celým jménem Marie-Louise Philippine de Monnier de Guin, tedy dcera vévody de Guin, byla ve své době 19-letá vynikající harfenistka.
2: Z Mozartových dopisů už bylo dříve známo, že tuto studentku vyučoval. I za jak moc nadanou ji považoval.
1: Sám v dopisech tatínkovi píše, že je to vynikající harfenistka, která umí z paměti hrát na 200 skladeb svého repertoáru.
2: Muzikologové proto považují nález za jeden z nejvýznamnějších objevů posledních desetiletí. Nejenže přináší dosud neznámou Mozartovu hudbu, ale také jedinečně zachycuje jeho práci učitele se studentkou.
4: Zmiňuje ji ve dvou z mnoha dopisů svému otci Leopoldovi. Píše v nich, že udělá všechno proto, aby ji naučil co nejvíce.
2: Jenže tón Mozartových dopisů se později výrazně mění. Podle Goa zatím stály především osobní okolnosti. Dopis, ve kterém si na svou žačku stěžuje, napsal pouhých 6 dní po smrti své matky.
4: Píše, že jeho žačka je k ničemu, že je líná, hloupá a podobně.
2: Přestože jde o mimořádný objev, podle muzikologů zdaleka nemusí být poslední. Mozart ve své korespondenci zmiňuje ještě několik dalších skladeb, které se dosud nepodařilo najít.
4: Můžeme jen doufat, že nebyly zničeny a že se jednoho dne znovu objeví, ať už v soukromých sbírkách nebo v knihovnách či v archivech.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Gensl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 2 hodiny 55 minut v nočním radiožurnálu pro vás máme mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozorně za sjezdem na Loděnici mezi 9. a 8. kilometrem se pohybuje chodec.
3: Po 8,5 kilometru D5 byl chodec Černá bunda Kraťasa.
2: D5, 8,5 kilometr směr Praha chodec. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: host Radiožurnálu.
1: Úterním hostem Radiožurnálu bude americká zpěvačka LB, částečně žijící v Praze. Proč není úkolem umělce ovládat publikum, ale pečovat o něj? Co znamená název nového alba Room 12, tedy pokoj číslo 12? A považuje Česko za svůj druhý domov? Poslechněte si exkluzivní rozhovor s LB z Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Vaše varování ze silnic.
3: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
4: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
5: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: A máme 3 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
7: Vláda rozhodla o zákazu telefonů ve školách, platit by mohlo od září příštího roku. Evropská komise uvalila na internetové tržiště AliExpress pokutu kvůli prodeji nelegálního a nebezpečného zboží. A kajakáři Krejčí a Beková získali na úvod mistrovství světa stříbrné medaile v časovce kajak krosu. A dnes bude polojasno na severu a severovýchodě, přehánky, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
8: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
9: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
8: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele. Pokračuje ředitel pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
10: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
8: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Radiožurnál.
7: Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu ve výši 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun. Oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
11: Na internetovém tržišti AliExpress kolovalo podle Evropské komise mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů, jako vedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier. Společnost tím podle unijní exekutivy porušila akt o digitálních službách. Musí zaplatit pokutu a situaci napravit. Sankce ve výši víc než 500 milionů eur je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress uvedl, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Správa železnice zažalovala Brno kvůli poškození mostu přes řeku Svratku u hlavního vlakového nádraží. Železničáři po magistrátu chtějí přes 30 milionů korun vynaložených na opravy konstrukce. A k poškození mostu došlo koncem roku 2022 při výstavbě protipovodňových opatření. Podle magistrátu není průkazné, že za poškození mostu mohla protipovodňová výstavba. Doplňuje mluvčí města Filip Poňuchálek.
12: My jsme si nechali se správu železnic zpracovat nezávislý posudek od ČVUT a dle výsledků tohoto posudku nebylo možné v tak opravdu obtížném případě určit viníka toho, proč nastala zrychlená degradace tohoto mostu.
2: Sport.
7: Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa stříbrnou medaili v časovce kajak krosu. Krejčí v Oklahoma City vylepšil své třetí místo z minulého šampionátu. Na vítězného Brita Clarka ztratil 16 setin sekundy a před cílem ale za českým závodníkem Clark těsně zaostával. Jakub Krejčí Radiožurnálu Sport řekl, jak prožíval závěrečnou soupeřovou jízdu.
13: Byl jsem nervózní, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny, zkvétalo to ve mně na posledním mezičasu, bohužel mi to rychle utnul. Cítil jsem se na vodě dobře, cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to. A jestli tak on spojí dál, že se budu pořád zlepšovat o jedno místo, tak si nebudu moc stěžovat.
7: Další Čech Matyáš Novák skončil čtvrtý o 14 setin za medailí. Vít Přindiš byl osmý. Mezi ženami se do sobotních vyřazovacích jízd kajak krosu kvalifikovala ještě 22. Olga Samková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Možné nebezpečí na D5 před Prahou a nehoda na dálnici D1 u Ostravy. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy i teď velmi pozorně za sjezdem na Loděnici. Mezi kilometry 9 až 8 hlásil náš zpravodaj chodce v tmavém oblečení. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Klimkovice na kilometru 343. U nehody je zavřený pravý pruh, taky krajnice na místě hasiči a policie. Vybočuje se vlevo, ale kolem projedete plynule. Na D35 se ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta odklízí následky nehody osobního auta. Havarovalo u sjezdu na Sezemice a Bíšť 139. kilometru. Vše je vpravo, na místě už odtahovka. A v Praze na městském okruhu skončila noční uzavírka z Líchovského tunelu ve směru na Barandovský most. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Přes den čekáme většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
15: Zemědělské firmy na jihu Čech trápí nedostatek mladých lidí. Studenty pod agrární komory práce v oboru kvůli náročnosti a také nízkým platům moc neláká. Za chvilku už k tomu řekneme podrobnosti.
0: Noční Radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Zemědělství postrádá lidi. Největší zájmy o traktoristy a ošetřovatele zvířat. Mladé lidi podle agrární komory odrazuje náročnost a také nízké platy. V oboru proto zůstávají pouze někteří studenti zemědělských škol, třeba mladá kombajnistka ze středních Čech.
1: V počítači jsme nastavili, jakou plodinu sekáme.
2: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
1: Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
2: Marie vystudovala pedagogické lyceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. Brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
3: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo jezdění s kombajnem opravdu bavit a teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor.
2: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum agrární komory Jihočeského kraje. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
4: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru. Důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba.
2: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, tak i zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
5: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce, hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce.
2: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
4: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze posklizňových linek, krmivářích a zootechnicích.
2: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Na Karvinsku postupně mizí stopy po těžbě černého uhlí. Dnes se třeba začne zasypávat černouhelný důl ČSM. Kromě dolů ale mizí i další prvky areálu, třeba haldy a nejrůznější provozní nádrže. Například v Petřvaldu u Karviné se mění zpátky na kus přírody.
1: Ta stezka není ještě úplně hotová, protože to je vlastně první vrstva. Bude dosypávána vlastně dalších asi 15 cm.
2: Halda a závod Evžen kdysi patřili dolu Julius Fučík. Stáli bychom teď na velké hromadě hlušiny, teď tady ale vede turistická stezka. Příroda už si sama haldu vzala zpátky, jenom je třeba jí trochu pomoci, ukazuje Zuzana Věstová ze státního podniku Diamo na tůňku pro obojživelníky. Bývala to provozní důlní nádrž.
1: Je udělána se stupně, jsou tam terásky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité.
2: Je to vlastně velká oblast tady ta rekultivovaná?
1: Celá oblast má asi 2,2 hektary. Bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
2: A další místo, kde zmizely závory a z pozůstatku těžby se stala odpočinková oblast. O kousek dál, u hlavní cesty, byla kdysi dočišťovací nádrž dolu Julius Fučík.
1: Byla odtěžena, odvezena na skládku a byla zavezena inertním materiálem.
2: Vypadá to jako nějaké terénní sportoviště teď.
1: Ano, požadavek byl příprava pro pumptrackovou dráhu. Zbytek je už na městě Petřvald.
2: Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 15:30. Zprávy a Martin Matějka. Ceny benzínu a nafty v Česku se znovu řídí trhem. Od začátku dubna ceny stropovalo ministerstvo financí. Ceny pohonných hmot přitom zatím nějak výrazně nerostou. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Zdražení by se mohlo podle České asociace petrolejářského průmyslu projevit až v následujících dnech. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilních telefonů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Návrh kritizuje třeba dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Maďarská šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou země, informuje o tom agentura AFP. Návrh jí předložil premiér Péter Maďar. Dosavadní prezident Tamáš Šujok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďar vyzýval Šujoka k odstoupení opakovaně a označoval ho za loutku režimu bývalého předsedy maďarské vlády Viktora Orbána. A ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro nadcházející podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák. A členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí, rozhodla o tom oblastní rada. Podle vedení Dvořák dostatečně neobjasnil původ svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy zdědil po otci majetek ve výši 230 milionů korun. Dvořák ale tvrdí, že není z ničeho obviněný a ani není nikým vyšetřovaný.
0: Sport.
2: Anglický šipkař Luke Humphreys vypadl v prvním kole major turné World Match Play. Bývalý mistr světa a druhý hráč světového žebříčku podlehl v Blackpoolu skotskému šipkaři Cameronu Menzisovi. Prohrál 7-10 na legy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 na Benešovsku a u Ostravy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim se srazila dodávka s nákladním autem. Kilometr 53,5, je to za odpočívkou Střechov. Kolona se v místě netvoří, dejte pozor, je to v zatáčkách. Na D1 z Přerova do Ostravy omezuje průjezd nehoda nákladního auta. Havarovalo za sjezdem na Klimkovice, kilometrů 343. U nehody je zavřený pravý pruh, taky Krajnice a levý pruh směr Brno. V obou směrech je silničářské značení a místo nehody plynulé průjezdné. Na D35 se ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta pokračuje odklízení následků nehody osobního auta. Havarovalo u sjezdu na Sezemice a Bíšť 139. kilometru. Na kamerách vidíme, že vše je vpravo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přeháníky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Vražda, která otřásla Slovenskem.
5: Vyšetrovanie, aké tu nikdy nebolo.
4: Rekonstrukce, důkazy, výslechy.
5: Nečakaný svedok.
4: Mimořádné pátrání po vrazích Jána a Martiny. Kuciak, druhý z letních speciálů Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: 10 let bloudění, jednooký obr sirény i trojský kůň.
7: Do kin vstoupil očekávaný velkorozpočtový snímek Odisa režiséra Christophera Nolana.
8: The highly anticipated film is already breaking ticket sales records.
9: Převedl na plátno slavný Homéru v epos.
10: Nolan ve svých filmech používá složitou technologii IMAX.
11: Velká část reakcí byla už před vydáním filmu silně negativní.
12: Megafilm letošního léta Odyssea Christophera Nolana sklízí úspěch po celém světě. Zaslouží si ovace za filmařské umění. Proč se na film snáší tvrdá kritika? A neopakuje se Nolan trochu? Ptám se Pavla Sladkého, filmového kritika Radiožurnálu. Dnes je úterý 21. července. Dobrý den, Pavle, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
13: Děkuji moc za pozvání.
12: Zajít si v těchto dnech třeba do IMAXu na Odysseu je docela dost náročný úkol, protože ty projekce jsou skoro vlastně téměř vyprodané a to film dávají klidně v 9 ráno, nebo koukal jsem se i v 1:30 v noci. Kolik českých diváků a divaček už Nolanovu Odysseu vidělo?
13: Podle údajů Unie filmových distributorů za ten první otvírací víkend v Česku stihlo vidět Nolanův velkofilm 110 000 diváků a ten film vydělal přes 25 milionů korun, takže to je víc než úspěch.
12: 110 000 diváků, to je v Česku, to je mega úspěch dokonce, ne?
13: Cokoliv, co se pohybuje kolem 100 000 za první otvírací víkend samotný, tak musíme v Česku označit za velký hit.
12: To znamená, že má našlápnuto k tomu, aby se minimálně v Česku teda Odyssea stala velkým hitem tohoto léta, tohoto roku. Možná žádný další konkurent ji nepřekoná, má vyjít nový Spider-Man, nový příběh hraček taky ne, nový Spielberg byl v kinech, nebo je v kinech teďka.
13: U Spielbergova dne odhalení už je asi jasné, že ten Nolanově Odyssey konkurovat nebude moc. Toy Story 5, příběh hraček, je hlavně mezinárodně velmi silný film a je to přes léto jeden z těch snímků společně třeba s Mimoni a Monstry, který bude útočit na to rodinné publikum a určitě se dočká taky velkých výdělků, ale od filmu, který má zvlášť v Americe rating R, to znamená, že není přístupný všem věkovým kategoriím, je to velký úspěch a je to rozhodně jeden z filmu roku, jak umělecky a kriticky, tak kasovně. To už je teď jisté.
12: Protože celosvětově utržila Odyssea za těch pár dní, co je v kinech, 264 milionů dolarů. Pro Nolana je to zatím asi nejlepší start, ne teda nejlepší výsledek vůbec, ale nejlepší start to patrně bude. Nicméně nedosahuje ani zdaleka teda úspěchu třeba Star Wars nebo Avengers těch posledních let, ale 264 milionů dolarů, to je dost.
13: Bude asi hodně zajímavé pozorovat, co s těmi čísly ještě udělá, až Odyssea vstoupí třeba do čínských kin, anebo na další asijské trhy. Čína je vlastně dnes druhý největší region kinařských výsledků. To znamená, že tam se to také ještě může nějak buď posílit nebo do toho celkového výsledku promítnout. U Marvelu, u Batmana, u dalších franchise samozřejmě hraje roli to, že jsou součástí nějakého třeba komiksového vesmíru, který poutá fanoušky a faninky po delší dobu. Nejde o jenom jednorazovou věc a o takhle v uvozovkách dospělý film, jako je adaptace jednoho z nejklasičtějších a nejstarších literárních děl vůbec.
12: Čím Nolana tisíce let starý epos vůbec oslovil? Help me go home. Proč se do zpracování Odysseji pustil a jak se to pak propsalo, to jeho nadšení nebo ta jeho představa, do toho tříhodinového velkofilmu, který teď nabízí divákům a divačkám?
13: Já jsem identifikoval asi 7 zásadních témat, které si Christopher Nolan z Odysseji Homérovi bere. Nejsou to všechno nové věci, samozřejmě už ty předcházející adaptace nebo interpreti a interpretky Homérova textu už to v různé míře zdůrazňovali nebo v různém poměru, ale je to zároveň příběh cesty a dobrodružná story Odyssea samozřejmě. Zároveň je to příběh o vině a trestu a to na několika rovinách. cenách. Jednak je to vina a za ní přicházející trest v Itace, jednak je to provinění vůči bohům a tresty, které za to sklízejí lidé, někdy včetně Odysea, někdy bez něj. To jsou potom různé niance a v jistém smyslu je tady v tomhle filmu taky vina za vítězství za porážku Troji, kterou si sebou Odysseus nese. Další téma je návrat domů. Ten film má jednu hodně důležitou repliku Vítej doma, cizinče, která v tom paradoxu se to snaží nějak shrnout. Je to film o odvrácené straně vítězství. Je to taky trochu film, to je možná novější tón v té současné Nolanově adaptaci, film o ženách ve velmi mužském příběhu, protože ženy jsou v menšině, ale hrají poměrně důležitou roli v tom filmu. Potom je to film o muži, který se snaží ovládat vlastní osud, ať už vůči bohům, nebo vůči okolnostem, nebo vůči vlastním nadřízeným, řekněme, vůči králi Agamemnonovi a dalším. A taky je to film o konci jedné civilizace, nebo minimálně o konci civilizační etapy, takže myslím si, že právě bohatství toho materiálu a to, že jsou tam všechny tyhle roviny, se kterými Nolan mohl pracovat, to je to, co ho k tomu doopravdy přitáhlo.
12: Nakolik je Odyssea jako taková historicky věrná? Protože jedna z překladatelek toho literárního díla, Emily Vlznová, se nechala slyšet, že jí tam některé části v tom Nolanově velkofilmu, některé motivy možná, že jí tam chybí. Hodně se taky řešila zbroj, přilby, ta vikingská loď jako taková, kterou dobrodruhové putují v čele s Odysseem a tak dále. Tak nakolik to je, nakolik to vůbec má být historicky přesné?
13: Já patřím mezi ty, co historickou přesnost v tomhle typu filmu příliš nehledají. Jednak Odyssea není dokudrama, kde by záleželo na přesnosti faktů. Jednak je to adaptace básnického eposu, který je v podstatě jediným hlavním zdrojem informací o trojských válkách. Hlavně ten příběh samotný je to, co inspirovalo celé civilizace na naší planetě a že Nolan sice nutně si musel vybírat z té Odyseje a některé epizody, některé zastávky i některé celé národy, se kterými se Odysseus potkává v tom filmu nejsou, ale už tak má 172 minut, takže je to asi ospravedlnitelné, že se vybíralo. A co se týče těch detailů ve výpravě, diskutovalo se o lodích, o zbroji a o dalších věcech. Pro mě je skutečně důležité to, že se Nolan drží těch témat, že ukazuje, jaký je vypravěč a že ten text zpřítomňuje pro nás, aby my jsme se v něm dokázali najít, ne aby jsme v něm dokázali najít staré Řecko nebo Troju, kterou natáčel v marockých podmínkách a tak podobně.
12: To zpřítomnění, to je mimochodem taky terčem kritiky občas, protože pokud se nemýlím, tak lidem se moc nelíbí, že se tam používají slova, která by v antickém Řecku nikdo nepronesl. Zároveň casting je něco, co je předmětem taky celé řady kritik, angažování třeba Lupity Nyong'ové, Oscarové herečky, tmavé barvy pleti do role Heleny Trojské nebo transherce Eliota Page. Proč se tak Nolan rozhodl? Elon Musk tvrdí, je to urážka Homéra.
13: Já bych z toho Elona Muska úplně vynechal.
12: Co do toho má co mluvit,
13: jeho slova mi nijak nerozšiřují kontext ani pohled na Nolanovu Odysseu, takže bych mu s prominutím zanechal technologie a jiné věci a tady z toho bych ho trochu vyřadil. Co se týče těch dvou nejdiskutovanějších castových voleb, tak v případě Eliota Page se domnívám, že to je prostě někdy méně a někdy více skrývaná transformace. Z toho výsledného filmu nevidím žádný důvod, proč by Eliot Page nemohl hrát toho řeckého vojáka Sinona ve velmi malé roli, která mu sedí, která nechci asi prozrazovat detaily, o co přesně tam jde, ale která nevyžadovala žádného macho muže, ale právě někoho, kdo má fyzickou konstituci, spíš jeho. Vypadá v té roli jako řecký voják, plní tu svoji úlohu a to, jaká je jeho genderová minulost nebo i přítomnost, vlastně ani nemusíme vědět, aby ten film fungoval a funguje. Takže veškeré námitky proti tomu považuji skutečně za transfobní. A co se týče Lupity Nyong'o, tak mně se ta výsledná volba vlastně dost líbila ze dvou důvodů. Jednak ona v té Spartě, kde se s ní setkáváme, skutečně hodně jako zazáří, vystoupí mezi těmi muži, kterými je obklopená na té oslavě, což je právě do určité míry dané tou barvou pleti. Středomoří beru jako kulturně smíšený prostor, kde se už dávno potkávaly různé národy, různé barvy pleti a podobně. A potom to pro mě mělo ještě jednu takovou možná trošku jako menšinovou konotaci, a to, že ve Středomoří jsou rozšířené ty takzvané černé madony. Jakkoliv Madonna je pro nás většinou v podobě jakýchkoliv sošek, obrazů a podobně s ženou bílé pleti, tak existují i černé madony, a tohle je taková trochu Nolanova černá Madonna.
12: Zmiňoval jsem anglický překlad Emily Wilsonové z roku 2017 nebo 18, pokud se nemýlím. Nolan z něj mimo jiné vycházel, zmiňoval tu větu, kterou začíná ten překlad. Ta atypická věta na všechny ty překlady Odyssey, na které jsme dosud byli zvyklí a se kterými jsme se mohli setkat, totiž pověs mi o složitém muži, to je oslovení můzy, můzo, pověs mi o složitém muži, protože v těch dřívějších překladech to byl muž mnoha cest, otoček a zvratů, totiž Odysseus jako takový. Ta složitost, komplikovanost, kterou zmiňuje Emily Wilsonová a která se propisuje patrně, bych řekl, do toho díla Christophera Nolana, toho velkofilmu jako takového, je to jeden z těch aspektů, který z Odyssey dělá film možná i o něčem víc než jenom o té cestě jako takové. Vy už jste zmiňoval plejádu filmů, tak není jeden z nich možná drama, nějaké niterné intimní drama?
13: Rozhodně ano, nakonec Odysseus v tom filmu opakovaně musí přesvědčovat svoje vojáky, svoje muže o tom, že dělají správnou věc, nebo že postupují správně, že například někdy musí zanechat své mrtvé tam, kde jsou, protože při jejich záchraně by jinak zahynuli i ostatní a podobně. Přesvědčuje je o věcech, o kterých sám pochybuje. To je jedna z věcí, ve které on sám je nějak rozpolcený a taky ho to tíží. To, že je to komplikovaný hrdina, znamená, že to je zajímavý hrdina. To, že ten film dokáže nějak táhnout, dokáže nám nabídnout rozpory, které v něm žijí. Nakonec odehrává se to za tak dlouhou dobu, že i on prochází nějakou proměnou. Nejenom, že stárne, nejenom, že víc chraptí, ale taky se v něm podepisují tyhle věci, o kterých mluvíme. To, že je komplikovaný, je důležité. Já jsem si s chutí poslechl podcast Instant Classics, kde celý jeden díl je věnovaný těm prvním veršům Odysseje a tomu, jak jsou překládané, co všechno můžou znamenat a jak si to převzít z tehdejší klasické řečtiny do podoby pro současnou kulturu. Takže tohle všechno jsou vrstvy, které tomu filmu, alespoň tak, jak se na něj dívám já, dávají nějaký život.
12: Je to legitimní zpřítomnění, o kterém vy totiž mluvíte taky, ne? Protože třeba The Economist ve své kritice píše, že všechny tyhle zamotanosti a všechny věci kolem, o kterých my tady mluvíme, že vypovídají spíš víc o moderním západě než o antickém Řecku.
13: Ano, je to současný americký film pro současné světové publikum, čili tak jako u, já bych si snad troufnul říct, většiny dobrých filmů se do nich propisuje současná doba, současné nějaké tvůrčí zájmy a taky to, co my jako publikum v něm dokážeme najít, co si od něj můžeme slibovat. Já si tak trochu myslím, že cesta vítězného hrdiny, překonávajícího postupně různá nebezpečenství, až prostě dojde domů a tam na něj čeká syn a manželka a tím to skončí happy endem, že by mě to asi moc nezajímalo, když to v sobě nese všechny tyhle věci, tak je tam pro mě o čem přemýšlet a co sledovat.
12: A liší se tím právě Nolan i třeba od těch tvůrců, kteří už Odysseu zpracovávali v minulosti, protože těch adaptací je celá řada. Naposledy někdy před rokem, před dvěma lety vznikl návrat, Pasoliniho návrat, zpracování Odysseu s Ralphem Fiennesem v hlavní roli.
13: Ano, to je Umberto Pasolini, jenom abych upřesnil, aby si třeba posluchači nemysleli, že mluvíme o Pieru Paolo Pasolinim. Těch adaptací bylo víc a stavili se k tomu materiálu různě. Myslím si, že velmi často byl Odysseus právě tímhle komplikovaným, zajímavým hrdinou. Nechci to redukovat pouze na tu Nolanovu interpretaci. Ten patrně nejstarší odysseovský film je z roku 1911. Je to 3/4hodinový raný němý film a od té doby adaptace v 50. letech, v 60. letech nebo i ta zmiňovaná relativně nedávna, která má trochu smůlu, že teď asi zůstane ve stínu Christophera Nolana, i když to je možná otázka, protože podle mě teď detaily Homerovi Ilias a Odyssey googluje mnohem víc lidí, než kdykoliv dřív.
12: A taky ten překlad Emily Wilsonové, který jsem zmínil, tak ten jde taky prý teďka docela na dračku.
13: Ano, a je to ten jakoby nejsoučasnější, který má snad v sobě mít trochu nějaké dynamiky současnosti a míří znovu tedy za současným publikem. A pokud se teda dá najít něco pozitivního na tom, že se hádáme o tom, jak vykládat nebo nevykládat Homera pro současnost, tak je to právě tohle, že spousta lidí sáhne aspoň po nějakém třeba převyprávění nebo informacích o tom, co Odysseia reálně je, nebo přímo po tom samotném textu.
12: Ještě jeden překlad novější existuje od Daniela Mendelsona, ten je z Loňska a právě tento člověk se i vyjadřuje k Nolanově filmu a srovnává a mluví o tom komplikovaném složitém hrdinovi, jako o archetypu vlastně Christophera Nolana, srovnává Odysseia s Batmanem nebo s Oppenheimerem, tedy s filmy, které Nolan zpracoval v minulosti, což jsou taky muži vlastně sužovaní osudem, sužovaní minulostí. Neopakuje se Nolan trochu?
13: Já myslím, že opakování je silné slovo, protože v případě strůjce atomové bomby, v případě návratu z Dunkerku, v případě Batmana jde o sice komplikované mužské hrdiny, ale ty příběhy jsou natolik odlišné, že na tom nachází Christopher Nolan pořád něco trochu jiného. Pro mě třeba Oppenheimer předcházející vyzníval a vyzrával nejvíc jako morální drama, jako film, který opět byl nelineárně vyprávěný a který uvrhával hrdinu, který udělal něco mimořádného, něco velkého, co změní běh civilizace do velkých následných pochyb a potíží a tak dál. A tady máme tedy někoho, kdo dobil Troju, nebo jeho trik dopomohl výrazně Řekům dobít Troju, ale zjišťuje, co všechno to vítězství vlastně obnáší. Takže viděl bych to spíš jako možná paralely, o kterých bude plodné přemýšlet, než jako nudné opakování.
12: Tell me what you remember. Herecký ansámbl podle Hollywood Reportéru táhne ten film jako takový.
14: The Odyssey is definitely the biggest movie that I've ever done in my career.
12: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway a tak dále.
15: Gosh, it's loud.
12: Charlize Theron, ještě na to bych nerad zapomněl, v roli Calypso. To jsou herci a herečky v Odyssee. Jak jim to sluší na 70mm filmovém pásku?
16: IMAX is a camera that doesn't lie.
13: No zvláště, když ten film člověk vidí na velkém plátně, který dá vyniknout tomu, jak fungují třeba společně s krajinou, s horizonty, nebo i s tím vyloženě, na čem stojí. Teď mám na mysli všechny ty scény, které jsou na světlém písku, na černém písku, někde ve skalách, nebo uvnitř města, v té Troji konkrétně, tak jako dokáže posoudit, že je to případ herectví, kde výrazně to souzní s nějakou celkovou koncepcí obrazu, že i to třeba, co taky bylo kritizované, že Odyssea neobsahuje žádné scény přímého hovoru člověka s bohy, že se to vždycky odehrávalo skrz nějaké zprostředkovávání, kdežto tady máme Athénu zosobněnou Zendayou, která přímo v několika scénách mluví s Odysseem Matta Damona, takže to na téhle základní rovině prostě dobře funguje a to i navzdory tomu, že se dopředu referovalo o tom, že natáčení na ty obrovské IMAX kamery zabalené ve speciálním boxu, které asi trochu zkomplikovaly natáčení jednoduchých scén, záběr proti záběr, kdy dva herci stojí nebo sedí proti sobě a mluví, takže to nakonec funguje velmi dobře a že pokud se už teď má začít spekulovat o nějakých Oscarových nominacích, tak herecké taky můžou být.
12: Když jste mluvil o tom, jak složité byly ty dialogy, tak viděl jsem, že museli připevnit speciální zrcadla vlastně na tu kameru, aby ti lidé si viděli do očí aspoň skrze ty zrcadla, protože přes tu obrovskou kameru, která ještě musela být zabalená do speciálního obleku, protože vydává obrovský rachot, ano. Tak aby byla trošku izolovaná, tak si neviděli, tak museli mluvit přes zrcadla, to mě pobavilo. A když jste mluvil o tom bílém a černém písku, to asi souvisí s tím, že se natáčelo třeba na Islandu, že jo, a na západní Sahaře, na tom sporném území, které si nárokuje Maroko, obletěli vlastně tvůrci celý svět. Taky na to měli obrovský rozpočet, 250 milionů dolarů. Žádné speciální efekty tam tedy nejsou, nebo umožňuje to ta technologie?
13: Speciální efekty a vizuální efekty tam jsou, ale ne CGI, ne natáčení na velké green screeny, na ty zelené plochy, na kterých se zápětí potom doanimuje, doplní prakticky cokoliv. Naopak někdy velice řemeslná řešení toho, jak to udělat, aby se v říši mrtvých skutečně nikdo vynořil z černého písku a začal mluvit s Odysseem, nebo aby protivníci Odysseových vojáků vypadali ořád větší a tak dál. Až si někdy říkám, že těch zajímavostí s tím spojených, jak funguje natáčení na IMAX kameru, jak fungují ty reálné praktické triky v takovém velkofilmu, ve filmu takových rozměrů, nejsou rovnou i nějakým zabudovaným marketingovým nástrojem Nolana, protože teď jsou všude desítky, stovky videí vysvětlujících, jak bylo uděláno tohle. Jak se pracuje s tím filmovým pásem.
15: This strip of film, that's the highest quality imaging format that's ever been devised.
13: Kolik lidí muselo nosit tu IMAX kameru v tom příslušném obalu. To natáčení je vymyšlené tak, že v sobě rovnou obsahuje tolik zajímavostí, že jsou schopné živit marketing toho filmu a podle mě ještě docela dlouho.
15: Incredible sharpness, very little visible grain.
12: No ale proč teda těch 70 mm? To dává lepší detaily, širší nebo vyšší obraz, že jo, taky pokud to vidíte třeba někde na IMAX plátně, nebo čím to je, že se vám to vyplatí na to točit, protože částečně na to točí třeba Tarantino na to točil 8 hrozných, ne? Ale nikdo jako drtivá většina filmařů přece netočí na IMAX kamery.
13: No je to jednak záležitost velice cinefilních režisérů a režisérek, kteří milují dějiny filmu a snaží se k ním nějak vztahovat. Je to úzká elitní skupina tvůrců, kteří si to můžou dovolit, že to velice prodražuje to natáčení, ten rozpočet to zvedá a komplikuje přípravy.
12: Ale v zásadě teda, pardon, dávám to lepší obraz. To je jediný hlavní důvod, proč to Christopher Nolan udělal a dělá.
13: Výška toho obrazu a to, kolik toho v něm vidíme a co to všechno dokáže prokreslit, je potom skutečně něco, co klesá a ořezává se s každým menším formátem na jakémkoliv menším plátně. To následně uvidíme, ten rozdíl tam prostě je.
12: Odyssea zřejmě tedy potáhne ta čísla letos v létě a příští rok, a vy už jste to nakousl, bude směřovat k tomu, že bude mít ambici vyhrát kolik? 7, 8, 9 Oscarů?
13: Nebo 10, to je teď těžké říct. Uvidíme, co
12: bude
13: do toho ještě...
12: Bude patřit k favoritům asi, ne, jednoznačně.
13: Myslím si, že bude patřit k favoritům a že právě z hlediska výpravy, z hlediska kamery, střihu, ale i hereckých výkonů a samozřejmě režie a nejlepšího filmu, tak že tam se zakládá na to, aby Odyssea na Oscarech uspěla a možná, že všechny ty debaty, které film obklopovaly dopředu a to, jak je třeba současný Hollywood asi naladěný vůči Elonu Muskovi, Donaldu Trumpovi a dalším, tomu nakonec vlastně může ještě přidat.
12: Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
13: Já děkuji moc ještě jednou za pozvání a děkuji, že jsem mohl o Odysseji vyprávět.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu, se kterým jsem řešil Odysseu, film, který po více než 20 letech od Troji opět ve velkém oživil zájem diváků o staré řecké báje a pověsti. Na začátku dnešní epizody jste mohli slyšet takový krátký teaser na naši druhou speciální sérii, kterou chystáme na tohle léto, po pětidílné Kořisti, kterou jsem představil včera a která začne 27. července, nabídneme pětidílnou četbu Kuciak o vraždě slovenského novináře. O čem bude třetí závěrečný speciál letošního léta, to vám řeknu ve středu. Naslyšenou zítra.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, máme 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Pracujícím důchodcům se zvýší penze, schválila to vláda. Velká Británie má nového premiéra, dnes poprvé zasedne i jeho obměněný kabinet. Fotbalisté Sparty vyzvou v kvalifikaci Ligy mistrů Olympique Lyon. A dnes bude polojasno na severu a severovýchodě přeháňky, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda schválila růst penzí pro pracující důchodce, a to od roku 2028. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
3: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce, lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
5: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
3: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Podle nového britského premiéra Andyho Bermana musí Británie ukázat světu, že dokáže být opět stabilní zemí, řekl to ve svém prvním projevu. Připomněl taky, že za posledních 10 let je už 7. předsedou britské vlády.
6: Andy Burnham slíbil, že moc přenese z Londýna k jednotlivým lidem, do obcí a měst. To má pomoci nastartovat ekonomiku. Obyvatelům Británie chce ulevit od vysokých životních nákladů. Slíbil dostupné bydlení a konec bezdomovectví. Jedním z prvních kroků vlády bude vyčlenění přepočtu necelých 10 miliard korun na pomoc lidem bez přístřeší. Do konce roku představí 10letý plán obnovy země. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Nový britský premiér večer taky obměnil dosavadní kabinet. Novým ministrem zahraničí se stal bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband. Ministrem financí je bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. A první zasedání nové vlády je naplánované už na dnešek. Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos se ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
7: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3, takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní dostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
1: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty znají soupeře pro kvalifikaci Ligy mistrů. Letenský klub narazí ve třetím předkole na Olympique Lyon, za který hraje český reprezentant Pavel Šulc. V minulé sezóně tam hostoval taky současný záložník Sparty Adam Karabec.
8: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompaktní a podáme všichni na standardní výkon, tak si myslím, že to může být zajímavý zápas.
1: Pokud by Sparta proti Lyonu neuspěla, přesunula by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy. V jím třetím předkole se Hradec Králové v případě vítězství nad Tromsø utká s lepším z dvojice Bešiktaš Istanbul Midtjylland. Jablonec se v případě postupu přes Varaždín utká ve třetím předkole konferenční ligy s vítězem duelu RFS Riga Vestry.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u sjezdu na Koberovice a neprůjezdná 55 u Hodonína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je u sjezdu na Koberovice překážka. Je to část pneumatiky, 75. kilometr. Na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Klimkovice, kde narazilo nákladní auto do středových svodidel. Kilometr 343, směr Ostrava je už vše uklizeno, havarované auto je pryč, směr Brno je zavřený levý pruh, svodidla jsou poškozená, kolona se v místě teď netvoří. Silnice 55 u Hodonína do Strážnice, neprůjezdná, u odboček do města a na Dubňany se srazilo nákladní auto s osobním a jedno z vozidel hořelo. Policie z místa hlásí zavřený sjezd z Brněnské ulice na 55 směr Rohatec a také u zavírku u kruhového objezdu sjezdu na Velkomoravskou ulici. Objízdná trasa vede přes město, přes Hodonín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Místo psaní zpráv a telefonování už jenom povídání se spolužáky. Vláda podpořila zákaz telefonů ve školách. Chce tak zlepšit duševní zdraví dětí. Jak by mohlo omezení vypadat v praxi a proč se zákazem nesouhlasí dětský ombudsman? Uslyšíte naší další reportáži už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Já. Mobilní telefony ve školních lavicích by už brzy mohly být minulostí. Vláda včera jednomyslně podpořila zákaz jejich používání ve školách. A platit by mohl od září příštího roku. Podle kabinetu má novela školského zákona zlepšit ochranu duševního zdraví dětí.
1: Ve výuce, o přestávkách, ale taky v družině nebo ve školní jídelně. Tam všude by děti nově nesměly používat mobilní telefony, ani jiná elektronická zařízení. Zákaz by se měl týkat školek, základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří. Vysvětluje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: Ukazujete to z vědeckých studií, ale i když se zajedete podívat do školy, která to upraveno má, že to funguje. Děti se spolu baví, ty školy opět žijí tím dětským ruchem a ne tím, že děti scrollují během přestávek a pak jsou nesoustředěné ve výuce.
1: Děti by mohly telefony používat jen ve výjimečných případech, třeba pro monitorování cukrovky nebo jako pomůcku při handicapu. Vláda taky počítá s využitím telefonů pro vzdělávací účely. S návrhem ale nesouhlasí opozice. Podle šéfa občanských demokratů Martina Kupky není plošný zákaz potřeba.
3: Zákaz, který má sejmout odpovědnost kde z koho a ve výsledku chce udělat z kantorů kontroly obsahu batohů. Přitom zároveň české školy mají k dispozici metodiku, jak sami rozhodovat, jakým způsobem budou v tomto směru přistupovat k používání mobilů ve školách.
1: Školy si teď pravidla používání telefonů upravují ve svých školních řádech. Podle vlády už podobnou regulaci zavedlo asi 93% základních škol a víceletých gymnázií. Právě tím argumentuje i dětský ombudsman Martin Beneš, který se proti návrhu postavil v připomínkovém řízení.
4: Z mého pohledu je daleko funkčnější právě to individuální řešení na úrovni těch jednotlivých škol, protože ty školy to mohou prodiskutovat s rodiči, mohou to prodiskutovat s dětmi, se studenty, se žáky. Mohou ten zákaz nastavit tak, jak odpovídá potřebám těch jednotlivých žáků a studentů na té konkrétní škole, mohou nějakým způsobem modelovat a za mě tohle to funguje výrazně lépe než centrální řešení.
1: Plošnou regulaci telefonů na školách naopak podporuje ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota. Podle něj totiž regulace ve školních řádech nestačí.
5: Máme každý den nějakou akci pro vyučující a opravdu si dovolím tvrdit, že ten obrovský problém protože prostě chci se podívat, co je nového. To zmiňují v podstatě všichni vyučující a oni často říkají, že vlastně všichni rodiče s tím souzní a že jim by pomohlo, kdyby stát řekl ano, jděte touhle cestou.
1: Vláda zákaz zdůvodňuje doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Upozorňuje na riziko závislosti, úzkostí a depresí i na horší školní výsledky. Podle předsedkyně Asociace školní psychologie Jany Zapletalové jsou největším problémem takzvané četovací aplikace, přes které si děti během vyučování posílají zprávy.
6: Jedním z takových nejznámějších chatů je třeba Snap, to je taková populární sociální síť, kde vlastně veškerý obsah po zobrazení potom automaticky po nějaké nastavené době mizí. Děti mají ale problém s tím, že to neustále kontrolují. Tak už víme prokazatelně, že tohle velmi významně narušuje pozornost dětí a jejich koncentraci ve školním prostředí.
1: Návrh teď míří do sněmovny. Pokud projde parlamentem a podepíše ho prezident, Česko se připojí k víc než polovině států Evropské unie, které už podobná plošná pravidla zavedly. Patří mezi ně i Francie, Rakousko nebo třeba Řecko. Anna Millerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Nikdy neběhali po trávě, nehráli si a nepoznali běžný psí ani kočičí život. V útulku v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku teď dostává druhou šanci další skupina beaglů z výzkumných laboratoří. Úplnou novinkou jsou ale kočky, které útulek přijal vůbec poprvé. A zkušenost z loňska ukazuje, že i tato zvířata mohou začít nový život. Všichni tehdy přijatí beaglové už našli nové majitele.
1: Ošetřovatelka Hanka teď sype granule do 4 misek. Druhá, třetí, čtvrtá. Nakrmíme Amélii a Astru. Na? V druhém koci máme kluky, Atos a Aramis. Takhle krmila ošetřovatelka první 4 psy, kteří do rožnovského útulku přišli z laboratoří. Dneska jsou už u nových majitelů a útulek přijal další zvířata. Do Rožnova je podle jednatele útulku Jiřího Mouchy přivezli před měsícem.
2: 4 pejsci, 2 fenečky a to sestry. Vlastně poprvé poznávají okolí svět mimo laboratoř, takže se seznamují s přírodou, s lidma, s ostatníma pejskama.
1: Oni nikdy neviděli trávu, nikdy si nehráli.
2: Ten kontakt s člověkem byl velice omezený, takže oni se teď opravdu adaptují na úplně nové prostředí, nové zážitky a je vidět, s jakou chutí a radostí do toho jdou.
1: Tady za rohem už jsou taky 3 kočky. Jedna černá, jedna mourovatá, ty byly taky v laboratoři.
2: První naše 5 dorazila cirka před měsícem. Už máme dneska 3 kočičky udané u nových majitelů a 2 čekají.
1: My jsme jim teď s Jiřím Mouchou nasypali granule, seběhly se hned ale taky další kočky z útulku.
2: Na ty ostatní v těch laboratořích nebyli zvyklí, byli vždycky samostatně oddělení, takže teď vlastně to je pro ně všechno nové.
1: Život laboratorních hrdinů můžou lidé sledovat na sociálních sítích rožnovského útulku. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku policie eviduje celkem asi 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina z nich je z 90. let. Libanonský prezident Josef Aoun přijal pozvání do Bílého domu a dnes se tam setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Libanon usiluje o hlubší podporu Spojených států při ukončování bojů mezi Izraelem a libanonským radikálním hnutím Hizballáh. Požaduje také americkou součinnost při stahování izraelských vojáků z jižního Libanonu. Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky z čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. A na Karvinsku se začíná zasypávat první ze čtyř černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se však zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028.
1: Sport.
0: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem dvou medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 setin sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 3 setiny Australanka Foxová. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali taky Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na dálnici D1 u Ostravy a neprůjezdná 55 u Hodonína. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy omezují průjezd následky nehody nákladního auta. Za sjezdem na Klimkovice na kilometru 343 narazilo do středových svodidel. Ta jsou poškozená a u nehody je teď v obou směrech zavřený levý pruh. Silnice 55 u Hodonína do Strážnice neprůjezdná. U odboček do města a na Dubňany se srazilo nákladní auto s osobním. Jedno z vozidel hořelo, podle policie se uzavírka objíždí přes Hodonín. Na silnici 3 u Kaplice překáží odstavená dodávka. Blokuje jeden pruh poblíž Molky, je to na cestě do Dolního Dvořiště. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, odpoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na jižním Moravě bude až 25, na horách kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Na Radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
3: Je tomu tak a mám pro vás teď jedno důležité upozornění na výluku vysílače. Týká se to vysílače Votice Mezivrata, tedy frekvence 93,1. Tento vysílač bude právě dnes v době od 10 do 15 hodin z důvodu údržby mimo provoz. Děkujeme za pochopení.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Žadatelé o rekvalifikace se letos často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. V prvním pololetí do kurzu vstoupilo necelých 5 000 lidí, tedy asi 6x méně než loni za stejné období. O důvodech budeme mluvit už za chvíli.

0: Tak tolik v nočním radiožurnálu, kapela, která byla populární hlavně v 80. letech minulého století, OMD, tedy Orchestra Manovers in the Dark z Velké Británie, budou opět v Praze zhruba po 2,5 letech, za měsíc dorazí do našeho hlavního města na Holešovické výstaviště. Lidé, kteří schání práci v novém oboru, mohou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat dostupných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci asi 4950 lidí. Loni to přitom bylo hned 6x víc.
1: O rekvalifikaci letos žádala taky paní Barbora. Takhle se vyjádřila v komentáři na sociálních sítích.
2: Letos jsem se rozhodla, že odejdu z původní práce se záměrem změnit pozici, obor a prostředí. Šla jsem poprvé na úřad práce s tím, že využiju i hrazenou rekvalifikaci.
1: Na úřadu práce neuspěla. Jak píše, pracovnice na pobočce jí naznačila, že teď všechny žadatele pečlivě přezkoumávají a šance jsou malé. Údajně měla dodat, že se vzděláním a praxí, kterou žadatelka má, si poradí sama. To je opačný přístup, než jaký prosazoval úřad práce a ministerstvo v posledních letech, kdy se snažili i zaměstnané a vzdělané lidi motivovat ke zvyšování kvalifikace. Že se teď většina žadatelů setkává s odmítnutím, potvrzuje analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
3: I červnová data vlastně zůstávají podobně nízká oproti tomu předchozímu červnu. Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
1: Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí zahájilo v prvním pololetí rekvalifikaci necelých 5000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu navíc klesl i počet nově schválených žádostí. Dombrovský to potvrzuje. Současný pokles ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. Rezort poskytl radiožurnálu písemnou odpověď, ze které citujeme.
4: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění. Pokles počtu podpořených osob v prvním pololetí letošního roku je především důsledkem výše zmíněných mimořádných okolností, nikoli omezením samotného systému rekvalifikací.
1: Ministerstvo navíc na jaře zpřísnilo pravidla s tím, že se zaměří na obory s reálným uplatněním na trhu práce, třeba v sociálních službách, v IT nebo ve vzdělávání. Systém kritizuje taky Asociace profesního vzdělávání. Její prezident Tomáš Langer přibližuje, jak na to může stát v budoucnu doplatit.
5: Když stát v této situaci škrtá, pak nešetří, ale jen odkládá náklady. Takzvané ušetřené prostředky se později vrátí v podobě výdajů na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.
1: Nezaměstnaný člověk si může rekvalifikaci zaplatit i sám. Často je to pro něj ale drahé. Komplexnější rekvalifikace totiž může stát až 80 000 korun. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Tady je Radiožurnál 5 hodin.
1: A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
2: Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Američané znovu útočili na Irán. Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola turnaje WTA v Praze a bude většinou oblačno, na severu místy přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se očekávalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila včera o půlnoci po více než 3 měsících.
4: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
5: Je to drahý, ale furt je docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
4: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
6: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
4: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Spojené státy ukončily další vzdušné útoky na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Iránská státní agentura MER informuje, že byly aktivované protivzdušné obranné systémy poblíž jaderné elektrárny Búšehr. Podle iránské státní televize byly slyšet taky exploze u města Bandar Abbas na jeho země. Spojené státy a Irán na sebe od konce křehkého příměří útočí 10. den v řadě. Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudu.
7: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudu a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
2: Ministerstvo vnitra hnutí SPD spoluvedou 4 soudní spory. Ve 2 případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Po 3 letech skončily úpravy zámku v Litomyšli, dělníci vyměnili střešní krytinu, opravili vybrané interiéry a restaurátoři obnovili sgrafita na fasádě. Bylo potřeba je vyčistit a místy zpevnit, říká kastelán Petr Weiss.
8: Některá z grafita byla odfouklá, byla pod nimi kapsa vzduchová, tam potom restaurátoři postupně museli injektovat nějaký zpevňováč, znovu proškrábnout. Některé části chyběly úplně, tak tam potom ve spolupráci s památkáři bylo nutné domyslet ten dekor.
2: Stát za opravy zaplatí zhruba 600 milionů korun, zhruba 1/3 pokryje dotace z evropských peněz.
3: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Live Sport Prague Open do 2. kola. Obhájkyně titulu si ve 2 setech poradila se Španělkou Bouzasovou Maneirovou. Po postupu mluvila mimo jiné o tom, jak se jí hrálo na centrálním dvorci na Štvanici.
9: Vlastně jsem tady párkrát zatrénovala, takže jsem si ten centerkurt vyzkoušela a je to hezký pocit takhle na tomhle centerkurtu hrát. A vlastně na tenhle centerkurt mám vzpomínky taky ze sbírání, když jsem ještě tady sbírala míčky Honzovi Hernýchovi, si pamatuju, mám doma fotku, takže od té doby se to hodně uplynulo a je to určitě krásný pocit teďka být já, která tady hraje ten zápas.
2: Dominika Šalková pak porazila Chorvatku Ružičovou a Lucie Havlíčková Američanku Parksovou. Alisa Oktiabreva vypadla po porážce 0-2 s Francouzskou Dodánovou. Dnešním programu 1. kola 2 hry se na Štvanici představí dalších 7 Češek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení po nehodě na D1 u Ostravy a kluská silnice u Liberce. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za Klimkovickým tunelem je zavřený levý jízdní pruh. Kilometr 343 je to po nehodě nákladního auta. V místě jsou poškozená středová svodidla. bliká tam šipka, kolem jsou kužely. Na silnici 13 na výjezdu z Liberce do Frýdlantu, opatrně mezi Libercem a Mníškem, poblíž odbočky na Krásnou Studánku, je na vozovce olej. Silnice 55 u Hodonína do Strážnice je už více než hodinu neprůjezdná. U odboček do města a na Dubňany se srazilo nákladní auto s osobním, jedno z vozidel hořelo. Podle policie se uzavírka objíždí přes Hodonín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 25. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 5 hodin 6 minut, někdo doma, někdo v práci, jiný třeba na rybách, no a někdo to spojí a je v práci na rybách. Třeboňští rybáři teď kontrolují, jak se daří tamním kaprům, když jsou hladiny nižší. Vypadá to, že kaprům se daří dobře, jak za chvíli uslyšíte. Tak ať se daří i vám.

0: Ranní radiožurnál, 9,5 minuty po páté a jdeme k vodě. Třeboňští rybáři teď totiž kontrolují ryby v téměř 300 rybnících. Při takzvaných průbech zjišťují jejich kondici a také zdravotní stav, množství i kvalitu vody.
1: Ryba se shromáždí na jedno místo a vrhací sítí se odloví.
2: Na kontrolu rybí obsádky rybníku Staré jezero na Třeboňsku jsem právě přijela s vaštýřem Radkem Bínou. Zatím tam máme asi 5 kaprů. To nám bude stačit?
1: No určitě ne, potřebujeme jich minimálně 20 pro tu kontrolu té váhy toho přírůstku.
2: Ale na těch 5 kaprech už vidíme, jestli ten zdravotní stav je dobrý nebo ne.
1: Samozřejmě vidíme, jak vypadá zlaťonka. Vidíte i to bříško, že je nažraná, žábry je sytě červený, takže ryba přijímá bez problému kyslík, nic jí nechybí.
3: Kolik to má?
4: 26,5.
3: Dělené na 19. Kilo 39. Před měsíce měli kilo, takže nám přibrali. Dobré.
2: S přírůstkem ryb tady na Starém jezeře je výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka spokojený. Ne všude je to ale stejné letos.
3: Během tohoto týdne, takzvaného prubního týdne, rybník Staré jezero je na tom s vodou ještě relativně dobře, ale drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Ubytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky daleko nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Voda je zelená, ke koupání by to moc nebylo, rybám to ale asi nevadí.
3: Máte pravdu, jak máme málo vody, tak se více prohřívá, takže o ten měsíc evidujeme ten výskyt vodního květu se nic dříve.
2: V rybnících, kde chybí nejvíc vody, snižují rybáři postupně počty ryb, aby nedošlo k jejich úhynům. Jitka Cibulová, Vukatá, Radiožurnál.

0: Dobré ráno.
1: Ve 5:45. Právě dnes 7. OKD začne zasypávat důl ČSM na Karvinsku. Byl to poslední černouhelný důl v Česku. Těžba se tam zastavila zhruba před půl rokem. No a my se tam vydáme dnes ráno po 8. hodině. A v Londýně právě dnes poprvé zasedne nová britská vláda vedená Andym Burnhamem. S sestavením kabinetu ho pověřil král Karel III. A například ministerstvo zahraničí povede bývalý šéf libristické strany Ed Miliband. A my se nejnovějšímu vývoji budeme věnovat už po půl šesté. Ranním radiožurnálu.
2: Dnešní ráno bude slunečné, slunce vychází právě teď, tedy v 5 hodin a 14 minut. Během dopoledne se ale nebe nad naším územím spíše zatáhne a nakonec se místy objeví i dešťové přehánky. Počasí na našem území bude zase trochu rozdělené, v jižní polovině bude polojasno nebo dokonce skoro jasno a teploty tam mohou vyšplhat až k 25 stupňům, to hlavně na jižní Moravě. Naopak na severu a severovýchodě čekejte mraků víc, většinou oblačno a tam také místy zaprší. Teploty se zde budou držet jen mezi 18 a 23 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 14 stupňů Celsia. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál míříme teď do světa her. Čeká nás totiž temný středověký příběh inspirovaný pohádkami bratří Grimmů i Erbenovou kyticí. Tak přesně na ten láká česká videohra nazvaná Scarlet Deer Inn, neboli tedy Hostinec u Šarlatového jelena, která právě dnes vychází po 6 letech vývoje. Novinka rodinného studia Atu Games ze Znojma nejvíc zaujme nastroji vyšívanými postavami, malovaným prostředím a také hudebním doprovodem.
1: Opusti to lůžko isté, kde periny bývaly čisté.
2: Autoři vyšívají všechny herní postavy na šicím stroji. Každou v mnoha podobách, které následně skenují a skládají z nich výslednou animaci. Pro tvorbu prostředí zvolili vývojáři z dvoučlenného týmu Atu Games jinou techniku.
3: Pro celkový vizuál a pozadí čerpáme inspiraci u filmu studia Ghibli. I když je nakonec malujeme digitálně, snažíme se držet tradičních postupů, které se u jejich filmu používají.
2: Vysvětluje ve videodeníku vývojář Lukáš Navrátil. Autoři popisují Scarlet Deer Inn jako dobrodružnou plošinovku. Netradičně se v ní hráči nevžijí do role nebojácného válečníka ani vyvoleného hrdiny. Ujmou se Elišky, matky dvou dětí. Společně s ní se ponoří do středověkého příběhu, který dokáže být i poměrně temný. Inspiruje se třeba Erbenovou kyticí nebo pohádkami bratří Grimmů. Pokračuje Eva Balíková-Navrátilová.
4: Chvíli řešíte starosti a drby se sousedy v malebné vesničce, kde možná všechno není tak idylické, jak by mohlo na první pohled vypadat. A chvíli zase bojujete o život v temnotě podzemí. Hra je zasazená do světa inspirovaného českým středověkem a slovanským folklórem.
2: Hudbu vývojáři nahráli s vlastní kapelou. Hra Scarlet Deer Inn, v překladu Hostinec u Šarlatového jelena, je dostupná všem hráčům na počítačích, kde se dá vyzkoušet také hodinová ukázka zdarma. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je půl šesté. A teď Jana Utendorská zprávy.
1: Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí, ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Francouzský parlament bude odpoledne hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů. V Libereckém a Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studénky, Bílovce na Novojičínsku a také v Novém Boru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy, ohrožuje ale hlavně mladé a neočkované kočky. Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Jen 60 cm pod zemí od

0: Byly část mohutné kamenné zdi, která byla pravděpodobně součástí městských hradeb. Ty jsou v písemných pramenech doložené už v roce 1361. Sport. Belgickou fotbalovou reprezentaci už nepovede Rudy Garcia. Tamní svaz oznámil, že s francouzským koučem neprodlouží smlouvu. Belgičané vypadli na letošním mistrovství světa ve čtvrtfinále se Španělskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na D1 u Říčan, také u Klimkovic. Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna zpozorněte kousek za sjezdem na okruh. Na 11. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto. Na místo už dorazila světelná šipka silničářů. Na D1 na trase z Ostravy do Přerova zvolněte za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 343 ještě před sjezdem na Klimkovice je uzavřený levý pruh po dřívější nehodě. Jede se plynule bez zdržení. Přímo v Ostravě v Rudné ulici směrem z Havířova do Opavy už zlehka housne provoz před sjezdem do Vratimovské a taktéž na Vysočině před dvěma dlouhodobými omezeními. Za prvé na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce, zatím kratší fronty v obou směrech mezi Velkým Rybníkem a Komorovicemi, a za druhé na 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu, také zatím kratší zdržení v obou směrech před omezením u Antonínova dolu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnešní ráno je v jižní polovině našeho území s malou oblačností, tam je polojasno nebo skoro jasno. Na severu je na obloze mraků trochu víc, většinou oblačno. Teploty jsou opět docela nízké, nejčastěji se drží mezi 13 a 9 stupni. Na západě a jihozápadě Čech a také na Českomoravské vrchovině ale klesly níž až k 7 stupňům. A podobně jako včera ráno se i dnes objevují místa, kde mrzne. Jsou to typické mrazové lokality, kotliny na Šumavě, na Březníku spadla teplota až k minus 4 stupňům a podobné je to i na Kvildě Perle. Přes den na horách vystoupí teplota ke 14 stupňům, jinde naměříte od 18 do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude zase tepleji až 25. A nebe na severu nabídne víc oblačnosti s občasným deštěm, na jihu si užijete spíše slunečný den a převážně bez srážek. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Hálová potvrzuje, že ve třetině prázdnin může na Šumavě klidně i mrznout, ale přece jenom přes den si ještě léta aspoň trochu užijeme. Co nás čeká dál v ranním radiožurnálu? Cesty po světě. Jednak nás bude zajímat, co se děje ve Francii. Tam bude parlament hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. No a vydáme se i do Británie, tam má totiž novou vládu.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Vítejte na Carlose Santany v ranním radiožurnálu 5.38. Děkujeme, že jedete s námi. Díky tomu víme o problémech na silnici 3 od Benešova na Prahu. Před Cenohraby podle našeho zpravodaje kamion srazil většího srnce ve směru na Prahu. To teď jede jedním pruhem, tak počítejte se zdržením. A dobře, dojete. My už míříme do Londýna. Tam dnes poprvé zasedne nová britská vláda, vedená labristou Andym Burnhamem. Sestavením kabinetu ho pověřil král Karel III. Zasedne v něm například John Healey, bývalý ministr obrany, který nově povede finance. Do čela diplomacie nový premiér vybral Eda Milibanda a my jsme přímo u sídla vlády v Londýně zjišťovali, co na změny říkají samotní Britové.
1: Čekání je dlouhé a tak se tady před Downing Street odehrávají politické souboje a to doslova. Do hádky se tady dali dva lidé, kteří zastupují labristickou stranu. S nimi se dohaduje muž s anglickou vlajkou, který je zástupce ultrapravicové strany Listor Britain. A k tomu se přitočil další muž, který vyzývá k tomu, abychom všichni následovali Ježíše Krista.
2: Naše země je příšerně rozdělená. Pravičáci jsou naštěstí v menšině.
1: Říká mi padesátník Peter, který právě ukončil spor se svým ideovým protivníkem. Mezi přihlížejícími nemůže chybět malíř, který si říká Kaja Mar a který na každou takto významnou událost namaluje obraz. Teď přišel s novým plátnem, s novým olejem, na kterém je namalovaný Andy Burnham, který vchází do černých dveří Downing Street číslo 10, je nahý, má na levé noze červenou podkolenku a u dveří stojí kocour Larry.
3: Namaloval jsem mu jen jednu ponožku, protože ho do čela postavila jeho strana, ne celá země. A Larry, to je smolař. Za 10 let se u něj vystřídalo 7 premiérů.
1: Peter doufá, že Andy Burnham má šanci být lepším předsedou vlády.
2: Pro premiéra je klíčové spojení s veřejností, charisma. To Burnham má. Myslím, že to má v hlavě srovnané. Doufám, že má naše země šanci konečně vykročit vpřed.
1: Říká Peter. Před Downing Street právě přijíždí kolona s novým předsedou britské vlády. Z centra Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Úterním hostem Radiožurnálu bude americká zpěvačka LB, částečně žijící v Praze. Proč není úkolem umělce ovládat publikum, ale pečovat o něj? Co znamená název nového alba Room 12, tedy pokoj číslo 12? A považuje Česko za svůj druhý domov? Poslechněte si exkluzivní rozhovor s LB z Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno, 6:15. Zákonodárci navrhují, aby v Česku byly nepromlčitelné vraždy. Teď má policie na vypátrání pachatele 30 let. Daří se jí objasnit 90% případů ročně. No a my podrobnosti chystáme už do příští hodiny, 6 hodin a 20 minut. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na některé zboží z Kanady. Podle amerického prezidenta Trumpa Ottawa znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a také mléčné výrobky. Opatření má začít platit 19. srpna, tak ještě uvidíme, jak vše dopadne. Teď už nabízíme aktuální informace z dopravy celého Česka.
4: Průjezdná 55 u Hodonína, překážka na 37 za Žďárem. Silnice 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště na obchvatu Hodonína zůstává po noční nehodě v obou směrech neprůjezdná. Policie dopravu odklání přes město. 37 za Žďárem nad Sázavou směr Velká Bíteš. Před Vatínem blokuje pravý pruh porouchaný kombajn. Dá se projet kyvadlově, zatím bez výraznějšího zdržení. Jedete-li po silnici 3 z Benešova do Prahy, dejte velký pozor kousek před Cenohraby.
5: Jak jsou ty dva pruhy před Cenohraby? Tak tam právě kamion srazil velkýho Srnce, projet se dá levým pruhem.
4: A ještě pohled na D1 na Ostravsko směrem do Brna opatrněji za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 343 zůstává po dřívější nehodě uzavřený levý pruh. Místo je označené světelnou šipkou, jede se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Máme léto, i přesto na našem území mrzne. Jak asi tušíte, řeč je o mrazových lokalitách na Šumavě, kde i dnes po ránu spadly teploty pod nulu. Nejnižší teplotu naměřili meteorologové na Březníku a Kveldě Perle téměř -4 stupně. Chladné ráno bylo i jinde. Hlavně v údolích klesala teplota k 5 stupňům. Jinde teploměry ukazují od 9 do 13 stupňů. No a žádné velké horko nás nečeká ani přes den. Většinou naměříme mezi 18 a 23 na slunečné jižní Moravě 25 stupni. V 1000 metrech na horách dnes bude kolem 14 stupňů Celsia. No a tak jako včera bude i dnes víc mraků v severní polovině našeho území, kde se také objeví častěji dešťové přehánky. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 5.51 na Radiožurnál. Mistři světa ve fotbale se vrátili včera s velkou slávou i trofejí do Madridu. Máme tam reportéra, i s ním ještě budeme mluvit. A také jsme byli na tenisu. Marie Bousková, obhájkyně titulu, vstoupila vítězně do tenisového turnaje v Praze. Uspěli i Lucie Havlíčková a Dominika Šalková. No a svoji domácí premiéru si na centrálním dvorci odbyla úspěšná juniorka Alisa Kťabreva, která nakonec podlehla Dodánové z Francie ve dvou setech.
1: Ano, poprvé nastupuje Alisa Kťabreva jako v uvozovkách domácí hráčka, protože je to jenom pár dní, kdy získala české občanství a může tedy reprezentovat zemi, ve které žije už od malička.
2: Já si myslím, že jsem to prožívala až moc zbytečně a to byl taky asi jeden z faktorů, který mě omezil a svázal mi ruce.
1: Vypráví Alisa Kťabreva, že jí možná tento historický okamžik až příliš svazoval a že hrála jinak, než by normálně chtěla.
2: Přišla se podívat docela dost lidí, hodně mých kamarádů, známých, rodina, takže je to jiná atmosféra, je to jiný hrát doma než v zahraničí.
1: Alisa Kťabreva, vítězka nedávné pařížské juniorky, si ještě na dívčí okruh odskočí zpátky.
2: US Open zkusím, mám to v plánu začátkem září.
1: Ale jinak už by se chtěla prosazovat mezi ženami.
2: Teďka chci ještě zahrát nějaké ITFky na Antuce, myslím si, že o víkendu odjíždím do Německa. Už je to spíš o mentálním nastavení, bych řekla. Herně možná, že ty junioři mají trošku větší výkyvy někdy, což u těch žen už tolik není, ale jinak úplně nějaký extra rozdíl nevnímám.
1: Vyprávěla po domácí premiéře na centrálním dvorci Alisa Kťabreva z pražské Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dobré ráno, v 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Zemřel klíčový svědek v kauze billboardového Bose Fischera. Situace na řece Dyji se zlepšila, hodnoty jsou teď pro ryby bezpečné. Kajakáři Krejčí a Beková vybojovali na mistrovství světa stříbrné medaile v časovkách kajak krosu. Pozor na nehodu na silnici 3 z Benešova do Prahy před Senohraby. A bude většinou oblačno, na severu místy přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového Bose Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody Radiožurnálu potvrdil blízký člen rodiny s tím, že šlo o mozkovou příhodu. Mluvčí českobudějovické policie Jiří Macner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt zkomplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. V současné době je v chorvatské vazbě, protože je obžalovaný z vraždy svého společníka. Vinu odmítá. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 a 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.
3: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
1: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Radiožurnál to řekl Antonín Tůma z povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených synic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď podle Tůmy přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza.
4: V nádrži toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotné řece Dyji, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
1: Tyto hodnoty už jsou pro ryby bezpečné. Povodí Moravy ale upozorňuje, že synice se můžou znovu přemnožit. Mistry světa ve fotbale přivítali v Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu radnice se do centra španělské metropole vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali více než 3 hodiny. Hráči měli před setkáním s fanoušky oficiální povinnosti.
5: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve po druhé, naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Sport. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali stříbrné medaile v časovce kajak krosu na mistrovství světa. 23-letá Beková v Oklahoma City nestačila o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. V cíli přitom kvůli nízkému startovnímu číslu musela na konečný výsledek čekat dlouho.
7: Já jsem byla strašně nervózní v tom cíli, protože jsem věděla, že za mnou jede 16 holek a to je podle mě mnohem horší, než být na tom startu a mít to ve svých rukou, protože to čekání bylo strašný. Ale je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
6: Krejčí byl druhý o 16 setin za Britem Clarkem. Do sobotních vyřazovacích jízd se z Čechů kvalifikovali ještě 4. Matyáš Novák, 8. Vít Přindiš a mezi ženami 22. Olga Samková. Dnes čekají kajakáře a kajakářky týmové závody a kvalifikace. Závodit se začne po 16. hodině českého času. V akci budou Češi Přindiš, Krejčí, Prskavec, Helgertová, Beková a Bára Galušková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za Měřínem, uzavřená 55 u Hodonína. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Měřín. Na kilometru 127,5 hlásíte čerstvou nehodu.
9: Kamion mimo vozovku, policie na místě, kamion nijak nepřekáží.
8: Doplníme, že policejní hlídka lehce zasahuje do stoupacího pruhu, nákladní vozidla tak vybočují do pravého a zpomaluje se. 55 z Břeclavi do Uherského Hradiště na obchvatu Hodonína stále obousměrně uzavřená, a to po noční nehodě nákladního a osobního vozidla. Objízdná trasa je vedená přes město. Na trojce z Benešova do Prahy zvolněte před Senohraby. Po srážce kamionu se Srncem zůstává průjezdný pouze levý pruh, začíná se tvořit kratší fronta. A 37 za Žďárem nad Sázavou směre Velká Bíteš, před Vatínem stále překáží porouchaný kombajn, projíždí se Kyvadlově, i tam už z obou stran nabíráte kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno, na severu a severovýchodě později místy přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, úterní hraní radiožurnál s vámi 6,5 minuty po 6. hodině. Co to asi tak může skutkově znamenat, když někdo řekne, že zasype důl? To se děje na dole ČSM, kam se vydáme s naším reportérem. A řeč bude také o tom, že stát by mohl zmírnit bytovou krizi. Jak? Tak to je téma pro ranní radiožurnál a možná i pro vás. Už za pár minut. Dobré jitro.

0: S vámi Radio Žurnál 10 minut po 6. Zásadní otázka. Dá se zmírnit bytová krize? No, stát má pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů a ty by pak mohla vláda nabídnout lidem v potřebných profesích, jako jsou třeba lékaři a nebo učitelé. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Kde by mohly ty nové domy z byty vyrůst? Tak to ví Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Stát zkoumal asi 200 lokalit. No a třeba v Praze jsou to různé plochy okolo nádraží a tratí, které teď vlastní Správa železnic. Výhodné jsou i ty v okolí nemocnic, jak říká šéf Státní investiční a rozvojové společnosti Zbyněk Pokorný.
2: Na těchto pozemcích jsme začali komunikovat s těmi vlastníky o tom, jestli a za jakých podmínek by byli ochotní spolupracovat na tom tyto pozemky dostat na trh bytové výstavby.
1: Úplně první projekty by podle něj mohly vzniknout ještě v tomhle volebním období.
0: A dá se říct, o kolik by státní byty byly levnější a kdo by je stavěl?
1: Cena těch nájmů nebo bytů bude záležet na tom, jak to vláda u jednotlivých projektů nastaví. Nižší cenu by ale měl podle ředitele zajistit právě vlastní pozemek státu. No a stavět může sama společnost, nebo další možností je spolupráce se soukromými developery.
0: Marek Sedláček, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 11 minut po 6. a my se věnujeme tomuto tématu jinde, konkrétně s naší hlavní ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. To probereme v dnešním dopoledním biznisu a to je po 10. hodině v našem programu. Dobré ráno.

0: vámi radiožurnál. Stanou se vraždy v Česku nepromlčitelným trestným činem. Je snaha, aby to tak bylo. Probereme to ještě před 6:30. Radiožurnál 6:15. A o tom, co se děje. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD probírá v Číně například rozšíření přímých leteckých spojení, což se týká i linky mezi Prahou a Pekingem. A my u toho v Šangaji máme také naši reportérku, spojíme se s ní po 6:30. Maďarská světově známá šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou země. Řekla, že se necítí být dost silnou na to, aby převzala historickou odpovědnost za sjednocení rozděleného národa. Parlament má teď na volbu nového prezidenta 30 dní.
1: Na D1 nehoda za Měřínem a zdržení v okolí Rohlenky. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Měřín. Na kilometru 127,5 havaroval kamion a skončil v nedalekém poli. Vůz policie ale zasahuje do stoupacího pruhu. Nákladní vozidla tak vybočují do pravého a chvílemi se v celku prudce brzdí. Na D1 mezi Vyškovem a Brnem už sílí provoz mezi Holubicemi a Rohlenkou, tradičně v úseku mezi 211. a 207. kilometrem. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy o něco plnější z úrovně Modřic ze 3. kilometru. D7 před Prahou od Slaného, hustý provoz před omezením u letiště, tam průjezdný pouze pravý pruh, kolona na 10 minut od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Od Prahy se zatím jede plynule. A na trojce z Benešova do Prahy před Senohrady nehoda. Další zelená vlna za 15:45.
2: 21. červenec, do kterého se právě probouzíte, bude většinou oblačný, ráno a dopoledne ještě v jižní polovině slunečný, jasný až polojasný, přes den ale bude mraků na nebi přibývat a občas může i sprchnout. Víc přeháněk se objeví v severní polovině našeho území. Večer pak budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty odpoledne vyšplhají na 18 až 23, na jižní Moravě až k 25 stupňům. Na horách budete potřebovat teplejší oblečení, tam totiž teplota nepřesáhne 14 stupňů. A povane k tomu zpočátku jen slabý, postupně mírný, severozápadní až severní vítr, který k večeru zase zeslábne. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál a další novinka 10 minut před půl sedmou. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisté na vyšetření případu 30 let čas, pak už pachatele potrestat nemůžou. Objasní téměř 90% vražd, jen asi u 5 případů ročně na něj nepřijdou. Proti změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt a my o tom budeme mluvit v ranním interview 7.50, ale také hned teď.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, že byl pan Mrázek střelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhují ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Žijeme v době, kdy moderní kriminalistika a analýza DNA dokážou objasnit desítky let staré případy.
1: Oba návrhy jsou podle Tomáše Křivny z právnické fakulty Univerzity Karlovy populistické. Desítky let odložený trest už totiž neplní svůj účel.
6: Má být újmou tomu pachateli jako odplata? A za druhé ho vychvat tomu vedl řádný život.
1: Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, to byl tedy Swims, jeden z headlinerů hlavních interpretů letošních Colors of Ostrava, kde nechyběl ani Radiožurnál. No a po 9. hodině dopolední pro vás máme exkluzivní rozhovor s americkou zpěvačkou LP, která tady vystoupila taktéž. Mluvili jsme s ní krátce před jejím koncertem a mluvil s ní moderátor Libor Bouček. Ptali jsme se jí třeba na to, jak velkou zodpovědnost cítí vůči svým panouškům.
1: Yeah. It's like, don't suck.
2: Rozhodně, ta odpovědnost je obrovská. Pro mě hlavně znamená jediné, hlavně to nepodělej. Opravdu, je to moje práce. A po těch 90 minut koncertu jsou všichni lidé v publiku tak trochu v mé péči. Chci, aby měli pocit, že je o ně postaráno, aby nemuseli přemýšlet nad ničím jiným.
1: 90 minutes or whatever it is, you know, and I want them to feel taken care of. It's like...
3: Mě teda zaujalo, že jste použila výraz v mojí péči. Znám spoustu interpretů, kteří by spíš řekli, že naopak oni mají publikum pod kontrolou. Je to pochopitelně angličtina, ale není trochu nebezpečné říkat tomu kontrola?
1: I don't like that word in any way.
4: Me neither.
1: To me it's a...
2: Já to slovo kontrola vůbec nemám ráda. Přijde mi, že když interpret mluví o tom, že chce publikum ovládat, je v tom něco domýšlivého, něco arrogantního a možná dokonce agresivního. Vždyť jsme pod kontrolou celý den, ze všech stran. Hudba přece nemá lidi ovládat. Když se vám líbí, tak se vám líbí. Když ne, tak ne.
1: We're being controlled all day long in so many ways, like... I don't control anybody through music. If you like it, you like it.
0: Celý rozhovor s LP dnes po 9. hodině a teď netradiční hudební spojení zpěvačka LP a Milan Farmer.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál Plus B. Zprávy s Janou Tendorskou.
3: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové o 46 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ teď vyšetřují kriminalisté. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoci zpřesnit diagnostiku této poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdraví. Dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Soud ve Spojených státech předběžně na 14 dní pozastavil převzetí mediální skupiny Warner Bros. Discovery firmou Paramount Skydance. Opatření má žalující skupině 12 amerických států v čele s Kalifornií poskytnout čas, aby přednesla argumenty, proč by transakce za více než 2 biliony korun neměla pokračovat. Státy se obávají omezení konkurence v distribuci filmu a v kabelové televizi. Naopak podle Paramountu může odložení transakce poškodit pracovníky zábavním průmyslu. A ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro následující podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák. Členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí. Rozhodla o tom oblastní rada. Podle vedení Dvořák dostatečně neobjasnil původ svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy zdědil po otci majetek ve výši 230 milionů korun. Dvořák ale tvrdí, že není z ničeho obviněný. Sport. Tři české tenisky postoupily do druhého kola turnaje WTA v Praze po výhrách ve dvou sadách. Obhájkyně titulu Marie Bousková porazila Španělku Bouzasovou Manejrovou, Lucie Havlíčková Američanku Parksovou a Dominika Šalková Chorvatku Růžičovou. Alisa Oktiabreva vypadla podlehla Francouze Dodánové ve dvou setech. V dnešním programu prvního kola dvouhry se na Štvanici představí dalších sedm Češek.
1: Zelená vlna.

0: známe lepší cestu.
1: Situace na dálnicích u Brna na D1, nehoda za Měřínem. Na dálnicích v bližším okolí Brna sledujeme o něco silnější provoz, jak na D1. Od Vyškova se výrazně brzdí na úrovni Slatiny na 200 kilometru, od Prahy za sjezdem na Mikulov na 194. Tak na D2 směrem z Bratislavy. Hlavně kamiony zpomalují před Modřicemi okolo 4. kilometru. A D1 ještě jednou, teď směr z Brna do Prahy, za Měřínem na kilometru 127,5 trvají menší potíže. Kamion po nehodě mimo komunikaci policie se zapnutými majáky částečně ve stoupacím pruhu. Nákladní vozidla tak musí vybočovat do pravého. Silnice 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště na obchvatu Hodonína zůstává po noční vážné nehodě v obou směrech neprůjezdná. Objízdná trasa přes město je v celku plynule průjezdná. 50 z Hradiště do Brna a trvající omezení na obchvatu z Lechova. Provoz je tam řízený kyvadlově pomocí semaforů, z obou stran popojíždí zatím kratší fronty. A na silnici 50 naberete zdržení i o větší kus dál směrem k Brnu kvůli omezení v Křižanovicích. I tam se jede kyvadlově a zpomaluje se v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Chladná rána a přes den teploty pod dlouhodobým průměrem. Také víc oblačnosti v severní polovině našeho území, na jihu spíše slunečné počasí. Takové počasí nás doprovází v tomto týdnu. Dnes po ránu se teploty pohybovaly mezi 7 a 13 stupni. Na Šumavě opět dokonce mrzlo, tam místy spadly teploty k minus 4 stupňům. Přes den pak také žádná velká vedra nečekáme. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na jižní Moravě bude až 25 stupňů Celsia. A podobné počasí nás čeká až do konce pracovního týdne. Čtvrtek pak bude nejchladnějším dnem v tomto týdnu. To se teploty na celém našem území budou držet většinou pod 20. Tepleji bude opět jen na jižní Moravě. A také to bude den s velkou oblačností a deštěm. V pátek a o víkendu se bude konečně oteplovat. To už čekáme teploty kolem letní 25. A také se k nám vrátí spíše slunečné počasí. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Zprávy a počasí teď s Marcelou Hálovou a za chvíli také naše kolegyně Daniela Brichtová, ta vyrazila na dlouhou cestu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Ten pokračuje ve své cestě po Číně a druhým dnem jedná v Šangaji. Dnes třeba o rozšíření přímých leteckých spojení mezi Českem a Čínou. Jaká další témata se probírají? Dozvíme se za chvíli.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál a teď o přímém leteckém spojení mezi Šangají a Prahou. To by mohlo být spuštěné od léta příštího roku. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD o tom dnes jednal v Číně, a to se zástupci China Eastern Airlines. Pokračuje tak druhý den Okamurovy oficiální návštěvy asijské země a do Šangaje také zdravíme naši reportérku Danielu Brichtovou. Dobrý den.
1: Hezký den. Jen doplním, že v Šangaji je teď o 6 hodin víc než v Česku. Okamura už tak jednal s jednou z největších čínských leteckých společností o tom, že by ze Šangaje do Prahy mohla létat linka od léta 2027. Posílit chce také linku mezi Prahou a Pekingem, která teď létá třikrát týdně. Minimálně 3 lety týdně chce právě i z Šangají. A posílit cestovní ruch by mohlo i zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Podle náměstka ministra zahraničí Brodského by mohly být výsledky při další cestě do Číny. Tu by měl příští rok absolvovat ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
0: A co dalšího ještě Tomia Okamura a další členy delegace v Číně čeká?
1: Z Šangaje se na jeden den přesuneme do Hangzhou. 2 dny pak ještě stráví v Pekingu, kde bude jednat třeba s místním ministrem kultury a cestovního ruchu. Okamura je připravený spolupracovat i na případu českého občana zadrženého v Číně.
2: Protože je to úvodní cesta, tak těch témat je tam opravdu 5, plus k tomu ještě přibylo to aktuální konzulární téma.
1: Zpátky do Česka se má delegace vrátit v sobotu brzy ráno.
0: A tou dobou se vrátí do Česka také naše reportérka Daniela Brichtová, ze kterou jsme teď v ranním Radiožurnálu byli ve spojení. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: 6.40, to je náš zdejší čas. Za chvíli budeme opět na místě, o kterém se poslední dobou hodně mluví. Několik hasičských jednotek totiž stále ještě zasahuje u požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu v centru Zlína. Je u toho dronová služba, právě ta nás bude zajímat už za okamžik podrobněji v našem vysílání. Jsou u toho také stále naši reportéři, takže pokud čekáte na aktuální informace, dočkáte se jich už za chvíli. A řeč bude také o mistrovství světa, které začalo pro české vodní slalomáře celkem úspěšně. Stříbrně. Do americké Oklahomy vás vezmeme také ještě před 7 hodinou v ranním Radiožurnálu a předtím nabídneme zprávy.

0: S vámi Radiožurnál. Teploty na požářišti výškové budovy ve Zlínském bývalém továrním areálu dál klesají, přesto se tam stále dá někde naměřit i 50 stupňů Celsia. Zůstávají tam proto i nadále hasiči a místo od začátku monitoruje i dronová služba.
1: Skládá se to vlastně ze dvou částí, jedna je vlastně ovladač, druhý je samotný dron.
2: Pilot dronu Martin Dusík startuje jeden ze strojů, které hasiči už 13 dnů využívají u požárem zničené výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně.
1: Máme tam vlastně přibližovací kameru, která je schopná přibližit obraz na velikou, velikou dálku. Termokameru, což je pro nás nejdůležitější, vidím tam vlastně různé teploty.
2: Drony pomohly už v začátku hasebních prací. Ve čtvrtek 9. července se i díky jejich průzkumu hasiči včas stáhli od budovy, která se velmi rychle částečně zřítila.
1: Jsme byli brzo schopni odhalit vlastně ta místa, kde se ten požár vlastně začal rozšiřovat. Velitel zásahu si mohl udělat komplexní obrázek o tom, jak to vlastně vypadá, jestli se to nešíří na další okolní budovy.
2: Během uplynulého týdne hasiči primárně vyhledávali v sutinách zřícené budovy skrytá ohniska.
1: Vzhledem k tomu, že ta budova se propadla, tak jich tam bylo poměrně hodně, takže jsme potřebovali odhalit, na jakých místech a jak moc problematická jsou.
3: Drony můžeme nasadit i v noci, mají chytrá čidla.
2: Dodává Jan Haderka, velitel hasičské stanice v Holešově na Kroměřížsku.
3: Malé typy dronů, které používáme, se nám tady výborně hodí pro posouzení statiky nebo respektive pro pana statika, že má možnost náhledu, jak to vypadá uvnitř budovy.
2: Holešovská stanice je aktuálně sídlem dronové služby Zlínského kraje.
3: Máme menší drony a větší drony. Dohromady aktuálně máme 7 dronů. Máme zde proškoleno a vycvičeno 24 pilotů, kteří mají základní znalosti a požadavky na let s dronem. K tomu tam máme dalších 11 pilotů, kteří můžou ovládat veškerou techniku, kterou momentálně disponujeme a můžou ji ovládat u všech typů zásahu.
2: Na místě zásahu ve Zlíně se už vystřídalo 17 pilotů dronů z několika hasičských stanic. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Francouzští poslanci a senátoři budou od 3 hodin odpoledne dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let věku. Mohlo by to platit už od září letošního roku. A detaily řekne přímo z Paříže náš tamní reportér Martin Balucha, a to v příští hodině zhruba v 7:20. Pětní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího geta začne odpoledne v Holešově festival židovské kultury Hamakom. K vidění tu budou třeba i dětské časopisy z terezínského geta a přednášky, výstavy a také koncerty potrvají až do soboty.
4: Situace na dálnicích v okolí Brna na D1 překážka za Měřínem. Na příjezdu do Brna trvá silnější provoz na D1 z obou směrů, od sjezdu na výstaviště i od Slatiny. Směrem z Vyškova chvílemi zpomalují kamiony před sjezdem na Slavkov zhruba na 211. kilometru. Zdržení ale zatím není nijak výrazné. Bratislavská D2 zůstává plná nákladních souprav jako obvykle od Modřic ze 4. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín na kilometru 127,5 zasahují u nehody kamionu. Ten sice skončil v poli, provozu tak nebrání. Policie ale přesto uzavřela stoupací pruh. Nákladní vozidla tak vybočují do pravého. Okolo se ale jede plynule. A Praha. Hlavní část okruhu směrem zde jedna k letišti. Regulace vjezdu do obou tunelů. První část kolony za sjezdem na Písnici okolo 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Evropa je stále teplotně rozdělená, sever je chladný, jihozápad spalují extrémní vedra. Hlavně ve Španělsku a Portugalsku mohou teploty opět dosahovat až k 45 stupňům. Naše území se tentokrát přiklonilo ke studenému severnímu proudění, proto se odpolední teploty budou držet nejčastěji jen kolem 20. Pouze na jižní Moravě mohou vyšplhat až k 25 stupňům. A podobné hodnoty na teploměrech uvidíme až do pátku. Na víkend se k nám vrátí letní teploty kolem 25 stupňů a také bude slunečno. Na začátku příštího týdne očekáváme opět víc oblačnosti, teploty by se ale měly udržet v dlouhodobém průměru. Hezký den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.
8: Rád bych si koupil cukrovou

0: S vámi Radiožurnál a opět fandíme 10 minut před sedmou a sice našim vodním slalomářům. Vysoko se v závodě, který je zároveň kvalifikací pro sobotní vyřazovací jízdy, umístili třeba Matyáš Novák a Vít Přindiš, ale pozor, důležité je, že první medaile jsou doma. Pro český vodní slalom je v úvodní časovce kajakrosu získali naši dva reprezentanti. Na stupně vítězů se dostali Kateřina Beková a Jakub Krejčí.
1: Tohle může být hodně těsné mezi Clarkem a Krejčím, tak Joseph Clark nebo Jakub Krejčí, kdo se bere první zlato, je to Joseph Clark o 16 sekundy, je to stříbro pro Jakuba Krejčího.
2: Je to super, já jsem rád, že se mi tady ta povedla sjet, tak jak se mi povedla sjet a cítil jsem se na vodě dobře, cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to.
3: Ale neříkejte mi, Jakube, že už to ve vás trochu nevzkvétalo, nerostla ta naděje, že by to mohlo být zlaté.
2: Jo, skvětalo to ve mně, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny, ale bohužel mi to rychle utnul.
4: The silver medalist, Kateřina Beková.
5: Také Kateřina Beková převzala stříbro a měla z něj velkou radost.
6: Je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně, to je úplně nemožný.
5: A teď se na to můžeme kouknout z opačné strany, protože 0,3 sekundy vás dělí od zlaté legendy Australanky Jessica Foxové. Ty tam asi šli někde najít, předpokládám.
6: Já jsem tady vůbec nezvládala toho eskimáka, myslím si, že tam bych našla i víc jak 0,3 sekundy, ale furt stříbro je brutální pro mě.
5: Časovka, při které pádluje na trati každý závodník sám, zároveň slouží jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy kajak krosu. Kromě stříbrných Kateřiny Bekové a Jakuba Krejčího do nich postoupili i čtvrtý Matyáš Novák a také Vít Přindiš s Olgou Samkovou. Pochybně končí jen letošní mistryně světa do 23 let Tereza Kneblová. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga od soboty pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno, 7 hodin. A jsou tu zprávy s Janou Tendorskou.
3: Vražda by v Česku mohla být nepromlčitelná, navrhuje to část senátorů a poslanců. Francouzský parlament bude hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Do druhého kola turnaje WTA v Praze postoupily tenistky Bousková, Havlíčková a Šalková. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za Měřínem na kilometru 127,5 vyjel kamion mimo silnici a bude většinou oblačno, na severu místy přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci i senátoři navrhují, aby vražda byla v Česku nepromlčitelná. Dnes má policie na vyšetření 30 let.
4: Nepromlčitelnost vražd navrhuje například senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
5: Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
4: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
6: Žijeme v době, kdy moderní kriminalistika a analýza DNA dokážou objasnit desítky let staré případy.
4: Oba návrhy jsou podle Tomáše Křivny z právnické fakulty Univerzity Karlovy populistické. Desítky let odložený trest už totiž neplní svůj účel.
7: Má být újmou tomu pachateli jako odplata a za druhé ho vychvat tomu vedl řádný život.
4: Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: A je to i téma pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7.50. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle deníku Le Figaro je pravděpodobné, že nová legislativa projde a zákaz bude platit od září.
8: Pokud nový zákon projde, Francie se stane první evropskou zemí, která zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Na jednotném znění legislativy se včera shodli poslanci i senátoři. Zákaz se má týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Opatření dlouhodobě podporuje prezident Emmanuel Macron, který tvrdí, že mozek a emoce dětí nejsou na prodej. Podle něj bude zákaz postupný. Od září už si mladiství na sociálních sítích nezaloží nové účty a jejich stávající budou postupně zrušené. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: A pro další podrobnosti zamíříme do Francie živě už po 7:45. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla iránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Iránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Irán taky uvedl, že zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti. V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku, dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Radiožurnálu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Nemoc na člověka ani jiné zvíře nepřenáší, pro kočky ale extrémně nebezpečná, zejména pro ty toulavé. Úřady doporučují, aby lidé dočasně zrušili krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
9: Sport. Tenistky Marie Bousková, Lucie Havlíčková a Dominika Šalková postoupily na turnaj WTA v Praze do druhého kola. Držitelka divoké karty Havlíčková si ve dvou setech poradila s Alishou Parksovou ze Spojených států, která je ve světovém žebříčku výš o 160 míst.
10: Hodně důležitý pro moje sebevědomí, pro nějaký budoucí hraní, že člověk nějakým způsobem ví, že na ty hráčky má nebo že se s nima může rovnat, a to, že jsem to zvládla ve dvou setech, je jenom příjemný bonus. Přece jenom poslední zápasy jsem nehrála tak, jak byly mé představy, takže jsem ráda, že jsem to zvládla prolomit a odehrála jsem dobrý zápas.
9: Na úvod turnaje z Češek vypadla pouze Alisa Oktiabreva. Zápasy prvního kola dvouhry dnes čekají dalších 7 domácích hráček, včetně čerstvé vítězky turnaje v Aténách Barbory Krejčíkové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Plnější okolí Brna na D1 stále nehoda za Měřínem. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova zastavují kamiony v okolí Holubic. Pomalej jedou mezi kilometry 212 a 207, tedy k Rohlence. Těsně před Brnem pak trvá silnější provoz od Slatiny. Směrem z Prahy se brzdí za výstavištěm okolo z tého 91. kilometru. D2 od Bratislavy plná kamionu už za Židlochovicemi přibližně z 8. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín na kilometru 127,5 stále zasahují u nehody kamionu. Ten skončil v přilehlém poli. Policie ale uzavřela stoupací pruh, v něm světelná šipka. Na silnici 37 na hlavním tahu mezi Hradcem a Pardubicemi zbystřete kousek za sjezdem na Hrobice. Záchranáři tam zasahují u vážnějšího střetu nákladního vozidla s dodávkou. Průjezdný pouze jeden pruh, čekejte kratší zdržení. A v Praze na začátku Strahovského tunelu směrem dolů na Smíchov chvíli blokovala pravý pruh dvě havarovaná vozidla. Celkem rychle je ale přesunuli na šrafování. Už se opět jede, ale v Troji začaly více regulovat vjezd do Blanky. S delším zdržením tak počítejte v Liberecké, Povltavské i v Trojské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou oblačno ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě později místy přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
2: 6 minut posledné hodně, jak víme, tak si léto dává alespoň v těch tropických rozměrech tento týden pauzu. Teploty se drží kolem 20, nejčastěji dnes tedy 25, no a v noci a po ránu dokonce místy klesají i pod nula, tak se na to počasí podíváme za chvíli podrobněji. To

0: 9 minut po 7, Radiožurnál, jsme v létě, za polovinou července, za třetinou prázdnin, no a po ránu mrzne. Chladná rána nejsou jenom na horách, teploty lehce nad nulou zaznamenali meteorologové i jinde. Kde konkrétně, tak toť otázka pro kolegyni Marcelu Hálovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Nejnižší teploty zaznamenali meteorologové dnes po ránu na Českomoravské vrchovině a také na západě a jihozápadě Čech. Tam v údolích klesaly teploty k 5 stupňům. No a vůbec nejchladněji bylo, jako obvykle, na Šumavě. Potvrzuje to meteorolog Filip Smola.
2: Podobně jako včera ráno se objevují i mrazivé teploty, zejména v mrazových kotlinách právě na Šumavě. Jsme včera naměřili až minus 3 stupně Celsia. Dnes ráno jsou tam teploty až k minus 4 stupňům. Zatím nejchladnější teplota je na Březníku minus 3,9 stupně Celsia, podobně i na Kvildě Perle.
1: A neobvykle mrazivé počasí se objevuje i jinde. O víkendu antarktická výzkumná stanice Concordia zaznamenala extrémně nízkou teplotu minus 84,1 stupně Celsia. Nikde na Zemi nebylo od roku 2012 chladněji.
0: Vraťme se k létu a do Česka, kdy se zase oteplí.
1: Na to si ještě chvíli počkáme. Ve čtvrtek u nás odpolední teploty jen výjimečně přesáhnou 20. Tepleji bude stále pouze na jižní Moravě. Od pátku ale budou teploty zase stoupat a víkend konečně nabídne na teploměrech průměrné letní hodnoty kolem 25 stupňů.
0: A počasí bude stále rozdělené, tedy na severu více mraků a jih sluneční?
1: Ano, přesně tak, jak Petře říkáš, v severní polovině našeho území může dokonce i zapršet. Četnější dešťové přehánky se objeví hlavně na horách, na severu a severovýchodě. Jich zůstane stále téměř bez srážek.
0: Počasí dnes po ránu Marcela Hálová. Díky a naslyšenou.
1: Přeji krásný den.
0: 7.11.

0: S vámi Radiožurnál. Francouzský parlament bude hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Nakolik je pravděpodobné, že ho poslanci a senátoři schválí a jak se bude vymáhat a opravdu bude platit od září letošního roku, pokud to projde, probereme s naším pařížským zpravodajem ještě před 7:30. S vámi Radiožurnál v 7:15. Aktuálně o tom, co se děje. Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody Radiožurnálu potvrdil blízký člen rodiny. Jak teď bude pokračovat vyšetřování, to si povíme po 7:30. Oblekli si trička s nápisem Jsme světoví šampioni a vyrazili do madridských ulic. Španělské fotbalisty vítalo doma po příletu ze Spojených států přes 1 000 000 lidí. I u toho jsme byli s naším reportérem a všechno uslyšíte ještě před 7:45.
1: Na D1 před Brnem směrem z Vyškova první část kolony kamionů za Rousínovem z kilometru 214 pomaleji se sunou až za Rohlenku. V okolí sjezdu na Slavkov už brzdí i osobní auta v levém pruhu. A těsně před Brnem silnější provoz od Slatiny směrem z Prahy se brzdí za Výstavištěm. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín na kilometru 127,5 nehoda kamionu je mimo komunikaci stále uzavřený, ale stoupací pruh nákladní vozidla tak vybočují. Na D46 z Olomouce do Vyškova patrně za Prostějovem. Na 18,5 kilometru stojí na velmi úzké krajnici porouchané vojenské vozidlo. I tam se vybočuje. 37. hlavní tah z Hradce do Pardubic a další nehoda těsně za sjezdem na Horobice. Osobní auto s motorkářem, vážná kolize, záchranáři na místě, průjezd velmi komplikovaný. Podle našeho zpravodaje policie dle potřeby komunikaci směr Pardubice uzavírá. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Počátek dnešního dne bude slunečný. Slunce dnes vyšlo v přesně 5 hodin a 14 minut a během dopoledne se nebe nad naším územím zatáhne a nakonec se místy objeví i dešťové přehánky. Počasí na našem území bude zase trochu rozdělené. V jižní polovině bude polojasno nebo skoro jasno a teploty tam mohou vyšplhat až k 26 stupňům, to hlavně na jižní Moravě. Naopak na severu a severovýchodě čekejte mraků víc, většinou oblačno a tam také místy zaprší. Teploty se tam budou držet jen mezi 18 a 23 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte jen kolem 14 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 7.20, Radiožurnál. Běžíme do Francie. Francie se může v nadcházejících hodinách stát vůbec první evropskou zemí, která dětem do 15 let věku zakáže sociální sítě. Poslanci a senátoři totiž budou odpoledne hlasovat o novém zákonu. Na jednotném znění se včera shodli zástupci obou komor parlamentu. Detaily z Paříže teď náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Nakolik je tedy pravděpodobné, že parlament dnes ten zákaz odhlasuje?
1: Podle deníku Le Monde i Le Figaro je to velmi pravděpodobné. Poslanci mají o zákonu jednat a pak hlasovat po 3 hodině odpoledne. Členka vlády Anne Enanfová na sociální síti X napsala, že se Francie dnes stane první evropskou zemí, která zavede digitální plnoletost a bude tedy chránit děti na internetu. Ten zákaz dlouhodobě podporuje i prezident Emmanuel Macron, který tvrdí, že mozek ani emoce dětí nejsou na prodej, ať už americkým sociálním sítím nebo čínským algoritmům, a taky to vnímá jako důležitý signál pro rodiče.
0: Má to platit už od září. Jaká opatření tady ten zákon zavádí?
1: Prezident Emmanuel Macron uvedl, že by zákaz měl být platný postupně. Děti do 15 let od září tedy nebudou moct na sítích zakládat nové účty. Postupně budou rušené i ty jejich stávající. Ten zákaz se má týkat například sociálních sítí jako TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram. Pokud jde o další platformy, jako třeba YouTube, tak zpravodajka toho návrhu poslankyně Laure Millerová uvedla, že zákaz omezí tu část, která připomíná sociální sítě, výměnu informací, konverzace, ale že i nadále bude možné sledovat videa. Psycholožka Sabine Duchlová dnes v velmi zajímavém rozhovoru pro deník Le Figaro řekla, že pracuje i s dětmi, které jsou na mobilu třeba v průměru 8,5 hodiny denně, o víkendech třeba i 15-16 hodin, že se nedokáží soustředit na jiný obsah de facto, než jsou právě na sociálních sítích, že trpí nedostatkem spánku, pak poruchami učení, a to samozřejmě vede k horším výsledkům ve školách a dalším následkům.
0: No a řekni nám, jak se ten zákaz bude efektivně vymáhat? Aha, bude to vůbec nějak fungovat?
1: Je to složité, sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů, jak to například teď ve Francii funguje, například v případě pornografických stránek. Francie sama vyvíjí několik technologických možností, jak kontrolovat právě věk těch uživatelů. Stejně tak takový nástroj na jaře představila i Evropská komise. Francie se v tom zákazu sociálních sítích inspirovala v Austrálii, kde zrušili miliony účtů, ale jestli se ptali, jestli to bude fungovat, tak například australské děti vymysleli způsob, jak obcházet tento zákon pomocí VPNky, tedy virtuální privátní sítě.
0: Zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let bude mít možná dnes ve Francii zelenou. Uvidíme, jak to dopadne, to hlasování. Martin Balucha to bude sledovat a dozvíme se to právě od něj z Paříže. Naslyšenou, díky.
1: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.

0: Radiožurnálu.
1: Úterním hostem Radiožurnálu bude americká zpěvačka LP, částečně žijící v Praze. Proč není úkolem umělce ovládat publikum, ale pečovat o něj? Co znamená název nového alba Room 12, tedy pokoj číslo 12? A považuje Česko za svůj druhý domov? Poslechněte si exkluzivní rozhovor s LP z Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál půl osmé. A s dalšími zprávami Jana Utendorská.
1: Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou Správy železnic. Chystáme podrobnosti, poslouchejte zprávy v 8 hodin. Maďarská světově známá šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou. Řekla, že se necítí dost silná na to, aby převzala historickou odpovědnost za sjednocení rozděleného národa. Funkci nabídl nový maďarský premiér Péter Maďar, který opakovaně vyzýval k odstoupení dosavadního prezidenta Tamáše Šujoka. Ten už podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. V řece Dyji pod novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Radiožurnál to řekl Antonín Tůma z povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených synic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď podle Tůmy přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza. A firma OKD dnes začne zasypávat první ze 4 jam dolu ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zásyp z takzvané výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Celková likvidace dolu se zachováním těžby metanu má být hotová do konce roku 2028. Sport. Cyklistická Tour de France vstupuje do posledního týdne. Celkové pořadí vede s náskokem 5 minut Slovinec Tadej Pogačar. Ztrátu se pokusí v dnešní individuální časovce podél Ženevského jezera stáhnout Belgičan Remco Evenepoel, úřadující mistr světa a olympijský šampion v této disciplíně. Nejlepší z Čechů Matias Vacek je celkově 50. Ztrácí přes 2 hodiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Měřínem, uzavřená 55 u Hodonína. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín na kilometru 127,5 stále zasahují u nehody kamionu. Ten sice skončil v poli, provozu nebrání. Policie ale přesto uzavřela stoupací pruh. Místo je označené světelnou šipkou. Silnice 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště na obchvatu Hodonína stále po noční vážné nehodě v obou směrech neprůjezdná. Objízdná trasa je vedená přes město. A 55 ještě jednou dál směrem k Otrokovicím. Kolona od Babic, předtím i téměř z dálnice D55. Přes 20 minut se jede k nehodě ve Spytihněvi.
4: Přímo uprostřed Spytihněvi je levotočivá zatáčka před semaforama a je tam nehoda, osobní auto a popelářský vůz.
3: A silnice 37 za Hradcem směr Pardubice, větší potíže trvají kousek za sjezdem z D35. Za Čeperkou popojíždí zhruba 15-minutová kolona k nehodě u sjezdu na Hrobice. Záchranáři tam zasahují u vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. Průjezd značně komplikovaný. Další zelená vlna nejpozději za 15

0: minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnešní ráno je v jižní polovině našeho území s malou oblačností, tam je polojasno nebo skoro jasno, na severu je na obloze mraků trochu víc, většinou oblačno. Teploty opět docela nízké, po ránu klesly na 13 až 9 stupňů, na západě a jihozápadě Čech a také na českomoravské vrchovině ale klesly ještě níž až k 5-7 stupňům. A podobně jako včera ráno se i dnes objevila místa, kde mrzlo. Jsou to typické mrazové lokality, kotliny na Šumavě. Na Březníku spadla teplota až k minus 4 stupňům, no a podobně na tom byla i Kvilda Perla. Přes den na horách vystoupí teplo také 14 stupňům. Jinde naměříte od 18 do 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude opět tepleji až 26. A nebe na severu nabídne víc oblačnosti s občasným deštěm. Na jihu si užijete spíše slunečný den, převážně bez srážek. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, slovo za chvíli předám kolegovi Gavriněvovi z našeho investigativního týmu, a to proto, že se budeme opět věnovat kauze billboardového bose Antona Fischera. V té kauze totiž nastaly jisté komplikace, zemřel totiž klíčový svědek.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.38. Zemřel jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera. Radiožurnál to potvrdil blízký člen rodiny. Českobudějovický podnikatel Fischer už rok a půl čelí obvinění z loupeže, vyhrožování a omezování osobní svobody. A to vůči politikům, úředníkům a také aktivistům, kteří odstraňují jeho nelegální billboardové plochy. Detaily teď s Vojtěchem Gavriněvem z naší investigativní redakce. Dobré ráno, vítej.
1: Dobrý den.
0: Kdo byl ten klíčový svědek?
1: Byl to Jindřich Loboda, který pracoval pro Antona Fischera několik let. A byl to právě on, kdo vyrobil velkou část billboardů, kolem kterých se točí Fischerův biznis i jeho trestní stíhání. Před 2 lety se ale rozešli ve zlém a Loboda policii popsal, jak přesně ten biznis funguje. To znamená, kde a jak se vyráběly ty samotné poutače, které potom na černo stavili kolem silnic, jak obcházeli úřady, jak na nich přelepovali nálepky se jménem údajného majitele billboardu, aby úřady zmátly. Loboda taky popsal, že byl svědkem toho, jak Fischer poslal skupinu vyhazovačů na mladého skauta, který upozorňoval úřady na Fischerovy nelegální billboardy. Fischer potvrdil, že proti němu Loboda svědčil, a to původně dokonce jako utajený svědek, jeho výpověď ale zlehčoval.
2: Vyjadroval se prakticky ku všetkému možnému, ještě k tomu, jaké farby mám auto. Prakticky povedal všetko, co bylo nepodstatné. Nič podstatné nepovedal, keď tak to zhrněm jednoducho.
1: Fischer veškerá obvinění odmítá.
0: Ovlivní smrt Jindřicha Lobody vyšetřování tohoto případu?
1: Policejní mluvčí Jiří Macner na tuhle otázku odpověděl, že případ nadále vyšetřují a že z taktických důvodů k němu nelze uvádět žádné další podrobnosti. Samotný Fischer teď sedí v Chorvatsku ve vazbě a čeká na soud. Podle chorvatských vyšetřovatelů totiž loni v létě v Chorvatsku zavraždil podnikatele Alexe Burkova, aby získal jeho pozemky v České republice na břehu Slapské přehrady. Fischer jakýkoliv podíl na téhle vraždě odmítá. Více informací najdete na našem webu irozhlas.cz.
0: O kauze billboardového bose teď aktuálně Vojtěch Gavriněv z našeho investigativního týmu. Díky za to a naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: Radiožurnál 7.40.

0: S vámi Radiožurnál, byli jsme u toho. Velký okamžik světového fotbalu. Více než milion lidí, fanoušků, vítal v ulicích Madridu španělské fotbalové mistry světa. Rodri, Olmo nebo Yamal dorazili ve dvoupatrovém autobusu. Byli u toho jak fandové, tak samozřejmě i novináři a nechyběl také náš reportér Pavel Novák, se kterým se spojíme i živě přesně za hodinu. No a takhle nějak to celé vypadalo.
1: Na své hrdiny mistry světa čekali statisíce španělských fanoušků v centru Madridu už od časného odpoledne. Za 36-stupňového vedra tady začala fiesta s hudbou a tancem, ale hráči se nejdřív museli stavit v paláci Zarzuela a pozdravit se s králem Felipem VI.
2: Španělsko je díky vám znovu fotbalovým mistrem světa. Máme nejen šampiony, ale i šampionky. Ženy z mistrovství v roce 2023.
1: V Královském paláci byli ještě v bledě-modrých košilích a v tmavých oblecích. Pozdravili se s králem, s královnou Letisí a také s jejich dcerami Leonor a Sofií. Pak už ale hráči odložili saka, vzali si jen trička s nápisem Jsme světoví šampioni a vydali se v otevřeném double deckeru do centra města. Cestou se ještě stavili u premiéra Pedra Sáncheze. Paní Maria Rosa s manželem Alejandrem z Madridu jsou přesvědčení, že dnes má Španělsko ten úplně nejlepší, nejsehranější mladý tým na světě. Podle odhadů madridské radnice bylo v ulicích města kolem milionu lidí. A ti všichni po trase šíleně pomalu jedoucího double deckeru i na náměstí Plaza de Cibeles vítali hráče potleskem, ovacemi a nadšenými výkřiky. Španělsko má nové miláčky národa a jsou jimi fotbalisté. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 7:45. Firma OKD právě dnes začne zasypávat důl ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku. Těžba se tam zastavila zhruba před půl rokem. A co to vlastně znamená zasypat důl, tak to přímo od něj popíše náš reportér Martin Knitl a stane se tak krátce po 8 hodině. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku.
3: Uzavřená 55 u Hodonína, nehoda ve Spytiněvi. Silnice 55 mezi Břeclaví a Uherským Hradištěm na obchvatu Hodonína stále po noční nehodě v obou směrech neprůjezdná. Policie provoz odklání přes město. 55 ještě jednou, jedete-li z Hradiště do Otrokovic, připravte se na velmi dlouhé zdržení před Spytiněví. Přímo v obci je nehoda, kolona od Babic, předtím už z dálnice D55 zabere téměř půl hodiny. Jak to vypadá s průjezdem okolo nehody, poví náš zpravodaj. V Praze na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedna čekejte extra dlouhé zdržení, je to kvůli uzavřenému Cholupickému tunelu. Před ním nadměrný náklad, na místo spěchá policie. Kolona se vleče už z D5 přibližně z 23. kilometru. D1 z Brna do Prahy za Měřínem, nehoda na kilometru 127,5. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Máme léto a přesto i na našem území mrzne. Jak asi tušíte, řeč je o mrazových lokalitách na Šumavě, kde i dnes po ránu spadly teploty pod nulu. Nejnižší teplotu naměřili meteorologové na Březníku a Kvildě Perle téměř minus 4 stupně. Chladné ráno bylo i jinde, hlavně v údolích klesala teplota k 5 stupňům a jinde teploměry ukazovaly teploty mezi 9 a 13 stupni. A žádné velké horko nás nečeká ani přes den. Většinou naměříme mezi 18 a 23 stupni, na slunečné jižní Moravě až 26 stupňů. V 1000 metrech na horách dnes bude kolem 14 stupňů a tak jako včera i dnes víc mraků bude v severní polovině našeho území, kde se také objeví častěji dešťové přehánky. Krásný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál připomínáme dálnice, ne, Pražský okruh ve směru z letiště k dálnici D1, zavřený Chaloupický tunel, regulují provoz i Hlohkovském, tvoří se tu kolony. A teď k dalšímu aktuálnímu tématu. Vražda, ta by mohla být už brzy nepromlčitelná. V praxi by to znamenalo, že pachatelům by hrozil trest třeba i po půl století, teď má policie na vyšetření 30 let. Tu změnu navrhuje část poslanců i senátorů, argumentují třeba lepší analýzou DNA, jenže proti je třeba Česká advokátní komora. Podle ní by změna neměla prakticky žádný efekt. Ve vysílání se mnou předsedkyně komory Monika Novotná. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pamatujeme si, že nedávno bylo promlčení u vražd 20 leté, teď se zvýšilo na 30 let. Nezaslouží si vrah přece jenom trest bez ohledu na to, jak dlouhá doba od činu uplynula?
1: Tam je především důležité si uvědomit, že pozůstalí po oběti si zaslouží rychlé vyšetření a potrestání pachatele, aby mohli tu záležitost v sobě sami uzavřít. A tím, že se bude dávat, nebo že by se dával policii neomezeně dlouhá doba na to, aby vražda byla vyšetřená, tak by možná polevila v tom splnit ten svůj základní úkol, a to znamená vyšetřovat rychle. Navíc se domníváme, že ta lepší analýza DNA by nemusela dopadat na ty již 30-leté nebo dokonce promlčené vraždy, protože právní předpis zásadně nemá působit retroaktivně, to znamená zpětně na to, co se stalo předtím, než nabyl účinnosti. A to je poměrně komplikovaná právní debata. To, co Česká advokátní komora postrádá, je nějaká odborná analýza toho, proč společnost potřebuje nepromlčitelnost vraždy. Ta tady chybí. A to prodloužení promlčecí doby na 30 let, to bylo uzákoněno s účinností od 1. ledna letošního roku. To znamená, skutečně po 6 měsících potřebujeme tento zákon zase měnit.
0: A co třeba argument, že právo pozůstalých na satisfakci v podobě potrestání toho pachatele v podstatě může přijít kdykoliv? Vy říkáte na jednu stranu, že je dobré, aby to bylo co nejrychleji, ale když to z nějakých důvodů nejde, je špatně, když to přijde pozdě?
1: Já neříkám, že je to špatně. Já říkám, že mi chybí ta analýza. A i oběti, nebo respektive pozůstalí po obětech, s kterými já jsem se setkala, když jsem je zastupovala, tak každé otevírání té rány, třeba i tím, že ten jejich příběh nebo příběh toho jejich příbuzného byl sfilmován a po 20 letech je uveden v televizi, tak otvírá tu starou ránu. Takže není to tak, že by bylo zapotřebí se upínat k tomu potrestání, ale spíš k tomu, že se to uzavře.
0: A jak by ta analýza měla vypadat? Co by tedy měla přinést?
1: Měla by přinést zjištění, kolik vražd zůstává nevyřešených po uplynutí 25-30 let a jaké další důkazy v té věci mohou být přinesené. Protože je zapotřebí si uvědomit i to, že s uplynutím doby slábne i síla důkazů. Svědkové zapomínají, věci se ztrácí, takže to, že se po 30 letech objeví nějaký zázračný důkaz, který usvědčí pachatele, je spíše iluzorní představa. V minulosti jsme z toho byli svědky třeba u vraždy Otylie Vranské. Tam se to skutečně objasnilo až po letech, kdy už vražda byla promlčená, pachatel mrtvý. Nevím, mně to přijde jako zbytečná norma.
0: Vy argumentujete také tím, že nepromlčitelnost vražby znamenala velkou zátěž pro systém. Co tím myslíte konkrétně? Jak by to zahltilo úřady nebo obhájce?
1: No, obhájce by to asi nezahltilo tolik, ale znamenalo by to, že policie nikdy nebude moct přestat vyšetřovat nějaký trestný čin vraždy a bude v tom muset neustále a neustále pokračovat, to znamená neustále bude vydávat finanční prostředky na to, aby zjistila pachatele, který v té době možná bude už mrtvý nebo bude ve vysokém věku, a stejně si nedokážu představit, že nějakého 90-letého vraha, který před 60 lety se něčeho dopustil, budeme zavírat do vězení.
0: Tak zřejmě se tím nezabývá celá policie, ale jenom nějaká část vyšetřovatelů?
1: Ale ta část vyšetřovatelů je zapotřebí, aby objasňovala ty vraždy, které se dějí teďka.
0: No, máte třeba informace o praxi v zahraničí, pokud by tedy u nás byly vraždy nepromlčitelné, bylo by Česko v Evropě výjimkou?
1: No, ono se argumentuje Německem a Německo skutečně v 70. letech uzákonilo nepromlčitelnost vraždy v 70. letech minulého století. Ale tam je zapotřebí si uvědomit historické souvislosti. Protože Německo dlouhodobě nestíhalo zločiny, které se staly nebo které spáchali němečtí příslušníci za období druhé světové války, a byl na ně tlak mezinárodního společenství, aby takové zločiny stíhali. A tak to Německo vyřešilo tím, že stanovilo nepromlčitelnost vraždy právě proto, aby se vztahovala na činy, které se staly v období druhé světové války. Jenomže nakonec se ukázalo, že je to opatření stejně bezzubé, protože pokud přežili nějací svědci, tak ti svědci přežili a tudíž se tam jim nebyla způsobená vražda. A pokud tedy se staly nějaké vraždy, tak ty se staly beze svědku. Takže se nakonec ukázalo, že stejně ty zločince odstíhat nemohou.
0: Předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná, děkujeme za vysvětlení. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Hezký den vám i posluchačům.

0: S vámi Radiožurnál, Důl vás může zasypat, zatopit, ale nikdo vám ho nemůže vzít, praví se v jedné hře divadla Járy Cimrmana. Vzít může, zatopit a zasypat také, teď momentálně firma OKD zasypává důl ČSM na Karvinsku, i tam se vydáme a připomínáme problémy na pražském okruhu, Chlupický tunel k letišti, od letiště k D1, stále uzavřený.
1: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
2: Adrénko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Tady je Radiožurnál v 8 hodin. Jana Utendorská pro nás má zprávy.
4: Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit až 15 000 nových bytů. USA uvalí 50% cla na část produktů z Kanady. Kajakáři Krejčí a Beková získali na úvod mistrovství světa stříbrné medaile v časovce kajak krosu. Dlouhé kolony čekejte na pražském okruhu směrem z letiště k D1 kvůli uzavřenému Chlupickému tunelu. A bude většinou oblačno, na severu místy přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekla Radiožurnálu ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
6: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů.
4: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V Praze je podle zjištění Státní investiční společnosti nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například také kolem nemocnic. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Česko zastupuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
7: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
8: Řekl ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na část produktů z Kanady. Prezident Donald Trump podepsal trojici dokumentů, ve kterých tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla vstoupí v platnost 19. srpna. Trump využil článku 338 zákona o clech z roku 1930. Podle Reuters se budou vztahovat mimo jiné na cement, víno, nábytek nebo oděvy a také třeba na hokejky, rybářské pruty a paruky. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoci zpřesnit diagnostiku této poruchy. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
9: 3, 2, 1. Můžeš.
10: Děti v časovém limitu hledají obrázek nebo ve správný moment mačkají tlačítko. Výzkumnice Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví díky tomu ale zjišťuje, jak děti s ADHD pracují s pozorností a jak odhadují čas.
11: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně. Často udávají nějaké extrémní odpovědi.
10: Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Radiožurnál.
12: Sport. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali stříbrné medaile v úvodní disciplíně mistrovství světa časovce kajak krosu. Krejčí v Oklahoma City o příčku vylepšil své umístění z minulého šampionátu. Nakonec vítězný Brit Joseph Clark za českým závodníkem těsně před cílem zaostával, pokračuje Krejčí.
13: Byl jsem nervózní, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny, zkvétalo to ve mně na posledním mezičasu, bohužel mi to rychle utnul. Cítil jsem se na vodě dobře, cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to. A jestli tak on spojí dál, že se budu pořád zlepšovat o jedno místo, tak si nebudu moc stěžovat.
12: Další Čech Matyáš Novák skončil čtvrtý o 14 setin za bronzovou medailí. Vít Přindiš byl osmý. Dnes se po 16. hodině českého času pojedou kvalifikace a týmové závody na kajaku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Situace v Praze na okruhu nehoda na silnici 55 ve Spytihněvi. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 byl zastavený provoz v Cholupickém tunelu, a to kvůli nadměrnému nákladu. Policie už ho přesunula mimo jízdní pruhy a jede se. Pokračuje ale výrazná regulace vjezdu do Lochkovského. Kolona začíná už ve sjezdu z D5 na okruh. Zdržení naberete i z druhé strany z D1 k letišti. Kamiony i osobní auta zpomalují poprvé na úrovni Jesenice, následně i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Na silnici 55 z Hradiště do Otrokovic se kvůli nehodě ve Spytihněvi tvoří kolony už v obou směrech. Mnohem delší od Babic, respektive z konce dálnice D55, ztratíte téměř půl hodiny. Z druhé strany se zpomaluje za Napajedli. Tam je to přibližně na 15 minut. A D1 z Brna do Prahy za Měřínem na 27,5 kilometrů se stále jede okolo havarovaného kamionu. Provozu nebrání, skončil nedaleko v poli. Stále se ale nedá projet stoupacím pruhem, nákladní vozidla vybočují. Místo je dobře označené světelnou šipkou, projedete plynule bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou oblačno na severu a severovýchodě, místy přehánky, večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, vezmeme vás na místo, kde zhruba před půl rokem se ještě těžilo uhlí, ale dnes tam jámy začnou zasypávat. Firma OKD totiž pokračuje v likvidaci posledního černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Je u toho náš reportér.
5: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Z Karvinska mizí další stopy po černouhelném hornictví. Firma OKD dnes začne zasypávat první ze 4 jam dolů ČSM. Byl to poslední činný důl. Těžba černého uhlí se zastavila koncem ledna. U všeho je reportér Martin Knitl. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, je tady už nachystaná velká hromada 45 tisíc kubíků hlušiny. Rozjedou se pásové dopravníky, ze kterých bude hlušina do jámy volně padat a hotové jsou už všechny bezpečnostní práce v podzemí. Je to takzvaná výdušná jáma v jižní části dolu ČSM, kde se už taky zastavilo větrání a dnes tento důl začne opravdu už fyzicky mizet po téměř 60 letech těžby.
0: A za jak dlouhou dobu zmizí a bude jáma zasypána?
1: Podle OKD to potrvá asi 11 dnů, potom v září přijde na řadu výdušná jáma v severní části, no a zůstanou dvě takzvané úvodní jámy, které se zlikvidují tak, aby tam zůstala možnost zachovaná možnost těžby metanu, důlního plynu pro využití v energetice. To je vlastně část budoucnosti OKD, výroba elektřiny a tepla pomocí kogenerační jednotky, která se tady už montuje. Likvidace celého dolu ČSM potrvá do posledních měsíců roku 2028.
0: Lůče jsem tedy začíná být zasypáván, na místě u toho je Martin Knitl, díky naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A s vámi Radiožurnál, 11 minut po 8 hodině.

0: Radiožurnál je 8:45. Experti Národního ústavu duševního zdraví právě teď hledají děti s ADHD, ale i další dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. A to do studie, jak děti s ADHD vnímají čas. Sami podrobnosti chystáme do našeho vysílání po 8:30. Archeologové objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Mohutná kamenná zeď byla pravděpodobně součástí městských hradeb. Ty jsou v písemných pramenech doložené už v roce 1361.
1: Konec dálnice D55 za Starým městem a kolona z úrovně Babic. Popojíždí hodně přes půl hodiny až k nehodě na průtahu z Pitihněví. Projíždí se Kyvadlově, dlouhé zdržení naberete i z opačného směru. Z konce na Pajedel se popojíždí přibližně 20 minut. V Praze čekejte potíže na konci Barandovského mostu směrem na Smíchov. Vážná nehoda osobního auta s motorkářem, blokovaný levý pruh, dlouhá kolona na jižní spojce od sjezdu na Pankrác na desítky minut. Pomalej se pak pokračuje i za kolizí do Břížskou až k Mrázovce. V metropoli na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 se rozjíždí kolona kvůli dříve uzavřenému Cholupickému tunelu. Tam byl nadměrný náklad, už je pryč. Dojíždí se kousek za sjezdem z D5 na 23. kilometru a krokem se jede až k Lochkovskému tunelu. Vjezd do něj stále regulují. A silný provoz i před omezením u letiště delší z D7 od sjezdu na Tuchoměřice. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 21. červenec, který je právě na svém startu, bude většinou oblačný, ráno a dopoledne ještě v jižní polovině slunečný, jasný až polojasný. Přes den ale bude mraků na nebi přibývat a občas může sprchnout. Víc přeháněk se objeví v severní polovině našeho území. Večer pak budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty odpoledne vyšplhají na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až k 26 stupňům Celsia. Na horách budete potřebovat teplejší oblečení, tam totiž teplota sáhne 14 stupňů. A povane k tomu zpočátku jen slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Je 8.20, s vámi ranní radiožurnál. Česká republika je o krok blíže k výstavbě dalších malých modulárních reaktorů. ČES a společnost Rolls-Royce SMR dnes v Londýně podepíšou memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit, kde by takové reaktory měly stát. Za Českou republiku dokument podepíše ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. A bude u toho také náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobré ráno, Jaromíre.
1: Krásné ráno.
0: Začněme tím, kde by ty další dva malé modulární reaktory měly stát.
1: Tak ty lokality byly vybrány Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku, a to v areálech bývalých uhelných elektráren. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO se jedná opravdu o přelomový okamžik.
2: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu, konkrétně tedy do Moravskoslezského kraje a do regionu severočeského.
1: Já dodám, že ten první modulární reaktor vyroste v areálu jaderné elektrárny Temelín. Tady už ta příprava je dál, tam už je podepsaná smlouva o provedení přípravných prací, kde už se mohou začít zpracovávat dokumentace, podklady pro ty povolovací procesy. No a ten malý modulární reaktor od firmy Rolls-Royce SMR v Temelíně bude vůbec druhý na světě. Ten první vznikne ve Walesu, a to v areálu jaderné elektrárny Vilva.
0: Tam se ještě poučit, co to jsou malé modulární reaktory, jak si to představit?
1: Velmi stručně řečeno, jsou to jaderné reaktory, ale jsou menší, méně výkonné než ty konvenční, ale především ty jejich díly se mohou vyrábět sériově, na místě se sestaví a ta stavba je potom logicky rychlejší, jednodušší, jinak ten provoz je podobný jako u těch konvenčních reaktorů, včetně samozřejmě bezpečnosti. A na tomto konkrétním projektu spolupracuje ČES už se zmíněnou společností Rolls-Royce SMR, ve které ČES vlastní 20%.
0: Jaromír Marek, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: O budoucnosti jádra v České republice 8.22, ranní radiožurnál.

V ranním radiožurnálu zveme na film, který vstupuje příští týden do kin. Vlastně ne, už teď 23. července a měl premiéru na Karlovarském festivalu. Je to příběh lékařky Moniky, která žije ve spokojeném vztahu, čeká dítě, všechno se odvíjí, jak má. Do momentu, než jí do života nečekaně vstoupí její bývalý manžel. A jak to bylo dál, to se můžete dozvědět v pražském kině Světozor právě 23. července, to znamená tento týden ve čtvrtek na projekci filmu. Pokud si napíšete o vstupenky, tak je od nás můžete dostat jich 50 pro 25 z vás na e-mailu vstupenky@rozhlas.cz.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
1: Radiožurnál půl deváté. Jana Utendorská a další zprávy.
2: Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody Radiožurnálu potvrdil blízký člen rodiny s tím, že šlo o mozkovou příhodu. Mluvčí českobudějovické policie Jiří Macner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt zkomplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. V současné době je v chorvatské vazbě, je obžalovaný z vraždy svého společníka. Vinu odmítl. Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky z čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. V Londýně poprvé zasedne nová britská vláda vedená Andym Burnhamem. Úřad už ohlásil, že od října plánuje snížit daň v účtech za elektřinu pro domácnosti. Chce tak občanům pomoci zvládnout růst životních nákladů. Burnham je sedmým britským premiérem za posledních 10 let. A veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru na Chrudimsku. Hromadný úhyn zaznamenali v rybníku v obci Vranov. Příčinu ještě musí potvrdit testy. Na konci června ji už prokázali 10 kilometrů od Vranova. Sport. Do dvouhry na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open dnes vstoupí 7 českých hráček. Jako první se po 11. hodině představí Nikola Bartůňková proti Číňance Yuan. Program dnes uzavře duel vítězky turnaje v Aténách Barbory Krejčíkové s Lindou Fruvertovou. Ze všech zápasů uslyšíte přímo z areálu na Štvanici vstupy na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na D1 u Brna, v Praze velká nehoda na Barandovském mostu. Na D1 v okolí Brna relativně klidný provoz, jen kratší zdržení nabíráte směrem z Vyškova z úrovně Slatiny. Od Prahy se zpomaluje před sjezdem na Mikulov. D2 směrem z Bratislavy plní převážně nákladní soupravy. Sunou se za Židlochovicemi zhruba z 8. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy za Měřínem na 27,5 kilometru zůstává po nehodě kamionu blokovaný stoupací pruh. Místo je dobře označené šipkou silničářů. Okolo se jede plynule. Z konce dálnice D55 směrem ze Starého Města stále popojíždí kolona z úrovně Babic. Už se ale dává do pohybu. Následky nehody ve Spytihněvi odklidily. Opět jsou volně průjezdné oba pruhy. Z opačného směru naberete zdržení na výjezdu z Napajedel. A v Praze trvají dost velké potíže na Barandovském mostu. Na jeho konci směr Smíchov zasahují záchranáři u vážnější nehody osobního auta a motorkáře. Podle našeho zpravodaje se dá projet pouze levým a odbočovacím pruhem. Kolona se vleče jižní spojkou od nájezdu z Vídeňské. Je to na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Chladná rána a přes den teploty pod dlouhodobým průměrem. Také víc oblačnosti v severní polovině našeho území, na jihu spíše slunečné počasí. Takové počasí nás doprovází v tomto týdnu. Dnes po ránu se teploty pohybovaly mezi 7 a 13 stupni. Na Šumavě opět dokonce mrzlo. Místy tam spadly teploty k minus 4 stupňům. Přes den pak také žádná velká vedra nečekáme. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23, na jižní Moravě 26 stupni. A podobné počasí nás čeká až do konce pracovního týdne. Čtvrtek pak bude nejchladnějším dnem v tomto týdnu. To se teploty na celém našem území budou držet většinou pod 20 stupni. Tepleji bude opět jen na jižní Moravě. A také to bude den s velkou oblačností a deštěm. V pátek a o víkendu se bude oteplovat, to už čekáme teploty kolem letní 25, a také se k nám vrátí spíše slunečné počasí.

0: To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Hudba, tanec, hlučné pokřiky. Tak takhle slavili Španělé fotbalové prvenství na světě. V centru Madridu fanoušci vítali hvězdný tým po návratu ze Spojených států opravdu velkolepě. Jak přesně to nám z místa popíše už za chvíli náš zpravodaj Pavel Novák.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál 8.38. Španělsko slavilo, slaví a ještě dlouho slavit bude. Fotbalové mistry světa včera vítalo v ulicích Madridu přes milion lidí a my ve městě stále máme reportéra Pavla Nováka, který vítal také. Dobré ráno.
1: Dneska ráno.
0: Pavle, když se podíváš teď ráno okolo sebe po městě, pokračují ty oslavy ještě? Bude vlastně dneska někdo pracovat?
1: Ty oslavy skončily ještě před půlnocí a vlastně to náměstí Cibeles už je uklizené, je normální pracovní den. To je takový ošklivý stereotyp rozšířený léta mezi Čechy, že Španělé jsou nějací nepracovití líní. Není tomu tak, teď jsem u stanice metra a při městské železnice a normálně sem přicházejí lidé s batohy, s aktovkami. Je slyšet, že ten automobilový provoz je velký a lidé normálně jdou do práce. Samozřejmě továrny se nezastavily a tady se normálně pracuje, když se možná večer zase sejdou v barech a budou dále doslavovat.
0: Nám pojď ještě popsat, jaké bylo to přivítání španělských fotbalistů po návratu domů. Jak vypadala oslava v centru Madridu?
1: Oni se po příletu vydali do paláce Sarsuela, měli několik oficiálních povinností, přijali král Felipe VI. S rodinou, potom ještě se zastavili u Pedra Sáncheze, španělského premiéra a potom tím double deckerem, takovou dost klikatou několika hodinovou cestou dojeli až sem do centra Madridu, kde na ně čekalo opravdu statisíce, možná i ten milion, dá se říct, že říká radnice, že přes milion fanoušků. No a ti je přivítali tedy těmi ovacemi, jak jsme slyšeli, tančilo se, hodně se pilo, hodně se zpívalo a provázely to takové diskotékové ukázky nebo vystoupení různých hudebníků. No a samozřejmě potom také ukázali trofej a to byla velká, velká radost, ze kterou ještě asi budou nějakou dobu Španělé žít.
0: Takové trochu nagano v České republice, kdysi Pavel Novák z Madridu, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 8.43, Radiožurnál. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl víc napovědět o fungování této poruchy soustředění a také zpřesnit diagnostiku. Do studie stále hledají děti s ADHD i dobrovolníky od 7 do 12 let.
1: Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řádek, kluci.
3: Připomíná to obyčejnou hru z obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej, ve chvíli 10 objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně. Často udávají nějaké extrémní odpovědi, buď to příliš krátké nebo příliš dlouhé.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Zákonodárci navrhují, aby v Česku byly nepromlčitelné vraždy. Teď má policie na vypátrání pachatele 30 let. Daří se jí objasnit 90% případů ročně. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout nově v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku.
4: Nehoda na D48 u Příboru a zavřená 55 u Hodonína. Na D48 z Českého Těšína do Nového Jičína zpozorněte na úrovni Příbora. Na 31. a půltém kilometru se srazilo nákladní vozidlo s dodávkou. Nebrání provozu, kolona se netvoří. 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště na obchvatu Hodonína zůstává po noční nehodě v obou směrech uzavřená. Objízdná trasa přes město, provoz sílí a kolona se tvoří na příjezdu do Hodonína od Lužic, respektive od Rybníků. Přibližně 20 minut strávíte na trase až za kruhový objezd u průmyslové zóny. A silnice 55 ještě jednou, teď mezi Hradištěm a Otrokovicemi. Poslední zbytky kolony se rozjíždí před dřívější nehodou ve Spytihněvi. Přibrzdíte jak na konci dálnice D55, tak na výjezdu z Napajedel. V Praze komplikace na konci Barandovského mostu směr Smíchov. Záchranáři u vážné nehody, kolona z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Evropa je stále teplotně rozdělená, sever je chladný, jihozápad spalují extrémní vedra, hlavně ve Španělsku a Portugalsku mohou teploty opět dosahovat až 45 stupňům. Naše území se tentokrát přiklonilo ke studenému severnímu proudění, proto se odpolední teploty budou držet nejčastěji jen kolem 20, pouze na jižní Moravě mohou vyšplhat až k 26 stupňům. A podobné hodnoty na teploměrech uvidíme až do pátku. Na víkend se k nám vrátí letní teploty kolem 25 stupňů a také bude slunečno. Na začátku příštího týdne očekáváme opět víc oblačnosti, teploty by se ale měly udržet v dlouhodobém průměru. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné úterý.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál 10 minut před 9 hodinou počasí. Veskrze letní teploty by dnes měly vystoupat na 22, na Moravě možná až na 25 stupňů Celsia. Jsme v polovině prázdnin, za polovinou července, ještě by se nám ty tropy měly na nějaký čas určitě vrátit, přestože v těchto dnech po ránu mrzne. Ale nebojte se, přes den se léto určitě ukáže a dost možná budete hledat nějaké místo, kam byste se vyrazili vykoupat a osvěžit. Ta místa ostatně hledáme i my v našem novém týdenním seriálu Objevujeme s vámi třeba zatopené lomy anebo dobře schované lesní rybníky. Jeden takový dobře schovaný v lese a přírodní rezervaci je také velký pařezitý rybník. Ten najdete konkrétně na Vysočině. Rybník slouží jako záložní zdroj pitné vody pro město Telč. I přesto se v něm ale můžou lidé také vykoupat. Plavci a výletníci z okolí takzvaný pařezák s chladivou vodou malou pláží ale sem velmi dobře znají. Před turisty odinut se ho ale snaží tak trochu skrývat. Mimochodem, rybník založil Zachariáš z Hradce už v roce 1565. No a těch skrytých míst pro letní koupání je mnohem víc, alespoň některá budeme odkrývat a směřovat vás k ním právě v tomto čase v našem týdenním seriálu. Ale teď už tedy míříme za osvěžením na Vysočinu do lesa.
1: Jo, ale to jako fakt je tady příjemný, že člověk jako semka může jít s dětkama, může jít tady sám a užije si tady jako příjemnou vodu a hezký prostředí.
2: Hlavně tady nic není.
1: Tady nic vlastně není, tady jste vyloženě v přírodě, no. Ta voda a to je jako perfektní, že jo, široko daleko.
2: A ta voda je takhle teplá vždycky, nebo to je jenom letos?
1: Je to teplý, je tenhle rok, teďka je to studený jako blázen oproti jiným rokám. Tentokrát je to fakt studený. Trochu teplejší.
2: Když jsem se potopil, tak jako zima byla údená, ale při hladině mi připadá, že to je teplé.
1: Tak je to dobrý pro vás, nám byla zima.
3: My jsme tam
1: bývá to teplejší, no.
2: A vidíte nejteplejší vlastně léto zatím po dlouhé době?
1: Jo, tak my jsme asi víc zmrzlí třeba. Ta voda tady je furt hlavně čistá. Tady prostě neexistuje, jo, aby ta voda byla špinavá.
2: Michala s Veronikou, švagrové. Ano. Takže vy chodíte, švagrové, tam, kde nic není.
4: Jo, tak jako ano, není, jako myslím tím, že tady, jo, není bufet, nebo prostě milion tisíc lidí, je to prostě v přírodě, takže se nám tady líbí. No.
2: Takzvaný pařezák leží v nadmořské výšce 676 metrů, je tady o něco chladněji než v nížinách a ze severní strany obklopen rašeliništi, takže i ta voda je sice průzračná, ale lehce do hněda.
5: Matěj, co do sebe hora vám připadá jaká teplá, ne?
6: Mně připadá v pohodě.
3: Osvěžující.
5: A hlavně je taková, budete mít takový film po sobě, že to je lesní voda a ono to má takový živiny v sobě a je to krásně takový jakoby relaxační.
6: Eva s Mirkem až po krk ve vodě.
5: Protože mě moře nebaví, tam mě pálí písek, voda slaná, tady je to prostě pro mě ideální. Solidnější voda a tak.
7: Ale nemá rád válení všeobecně, kort u moře nebo toto, jo?
5: No, máme
7: domluvu, že vždycky jednou za 5 let, no, tak víte, jo, co mi to vždycky dá přemlouvat, ho.
6: A vy jste se vzal sebou i ploutve, co?
5: Jo, protože tady je to celo velký, tak jako, aby se člověk tady, jakoby, si říká, protáh tělo zaplaval.
6: Žádní plavci, jste to vlastně sami.
7: Po první životě, co teda ten rybník je prázdný, že za nikdo není.
8: Ne, vy to teďka proflaknete tou reportáží a všichni nám sem budou jezdit, tak ne, tak znova, jo. Jsme u velkého pařezitého rybníku. Je to otřesný, je tady narváno, totální lunapark, jo, a slunci 1,50 m, co koušou.
2: Jana nás posílá pryč, ale nevzdávám to.
8: Ne, je to tu nádherné, tak, je to krásný.
2: Velký pařezitý rybník, takzvaný pařezák, leží v blízkosti obce Rásná, kde je starostou Miroslav Tomíšek.
9: Původní smysl toho rybníka bylo přivedení bystré vody z hor pro soustavy telských rybníků.
2: Čili to je hodně vysoko, ta voda tady je i chladná, trošku víc než dole.
9: No samozřejmě, je to voda z lesa čistě, takže tady nejsou žádný splachy dusíkatých látek, který jinde v rybnících bývá. Tady za rybníkem je rozsáhlý rašeliniště, který má mocnost až 4 metry, tak je kyselá. Nepodléhá zkáze sinic a podobných.
2: Tady se chodí do vody jenom z hráze, kde
9: sedíme.
2: Z hráze,
9: anebo z pláže.
2: Z druhé strany tam jsou mokřady všechno, ano, tam to je zarostlé.
9: Tak.
2: Tam to trochu připomíná takovou divočinu severskou.
9: Tam je to, no ano, má to ten ráz severský tajgy. To je velký kouzlo.
2: Z velkého pařezitého rybníku na Vysočině Lubomír Smatana, Radio

0: Phil Collins v ranním radiožurnálu naposledy koncertoval v Česku v O2 aréně v Praze 25. června 2019, až by se ještě někdy mohl vrátit. Na radiožurnálu vzpomeneme po 9. hodině, ale na jiný koncert. V sobotu skončil 23. ročník festivalu Colors of Ostrava, kde nechyběl ani radiožurnál, co by hlavní mediální partner. A díky tomu jsme se dostali ke spoustě interpretů. Například Liboru Boučkovi poskytla exkluzivní rozhovor zpěvačka LP a vy ho celý uslyšíte po 9. hodině, tak buďte s námi. A ještě doprava od našich zpravodajů. Dálnice D8 z Prahy na Ústí nad Labem za Kralupy na 10. kilometru. Nehoda. Osobní a nákladní auto blokují jeden jízdní pruh. Kolona v tuto chvíli na 15 minut a rychle se prodlužuje. Tak buďte trpěliví. A dobře dojte.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně,
2: jedna otázka,
1: jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Tady je radiožurnál 9 hodin. Zprávy s Janou Tendorovskou.
3: Odboráři pražského letiště hrozí stávkou kvůli novému řediteli, vyhlásili pohotovost. Podvodníci připravili správu nemovitostí Hradec Králové o 46 milionů korun. Tenistka Marie Bousková, co by obhájkyně titulu, postoupila na turnaj v Praze do druhého kola. Nehoda vás drží na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí za Kralupy na 10. kilometru. A bude většinou oblačno, na severu místy přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Zaměstnanci pražského letiště nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele, kterým se má stát Radomír Lašák. Jejich odbory proto vyhlásili stávkovou pohotovost. Informaci České televize radiožurnálu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Lašáka odboráři spojují s úpadkem českých aerolinií, které v minulosti řídil. Obávají se proto budoucího fungování letiště Václava Havla. Stávková pohotovost zatím cestování nijak neomezí, říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
3: O situaci by dnes podle Pomajbíka měli odbory jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Poslanci i senátoři navrhují, aby vražda byla v Česku nepromlčitelná. Zhruba 90% těchto trestných činů přitom ročně policie vyřeší. Celkem na to má teď čas 30 let. Kriminalita v Česku navíc klesá, říká náměstek ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
5: Jedná se o vraždy ve všech stádiích, tedy dokonaných i ve stádiu přípravy či pokusu. Pro zajímavost, v roce 1994 bylo registrovaných skutků konkrétně vražd 280.
3: A loni bylo těch dokonaných 59. Desátou noc v řadě útočily Spojené státy na Irán. Oblastní velitelství amerických sil na síti X uvedlo, že armáda zasáhla iránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Iránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Irán taky uvedl, že zasáhl dva ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové o 46 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují kriminalisté, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
6: Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až 10letý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.
3: Podle vedení správy nemovitostí jde o selhání jednotlivce. Běžný chod organizace ani poskytované služby útok neomezil.
1: Sport.
7: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Live Sport Prague Open na Štvanici do druhého kola. Obhájkyně loňského titulu z areálu ve Stromovce porazila Španělku Bousasovou Manejrovou 2x7-5. Po postupu mluvila i o tom, jak se jí hrálo na velkém centrálním dvorci na Štvanici.
8: Vlastně jsem tady párkrát zatrénovala, takže jsem si ten center court vyzkoušela a je to hezký pocit takhle na tomhle center courtu hrát. A vlastně na tenhle center court mám vzpomínky taky ze sbírání, když jsem ještě tady sbírala míčky Honzovi Hernichovi, si pamatuju, mám doma fotku, takže od té doby se to hodně uplynulo a je to určitě krásný pocit teďka být já, která tady hraje ten zápas.
7: Do druhého kola v úvodním dnu turnaje postoupily i Lucie Havlíčková a Dominika Šalková. Další Češka Alisa Okťabreva naopak vypadla. Do dnešního programu prvního kola, který začne v 11 hodin, nastoupí celkem 7 českých singlistek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D8 za Kralupy v Praze, zdržení na okruhu. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí čekejte kolonu před sjezdem na Kralupy. Sune se přibližně z 8. kilometru, kamiony je zastavují o něco dříve. Kus za exitem na 10. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Zdržíte se 10 až 15 minut. Jedete-li D8 směr Praha na silnější provoz, se připravte v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Brzdí hlavně kamiony a pomaleji se sunou až na začátek omezení ve Kbelské. Z druhé strany popojíždí už z východní části okruhu od Běchovic, pokračují okolo Černého mostu, následně i Novopatskou až ke Kbelské. Samotná Kbelská je průjezdná v celku plynule. V metropoli trvá dlouhé zdržení i na jižní spojce na trase k Barandovskému mostu. Následky nehody na konci mostu směr Smíchov už jsou sice odklizené, kolona téměř od nájezdu z Vídeňské se ještě nějakou chvíli bude rozjíždět. A na pražském okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Nákladní soupravy zastavují už kousek za dálnicí, osobní auta před sjezdem na Vestec okolo 3. kilometru. A na okruhu směrem z letiště pomalý provoz tradičně mezi D5 a Ořechem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou oblačno na severu a severovýchodě místy přehánky, večer se pak vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy. Teď už má slovo Libor Bouček a exkluzivní host Radiožurnálu.
10: Pár desítek minut před svým vystoupením na festivalu Colors of Ostrava poskytla Radiožurnálu velmi obsáhlý rozhovor americká zpěvačka LP. Tak si ho poslechněte. Letos je to 9 let od vašeho prvního vystoupení v Česku. Bylo to v pražském klubu Roxy a pamatuju si, že vstupenky zmizely za 5 minut. Pamatujete si ten večer?
11: Ano, pamatuju si ho. Vzpomínám si, že jsem před koncertem mluvila s fanoušky a byla jsem úplně překvapená. Ve vzduchu byla neuvěřitelná energie. Mám pocit, že jsme tehdy začínali písní Muddy Waters. Pamatuju si obrovské fotografie na stěnách, jinak byl celý prostor ponořený do tmy. Klub byl úplně narvaný a já si jen říkala, tohle je neuvěřitelné.
10: Byl to vážně magický koncert a kdo měl štěstí být u toho, tak na ten večer asi fakt nezapomene. O pár měsíců později následoval festival v Ostravě, Colors. Má pro vás ten festival pořád zvláštní místo ve vašem srdci?
11: Rozhodně, bylo to kouzelné, byla to moje první návštěva a vůbec jsem nečekala, že přijde tolik lidí. Úplně mě to ohromilo. Lidé zpívali každou píseň se mnou a já měla pocit, že jsme opravdu propojení. Moc se mi líbilo i to dlouhé molo do publika. Byla jsem doslova mezi lidmi a strašně jsem si to užívala. Upřímně řečeno, byla jsem z toho v úžasu.
10: Máte vůbec během festivalu čas se podívat na koncerty jiných interpretů? Nebo se prostě uzavřete do sebe a soustředíte se na vlastní vystoupení?
11: Nejvíc přemýšlím o svém koncertu. Když zbyde čas až potom, tak se třeba někam podívám, ale většinou je pro mě těžké se od toho úplně oprostit. Raději zůstávám soustředěná na to svoje.
10: Jak takové soustředění vlastně vypadá? Sedíte sama v karavanu? Zkoušíte, soustředíte se, opakujete si texty. Co přesně si máme vybavit?
12: Void of any
11: Ani nevím, prostě se snažím být v klidu, bez starostí. Postupně během dne rozespívávám hlas, připravuju ho na večer, cvičím trochu jogu, skáču přes švihadlo, rozhýbu tělo. Zpívání je pro mě hodně fyzická záležitost, takže potřebuju být i fyzicky připravená.
12: So I need to get my physicality kind of in line with that feeling.
2: Host Radiožurnálu.

0: Hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava byla americká zpěvačka LP.
1: You're basically in the middle of a tour.
2: Nacházíte se uprostřed turné a zároveň vydáváte v září nové album Room 12. Když jsem se díval na ten váš program, tak mě překvapilo, kolik měst a koncertů absolvujete během roku 2026. Musí to být vyčerpávající neustále cestovat. Je každý koncert něčím speciální? Prožíváte koncert po každé jinak?
1: The different emotions from that, or is just like one after another?
3: No. I mean, it's very different all the time, but
4: každý koncert je jiný, jen se do něj musím umět rychle ponořit a stejně rychle ho zase nechat za sebou. Nemůžu v něm zůstávat ještě další den, po skončení se už musím soustředit na další město, další publikum, další atmosféru.
2: Co vlastně můžete během koncertu změnit? Předpokládám, že playlist asi ne.
4: Ve skutečnosti ho měnit můžeme. Mám teď v kapele několik nových muzikantů, takže máme připravených víc skladeb. Na zvukové zkoušce si je projdeme a pak podle energie poznáme, co ten večer funguje nejlépe. Snažíme se koncerty obměňovat, aby lidé nezažívali každý večer úplně to samé.
2: Kde se cítíte svobodnější? Při skládání a tvorbě nebo na pódiu?
3: I mean, they are absolutely necessary to one another, in my opinion. There's no, I like doing both.
4: Podle mě jedno bez druhého nemůže existovat. Obojí je stejně důležité. Ve studiu si můžete někdy dovolit říct, dneska to nejde, zkusíme to zítra.
3: When you're in the studio, like if you're not feeling it that day, you can do a different day sometimes.
4: Ale na pódiu takovou možnost nemáte. V tu chvíli prostě musíte být 100% připravený.
3: But you know, like you have to be on when you're in these, you know, moments.
1: The Room 12 is a new album. It will be out on September.
2: Jak jsem zmiňoval, Room 12 vychází 2. září. Venku jsou dva single, tím posledním je Love is All I Have. Jste i po všech těch letech pořád nervózní z toho, jak nové písně lidé přijmou? Zažíváte ten speciální moment, když fanoušci poprvé můžou slyšet vaši novou muziku?
1: Is it still kind of a special moment when you are looking forward to us fans to hear it for the first time?
3: Yes, and you don't know, you know. Songs have a journey, especially the way things are today. They're different.
4: Samozřejmě, vždycky. Nikdy nevíte, jakou cestu si konkrétní píseň najde. Dnes funguje hudba úplně jinak než dřív a každá skladba si publikum hledá po svém. Takže ano, nervózní jsem vždycky. Jen se nad tím nesmím zamýšlet příliš dlouho. Očekávání je vždycky tak trochu váš nepřítel.
0: Říká zpěvačka LP, která byla hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava.

0: Hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava byla americká zpěvačka LP. Does it bring you
1: more and more confidence? Přináší vám léta na scéně větší sebevědomí? Protože když jste úspěšná tak dlouho, tak člověk asi začne mít pocit, že si musí svoje postavení neustále obhajovat, ne?
2: No, you have to get out of that, you know what I mean? And like, you know, I have a big song that like is people's favorite, but like...
3: Ne, právě z tohohle pocitu se musíte dostat. Samozřejmě mám jednu velkou píseň, kterou lidé milují, ale když se podívám na své koncerty, publikum se mnou zpívá skoro všechno, kromě těch úplně nových věcí, a toho se držím. V dnešní době je důležité vážit si světa, který kolem sebe vytváříte. Fanoušků, lidí, kteří s vaší hudbou souzní. Dnes existují miliony věcí, které si člověk může pustit nebo oblíbit. O to víc bychom měli být vděční za komunitu, která kolem naší tvorby vzniká, a soustředit se na to, abychom pro ní vytvářeli další věci. Když se totiž člověk příliš snaží zavděčit všem, já jsem od přírody člověk, který chce všechny potěšit, a upřímně, moc dobrého mi to nepřineslo. Není to zdravá vlastnost. Samozřejmě chcete, aby lidé měli z vaší hudby radost. Chcete jim dát něco, co si budou chtít pustit znovu a znovu. Něco, co je uzdravuje nebo jim přináší radost. Přesně to pro mě hudba znamená. Give people something that they wanna listen to over and over again and that heals or brings joy to their soul. That's what music is to me.
1: Is there also a part of how it's called maybe a responsibility in the performance? Je s tím spojená i určitá odpovědnost. Měl by umělec cítit zodpovědnost vůči publiku?
4: Should the artist be responsible?
2: Yes.
3: Rozhodně, ta odpovědnost je obrovská. Pro mě hlavně znamená jediné, hlavně to nepodělej.
2: It's like don't suck. Don't like, you know, like
3: opravdu, je to moje práce. A po těch 90 minut koncertu jsou všichni lidé v publiku tak trochu v mé péči. Chci, aby měli pocit, že je o ně postaráno, aby nemuseli přemýšlet nad ničím jiným.
2: 90 minutes or whatever it is, you know, and I want them to feel taken care of. It's like...
3: Je to podobné jako u komika. Když není vtipný, všichni sedí v trapném tichu.
2: You know, it's like a, you know, if a comedian's not funny and everyone's like... It's hard. So...
4: That's great that you said under your care, because yeah.
1: Mě teda zaujalo, že jste použila výraz v mojí péči. Znám spoustu interpretů, kteří by spíš řekli, že naopak oni mají publikum pod kontrolou. Je to pochopitelně angličtina, ale není trochu nebezpečné říkat tomu kontrola?
4: How dangerous that is to call the care and to use the word control.
2: Yeah. I don't like that word in any way.
4: Me neither.
2: You know, I don't like... You know, it's a...
3: Já to slovo kontrola vůbec nemám ráda. Přijde mi, že když interpret mluví o tom, že chce publikum ovládat, je v tom něco domýšlivého, něco arrogantního a možná dokonce agresivního. Vždyť jsme pod kontrolou celý den, ze všech stran. Hudba přece nemá lidi ovládat. Když se vám líbí, tak se vám líbí. Když ne, tak ne.
2: We're being controlled all day long in so many ways, like... I don't want to control anybody through music. If you like it, you like it.
3: Stejně jako na sociálních sítích. Lidé mají potřebu všechno komentovat a odsuzovat. Proč? Protože chtějí mít kontrolu. Ale víte, jak tu kontrolu můžete uplatnit? Prostě vypadněte. Puste si něco jiného, to je celé. Já jsem přece nikomu neklepala na dveře a nenutila ho, aby poslouchal moji hudbu. Nepřicházejte do mého světa, pokud sami nechcete.
2: I didn't come to your house and knock on the door and be like, yeah, you know, it's like, what, like, don't come to my world, you know, unless you want to.
0: Říká zpěvačka LP, která byla hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava.

0: Aktuálne správy. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou Správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Česko zastupuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Z hnutí ANO. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na část produktů z Kanady. Prezident Donald Trump podepsal trojici dokumentů, ve kterých tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla vstoupí v platnost 19. srpna. Podle Reuters se budou vztahovat mimo jiné na cement, víno, nábytek nebo také hokejky a rybářské pruty. A archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili v Opočně zůstatky středověkého opevnění města. Jen 60 cm pod zemí odkryli část mohutné kamenné zdi, která byla pravděpodobně součástí městských hradeb. Ty jsou v písemných pramenech doložené už v roce 1361. Sport. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková se stali vicemistry světa v časovce kajak krosu. Krejčí nestačil jenom Britu Clarkovi. Mezi ženami triumfovala Australanka Foxová. Program šampionátu v Oklahoma City odpoledne pokračuje kvalifikací a týmovými závody na kajaku. Mezi muži se představí české trio Krejčí, Přindiš, Prskavec a mezi ženami Beková, Hilgertová a Galušková. Na radiožurnálu Sport uslyšíte po 16. hodině jízdy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D8 u Kralup v Praze, ucpaná jižní spojka. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí se kolona protáhla za odolenou vodu. Zpomaluje se okolo 7,5 kilometru a přibližně čtvrt hodiny se jede k nehodě za sjezdem na Kralupy na 10. kilometr. Jeden z pruhů tam blokuje nabourané nákladní a osobní vozidlo. V Praze ucpané mimo jiné okolí Barandovského mostu jižní spojka od sjezdu na Pankrác. Odtud k Mrázovce pojedete bezmála půl hodiny. I Strakonická mezi Lahovičkami a Malou Chuchlí. Na silnici 13 směrem z Teplic do Děčína opatrněji na průtahu Jílovým. Odklízejí tam následky po havárii osobního auta s motorkářem. Na místě záchranáři projíždí se kyvadlově s kratším zdržením. A na silnici 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště v Hodoníně pokračuje obousměrná uzavírka části obchvatu. Stále tam pokračují s vyšetřováním noční nehody nákladního a osobního auta. Náhradní trasa vedená přes město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude většinou oblačno, dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy. Dále s vámi Libor Bouček a exkluzivní host Radiožurnálu. Záznam rozhovoru se zpěvačkou LP pokračuje už za chvíli.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A my přinášíme varování z dálnice D2. Jedete-li D2 směr Brno, dejte si pozor kousek za slovenskými hranicemi. Na 59,5 kilometru mezi pruhy leží velký balík polystyrenu. Opakujeme, D2 za hranicemi směr Brno, kilometr 59,5, balík polystyrenu mezi pruhy. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pár desítek minut před svým vystoupením na festivalu Colors of Ostrava poskytla Radiožurnálu velmi obsáhlý rozhovor americká zpěvačka LP.
3: When a person is following your career and watching you.
2: Když člověk sleduje vaši kariéru a vaše koncerty, tak má pocit, že z každého vystoupení odchází jedna hlavní emoce. Může to znít banálně, ale je to důležité, tou emocí je láska. Cítíte to stejně, že i lidé, kteří vás třeba předtím vůbec neznali a přišli jen na festival, tak následně odcházejí z koncertu s pocitem, že mají chuť zavolat někomu, koho mají rádi. To je přece kouzelný, že šíříte lásku.
3: After the show, people have a feeling that they must call somebody they love. It's magical, isn't it?
4: That's great. I love that. Really, I mean, you're spreading love. That's the biggest thing. I feel it, and I just feel like, I think any person can look at me.
5: Přesně. A právě tohle je pro mě nejvíc. Mám pocit, že každý člověk se na mě podívá a vidí, že jsem si v životě prošla svou cestou. Že mi svět nic nedal zadarmo. A to platí pro většinu z nás. Nikdy jsem ale neztratila víru v lidskou schopnost milovat.
4: Faith in people's ability to love. And I've seen, you know, people so many times.
5: Kolikrát jsem viděla třeba pár, kdy žena přivedla na koncert přítele a on se tvářil, no skvělé, co mi tady ta lesba asi tak předvede.
4: Oh, okay. Here we go.
3: Yeah.
4: What is this dyke gonna do? And I'm like,
5: a já jsem si v duchu říkala, kamaráde, buď v klidu, bude to dobré, bude tě to bavit.
4: Buddy, just relax, man. It's gonna be good. It's fun.
2: A za pár minut už tančí. Objímá svoji partnerku.
3: In few minutes they are dancing, they're hugging, you know, the girlfriend.
4: Yeah. It's like, you know, I'm that's my goal to.
5: Přesně, a to je můj cíl. Nechci teď otevírat nějakou gay agendu, protože svět se stejně zase posouvá jiným směrem. Ale myslím si, že když někdo ve vaší rodině nebo mezi přáteli otevřeně řekne, jsem gay, a vy toho člověka celý život milujete a vážíte si ho, najednou se na celou věc podíváte jinak. Najednou to není žádný útok z druhé strany, je to pořád ten samý člověk, kterého znáte.
4: An attack from the other side, you know, and I think that, like, as an artist, that's, you know, that's not the job I take as my primary.
5: Nemyslím si, že je to moje hlavní role jako umělce, ale je to jedna z mých odpovědností. Šířit atmosféru přijetí, ukazovat, že není důvod mít strach.
4: To spread an ethos of acceptance and you know, no fear about, like,
5: co vám vlastně vadí? Vy přece budete úplně v pořádku bez ohledu na to, s kým já žiju nebo koho mám ráda.
4: You're gonna be all right. Yeah. You know, like, regardless of who I'm associated with, you know, so you're gonna be fine.
5: Líbí se vám hudba? Užíváte si koncert? Cítíte lásku? Tak to je přece nejdůležitější.
4: And do you like the music? You enjoying yourself? You feel some love? Good. That's it.

0: Hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava byla americká zpěvačka LP.
1: I'm thinking about what is the killer of love.
2: Když přemýšlím nad tím, co dnes lásku ničí, tak mě napadají hlavně ega. Zdá se mi, že lidi jsou čím dál víc zahledění sami do sebe. Sociální sítě, způsob komunikace. Vnímáte to podobně?
1: Getting more and more egoistic thanks to the social networks, communication. Yeah. And I mean, yeah. Do you feel this?
3: Yeah, egos and wanting to be right and wanting to, like, you know, I think that sometimes it's also that and that is a negative comment thing.
4: Ano, ega. A tak je potřeba mít za každou cenu pravdu. To je podle mě i důvod, proč lidé píšou tolik nenávistných komentářů. Často prostě ještě nenašli něco, co by pro ně bylo opravdu důležité. A tak se upnou k jedné věci, k něčemu, v co věří, a musí se pak vymezit proti čemukoliv jinému. Říct, že to nenávidí, a vytvoří si z toho tak trochu vlastní identitu. A to je vlastně strašně smutné a řekla bych, že je to i určitá lenost. Víte, kolik práce stálo dostat se tam, kde dnes jsem? Myslíte si, že to všechno přišlo samo, že jsem získala svůj hlas, napsala všechny ty písně a sedím dnes vedle vás díky tomu, že jsem si říkala, nenávidím tohohle a tamhle toho taky a vlastně i vás, i když vás vůbec neznám? Kam vás takový přístup dovede? Přijdete domů a budete oslavovat, jak jste byli na někoho zlí? Víte co, seďte si tam, slavte si, užijte si to.
3: OK, enjoy. Have fun, have fun with your own self, alone in your house, celebrating how mean you are. It's great.
2: Myslíte, že se to zhoršuje?
3: Yeah, I do. Just because there's a lot of lonely people in the world, and we're very isolated.
4: Ano, myslím, že je na světě hodně osamělých lidí. Jsme mnohem izolovanější než dřív. Na druhou stranu se někdy říká, nevím, jestli jste to slyšel, že jako civilizace žijeme v nejméně násilné době historie. A lidé si říkají, jak je to možné. Možná to opravdu je pravda. Jenže dnes máme všechno špatné neustále před očima. Na telefonech, na obrazovkách, v sociálních sítích.
3: You know, I'm not gonna say it's getting worse. I'm gonna say it's getting better, you know. And I always think that love and goodness will prevail. And I'm not going to change that.
4: Takže víte co? Nebudu říkat, že svět je horší. Já budu říkat, že je lepší. A vždycky budu věřit tomu, že láska a dobro nakonec zvítězí. Na tom nehodlám nic měnit. Co jiného s tím chcete dělat?
3: So that's it. What are you going to do about it? Bring it.
2: Máte pravdu. Nestačí asi říkat, je to čím dál horší. Měli bychom dělat všechno pro to, aby to bylo lepší.
4: Přesně, to je naše poslání. A vrátím se ještě jednou k slovu odpovědnost. Mějme odpovědnost sami za sebe. Když chcete něco zveřejnit nebo něco říct, nemusíte pokaždé křičet do světa. Podívejte se na mě. Já. Tohle často dělají politici.
3: I'm this, you know what I mean? I mean, that's what politicians do, you know?
1: You're right.

0: Pár desítek minut před svým vystoupením na festivalu Colors of Ostrava poskytla Radiožurnálu velmi obsáhlý rozhovor americká zpěvačka LP. Na vašich rozhovorech mě baví ještě jedna věc. Kdykoliv mluvíte o Česku, vždycky ve mně probudíte něco, čemu bych říkal národní hrdost. Mluvíte o naší zemi opravdu krásně. Určitě v tom pochopitelně hraje roli i Iveta.
1: Určitě je to jedna z nejskvělejších osob, které jsem kdy potkala kdekoliv na světě.
0: Proč bychom podle vás měli být na Česko hrdí? Často máme pocit, že jsme malá země, které se nikdo nevšímá. Vy ale o Česku mluvíte skoro jako o svém druhém nebo třetím domově.
1: Víte, stejně jako jsem před chvílí mluvila o sobě, uvědomujeme si vůbec, jak těžké je vůbec vytvořit stát? Myslím, že na to někdy zapomínáme. Máme pocit, že tu země byly odjakživa. Narodili jsme se a oni už existovali, takže je bereme jako samozřejmost. Jenže samozřejmost to není. A nikdy bychom to tak neměli brát, když slyším, že mizí jazyky nebo že zanikají kultury, je mi z toho smutno. A znovu se vrátím k rozmanitosti. Už jsem to říkala mnohokrát. Já přece nechci, aby byli všichni lidé stejní. Nechci, aby byli všichni gejové. Vůbec ne. Chci rozmanitost. Chci různé národy, různé rasy, různé jazyky, různé kultury, různé názory. Právě to je na světě nádherné. Chci přijet do Prahy a vidět tam spoustu McDonaldů, jako všude jinde. Jasně, McDonald's může být fajn, kuřecí nugety jsou dobré, ale není to to, kvůli čemu sem člověk přijede. Měli bychom si užívat naše rozdíly. Připadá mi smutné, že se svět někdy snaží všechno sjednotit, jako bychom měli být úplně stejní. S tím prostě nesouhlasím. A pokud někdo chce žít v takovém světě, je to jeho volba. Já si ale myslím, že krása světa spočívá právě v jeho rozmanitosti.
2: Trying to come back around and making us all the same. I just don't agree. I'm sorry. And if you like that, then enjoy your sameness all the time. You know, it's good.
0: Jak odpočíváte, když skončí nahrávání desky, turné a máte konečně pár volných dní? Co je první, co chcete dělat?
3: Free hours, free days. What is your desire, the wish to do?
1: Miluji moře. Nejradši prostě jedu na pláž a jen tam jsem. Voda je pro mě něco, co mě úplně uklidňuje.
0: A dá se to ještě vůbec? Být světovou hvězdou a jen tak si lehnout na pláž?
1: Nikdy ano. A víte co? Mě vlastně vůbec nevadí, když za mnou lidé přijdou, jedině tehdy, když to opravdu zasáhne do nějakého důležitého okamžiku. Jednou jsme byli s přáteli v Mexiku. Jeli jsme golfovým vozíkem na pláž, protože jsme chtěli stihnout západ slunce. Jenže nás lidé cestou pořád zastavovali kvůli fotkám. Tak jsem jim říkala, přijeďte za mnou na pláž, až moji kamarádi uvidí západ slunce, moc ráda se s vámi vyfotím. Nakonec za námi na pláž přijelo asi 10 golfových vozíků, takže mi to vadí jen tehdy, když to někomu kazí nějaký výjimečný okamžik. Jinak jsem za to nesmírně vděčná. Když má někdo rád moji hudbu, je to krásný pocit. A myslím si, že i tohle je součást mé práce. Já jsem nikdy netoužila být slavná. Někteří lidé to tak mají. Řeknou si, chci být celebrita a je to v pořádku. Já to měla jinak. Chtěla jsem být dobrý muzikant, dobrá zpěvačka, dobrá autorka písní a hlavně jsem se chtěla spojit s lidmi. Proto jsem nikdy nebyla ten typ člověka, který by fanouškům odmítal fotku nebo podpis. Možná jednou, ale to opravdu nešlo. Bylo to při večeři a bylo to hodně neomalené. Jinak ale nejsem člověk, který by si kolem sebe stavěl bariéry.
0: Moc děkuju, že jste si na nás udělala čas. Bylo mi velkou ctí.
2: I will continue to.
3: The freedom.
2: Yeah, thank
3: you. And enjoy the concert here in
2: Ostrava. Thank you very much. I appreciate it.
3: Thank you very much.
0: Tak tohle byla LP v tom nejdelším rozhovoru, který v rámci užinkování na festivalu Colors of Ostrava českým médiím poskytla. I dál poslouchejte Radiožurnál a těšte se na další hosty a pochopitelně i na program dopoledního Radiožurnálu, který za chvíli začíná.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Martin Matějka.
2: Ministryně financí jedná na letišti se stávkujícími odboráři. Úřad britského premiéra Burnhama chce snížit domácnostem zdanění elektřiny. Cyklisté na Tour de France vstoupí časovkou do závěrečného týdne závodu. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí popojíždí kolona k nehodě za sjezdem na Kralupy. A bude většinou oblačno, na severu místy s přeháňkami, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fous Radiožurnálu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště podle mluvčí Denise Hitmánkové funguje bez omezení. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Radiožurnálu to řekl Antonín Tůma z Povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených senic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď podle Tůmy přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza.
3: Nádrží. Toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotné řece Dyji, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
2: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné, synice se ale podle Povodí můžou znovu přemnožit. Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama plánuje domácnostem snížit zdanění elektřiny. Podle Downing Street by mělo začít platit od 1. října a lidem má pomoct vyrovnat se s rostoucími životními náklady. Opatření chce financovat z prostředků získaných po zrušení vládního programu digitální identifikace. Burnham dnes poprvé povede zasedání kabinetu. Jako nový britský premiér chce rychle prokázat, že britská politika může fungovat a že je po letech stagnace možné zlepšit životní úroveň. Mistry světa ve fotbale přivítali v Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu radnice se do centra španělské metropole vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali více než 3 hodiny. Hráči měli před setkáním s fanoušky oficiální povinnosti.
4: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI s rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé, naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál. Sport.
5: Cyklisty na Tour de France čeká po dnu volna individuální časovka. Do 26 kilometrů dlouhého úseku vyjede ve žlutém dresu vedoucího závodníka a 5minutovým náskokem Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaarda. Jak by k posledním 6 etapám mohla přistoupit Pogačarova stáj, odhaduje český závodník na Tour Pavel Bittner.
6: Bude to zajímavý to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top 10.
5: Největší českou nadějí v dnešní 16. etapě Tour de France bude časovkářský mistr republiky Matias Vacek, který je v celkovém pořadí 50.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Situace na D1 v Brně, D2 plná od Židlochovic. D1 před Brnem jak ve směru z Prahy, tak od Vyškova relativně volně průjezdná. Jen chvílemi přibrzdí řidiče kamionů v okolí Slatiny přibližně na kilometru 201. Oproti tomu na D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna trvá hodně silný provoz. Převážně nákladní vozidla zastavují už kousek za sjezdem na Židlochovice okolo 10. kilometru. Dálnice D8 z Prahy do Ústí a Fronta zhruba ze 7. kilometru k nehodě za sjezdem na Kralupy na 10. I tam jsou to hlavně kamiony. Osobní auta výrazně zpomalí až těsně před exitem 9. Zdržení okolo 10 minut. Na silnici 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště v Hodoníně trvá obousměrná uzavírka části obchvatu. Stále tam odklízejí následky po noční nehodě nákladního a osobního auta. Náhradní trasa je vedená přes město. Kolona na více než 20 minut se sune směrem od Břeclavy, přesněji od Lužického rybníku. A ještě pohled na silnici 34 na trasu z Pelhřimova do Humpolce, kolony v obou směrech před omezením u Komorovic, od Velkého rybníka i od Vystrkova ztratíte 15 minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou oblačno, dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: A úterní dopolední radiožurnál začíná 6 minut po 10. hodině. V jeho prvních minutách obsahově dostanou prostor naši investigativní reportéři. Ti mají detaily ke komplikaci v kauze billboardového bose Antonína Fischera. Zemřel totiž klíčový svědek, který mu pomáhal budovat biznis s černou reklamou a později proti němu vypovídal na policii. Jak tohle může zkomplikovat vyšetřování případu? Zeptám se už brzy. Vítejte.
7: Dopolední radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: Úterní dopolední radiožurnál 10 hodin a 10 minut. Zemřel jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera. Radiožurnálu to potvrdil blízký člen rodiny. Českobudějovický podnikatel Fischer už rok a půl čelí obvinění z loupeže, vyhrožování a omezování osobní svobody. A to vůči politikům, úředníkům a aktivistům, kteří odstraňují jeho nelegální billboardy. Detaily teď proberu s Vojtěchem Gavriněvem z investigativní redakce. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Vojtěchu, kdo byl ten klíčový svědek?
1: Byl to Jindřich Loboda, muž, který pracoval pro Antona Fischera několik let. Byl to právě on, kdo vyrobil velkou část billboardů, kolem který se točí Fischerův biznis i jeho trestní stíhání. Před dvěma lety se ale rozešli ve zlém a Loboda policii popsal, jak přesně tenhle biznis funguje. To znamená, kde a jak se vyráběly ty samotné reklamní poutače, které potom načerno stavili kolem silnic, jak obcházeli úřady, jak na nich přelepovali nálepky se jménem údajného majitele, aby zmátli úřady. Loboda taky popsal, že byl svědkem toho, jak Fischer poslal skupinu vyhazovačů na mladého skauta, který úřady upozorňoval na Fischerovi nelegální billboardy. Fischer potvrdil, že proti němu Loboda svědčil, a to původně dokonce jako utajený svědek, jeho výpověď ale zlehčoval.
2: Vyjadroval se prakticky ku všetkému možnému, ještě k tomu, jaké farby mám auto. Prakticky povedal všetko, co bylo nepodstatné. Nič podstatné nepovedal, keď takto zhrněm jednoducho.
1: Fischer veškerá obvinění odmítá.
0: Jak jeho smrt, tedy smrt jednoho z klíčových svědků, ovlivní to vyšetřování případu?
1: Policejní mluvčí Jiří Macner na tuhle otázku odpověděl, že případ nadále vyšetřují a že z taktických důvodů k němu nelze uvádět žádné další podrobnosti. Samotný Fischer teď sedí v Chorvatsku ve vazbě a čeká na soud. Podle tamních vyšetřovatelů totiž loni v létě v Chorvatsku zavraždil podnikatele Alexe Burkova, aby získal jeho pozemky v České republice na Břeclavské přehrady. Fischer jakýkoliv podíl na téhle vraždě odmítá. Více informací najdete na našem webu irozhlas.cz.
0: Vojtěch Gavriněv z investigativní redakce. Děkuju, nashledanou.
1: Pěkný den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

kapela Tata Boys a jejich písnička Umělá v 10.16 v dopoledním radiožurnálu. Další téma, stát chce začít stavět byty, aby zmírnil bytovou krizi. Na státních pozemcích by mohlo podle první analýzy vzniknout až 15 000 bytů. Kde by mohly stát a kolik by stály? Probereme v Biznesu týdne už za chvíli s ekonomickou analytičkou Janou Klímovou.

0: Business týdne. Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
1: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo výhledově postavit zhruba 15 000 bytů. Ty by se pak přednostně mohly nabídnout potřebným profesím. Vyplynulo to z prvotní analýzy, kterou pro vládu dělala Státní investiční a rozvojová společnost. Kde se ty pozemky nacházejí a kdyby se první byty mohly začít stavět, to už si řekneme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Jano, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Kolik pozemků SIRS prověřil a kde jich je nejvíc vhodných pro výstavbu bytů?
2: Tak zatím tato státní firma, která právě používá tu zkratku SIRS, prozkoumala asi 200 lokalit. Zajímaly jednak pozemky státních institucí typu státní pozemkový úřad, úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových, anebo ty společnosti, které drží pozemky, jako jsou třeba Správa železnic. A celkem z té prvotní analýzy vypadlo 15 možných projektů, říká ředitel společnosti SIRS Zbyněk Pokorný.
3: Ten potenciál na těch lokalitách může být až jako nějakých 15 000 bytů té první skupině, kterou jsme identifikovali. Na těchto pozemcích jsme začali komunikovat vlastně s těmi vlastníky nebo řekněme správci státního majetku o tom, jestli a za jakých podmínek by byli ochotní spolupracovat na tom a tyto pozemky dostat na trbytové výstavby.
2: A podle Zbyňka Pokorného má například v Praze nejlepší lokality už zmíněná Správa železnic, a to v širším okolí kolem nádraží nebo kolejí. A stát vlastní i pozemky třeba kolem nemocnic v Praze. Postavit by se tedy v hlavním městě daly stovky, možná tisíce bytů.
1: No a pro jaké profese by měly být takové byty určeny a kdy by mohly být postavené?
2: Podle hospodářské strategie vlády z letošního roku mají státní byty získat příslušníci armády, policie, hasičů, zdravotníci nebo třeba učitelé. První projekt by mohl být připraven v roce 2029. Pokračuje šéf SIRSu Pokorný.
3: My jsme hrozně rádi do konce tohoto volebního období už rádi viděli, že nějaký takový projekt začíná se budovat. Můžete narazit na řadu bariér, různá jako věcná práva a tak dále, takže řada těch lokalit může různě odpadnout.
2: No ale další místa pro stavbu bytů se zase mohou objevit, a to hlavně pokud se stát dohodne s obcemi, protože právě ty mají podle zjištění SIRS násobně víc vhodných lokalit než stát a mají také v rukou klíčové územní plány.
1: No dá se říct, o kolik by tyto státní byty byly levnější a kdo by je vůbec stavěl?
2: Cena nájmu nebo takového bytu potom bude záležet na tom, jak to vláda u jednotlivých projektů nastaví. Nižší cenu by ale každopádně měl podle Zbyňka Pokorného zajistit právě vlastní pozemek státu.
3: Zejména v těch městech je Praha logicky, kdy opravdu ta služka ceny pozemku může být kolem 20, 30, 40% hodnoty toho celého projektu. A opak, když pojedete dál do těch krajských měst nebo menších měst, tak to jako výrazně klesá, jestli mě to dostat na nějaký podíl třeba 10%.
2: No a ten podíl se potom dá z té výsledné ceny bytu potažmo z nájmu ušetřit, a developerem takových projektů může být buď sám SIRS, a nebo může třeba ten připravený pozemek stát vyměnit se soukromou firmou za část bytů potom v tom projektu, který by třeba ten developer postavil za své peníze.
1: Více o dalších projektech státní společnosti se dozvíte v pořadu Peníze a vliv, který najdete na našem webu i rozhlas.cz, ale samozřejmě i v podcastových aplikacích. Naše ekonomická analytička Jana Klímová teď ve studiu dopoledního radiožurnálu a její Business týdne. Díky za něj.
2: Také děkuji, na shledanou.
1: A ještě 5 minut a bude 10:30. Už pro vás chystáme i další dopolední zprávy. Nenechte si je ujít. Je úterý 21. července. Dobrý den.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga od soboty pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a město Plzeň.
3: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Martin Matějka.

0: vysílání záchranářů, odklízení trosek a opravování infrastruktury. Kvůli otřesům zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 32 je zraněných. Národní institut pro civilní ochranu eviduje více než 50 zničených domů. A v Libereckém a Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studénky, Bílovce na Novojičínsku a také v Novém Boru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy. Ohrožuje ale hlavně mladé a neočkované kočky. Sport. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vynechá po skončení mistrovství světa dva nejbližší zápasy Interu Miami v zámořské lize MLS. Ta bude po pauze pokračovat už ve středu. Delší čas na odpočinek dostane i jeho reprezentační a klubový kolega Rodrigo De Paul. Oba nebudou hrát příští týden ani utkání hvězd, do kterého byli nominováni. Informovala o tom televizní stanice ESPN.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D5 nehoda umítá před Prahou, kolona od Rudné. Na D5 z Prahy do Plzně zpozorněte kousek za sjezdem na Mýto. Na 51. kilometru hlásíte nehodu.
3: Skončilo tam auto na boku, je teda v ostavním pruhu. Jsou tam policisté, teď tam jenou dvě jednotky hasičů a sanitka, takže to tam bude takový trošku nepřehledný. Je to sice na rovný úseku, těsně za sjezdem na Mýto, 51. kilometr.
2: Na D5 před Prahou směrem z Plzně se sune fronta od Rudné ze 4. kilometru. Pomaleji se jede v obou pruzích až na okruh tradičně za Ořech na 19. kilometr. Na pražském okruhu směrem z D1 k letišti kvůli regulaci provozu v obou tunelech popojíždí kolona kamionů už ve sjezdu z dálnice. Chvílemi se natahuje přímo na D1 ve směru z Brna k nájezdu od Říčan. Před letištěm, respektive před omezením, vázne provoz v obou směrech. Na D7 od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru od Prahy přibrzdíte u odbočky na Horoměřice. A přímo v metropoli trvá silný, hodně silný transitní provoz. Nákladní soupravy se ve velkém sunou už z jižní spojky od Záběhlic a pokračují směr Černý most, poté celou Novopatskou až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude většinou oblačno, dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: Krásné úterní dopoledne, je 21. července, 4 minuty po půl 11. Radiožurnál přeje dobrý den.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

nákladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít. A z cizích veršů

0: blíž a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a svádili se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu.

ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdno, zkoušíš předejít pádu zadumán, sám si zůstaň, srabe.

Dopolední radiožurnál s vámi v 10 hodin a 37 minut. Desítky milionů korun z městské příspěvkové organizace Hradce Králové skončily na účtech podvodníků. Správa nemovitostí přišla po důkladně připraveném útoku podle předběžných odhadů o 46 milionů korun. Peníze odeslal její zaměstnanec pod nátlakem falešných policistů a bankéřů. Opět se to opakuje, naše reportérka Adela Kafříková dodá detaily do 3:15 na 11. vysílání radiožurnálu. Zůstaňte u nás.

0: Podvodníci připravili správu nemovitosti v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace minulý týden odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté, kteří na takový mechanismus a scénář podvodů upozorňují dlouhodobě. Reportérka Adela Kafříková s námi ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Zaměstnanec správy nemovitostí, do jehož kompetence patřilo i nakládání s penězi, převedl peníze na několik cizích účtů bez vědomí samotné správy svých kolegů i města. Podle radnice podlehl intenzivnímu psychickému nátlaku útočníků a obešel tak nastavené bezpečnostní postupy. Ředitelka správy nemovitostí Jaroslava Bernhardová ujistila, že běžný provoz, výplaty mest i plnění závazků jsou zabezpečené a fungování městské společnosti útok neohrozí. Já ještě doplním, že správa nemovitostí se v Hradci Králové stará například o městské byty, domy a nebytové prostory. Provozuje také plavecký bazén, akvacentrum i letní koupaliště.
0: Jak na tu vzniklou situaci reaguje vedení Hradce Králové?
1: Tak já jsem dnes ráno mluvila s náměstkem primátorky Pavlem Vrbickým z České pirátské strany, který zodpovídá za majetek města i správu nemovitostí. Ten potvrdil, že se situací intenzivně zabývá a veškeré informace koordinuje s policií a podrobnosti, například k tomu nastavení kontrolních mechanismů v organizaci, ty řekne zítra. Město v tiskové zprávě jinak obecně uvádí, že kontrolní procesy procházejí pravidelnými audity, reakcí na tenhle případ, ale má být intenzivní proškolování a trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznávání podvodných telefonátů. Ministerstvo vnitra totiž radnici shodou okolností právě v minulém týdnu upozornilo, že útočníci se v poslední době zaměřují právě na pracovníky veřejných institucí a samospráv.
0: Jak od minulého týdne, kdy se ten útok stal, policie pokročila ve vyšetřování?
1: To vyšetřování je teď na samotném začátku. Magistrát navíc upozorňuje, že těch zmíněných 640 milionů korun je zatím pouze předběžně vyčíslená škoda. Kriminalisté případ prověřují pro podezření z podvodu, zjišťují, na jaké účty ty peníze odešly a snaží se tu škodu minimalizovat. Pachatelům v takovém případě potom hrozí až 10letý trest odnětí svobody. Bližší detaily ale policie v tuhle chvíli neposkytuje. Já ještě doplním, že telefonní podvody přitom podle statistiky Královéhradecké policie tvoří pětinu veškeré trestné činnosti v kraji a ten počet stále roste. A scénář je vlastně stále stejný. Útočníci většinou mluví plynule česky, používají podvržená telefonní čísla, dokonce i falešné průkazy a snaží se oběť udržet neustále na telefonu pod tlakem a hrozbou ztráty peněz. Policie ale zdůrazňuje, že bankéři ani policisté nikdy po telefonu nepožadují převody financí na jiné účty.
0: Další takový případ je tedy z Hradce Králové. Reportér Adela Kafříková s námi ve spojení. Naschledanou, díky.
1: Hezký den, naslyšenou.

Taky děkujeme, to byly Kors. V 10.49 posloucháte dopolední radiožurnál. Fotbaloví mistři světa mají za sebou návrat do Španělska a opravdu bouřlivé oslavy. Do ulic Madridu vyrazili stovky tisíc fanoušků a společně s nimi taky náš zpravodaj. Jeho reportáž o tom, jak Španělé přivítali svůj hvězdný fotbalový tým, vám ještě nabídneme do 11. hodiny.

0: Španělské fotbalisty čekali po návratu do vlasti oficiální projevy uznání i obrovská podpora od fanoušků. Hlavní oslavu spořádali fotbalový svaz a madridská radnice v ulicích španělské metropole. Byli jsme tam.
1: Na své hrdiny, mistry světa, čekali statisíce španělských fanoušků v centru Madridu už od časného odpoledne. Za 36-stupňového vedra tady začala fiesta s hudbou a tancem, ale hráči se nejdřív museli stavit v paláci Sarsuela a pozdravit se s králem Filipem VI.
2: Španělsko je díky vám znovu fotbalovým mistrem světa. Máme nejen šampiony, ale i šampionky. Ženy z mistrovství v roce 2023.
1: V Královském paláci byli ještě v bledě-modrých košilích a v tmavých oblecích. Pozdravili se s králem, s královnou Letizí a také s jejich dcerami Leonor a Sofií. Obě měli na sobě dres s číslem 26, což jistě potěšilo Borchu Iglesiase. Pak už ale hráči odložili saka, vzali si jen trička s nápisem Jsme světoví šampioni a vydali se v otevřeném double deckeru do centra města. Cestou se ještě stavili u premiéra Pedra Sancheze. Paní Maria Rosa s manželem Alejandrem z Madridu jsou přesvědčení, že dnes má Španělsko ten úplně nejlepší, nejsehranější mladý tým na světě. Měli obrovskou radost z toho, že se Španělsko znovu stalo mistrem světa. Vzpomínají na to, jak před 16 lety, přesně na tomto místě, na třídě Recoletas, před náměstím Cibeles, stáli a vítali tehdy úspěšný zlatý tým po mistrovství světa v Jižní Africe. Teď se jim sen o nejlepším fotbalovém mužstvu splnil podruhé. Podle odhadu madridské radnice bylo v ulicích města kolem milionu lidí. A ti všichni po trase šíleně pomalu jedoucího double deckeru i na náměstí Plaza de Cibeles vítali hráče potleskem, ovacemi a nadšenými výkřiky. Španělsko má nové miláčky národa a jsou jimi fotbalisté. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy s Martinem Matějkou.
4: Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě o podjatosti soudce Šámala rozhodne v září. Americká armáda v noci znovu udeřila proti Íránu, ten v odvetě útočil na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Stříbrní medailisté z kajak krosu Krejčí a Beková nastoupí na mistrovství světa do závodu kajakářů. Silnice 55 na obchvatu Hodonína je po noční nehodě stále v obou směrech uzavřená a bude většinou oblačno, na severu místy s přeháňkami teploty do 23, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla, informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě a kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. Vláda odmítá. Od léta příštího roku by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šanghají. S čínskými aerolinkami China Eastern Airlines o tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla létat několikrát týdně.
5: Frekvence toho spojení by měla být alespoň třikrát týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizované zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
4: V tuto chvíli létá přímé spojení mezi Českem a Čínou jen z a do Pekingu a po spuštění linky z Šanghají by mohla následovat další, a to Praha-Hongkong. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Írán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla íránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Íránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Írán taky uvedl, že se zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřen, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti. Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci více než 300 studentů z téměř 80 zemí získali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Student Jan Beránek z gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy. Nejnáročnější byla podle ní úloha z morfologie živočichů, kde bylo potřeba popsat znaky na dvoukřídlem hmyzu.
6: Úloha mi přišla nejkomplikovanější vzhledem k tomu, že bylo potřeba pracovat relativně precizně pod binokulární lupou a prohlížet ty dané předložené vzorky.
4: Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku Mezinárodní biologické olympiády v létě 2029.
7: Sport. Kajakáře a kajakářky, včetně vicemistrů světa ze včerejší časovky kajak krosu Jakuba Krejčího a Kateřiny Bekové, čekají na mistrovství světa ve vodním slalom týmové závody a kvalifikace. Teplota má v americkém Oklahoma City vystoupat až k 41 stupňům Celsia. Reprezentant Vít Přindiš věří, že ho parné počasí nepoznamená.
8: Pár tréninků jsme měli v té největší teplotě, kdy to šahlo ke 40, tam ta voda tady hodně teplá. To tělo se trošku začne vařit, nicméně neměl jsem žádnou jako krizovou chvíli, že bych se cítil nějak úplně jako špatně. Doufám, že těch 6 týdnů, co jsem tomu věnoval té přípravě, hlavně právě směrem k tomu teplu, snad pomůžou a pomohli i v tom, že se tady líp aklimatizoval, ale uvidíme až v tom závodním zápřehu.
7: Závodit se začne po 16. hodině. Kromě Přindiše, Krejčího a Bekové pojedou ještě Prskavec, Helgertová a Bára Galušková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 před Humpolcem a nehoda na D5 za Mýtem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy spozorněte před Humpolcem. Na 96. kilometru před čerpací stanicí MOL zastavilo porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Volá přímo jeho řidič.
10: O tak už je volaný, tak do půl hodinky bych nebyl odtažený, ale ať do mě nikdo nevlítne.
9: Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně buďte opatrní, kousek za sjezdem na Mýto. Na 51. kilometru také v odstavném pruhu osobní auto po nehodě převrátilo se na bok, zasahují tam záchranáři. Okolo se jede o něco pomaleji, ale bez výraznějšího zdržení. A silnice 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště v Hodoníně na části obchvatu stále v obou směrech uzavřená, stále odklízejí následky po větší noční nehodě. Objízdná trasa je vedená přes město. Kolona přibližně na 15 minut se sune směrem od Břeclavy, přesněji od Lužického rybníku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude většinou oblačno, v jižní polovině území je ještě polojasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25. Tolik zprávy. Je s vámi dopolední radiožurnála Jiří Chum.
3: O prázdninách začaly důležité stavby v univerzitních kampusech. V Olomouci budou mít nové pavilony pro lékařskou fakultu, v Liberci zase vzniká nová budova pro ekonomickou fakultu a dokončují se i některé rozsáhlé rekonstrukce. Podíváme se tam, poslouchejte dál. Dopolední radiožurnál je 21. července. Dobrý den.
0: Dopolední radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Univerzity v Česku využívají letní měsíce ke stavbám a opravám svých budov. Třeba taková Univerzita Palackého v Olomouci bude na konci srpna kolaudovat rekonstrukci právnické fakulty a dokončuje i stavbu nového kampusu lékařské fakulty za 600 milionů. Stavební práce se rozbíhají také v Liberci, v areálu tamní technické univerzity a je tam reportérka Johana Tománková. Dobrý den.
1: Dobrý den, univerzita se ve svém kampusu začíná stavět novou budovu E2 za zhruba 500 milionů. Po dokončení se do ní přesune univerzitní knihovna, ekonomická fakulta a vzniknou tam například i prostory pro simulační centrum urgentní medicíny. Stavební firma si už v závěru června převzala staveniště. Na tomto místě v univerzitním kampusu stála starší budova postavená v 50. a 60. letech minulého století. V poslední době sloužila například jako dílny a v části byla univerzitní školka. Provozně už ale budova nestačila a vedení školy se jí rozhodlo nahradit. Práce měly původně začít už v květnu, příprava stavby ale trvala zhruba 10 let a ve vedení školy se za tu dobu vystřídali 3 rektoři. Ten současný Aleš Kocourek se proto po svém letošním nástupu rozhodl celou zakázku prověřit. Problémy nenašel a proto mohl v červnu se stavební firmou podepsat smlouvu. Budova by měla být hotová zhruba za rok a půl.
0: Johana Tománková z Liberce, děkujeme. A staví se taky v Plzni, tamní západočeská univerzita rekonstruuje pedagogickou fakultu. A detaily má reportér Jan Markup.
2: Dobrý den. No tak v případě té pedagogické fakulty na Chodském náměstí jde kompletní rekonstrukci za téměř 300 milionů korun. Mění se střecha, fasáda, okna, vznikají moderní učebny, tělocvična, posilovny, bezbariérový výtah, ateliér pro dramatickou výchovu a taky relaxační zóny pro studující. Hotovo má být do konce letošního října. Západočeská univerzita ale investuje i do dalších budov. Aktuálně třeba opravuje střechu na budově fakulty zdravotnických studií v Husově ulici, a to za zhruba 20 milionů korun. Největší, řekněme, budoucí investicí by měla být stavba úplně nového objektu v univerzitním kampusu pro nové technologie, výzkumné centrum Západočeské univerzity. To momentálně sídlí v pronajatých prostorech. Zájemci zázemí tam najdou i Fakulta umění a designu Ladislava Sutnera a další vědecký výzkum. Tenhle velký projekt vyjde na 1 miliardu korun.
0: Z Plzně reportér Jan Markup. Posloucháte dopolední Radiožurnál, teď je 11 hodin a 11 minut.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

A to další téma dopoledního radiožurnálu bude zahraniční. Pentagon přiznal téměř 100 zraněných vojáků za poslední 2 týdny války proti Íránu. Reagoval tak na včerejší článek listy The New York Times. Detaily už nabídneme s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Cíglerovou do 11:30.

0: Tady je dopolední radiožurnál. Válka Spojených států s Íránem vstupuje do 6. měsíce a americké ztráty rostou. Pentagon oznámil, že jenom za poslední 2 týdny eviduje téměř 100 zraněných vojáků. Americké ministerstvo obrany tak reagovalo na článek deníku New York Times, podle kterého skutečný počet zraněných veřejnosti tajil. Z detaily ve studiu naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Jano, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Pentagon dosud odmítal říct, kolik vojáků bylo zraněno. Proč tu informaci zveřejnilo ministerstvo právě teď?
1: Jirko, sešly se 2 věci. Jednak tlak médií. Americká administrativa celé dny odmítala zveřejnit čísla zraněných. A už jen to mlčení se vlastně stalo takovou samostatnou kauzou. A za druhé, armáda v pondělí zveřejnila jména 2 padlých z pátečního útoku v Jordánsku, 19-leté vojinky a 25-letého poručíka. No a ve chvíli, kdy ty ztráty mají konkrétní tváře, tak se prostě nejde dál tvrdit, že se o číslech nemluví.
0: Víme přesně, známe ta čísla, o kolik lidí americká armáda přišla zatím a kolik je zraněných?
1: Nevíme a už to je samo o sobě zpráva. Oficiální databáze Pentagonu uváděla 14 mrtvých a 427 zraněných od začátku války, to znamená od února. To se ale v pondělí po článku New York Times změnilo a pak se to zase vrátilo zpět, takže teď máme poslední informace od mluvčí ministerstva Pentagonu, ministerstva obrany, že těch zraněných je 100 za poslední 2 týdny a 96% z nich se už vrátilo do služby, protože šlo podle jeho slov o nějaké lehké otřesy mozku.
0: Jaká je Trumpova další strategie v tomhle konfliktu?
1: Podle deníku Axios, který k tomu publikoval dneska obsáhlý materiál, se prezident Trump blíží k rozhodující křižovatce a má před sebou 2 scénáře. Možnost jedna je usilovat o nějaké 10denní příměří, protože potřebuje znovu otevřít ten hormuzský průliv, a možnost 2 je zahájit rozsáhlou společnou vojenskou operaci s Izraelem a cílem této operace bude donutit Teherán ke kapitulaci. Podle informací deníku se Trump zatím nerozhodl a určí se to v příštích několika dnech. Nicméně americká armáda shromažďuje síly potřebné pro významnou eskalaci a v posledních dnech vyslala do regionu 10 stíhacích letounů a tankovacích letadel.
0: Takže signály jasné jsou. Přesně. Ve Spojených státech zpravodajka Jana Cíglerová toho času ve studiu v Praze v dopoledním radiožurnálu. Děkuju.
1: Díky za pozvání.

pět minut před půl dvanáctou a dopolední radiožurnál s vámi k pražské dopravě. Nehoda v Mrázovce ve směru k Barrandovskému mostu, tam čekejte teď komplikace. V prostředním pruhu se srazilo osobní auto s dodávkou a kolona se táhne ze Strahovského tunelu. Ty další dopravní informace nabídneme už ve zprávách v půl dvanácté. Máte-li cokoliv, naše call centrum Zelené vlny je vám neustále k dispozici. Má číslo 800 553 553. Šťastnou cestu, dobré dopoledne.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odyssea Christophera Nolana, megafilm letošního léta. Zaslouží si ovace za filmařské umění a proč se na něj snáší tvrdá kritika za casting nebo historickou přesnost?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, 11:30. Martin Matějka a zprávy.
4: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování. Rusko už třetím dnem útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Dnes to oznámila ukrajinská energetická společnost Naftogaz s tím, že musela částečně snížit objem produkce. V Charkovské oblasti zabily ruské údery jednoho člověka a 8 dalších je zraněných. Vzdušné útoky během noci podnikla i Ukrajina. Telegramový portál Astra informoval, že v Lipecku jihovýchodně od Moskvy hoří elektrárna. Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera

0: Nikola Bartuňková zahájila zápas proti Číňance Yuan Yue. Podrobnosti přidá ze Štvanice Jaroslav Plažil.
1: Ano, Nikola Bartuňková v domácím prostředí jako hráčka zdejšího ČLTK teď prohrává 2-3, možná troška nervozity na úvod utkání, ve kterém už obě tenistky přišly o svůj vlastní servis. Teď podává Nikola Bartuňková za stavu 2-3, 0-15 v souboji s Číňankou Yuan Yue. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 situace v okolí Brna, překážka před Velkou Býteší. D1 na průtahu Brnem a kratší zdržení v obou směrech, hlavně pro kamiony. Od Vyškova brzdí za sjezdem na Slatinu na 201. kilometru od Prahy za výstavištěm přibližně na 188. Dálnice D1 z trasa z Prahy do Brna, opatrně kousek před Velkou Býteší. Voláte z kilometru 163,5.
4: Postavně prvů přístrojávky mění kolo do silnice.
3: D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna zůstává hodně zaplněná. Kamiony popojíždí za Židlochovicemi přibližně z 6. kilometru. A lepší zprávu přinášíme z obchvatu Hodonína. Silnice 55 je téměř po 8 hodinách opět průjezdná bez komplikací. Veškeré následky po noční nehodě a následném požáru se podařilo odklidit a kolona od Rybníku už se také rozjela. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce naopak popojíždí kolony, a to v obou směrech před omezením u Komorovic. Od Velkého Rybníka i od Vystrkova nabíráte přibližně 15 minut navíc. A v Praze na okruhu směrem z D1 k letišti kvůli regulaci provozu v tunelech popojíždí dlouhá kolona kamionů už ve sjezdu z dálnice. Chvílemi se natahuje až ke sjezdu na Popovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude většinou oblačno, v jižní polovině území je ještě polojasno nebo skoro jasno. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Dobré dopoledne, 4 minuty po půl 12. Radomír Lašák bude předsedou představenstva letiště Praha od počátku srpna. Uvedlo to před chvílí ministerstvo financí. Původně změna měla být o měsíc později. To je další informace, kterou přinesl dopolední Radiožurnál. 4 minuty po půl 12. Dobrý den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

A za chvíli vám ještě řekneme o jednom zajímavém výzkumu, proč děti s ADHD často přijdou pozdě, ztratí pojem o čase nebo mají pocit, že minuta trvá věčnost. Na to se teď snaží přijít výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví. A do své studie navíc stále hledají další dobrovolníky. Detaily v reportáži za chvíli.

0: Tady je dopolední Radiožurnál, úterý 21. července a teď ještě doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A to takže pražská doprava v metropoli na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde je jedničce velká potíž v Chlupickém tunelu. Pravý pruh teď aktuálně blokuje nepojízdné osobní auto, zatím nijak neoznačené. Ani před tunelem nesvítí správná signalizace. Praha, hlavní část okruhu z letiště, kde je jedna, dejte si velký pozor, v Chlupickém tunelu přibližně 9. kilometr v pravém pruhu překáží neoznačené nepojízdné osobní auto. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jdeme za vědci z Národního ústavu duševního zdraví. Ti zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět víc o fungování této poruchy soustředění i zpřesnit její diagnostiku. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
3: Jsi připravená?
4: Jo.
3: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řádek, kluci.
5: Připomíná to obyčejnou hru s obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
3: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
5: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
3: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
5: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
3: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
5: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
6: Z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
5: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Hned 7 českých tenistek dnes vstoupí do úvodního kola dvouhry domácího turnaje v Praze. Na Štvanici už bojuje o postup první z nich Nikola Bartuňková a detaily má reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, Nikola Bartuňková, hráčka domácího ČLTK v uvozovkách, a možná proto je i trošičku nervoznější zatím česká tenistka, která prohrála první sadu před chviličkou. Joanne Ye, čínská soupeřka, vyhrála první set 6-3. Teď na podání Nikola Bartuňková odskočila si na chviličku do šatny a snaží se probudit se v mnohem lepší hráčku. Opravdu zdá se, že chce až příliš před publikem, které přišlo na ní, hlavně tedy na Nikolu Bartuňkovou v tomto případě prvního zápasu, tak Nikola Bartuňková se určitě ještě může zlepšit v tomto duelu, který tady je jako první v dnešním bohatém programu. Na centrální dvorec se nevejdou bohužel všechny české hráčky dnes, ale dostanou se na něj ještě Tereza Valentová, postupně pak Sára Bejlek a na závěr také ryze české utkání Barbory Krejčíkové, vítězky nedávného turné v Aténách, a Lindy Fruvirtové, která prošla jako šťastně poražená z kvalifikace do hlavní soutěže. Ještě na vedlejším kurtu se také představí Laura Samson v duelu s Australankou Jointovou a také vedle ní potom, nebo spíš po ní tedy v tomto případě, Jana Kovačková. To je další česká naděje, která tady startuje díky volné kartě od pořadatelů. Teď tedy další česká naděje je v akci Nikola Bartuňková, která prohrála první set 3-6, v tom druhém teď vede 40-15 před velmi solidní návštěvou. Už je tady určitě více než tisícovka fanoušků na pražské Štvanici. Tak tedy Nikola Bartuňková prohrála první set s Číňankou Joanne Ye, teď podává za stavu 40-15 na začátku druhé sady. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Ondřej Ruml, vždycky to tu bylo. Ve vysílání dopoledního radiožurnálu vždycky tu jsou ve 12. hlavní zprávy a po 12. publicistika. A moderátoři se střídají. Dnes to bude Vladimír Kroc, vítám tě.
1: Dobrý den.
0: Co chystáš?
1: Pět odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Ten se ale stane šéfem státní firmy o měsíc dřív, než se předpokládalo, tedy už od počátku srpna. Ministerstvo financí tak chce prý sklidnit situaci na letišti. My se tím budeme zabývat s šéfredaktorem webu z dopravy.cz Janem Sůdou. Jak by se měly rozšířit možnosti protidronové ochrany kritické infrastruktury? O tom byla dopoledne tiskovka ministerstva vnitra. A my o tom budeme mluvit s prvním náměstkem ministra Lukášem Klučkou. A třetí téma. Spojené státy uvalí 50% cla na některé kanadské produkty. Téma pro českého nebo českoamerického bankéře Ondřeje Jonáše.
0: Taky to nabídne polední publicistika po dalších hlavních zprávách, tedy za 16:15 ve 12:10, ještě předtím, tedy hlavní zpravodajská relace Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Nenechte si ujít. Jinak samozřejmě i zpravodajství online 24 hodin denně na zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas.cz. Podívejte se tam, kdykoliv potřebujete. Teď už vám přejeme dobrý den, dnes je úterý 21. července, 11:55 přesně.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Předseda poslanců SPD Radim Fiala prosadil do elektronické evidence tržeb obnovu daňového zvýhodnění vína jako daru. Údajně na žádost samotných vinařů. Proč má být víno v zemi potýkající se s alkoholismem daňově zvýhodněno? Vladimír Kroc se zeptá prezidenta svazu vinařů Martina Chlada.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Odbory pražského letiště hrozí stávkou, obávají se jeho prodeje. Francie se odpoledne může stát první zemí v Evropě, která dětem do 15 let zakáže sociální sítě. Do dvouhry na tenisovém turnaji v Praze dnes vstoupí celkem 7 Češek, včetně Barbory Krejčíkové. V Praze na okruhu směrem z letiště k dálnici D1 těsně za sjezdem z D5 nehoda několika vozidel v levém i pravém pruhu. Je většinou oblačno, na severu místy s přeháňkami, teploty do 23, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů. Je úterý 21. července. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s tím, že by se měl předsedou představenstva letiště stát podnikatel Radomír Lašák. Víc podrobností zjišťoval reportér Dominik Hron.
6: Odboráři stávkovou pohotovost odůvodnili obavami o budoucnost letiště. Radomír Lašák je totiž spojený s vedením českých aerolinií v dobách jejich úpadku.
7: Hlavně, že jsme tedy nedostali odpověď, proč byl právě vybran pan Lašák, a také proto, že pronikly různé informace, že by bylo na stole prodej části letiště.
6: Říká za odbory Vlasta Palová. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes na jednání s odboráři popřela prodej letiště a jeho vstup na burzu. Radomír Lašák podle ní nastoupí do funkce v srpnu.
8: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme. Budeme se o tom bavit.
6: Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti nevyjádřil. Její vyhlášení nicméně provoz letiště nijak neomezuje. Dominik Hron, Radiožurnál.
5: Poslanci i senátoři navrhují, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Teď má policie na vyšetření 30 let. Ročně je neobjasněných zhruba 5 případů ze 140.
9: Nepromlčitelnost vražd navrhuje například senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
10: Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
9: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
11: Žijeme v době, kdy moderní kriminalistika a analýza DNA dokážou objasnit desítky let staré případy.
9: Oba návrhy jsou podle Tomáše Křivny z právnické fakulty Univerzity Karlovy populistické. Desítky let odložený trest už totiž neplní svůj účel.
12: Má být újmou tomu pachateli jako odplata a za druhé ho vychvat tomu vedl řádný život.
9: Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů, vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout třeba na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu Plus ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
13: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů.
5: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. A první projekty by mohly být připravené za 3 roky. Nová britská vláda zruší od října DPH na elektřinu pro domácnosti. Oznámil to nový premiér Andy Burnham. Podle něj to lidem pomůže zvládnout růst životních nákladů.
14: Podle propočtu britské vlády se zrušením DPH na elektřinu ušetří průměrná domácnost ročně v přepočtu asi 1300 korun. Návrh zrušit DPH už kritizovali například opoziční liberální demokraté, podle kterých není opatření ekonomicky efektivní a domácnostem by bylo možné pomoci cíleněji. Chybějící peníze chce Burnham částečně financovat ze zrušeného projektu digitální občanky, kterou chtěl zavést jeho předchůdce Keir Starmer. I will soon go through that door behind me. Kromě toho Burnham voličům v úvodním projevu sliboval také výrazné snížení bezdomovectví nebo dotovanou veřejnou dopravu. Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Francouzský parlament bude hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle deníku Le Figaro je pravděpodobné, že návrh projde a zákaz bude platit už od září.
15: Pokud nový zákon projde, Francie se stane první evropskou zemí, která zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Na jednotném znění legislativy se včera shodli poslanci i senátoři. Zákaz se má týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Opatření dlouhodobě podporuje prezident Emmanuel Macron, který tvrdí, že mozek a emoce dětí nejsou na prodej. Podle něj bude zákaz postupný. Od září už si mladiství na sociálních sítích nezaloží nové účty a jejich stávající budou postupně zrušené. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
16: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
5: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který podlehl tlaku falešných bankéřů a policistů. Případ vyšetřují kriminalisté, podle nich jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku. Podrobnosti má reportérka Adéla Kavříková.
17: Peníze pracovník minulý týden převedl na několik cizích účtů bez vědomí kolegů i města. Podle vedení správy nemovitostí jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo i nakládání s penězi. Běžný chod organizace ani poskytované služby útok neomezil. Náměstek primátorky Pavel Vrbický z České pirátské strany, který zodpovídá za majetek města, dnes potvrdil, že situaci intenzivně řeší s policií a podrobnosti například k nastavení kontrolních mechanismů sdělí zítra. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
5: Spojené státy uvalí 50% cla na vybrané zboží z Kanady. Prezident Donald Trump tvrdí, že Kanada diskriminuje americký obchod. Ottawa zvažuje odvetu.
18: Kanadský premiér Mark Carney zavedení cel označil za jednostranný akt, který porušuje vzájemnou obchodní dohodu. Je ale připraven s Bílým domem dál jednat. Cla začnou platit za 30 dní a budou se týkat spotřebitelského zboží, jako jsou například hokejky, víno či cement. Nebudou se ale vztahovat na dovoz energií nebo kritických minerálů. Trump použil k zavedení cel paragraf z roku 1930, který žádný prezident nepoužil přes 70 let. Trump si novinářům stěžoval, že by Kanaďané měli Američanům uhradit škodu za kous z požárů kanadských lesů. Ten už druhý týden sužuje severovýchod Spojených států. Přímo v dekretech ale kouř nezmiňuje. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Národní ústav duševního zdraví zkoumá, jak děti s ADHD vnímají čas. Do studie hledají dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
19: 3, 2, 1. Můžeš.
20: Děti v časovém limitu hledají obrázek nebo ve správný moment mačkají tlačítko. Výzkumnice Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví díky tomu ale zjišťuje, jak děti s ADHD pracují s pozorností a jak odhadují čas.
21: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně. Často udávají nějaké extrémní odpovědi.
20: Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Radiožurnál.
22: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková vstoupí do Live Sport Prague Open. Vítězku turnaje v Aténách z minulého týdne čeká v prvním kole zápas s krajenkou Lindou Fruvirtovou. Ve hře bude celkem 7 českých singlistek. Na kurtu už je Nikola Bartuňková, v zápase s Číňankou Yuan Yue je u toho Jaroslav Plašil.
1: Nikola Bartuňková se po prohraném prvním setu 3-6 snaží o zlepšení, zatím se to celkem daří, teď česká hráčka ještě ve vedení 3-1 má náskok breaku, ale teď bude odvracet breakové šance soupeřky. Juan je, má totiž breakboly za vedení 40-15, tak tedy 3-6, 3-1 a 15-40 z pohledu Nikoly Bartuňkové. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
22: Mistrovství světa ve vodním slalomu bude odpoledne pokračovat kvalifikací a týmovým závodem kajakářů a kajakářek. Pojedou ho i čerství vicemistři světa v časovce kajak krosu Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Závodit se začne po 16. hodině našeho času. Na Radiožurnálu Sport odvysíláme jízdy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na Pražském okruhu z letiště k D1 těsně za nájezdem z dálnice D5 na 23. kilometru chvíli blokovali provoz následky nehody 4 vozidel. V celku rychle je ale přesunuli mimo jízdní pruhy. Krátká kolona se rozjela. O něco silnější provoz pak pokračuje dál až za Ořech. I z Cholupického tunelu směr D1 neseme dobré zprávy. Porouchané osobní auto z pravého pruhu už je také pryč. Dálnice D1 před Prahou směrem z Brna a fronta kamionů už od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Pravým pruhem se nesouvisle posouvají k ucpanému sjezdu na okruh a tím pak směr D5. A kamiony plní i východní část Pražského okruhu, jedou od Běchovic přes Černý most a Novopatskou až do Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Je většinou oblačno, odpoledne čekejte místy přeháníky a teploty až 23 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď začíná publicistika s Vladimírem Krocem.
19: Jak podložené jsou výhrady odborů letiště Praha proti nominaci Radomíra Lešáka na post šéfa této akciové společnosti? Jak je nastaven legislativní návrh, který má posílit protidronovou ochranu kritické infrastruktury v Česku? A co sleduje Trumpova administrativa uvalením nových dovozních cel na Kanadu? 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti a v ČSA Handling, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lešáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Potrvá ode dneška do odvolání, případně do přechodu na jinou formu protestu. Svůj krok odůvodnili i obavou o budoucí směřování a rozvoj letiště a také o stabilitu zaměstnanosti. Samotný provoz letiště stávková pohotovost neovlivnila. Podle ministryně financí Aleny Schillerové nejsou obavy odborů za jmenování Lešáka na místě. Dopoledne se s odboráři sešla ve snaze jejich obavy rozptýlit. Krátce před polednem ministerstvo financí sdělilo, že Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha od počátku srpna. Původně měl na této pozici vystřídat Jiřího Pose o měsíc později. Mluvit o tom budeme s Janem Sůrou, šéfredaktorem webu z dopravy.cz. Dobrý den.
23: Hezké poledne.
19: Odborové organizace na pražském letišti jsou tedy ve stávkové pohotovosti, chtějí počkat na kroky, které nastanou po 1. srpnu. Je pravděpodobné, že ministryně financí odboráře přesvědčí, že jejich výhrady opravdu nejsou podložené?
23: Tak bohužel já jsem u těch jednání odborářů s paní ministryní nebyl, takže nevím a nebyl jsem ještě s odboráři. Nicméně chápu poměrně ty výhrady odborářů už od začátku, neboť velká část členů těch odborových organizací si pana Lešáka pamatuje ještě z jeho působení v Českých aerolíních a odtamtud pramení v podstatě ty výhrady k výběru této osoby.
19: No můžeme tedy připomenout manažerskou dráhu Radomíra Lešáka, tedy to období, kdy působil jako prezident Českých aerolíní, bylo to v letech 2006 až 2009.
23: Tak pan Lašák je v podstatě jedním z těch strujců toho, proč české aerolinie zanikly. On je převzal nepříliš lehké situaci po panu Tvrdíkovi, ale místo toho, aby tu situaci a ten kritický stav dopravce nějak dál řešil, tak namísto toho ještě prohluboval ztráty. Možná takovým nechválně známým symbolem se stalo i ten zlatý padák, který dostal na odchod, ačkoliv předával firmu v miliardových ztrátách, tak dostal zlatý padák na odchod a ti zaměstnanci to v podstatě asi doteďka nemohou zapomenout. Velká část zaměstnanců ČSA v podstatě i později přešla na letiště Praha a, jak jsem říkal, pamatují si ještě to jeho působení.
19: Jak tehdejší vedení vysvětlovalo rozprodej majetku ČSA?
23: Tak tehdejší vedení v podstatě řeklo, že se chce pod takovými vzletnými frázemi typu soustředíme se na hlavní biznis, začalo rozprodávat prakticky všechno, co nesouviselo úplně přímo s leteckou dopravou. Tu se prodal například nákladní terminál, pak se začaly prodávat catering a podobně. ale v podstatě to bylo jenom lepení děr v tom ztrátovém hospodaření, protože vedení firmy se nepodařilo z toho hlavního biznesu nikdy dostat do zisku. Je samozřejmě pravdou, že ty karty nemělo vedení pana Lašáka úplně dobře rozdáno, protože jeho předchůdce pan Tvrdík naordinoval poměrně velké nákupy letadel, ale místo toho, aby je to vedení pana Lašáka zarazilo, tak si ještě vlastně využilo ty obce a dokoupilo si další letadla, ačkoliv pro tak velký růst neměla ta firma potenciál.
19: Radomír Lašák působil aktuálně v mezinárodní poradenské společnosti Grant Thornton, předtím i jako ředitel akvizic v ČEZu. Jak zdůvodnila vláda jeho nominaci na post šéfa letiště Praha?
23: To si myslím, že je asi i ten jeden z důvodů nespokojenosti odborářů, protože to vysvětlení není v podstatě žádné. Paní ministryně řekla, že vyhrála výběrové řízení, nicméně není žádný veřejný protokol o tom, jak to hlasování probíhalo. Vlastně jediná veřejně dostupná informace je vyjádření šéfa řízení letového provozu pana Klase, který řekl, že pro pana Lašáka nemohl hlasovat vzhledem k tomu, co předložil. A ostatní není vlastně jasné, jestli on v jaké konkurenci postoupil do finále, a objevují se i zvěsti, že vlastně původně do toho finále ani neměl postoupit a najednou byl prohlášen jako vítěz. Takže tady to vysvětlování, zvláště vzhledem k jeho minulosti, je si myslím poměrně slabou stránkou ministerstva financí a mělo by víc vysvětlit i ty jeho plány, které vlastně s letištěm má.
19: No tak jak pádné jsou podle vás argumenty odborových organizací pro vyhlášení té výstražné stávky?
23: Myslím si, že jsou poměrně pádné, protože za panem Lašákem nejsou žádné ohromující výsledky v oboru letectví. Vlastně se neví ani pořádně, co dělal od odchodu z ČSA. Z veřejně dostupných zdrojů se dá najít to, že podnikal, že prodával, že chtěl založit nějakou síť z chlebíčky, které chtěl prodávat v Praze nebo v New Yorku. To zkrachovalo a podobně a neví se vlastně, že by někde teď působil a měl nějaký zásadní úspěch, jak celkově v manažer v řízení firm, tak v oboru letectví.
19: No a v jaké situaci by tedy letiště Praha, tedy nejvyšší manažerský post v akciové společnosti, měl Radomír Lašák přebírat?
23: Tak situace na letišti Praha je po té covidové pandemii, kdy došlo k velkému výpadku tržeb, stabilizovaná, firma vydělává, má poměrně ambiciozní růstový plán, který počítá především s rozšiřováním terminálu a přípravou stavby paralelní dráhy, což jsou všechno investice v řádu vyšších desítek miliard korun, a přichází vlastně ke stolu, kde nebo do firmy, kterou čeká poměrně zásadní rozvoj, a je samozřejmě otázkou, jak toto bude on se svými zkušenostmi schopen uřídit.
19: V čele letiště je teď Jiří Pos, jako členovi představenstva mu pětileté funkční období končí letos 30. srpna. Jak rozumíte tomu, že po setkání Aleny Schillerové se stávkujícími nebo se zaměstnanci, kteří jsou ve stávkové pohotovosti, došlo k tomu, že nový předseda představenstva má nastoupit tedy o měsíc dřív, tedy už 1. srpna. Tam se vlastně ta funkční období budou překrývat.
23: Já nevím, co se tam úplně konkrétně mezi odboráři a paní ministryní dělo. Nicméně je pravdou, že už včera pan Lašák byl viděn na letišti, jak se snaží seznámit s některými manažery. Na mě to působí, že se poměrně dost spěchá a je velký tlak na toho rychle vyměnit. Nevím samozřejmě, jestli už pan Lašák prošel výborem pro personální nominace, protože tam ty zápisy se propisují poměrně se zpožděním třeba jeden měsíc, takže nevím, jestli už byl i schválen tímto výborem. Každopádně to celé na mě působí, že se příliš pospíchá a nedostatečně vysvětluje ten důvod, proč to má být právě pan Lašák.
19: Šéfredaktor webu z dopravy.cz Jan Sůra, děkuji vám. Nashledanou.
23: Děkuji za pozvání, hezký den.
19: Kritická infrastruktura v Česku by měla být důkladněji chráněna v situacích, kdy se v jejím okolí neoprávněně pohybují potenciálně nebezpečné drony. Počítá s tím novela, jejíž návrh dnes představili ministři vnitra a dopravy. Má mimo jiné rozšířit pravomoci policie zasahovat proti takzvaně nespolupracujícím dronům. Možnost ničit je nebo rušit jejich let mají mít i zaměstnanci společností, které jsou součástí kritické infrastruktury. Dosud mohou bezpilotní systém eliminovat pouze policisté nebo vojáci. Naše pozvání přijal první náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka, vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Dobrý den.
0: Dobrý den.
19: Co nového přináší dnes představený legislativní návrh?
0: Tak je to především právě to oprávnění pro účinný zásah proti těm bezpilotním systémům, a to jak pro policii, tak pro ty zaměstnance těch subjektů kritické infrastruktury.
19: A co vás tomu vedlo? Znamená to, že ochrana kritické infrastruktury zatím není ošetřena dostatečně?
0: Přesně tak. V tuto chvíli nejsou dostatečné legislativní nástroje pro to, aby mohla policie nebo ty subjekty kritické infrastruktury v případě, že do perimetru toho objektu kritické infrastruktury ten dron vnikne, tak aby mohli účinně proti tomuto bezpilotnímu systému zasáhnout.
19: A jaký efekt by tyto úpravy měly mít v konkrétních situacích? Měl byste nějaký příklad?
0: Pardon, teď mám nerozuměl.
19: Jestli byste měl příklad nějaké konkrétní situace, kdyby to mělo pomoci?
0: Jedná se o všechny situace, kdy ten bezpilotní prostředek vnikne do areálu subjektu kritické infrastruktury. Představme si mezinárodní letiště, elektrárny nebo třeba sklady paliv.
19: No a co by se dělo dál?
0: Následně, pokud je tento prostředek identifikován a je označen za to, že není tam oprávněně, tak potom může buď policie nebo zaměstnanci toho daného subjektu kritické infrastruktury proti němu zasáhnout a eliminovat jej.
19: Na jakém základě je možno vyhodnotit, že jde o dron, který ohrožuje ten daný objekt?
0: My právě tuto legislativu stavíme do té pozice, že umožňujeme subjektům kritické infrastruktury vyhlásit tu bezletovou zónu, ten bezletový prostor, ve kterém může dojít k eliminaci tohoto prostředku bez toho, aniž by muselo docházet k vyhodnocování, za jakým účelem tam ten bezpilotní prostředek je. To znamená, presumujeme tu situaci, že každý bezpilotní prostředek, který neoprávněně vnikne do tohoto prostoru, tak je potenciálně nebezpečný a může proti němu být použita síla. Hmm.
19: Jak je definovaný nespolupracující dron?
0: V podstatě je to každý bezpilotní systém, který nemá nějaké speciální oprávnění. To speciální oprávnění mají zpravidla bezpilotní systémy integrovaného záchranného systému, případně armády.
19: Hmm. A na jaké oblasti kritické infrastruktury by se ta ochrana měla vztahovat hlavně?
0: My v návrhu té legislativy nerozlišujeme jednotlivé poskytovatele služeb kritické infrastruktury. Nicméně tam, kde je ta situace nejožehavější, tak jsou ty areály, o kterých už jsem mluvil, to znamená mezinárodní letiště, dodavatele energií a podobně.
19: No a jakými prostředky by mohli zaměstnanci společností, v jejich dosahu by se mohli pohybovat tedy potenciálně nebezpečné drony, ty letouny zneškodňovat?
0: Těch prostředků je celá řada. Vzhledem k tomu překotnému technologickému vývoji my je záměrně nevyjmenováváme v návrhu té legislativy, ale zmínit můžu například střelné zbraně s nějakou speciální protidronovou municí nebo útočné drony, nebo například ty sítě.
19: Promiňte, sítě nerozumím, ty sítě?
0: Jsou to kinetické zařízení, které vystřelují sítě přímo na ten bezpilotní systém.
19: Už chápu. Budou muset ti lidé projít nějakým speciálním školením?
0: Přesně tak. My předpokládáme, že pokud si ten konkrétní subjekt kritické infrastruktury zažádá, že chce mít takovouto bezletovou zónu, tak následně ministerstvo vnitra vydá ve spolupráci s ministerstvem dopravy metodiku a ten subjekt kritické infrastruktury následně musí svůj personál, který bude oprávněný takto zasahovat, proškolit.
19: A vycházíte i z legislativních úprav v jiných unijních zemích?
0: My v tomto, jako Česká republika, jsme v tuto chvíli velmi progresivní, takže spíš očekáváme, že my budeme inspirací pro ostatní.
19: Návrh jde do meziresortního připomínkového řízení. Může ještě doznat nějaký změna, kdyby měl tady začít platit, nebo kdyby měl vstoupit v platnost?
0: Samozřejmě může doznat změn v rámci toho připomínkového řízení, stejně tak, jako může potom následně doznat změn v rámci toho dalšího legislativního procesu. A my aktuálně cílíme na jeden z těch dvou nejbližších legislativních termínů pro účinnost, které jsou dány, to znamená buď 1.1.2027 nebo z vyšší pravděpodobnosti 1.7.2027.
19: Lukáš Klučka, vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost, první náměstek ministra vnitra. Děkuji vám, nashledanou.
0: Děkuji, krásný den, nashledanou.
19: Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump podpisem 3 dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky. Hostem polední publicistiky je českoamerický investiční bankéř Ondřej Jonáš. Dobrý den.
4: Dobrý den.
19: Trump argumentuje tím, že Kanada uvalila na automobily dovážené z USA cla a kvóty, přičemž tak neučinila v případě vozidel z jiných zemí. A většina kanadských provincií podle něj také pozastavila prodej amerických alkoholických nápojů. Je to fakt?
4: Tak je to tvrzení Donalda Trumpa, takže já přesně neznám detaily. Je to politicky poněkud překroucené. On tvrdí, že Kanada diskriminuje proti americkému síru z Wisconsinu a dovozu, tuším, alkoholu i aut. Myslím si, že se primárně jedná o takzvané bezcelní překážky, různé předpisy a tak dále. A v každém případě toto opatření by mělo vstoupit v platnost až za 30 dní a takže lze očekávat, že během tohoto měsíce se budou obě strany snažit nějak z toho vybruslit se ctí.
19: Takže je to taková obvyklá Trumpova vyjednavací ano. Taktika, že on nasadí 50% cla a pak čeká, co se bude dít dál.
4: Ano, a to přesto, že mu nejvyšší soud zakázal vlastně to zdůvodnit tím způsobem, který použil zhruba před rokem, tak on se nyní opírá o některé jiné zákony, které mu to umožňují, sice komplikovaněji, ale přesto. Dokonce v jeden okamžik Trump prohlásil, že to dělá trestem za kouř, který Kanaďané jako kdyby mohli ovlivnit, když jim chudákům hoří hektary lesů v Ontáriu či kde. Prostě ty výroky Trumpa nemůžeme brát moc vážně. Já doufám, že během těchto příštích 30 dní se tento spor nějak urovná.
19: No ostatně kanadský premiér Mark Carney řekl, že jeho vláda předložila komplexní návrhy na vyřešení obchodních sporů s Washingtonem a zdůraznil, že dřívější Trumpova cla byla v rozporu se severoamerickou obchodní dohodou. Jak je to v tomto případě?
4: Ano, je to v rozporu s tou severoamerickou dohodou mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem. A zajímavé bylo, že v oblasti alkoholu byla to vicepremiérka kanadská Freeman, která si prosadila, že likér dovážený ze Spojených států, respektive víno dovážený z Kalifornie, se nebude nakupovat. Je to zajímavý případ, protože už od dob prohibice v Severní Americe jsou to státy, které mají monopol na prodej alkoholu a tudíž mohou velice jednoduše odmítnout brát víno z Kalifornie a začít ho nakupovat ve větší míře třeba z Itálie nebo Francie. A to je přesně to, co Kanada udělala a jako jedna z mála zemí vlastně se těmto Trumpovým clům, nesmyslným tarifům postavila. A dokonce dnes tato paní publikovala velice zajímavý článek ve Financial Times, kde vyzývá ostatní země, aby Trumpovi opláceli stejnou kartou, tak jako to dělá Kanada, Čína, ale bohužel ne Evropská unie.
19: Cla se budou stahovat na dovoz z Kanady v hodnotě téměř 20 miliard dolarů. Jestli si dobře vybavuju, je to něco přes 5% tedy té obchodní výměny, ale koho ta opatření poškodí víc? Jaký dopad mohou mít na americkou ekonomiku?
6: No předně poškodí obě strany. Je to opravdu mínus pro oba. A ta konkrétní dolarová velikost, veličina, myslím, je celkem druhořadá a jak říkám, doufám, že k tomu vlastně nikdy nedojde.
19: No, jaké to má ale racionální řešení, teď ta situace, kdy se vracím ke slovům kanadského premiéra, že předložili komplexní návrh, jak to vyřešit?
6: No, to myslím, že je absolutně správný postup a kanadský premiér si zaslouží obdiv za trpělivost a konstruktivní přístup. Jde o to vyčkat a přečkat a uvidíme, kde budeme po volbách za tři měsíce. Pravděpodobně je tam ještě nějaká skrytá agenda, kterou na veřejnosti nevidíme. Pravděpodobně se Mark Carney dostal Trumpovi pod kůži už jen svým projevem na celé řadě jednání, včetně na NATO, v G7 a tak dále. A tudíž je v tom hrajou bohužel i tyto velice partikulární osobní zájmy.
19: Říká českoamerický investiční bankéř Ondřej Jonáš, který byl hostem polední publicistiky, k tomu, že Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na kanadské produkty. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Nashledanou.
6: Děkuji za pozvání a hezký den všem.
19: Teď už máme připraveny další zprávy. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
7: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Martin Matějka.
8: Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky ze čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku v přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Mezinárodní měnový fond schválil čtyřletý úvěr pro Ukrajinu ve výši v přepočtu přibližně 170 miliard korun v únoru letošního roku. Peníze mají zemi pomoct s udržením ekonomické stability během války. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Kongu vzrostl na více než 2400, z toho přes 900 lidí zemřelo. Oznámili to konžské úřady s tím, že všechny nové případy zaznamenaly v provinciích Severní Kivu a Ituri, kde se epidemie šíří. Situaci tam navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt. Nejnovější konžskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. A na Karvinsku se začíná zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelní důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028.
7: Sport.
8: Tenistka Nikola Bartuňková hraje v prvním kole turnaje WTA v Praze s Číňankou Yuan Yue. Duel na štvanici sleduje Jaroslav Plašil.
10: Chačům Rady žurnálu. Nikola Bartuňková prohrála první sadu 3-6.

0: Můžete objíždět přes Brodek a Majetín. Jedete-li po D55 z Olomouce, sjíždějte exitem 3 a pokračujte na Grigov. Na silnici 37 na tahu ze Ždírce nad Doubravou do Žďáru nad Sázavou zpozorněte za Vojnovým Městcem. Srazila se tam dvě osobní auta, projíždí se kyvadlově, zdržení jen krátké. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 zbystřete kousek za sjezdem z D5 na 22. a půltém kilometru bourala dvě osobní auta, tam ale provozu příliš nebrání. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou oblačno, odpoledne na severu a severovýchodě čekejte místy přeháňky, večer se vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů na jižní Moravě naměří až 25. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: A soutěž už za pár minut. Dobré odpoledne. Pobaltský historický region Latgalsko se dlouhá staletí vyvíjel odlišně od zbytku současného Lotyšska. Výsledkem toho je specifický dialekt latgalština. Dialekt, který ve 20. století mohl vlivem diktátorů a okupací zaniknout, si můžete poslechnout i v naší dnešní soutěžní reportáži za chvíli. Poslouchejte pozorně, pokud s námi chcete hrát o další ceny. Najdete je na webu radiožurnál.cz v sekci soutěže. Za chvíli začínáme. Dobré odpoledne.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Přestože Lotyšsko obývají necelé 2 miliony lidí, je to země etnograficky neobyčejně pestrá. Jednotlivé regiony si dodnes zachovávají svoji vlastní kulturu a tradice. Jeden region ale přeci jenom vyčnívá, a to je

Latgalsko. Tamní obyvatelé totiž dodnes používají specifický dialekt latgalštinu a dnes ho chrání zákon. Ve 20. století ale chybělo málo a autoritářské režimy, domácí i zahraniční, mohly tento jazyk zahubit.

0: Myslím, že hodně z nás spojuje to, že když jsme byli děti, rodiče na nás latgalsky nemluvili. Takový příběh má mnoho z nás. Edite, Kristýna.
1: Vypráví Vizma Mičule, která se společně se svými přáteli sešla na pěveckou zkoušku. Stejně jako Juri Svilums.
2: Ano, jako mnoho Latgalců dnes i já žiju v Rize. Přišli jsme sem pracovat, studovat, dělat jiné aktivity, ale taky tu máme tuhle skvělou folklorní skupinu Cejdery.
1: Je to folklorní skupina, která udržuje latgalské tradice i Latgalce samotné pohromadě.
2: Když vezmete kámen a hodíte ho do jezera, vzniknou vlny, soustředné kruhy. Nejdřív jsou malé, ale jak se šíří dál, po hladině rostou. Ty kruhy, to jsou cejdery. Už nevím, kdo tehdy ten název vymyslel.
1: Důležité ale je, že skupina vznikla. A to před 13 lety. Latgalové jsou spjatí s historickým regionem na východě Lotyšska, Latgalskem. Latgalsko se po dlouhá staletí vyvíjelo celkem odlišně od zbytku země. To se odrazilo nejen v náboženství a kultuře, ale také v jazyce. Latgalové totiž mluví specifickým dialektem, latgalštinou. Nechybilo přitom mnoho a autoritářské a diktátorské režimy latgalštinu mohly zcela zničit. Útlak jazyka pokračoval až do rozpadu Sovětského svazu.
3: My jako děti jsme se ve školách latgalsky učit nemohli. Ani jsme se neučili nic o nás, jako o Latgalech. Teď jsme generace, která má děti, ale na své děti často latgalsky nemluvíme, protože tak nemluvili na nás.
1: Popisuje dnešní situaci Edite Lajme. Podle odhadů neziskové organizace Voluda dnes latgalsky mluví okolo 164 tisíc lidí. Dnes je latgalština chráněná zákonem. Některé školy ji dokonce vyučují.
2: Máme oficiální zpravodajský portál v latgalštině. Vydali jsme několik knih v latgalštině. Dokonce máme i latgalskou verzi navigace Waze.
1: Uzavírá Juris Willums. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: A teď už můžete telefonovat do studia odpoledního Radiožurnálu, pokud jste pozorně poslouchali a troufnete si na tři soutěžní otázky. Telefon do studia 221 552 255. Čekáme na vás.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál ve 12:45. Občas se stane, že někdo z vás se dovolá, ale přerušilo se nám spojení, takže další náhradní volající je teď u telefonu, je to Petr z Brna. Petře, dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, já vás taky.
0: Ještě než začneme, tak se vás musím zeptat, zda jste v posledních 6 měsících nesoutěžil v této soutěži?
1: V této soutěži ne.
0: V jiných ano?
1: V jiných ano.
0: Takže jste zdatný soutěžící. Dobře, Petře, doufám, že jste poslouchal pozorně, protože to nebudou asi odpovědi, které byste dal jen tak, jak se říká, z voleje, pokud byste neposlouchal reportáž, ale možná vás podceňuju. Za 3 správné odpovědi, a to už se dostávám k cenám, je to dnes dárek, poukaz na wellness pobyt od internetového portálu spa.cz v hodnotě až 5000 korun. Nabízí přes 5000 wellness a lázeňských pobytů v Česku a okolních zemích, takže si vyberete, ať už preferujete romantický wellness víkend, rodinou dovolenou nebo odpočinek v lázních. To je hlavní cena. Za 2 správné odpovědi set dárků od Českého atletického svazu. Mezi nimi jednak 2 vstupenky na vrchol domácí atletické sezóny, tedy na mistrovství České republiky mužů a žen o tomto víkendu v Plzni. No a ke vstupenkám ještě přidáme set dárků z projektu Sem atlet, který obsahuje kvalitní sportovní vak, sportovní lahev, funkční ručník a další dárky. Za jednu správnou odpověď se na útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Můžeme se do toho pustit, Petře, jste připraven?
1: Pojďme na to.
0: Pojďme na to. 5 vteřin na ideálně správnou odpověď. Víte, kolik má Lotyšsko obyvatel? Zaokrouhlete.
1: Necelé 2 miliony?
0: Ano, necelé 2 miliony, přesné číslo podle údajů Eurostatu, 1,856,932 obyvatel. Otázka druhá. My jsme před chvílí slyšeli reportáž o etnografickém regionu Lotyšska, který se jmenuje Latgalsko. Víte, ve které části Lotyšska Latgalsko leží? Sever, jih, východ, západ?
1: Mám pocit, že zaznělo, že na východě.
0: Zaznělo, že na východě Lotyšska, sousedí s Ruskem a taky Běloruskem. Správná odpověď. No a do třetice. Latgalsko má svůj vlastní dialekt, jak jsme slyšeli, latgalštinu, a ptám se, co v ní znamená název folklorní skupiny Cejdéry.
1: Uf, tak to vůbec netuším, to jsem asi nějak přeslechl.
0: A to je škoda. Jsou to soustředěné kruhy, chcete-li kružnice na hladině.
1: Ty vlny, to říkal, ano, ano, to ano, říkal, máte pravdu.
0: Vznikají po vhození kamene do vody a přenesení tím název skupiny říká, že jde o šíření energie a taky tradic. Tak pokud patříte mezi sportovní nadšence, tak sportovní cena je vaše od Českého atletického svazu. Děkuji vám za účast a pozdravujte na jihu Moravy.
1: Určitě, vyřídím, moc děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Začíná poslední, třetí týden cyklistické Tour de France. Po 15 etapách vede Slovinec Tadej Pogačar, který má na průběžně druhého Belgičana Remka Evenepula, 5-minutový náskok. Právě on je v dnešní 16. části závodu favoritem a víc nám k tomu řekne sportovní reportérka Veronika Šlajzová. Pěkné odpoledne už přeju.
1: Krásné odpoledne.
0: Je v něčem ta dnešní časovka, do které první jezdec odstartuje za chvíli, specifická?
1: Podle cyklistického experta radiožurnálu Sport Jiřího Ješka to není ta klasická časovka, ve které by závodníci jeli po rovině jedním směrem, tam se otočili a jeli zpátky. Dnešní etapa sice měří pouze, nebo v úzovkách pouze, něco málo přes 26 kilometrů, ale jezdci musí zdolat jedno táhlé stoupání druhé kategorie. No a takhle Jiří Ježek popisoval trasu závodu ve vysílání radiožurnálu Sport.
2: Je to moc hezký profil, kdy závodníci musí umět nejenom bušit do pedálu po rovině, ale vystoupat nad Ženevské jezero a pak takovým techničtějším sjezdem zase se zpátky vracet na pobřeží tohoto vodního díla tady pod alpskými velikány.
1: Dařit by se dnes mělo průběžně druhému Evenpoolovi. V této disciplíně je totiž úřadujícím mistrem světa, Evropy i olympijským šampionem. Právě díky stoupání by ale trať mohla vyhovovat i vedoucímu Pogačarovi. Ten vyrazí na trať poslední ze všech v 17 hodin a 15 minut.
0: Pogačara v noci na neděli vzbudili dopingoví komisaři, stejně jako v té době ještě druhého Dána Jonase Vingegaarda. Ten ale musel z nedělní etapy odstoupit, protože si při pádu zlomil klíční kost. Mohl na to mít vliv ten noční budíček?
1: Sám Vingegaard ho s nehodou nechtěl dávat do souvislostí. Podle něj mu budíček sice neprospěl, ale chyba byla spíš přemíra snahy. Dvojnásobný účastník Tour Petr Vakoč ale ve vysílání radiožurnálu Sport řekl, že vliv to mít mohlo.
3: Určitě pokud se člověk nevyspí ideálně, tak to má vliv na tu koncentraci a je jednodušší nějakou takovouhle chybičku udělat a možná to k tomu jako přispělo. Přece jenom prostě po těch dvou týdnech člověk je naprosto unavený, často má problémy se spaním a pokud ještě k tomu během noci musí stávat, tak to určitě s nějakým způsobem přispět může.
1: Postup komisařů vyvolal ostrou kritiku, kontroly ale pokračovaly na Tour i dnes. V noci před časovkou komisaři vzbudili mimo jiné Belgičana Evenpoola.
0: Říká ve vysílání odpoledního radiožurnálu sportovní reportérka Veronika Šlajzová. Díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: 12.53, už ve 13 další aktuální zprávy, včetně těch sportovních.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Předseda poslanců SPD Radim Fiala prosadil do elektronické evidence tržeb obnovu daňového zvýhodnění vína jako daru. Údajně na žádost samotných vinařů. Proč má být víno v zemi potýkající se s alkoholismem daňově zvýhodněno? Vladimír Kroc se zeptá prezidenta svazu vinařů Martina Chlada.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Host radiožurnálu.
3: Nedávno byla vedra. Zejména obyvatelé měst zažívali krušné chvíle. Scháněli klimatizace, ventilátory odjížděli ven, ale nebylo úniku. Jak města připravit na to, že klimatická krize neskončila? Je to jen tak zasadit strom? Stavějí se domy udržitelně s tím, že mají vnější žaluzie, zelenou střechu a nejlépe nedaleko přírodní jezírko? Téma pro expertku pro udržitelnou architekturu Kateřinu Eklovou.
2: Host radiožurnálu.
0: Poslouchejte zítra
2: po 9. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
5: Radiožurnál je 13 hodin. Martin Matějka a aktuální zprávy.
6: Česko chce posílit protidronovou obranu. Rusko útočilo na plynárenskou a přístavní infrastrukturu. České tenistky Bartuňková a Samson bojují o postup do druhého kola na turnaji WTA v Praze. Silnice 55 Solomouce do Přerova je po nehodě u Kokor neprůjezdná. A je většinou oblačno na severu místy s přeháňkami teploty do 23, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka, zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy. Ta má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty. To doteď můžou dělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit ty zásahy policie v podobných případech. Podle šéfa rezortu dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
7: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
6: Návrh teď míří do mezirezortního připomínkového řízení. Nový trik nalákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal z ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
8: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
6: Rusko už třetím dnem systematicky útočí na plynárenskou infrastrukturu v Charkovské oblasti, oznámila to ukrajinská společnost Naftohaz. Naopak ukrajinské síly dnes provedly další útoky na jihu Ruska v moskevské Bělogorodské oblasti a také na anektovaném Krymu.
9: Podle společnosti Naftohaz ruské útoky, které pokračují od soboty, poškodily plynárenská zařízení v Charkovské oblasti a Naftohaz proto musel částečně omezit dodávky plynu. Ukrajinská obrana informovala o útoku na Ševčenkové u Kupiansku v Charkovské oblasti, kde Rusko podle těchto zdrojů použilo kazetovou munici. Podle oblastních úřadů bylo poškozeno asi 10 budov. V noci a dopoledne Rusko zaútočilo také na Oděsu a Oděskou oblast, kde byla cílem především přístavní infrastruktura. V Oděse byl dnes vyhlášen smutek za 3 oběti včerejších útoků. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Poslední hasičská jednotka zůstává u požárem zničené výškové budovy 34 v továrním areálu ve Zlíně. Likvidaci požáru ale zatím vedení zásahu neohlásilo. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
10: Provádí neustálý monitoring požářiště. Co se týče ochlazování požářiště, tak k tomu už nedochází, že to není potřeba. Bylo zrušeno stanoviště u řeky Dřevnice, ze které se čerpala voda k prolévání sutin.
11: Sport. Na tenisovém Live Sport Prague Open pokračují druhým dnem zápasy prvního kola. Nikola Bartůňková hraje s Číňankou Yuan Yue a Laura Samson nastoupila proti Australance Jointové. Podrobnosti ze Štvanice přidá reportér Jaroslav Plašil.
12: Už skoro 2 hodiny je na kortu Nikola Bartuňková, která v rozhodujícím třetím setu vede 4-1 nad čínskou soupeřkou Yuan Yue. Hraje se také na vedlejším dvorci. Laura Samson se snaží o srovnání skóre 3-4. Zatím prohrává česká tenistka, která hraje s Majou Jointovou z Austrálie. Laura Samson je teď na podání stav 3-4 a 30 obě. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Na Tour de France začíná 16. etapa, kterou je časovka jednotlivců. Jako poslední do ní ve žlutém dresu vyrazí suverénní lídr Slovinec Tadej Pogačar. Z českých cyklistů po půl druhé odstartuje Pavel Bittner, po druhé hodině Jakub Otruba a před 16. český časovkářský mistr Matias Vacek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Ucpaná D2 u Brna a kolony na D1 u Želivky. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte silný provoz a kolony. Brzdí se za sjezdem na Blučinu na 11. kilometru v obou pruzích a kolona pak hlavně kamionů se sune až do Brna do omezení. Od sjezdu na Chrlici jedou pomalu i osobní auta. Ucpaná je i spojka bratislavské a vídeňské dálnice přes Modřice. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se zdržíte u Želivky v koloně. Na kilometru 56 u sjezdu na Zruč nad Sázavou je zúžení. Kolona má 3 kilometry a postojíte do 15 minut. Silnice 55 z Olomouce do Přerova před Kokory po nehodě neprůjezdná. Je tam objížďka přes Krčman, Majetín a Brodek u Přerova v obou směrech. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdem na Ořech opět v obou směrech. Další je to ve směru z D1 na letiště. Tam musí kvůli koloně regulovat vjezdy do tunelu. Počítejte osobním autem asi 20 minut navíc. A pozor dejte v Praze i na městském okruhu ve směru z Troje na Smíchov. V tunelu Mrázovka se ucpává výjezd na Radlickou a brzdí se prudce v tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Většinou oblačno, odpoledne na severu a severovýchodě čekejte místy přehánky. Večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. A teď začíná odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
5: Hezké odpoledne vám přeji. Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Takových případů policie eviduje ročně zhruba 5 a drtivou většinu činů objasní. Má navrhovaná změna smysl a co by to znamenalo pro samotné vyšetřování? Na to všechno vám odpovíme už za chvíli ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. Krásný den vám přeji.
0: Odpolední Radiožurnál
2: a Hanka Schánělová.

0: Skoro 90% vražd v Česku kriminalisté objasní. Asi u 5 vražd ročně na pachatele nepřijdou. A někdy na to nemusí stačit ani 20 let, jak k tomu bylo dřív, ani 30 let, které mají od letoška policisté k dispozici na usvědčení vraha. Po nich už je čin promlčený a pachatele nelze potrestat. Senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změn zákona. Za tak závažný trestný čin by podle nich měl pikat i po další době.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, že byl pan Mrázek střelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhuji ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy, taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech od činu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
1: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Křivna z katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
6: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
1: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
7: Protože nikdy není zřejmý, zda k promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
1: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 2:15, k tomu ještě 1 minuta. V Radiožurnálu jste poslouchali zpěvačku Pink. A my si rádi najdeme čas i pro další díl našeho prázdninového seriálu o provozu na silnicích. Slovo má znovu reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Sociální sítě jsou plné videí z provozu. Někdy vidíme nehody, jindy požáry nebo třeba kolony. V poslední době se objevují i videa z nebezpečných jízd. Člověka tak napadne otázka, může policie řešit video z nebezpečné jízdy, které někdo zveřejní na sociálních sítích? Plukovník Jan Straka ujasní, jestli taková videa policie řešit smí.
3: Samozřejmě může, ale má to několik ale. V první řadě, v případě, že někdo je svědkem takovéto události, že někdo řídí nebezpečně, případně něco natáčí, co je přestupkem nebo trestným činem, tak samozřejmě, pokud to oznámí policii s tím, že uvede, kde se to stalo, kdy se to stalo, kdo tam byl a tak dále, to je pro nás velkým přínosem. Velmi často se nám stává, že dostaneme oznámeny samotné příspěvky z těch sociálních sítích. Tam samozřejmě je to trošičku problematičtější a těžší toho řidiče pohnat k zodpovědnosti.
2: Co ve vašich očích je největším nebezpečím sdílení takových videí na sociálních sítích?
3: Spočívá v tom, že nejenom já sám, když se natáčím při nějakém nebezpečném jednání, ohrožuji bezpečnost silničního provozu. Ale musím si uvědomit, že pokud to sdílím na sociální sítě, tak celá řada lidí mě začne napodobovat. Samozřejmě to může být ještě nebezpečnější než to samotné moje jednání.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Kočičí mor se letos objevil na několika místech v republice. Podle veterinární komory je ohnisko na severu Moravy v oblasti okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a pak také v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Kočičí mor není přenositelný na člověka ani na žádné jiné zvíře, ale pro kočky představuje obrovské nebezpečí.
1: Máme teda samozřejmě toaletu.
2: Vybavení na odchyt toulavých zvířat mi ukazuje pracovnice městské policie v Novém Boru Naďa Hromková. Tady se objevily zatím dva případy kočičího moru.
3: U toho jsem byl konkrétně teda já s kolegou, odchytili jsme ji vlastně. Vykazovala známky nemoci, apatická byla, lehce by se ložit podvyživená.
2: Říká strážník novoborské městské policie. U obou koček se na základě rychlotestů objevily protilátky na kočičí mor. Veterinář je kvůli jejich stavu musel utratit. Vzhledem k vysoké proočkovanosti domácích koček výskyt viru v posledních letech plošně klesl. Stále se ale šíří mezi toulavými kočkami, řekla Radiožurnálu v písemné formě doktorka z veterinární komory Eva Šulá.
4: Letošní rok se bohužel nese ve znamení několika lokálních ohnisek, která vyskočila prudčeji než ve stejném období loňského roku. Onemocnění je extrémně závažné. Úmrtnost u neočkovaných koťat a mladých koček dosahuje bez léčby až 90%.
2: Vedení radnice v Novém Boru apeluje na obyvatele, aby dočasně zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Nemoc se šíří i prostřednictvím potravy a vody, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
2: Pan Leukopénii jsou v ohrožení také domácí kočky. Z Nového Boru Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota a Inoji.
3: Radiožurnál je 2:30. Zprávy a Martin Matějka.
4: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přejít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se zaměstnanci dnes jednala námitky, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů, vyplývá to dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41,61 Kč. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 Kč dráž, průměrně za 40,76 Kč. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli a podle České asociace petroliářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Jordánská armáda zneškodnila 5 iránských dronů, informovala o tom státní agentura Petra. Oběti nebo škody hlášené nejsou. Íránské revoluční gardy potvrdili, že mířili na oblast Rukbán na severovýchodě Jordánska. Sídlí tam americké jednotky. Na Írán naopak útočili Spojené státy. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM uvedlo, že cílem úderu je omezit vojenské kapacity, kterými Teherán útočí na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. A německá policie zaznamenala v posledních 5 letech nárůst počtu případů sexuálního násilí na dětech. Oznámili to společně německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a šéf spolkového kriminálního úřadu Holger Mink. Loni to bylo přes 17 tisíc, to je o 16 víc než v roce 2021. Ve více než polovině případů existoval mezi obětí a pachatelem vztah. Rizikové je hlavně prostředí na internetu.
5: Sport.
4: Tenistka Nikola Bartuňková v prvním kole turnaje Live Sport Prague Open otočila duel s Číňankou Yuan Yue a postoupila do druhého kola. 20-letá Češka prohrála první set 6-3 ve zbylých sadách, ale zvítězila 6-4 a 6-1.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda v Praze v tunelu Blanka a kolony na D1 u Želivky. V Praze čekáme teď větší komplikace na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. V Blance před sjezdem na Letnou vážnější nehoda. Nákladní auto se zrazilo osobním, to skončilo převrácené na boku. Blokované jsou aktuálně 2 jízdní pruhy ze 3 a začínají výrazně regulovat vjezdy do tunelu. V Povltavské už je kolona, ucpává se i Trojská a další ulice. Silný provoz i na pražském okruhu ve směru z D1.

0: Odpoledne je většinou oblačné, na severu a severovýchodě čekejte místy přeháníky, večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě měří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: Hezký den vám přeji. Laura Samson a Tereza Valentová, to jsou další české hráčky, které by se na štvanici rády ukázaly českému publiku v tom nejlepším světle. Tak ještě v téhle půlhodině se za nimi podíváme.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Nikaragujský prezident Daniel Ortega vyloučil uspořádání dalších voleb. Chce tak zabránit opozici v převzetí moci a slíbil další zákony, které působení opozice ještě omezí. Autoritářský vůdce vládne v Nikaraguji už skoro 20 let. I o tom budeme v Radiožurnálu mluvit. Zůstaňte s námi, teď je 13 hodin 38 minut a posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu.

0: Nikaragujský prezident Daniel Ortega odmítl další volby. Podle něj by se chtěla moc usurpovat opozice. Autoritářský vůdce Ortega se v čele chudé středoamerické země drží už téměř 20 let. Mimo jiné také kvůli tvrdému potlačování disentu a opozice. Detaily má teď Marcel Faltis z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak tedy zdůvodnil nikaragujský prezident to rozhodnutí?
1: Daniel Ortega chce zabránit opozici, aby se dostala k moci. Prezident taky oznámil, že s kongresem pracuje na nových zákonech, které podle něj vybudují zeď proti opozici. Ortega to řekl před davy lidí na oslavách 47. výročí revoluce, takzvaných sandinistů. V hlavním městě Managua mu přitom tleskali tisíce lidí.
2: Nebudou žádné další volby. Žádné volby, ve kterých by se chtěli zmocnit vlády a uzurpovat si moc.
1: Další volby, ve kterých měli lidé zvolit spoluprezidenty a parlament, měly být v Nikaraguji v listopadu. Díky ústavní reformě si ale prezident prodloužil funkční období z 5 na 6 let a další volby tak měly být příští rok. Není jasné, jestli Ortega hlasování úplně zruší, anebo opozici zakáže kandidovat. Stejně jako před 5 lety, kdy opoziční kandidáti skončili za mřížemi.
0: O jakém režimu se tedy bavíme v Nikaraguji?
1: No, o demokracii rozhodně ne. Ortega vládne této středoamerické zemi nepřetržitě od roku 2007. U moci se drží represemi, zatýkáním svých kritiků a taky porušováním lidských práv. Parlament už před lety zrušil omezení počtu funkčních období prezidenta a loni začala v zemi platit taky novela ústavy. Ta dala absolutní moc 2 spoluprezidentům. Kromě Ortegy taky jeho ženě Rosári Murillové, která byla do té doby viceprezidentkou. I přes erozi demokracie, za kterou stojí Ortega a Murillová, je podle britského Guardianu rozhodnutí nepořádat volby další eskalací.
0: Nikaragujský režim čelí kritice také kvůli květnovému úmrtí vůdce domorodých kmenů. Kdo to byl?
1: Ve vězení v Managua zemřel na bakteriální infekci 73-letý vůdce domorodých indiánů z kmene Miskito Brooklyn Rivera. Ten dlouhodobě bojoval za práva své komunity, až ho v roce 2023 uvěznila vláda. Rivera byl představitelem miskitských indiánů, kteří žijí na severovýchodě země a bojují za zachování svého území. To bylo k Nikaraguji připojeno v roce 1905. Region, kam chce vláda přilákat zahraniční investory, je bohatý na zlato, stříbro a taky další suroviny.
0: Jsme také bohatší o další informace. Marcel Faltis, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Hned sedm českých tenistek dnes nastupuje ke dvouhrám na turnaji v Praze na Štvanici. Představí se i nasazená dvojka Barbora Krejčíková. No a jak si vede Češka Laura Samson, tak to uslyšíte za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tenistka Nikola Bartůňková otočila na turnaji v Praze utkání s Číňankou Yuan Qiue a po výhře ve třech setech postoupila na štvanici do druhého kola. Teď už je na kurtu další domácí hráčka Laura Samson, sleduje to reportér Jaroslav Plašil.
1: Nejen ona, ale Laura Samson toho má mnohem víc odehraného. V souboji s Australankou Jointovou prohrála první setu 4-6, ve druhém setu ale podává s breakem za vedení 4-3. No a proti Australance už hraje na centrálním dvorci také Tereza Valentová, která přišla o výhodu breaku a v tuto chvíli je pro ní stav nepříznivý 2-3 v duelu Valentové, tedy s Honovou další Australankou. Dnes se ještě zapojí do akce a do programu pražského turnaje Jana Kovačková, Sára Bejlek. Kovačková a Bejlek budou hrát proti zahraničním soupeřkám, zatímco Linda Fruvirtová a Barbora Krejčíková se v závěrečném zápase na centrálním dvorci utkají spolu, takže nastoupí proti sobě. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Předseda poslanců SPD Radim Fiala prosadil do elektronické evidence tržeb obnovu daňového zvýhodnění vína jako daru. Údajně na žádost samotných vinařů. Proč má být víno v zemi potýkající se s alkoholismem daňově zvýhodněno? Vladimír Kroc se zeptá prezidenta svazu vinařů Martina Chlada.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
2: Krásná perla Labuan.
1: Bojuje.
3: Prince a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Martin Matějka.
6: Hradec Králové přišel pod vodem o 46 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Tenistka Bartuňková postoupila na turnaj WTA v Praze do druhého kola. V Praze komplikuje dopravu nehoda v tunelu Blanka a je většinou oblačno na severu místy s přeháňkami. Teploty do 23 na jižní Moravě měří až 25 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Správu nemovitostí v Hradci Králové připravili podvodníci asi o 46 milionů korun. Peníze jim minulý týden poslal zaměstnanec městské příspěvkové organizace, který podlehl nátlaku falešných policistů a údajných pracovníků České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté. Pravidelné audity podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové potvrzují, že jsou kontrolní procesy města i jeho organizací nastavené správně.
8: Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků. Magistrát své zaměstnance takto školí a testuje dlouhodobě.
6: Lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. A vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
9: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
6: Na Filipínách začíná dvoudenní setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Dorazí na něj i šéfové diplomacie Spojených států, Číny a Ruska. Děje se to v době, kdy se stále víc vyostřuje napětí v Jihočínském moři a roste tlak Číny na Tchaj-wan.
10: Potravinová a energetická bezpečnost, pokračující politická krize v Myanmaru a hlavně hledání cesty, jak zmenšit napětí v Jihočínském moři. To budou priority letošního setkání ministrů zahraničí v Manile.
11: Marco Rubio is attending the meetings alongside with his Chinese and Russian counterparts.
10: Překvapením je hlavně avizovaná účast ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Z Číny dorazí šéf diplomacie Wang Yi a ze Spojených států Marco Rubio. Hlavně Filipíny chápou účast amerických špiček jako podporu svého boje proti chování Číny v Jihočínském moři. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Vedení Tachova se snaží do města přilákat lékaře. Radnice schválila nový pobídkový program. Třeba novému pediatrovi nabízí 1 000 000 korun ordinaci a byt. Ve městě chybí kromě dětských lékařů i praktičtí lékaři a zubaři. A podrobnosti dodává místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov.
12: My máme komplexní pobídkový program, který zahrnuje nejen finanční pobídky, které činí 500 000 pro úvazek 1-0 lékaře v různých specializacích a letos nabízíme mimořádně 1 000 000 pro pediatra, protože oblast pediatrie je dlouhodobě nedostatečně obsazena.
6: Lékařům může Tachov zajistit kromě ordinace také služební byt nebo místo ve škole a školce pro děti. Další finanční bonus může lékař získat od pojišťovny Plzeňského kraje.
13: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na pražském turnaji WTA do druhého kola. 20-letá Češka otočila zápas s Číňankou Yuan Yue a vyhrála ve třech setech. V úvodním kole turnaje na štvanici bojují o postup další Češky. Podrobné informace přidá z místa Jaroslav Plašil.
4: Na centrálním dvorci teď Tereza Valentová, která servíruje s breakem v zádech 4-3, vede v prvním setu a 15-0 k tomu v duelu s Australánkou Honovou proti soupeřce z Austrálie. Bojuje na kurtu už delší dobu Laura Samson, hraje se třetí rozhodující sada. Jointová teď ve vedení 1-0 s breakem v rozhodujícím třetím setu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: České vodní slalomáře čeká na mistrovství světa závod družstev a kvalifikace individuálních soutěžích na kajaku. Po 16. hodině českého času se v Oklahoma City představí mezi muži Krejčí, Přindiš a Prskavec a mezi ženami Beková, Hilgertová a Galušková.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 už jeli v Kia, nehoda v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte asi 15 minut v koloně před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 56 silničáři zabrali pravý jízdní pruh. Do kolony se dojíždí na 61. kilometru a opatrně dojíždějte, brzdí se prudce. V Praze se v tunelu Blanka ve směru z Troje na Barandovský most převrátilo auto na bok. Stalo se tak po nehodě s nákladním autem před výjezdem na Letnou. Průjezdný pouze jeden ze tří pruhů a musí regulovat výrazně vjezdy do tunelu Blanka. Ucpává se tak Povltavská, tak i Trojská ulice. Pokud budete objíždět po magistrále, tak kolony v centru jsou tam na 10 až 15 minut obousměrně. Taky na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zdržíte. Kolona od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a občas se musí i zavírat tunely kvůli regulaci dopravy. Silnice 55 Olomouce do Přerova je před Kokory po nehodě stále neprůjezdná. Je tam objížďka přes Krčman, Majetín a Brodek u Přerova v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Odpoledne je většinou oblačné, na západě, severu a severovýchodě čekejte místy přeháňky, večer se vyjasní a teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
5: Dobré odpoledne vám přeji. Odbory pražského letiště dnes vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s tím, že má letiště vést podnikatel Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí. Co konkrétně jim vadí a jestli se mají třeba cestující bát nějakých komplikací, zeptáme se na to. Hezké odpoledne.
7: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Zaměstnanci pražského letiště jsou ode dneška ve stávkové pohotovosti. Odborové organizace ji vyhlásily, protože se obávají o budoucnost letiště. Reagují tím na rozhodnutí ministerstva financí, podle kterého má v čele letiště už od srpna být podnikatel Radomír Lašák. Detaily má redaktor Dominik Hron. Dominiku, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Co odborářům tedy na Radomíru Lašákovi vadí?
1: Jako problém uvádí, že se od ministerstva financí nedozvěděli, proč ve výběrovém řízení zvolili právě jeho. Jako rizikové vidí, že podnikatel Radomír Lašák vedl v minulosti České aerolinie, a to právě v dobách jejich úpadku, kdy se dopravce potýkal se špatnými hospodářskými výsledky. Předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová dnes uvedla i další důvod pro vyhlášení stávkové pohotovosti.
2: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
1: To ale popřela ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se s odboráři dopoledne setkala a jednala s nimi.
3: Oni se nejvíc báli o nějakou privatizaci letiště, že existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
1: Alena Schillerová řekla, že pokud by letiště Praha někdy mělo vstoupit na burzu, tak by to muselo mít naprosto jasné ekonomické odůvodnění. Muselo by to znamenat, že letiště potřebuje impuls k dalšímu vývoji.
0: Na čem se tedy domluvili odboráři s ministryní financí?
1: Odboráři dál trvají na jiném jménu, než je Radomír Lašák. Ministryně financí ale ani po dnešním jednání nezvažuje, že by ještě na poslední chvíli nastaly změny. Lašák podle ní má nastoupit do funkce už v srpnu a zaslouží si dostat šanci.
3: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme, budeme se o tom bavit.
1: Schillerová dodala, že z jednání odchází s dobrým pocitem. O odborářích se to ale říct nedá. Vlasta Palová za odbory dodala, že teď budou po dohodě čekat na první kroky nového šéfa Lašáka, se kterým se i setkali a který jim slíbil, že nebude propouštět zaměstnance a ani neuvažuje o odprodávání části letiště. Pokud své sliby nedodrží, přijde na řadu stávka. Důležité pro cestující je, že v tuto fázi není nijak omezený provoz letiště, říká jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
4: Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat nějakých omezení jak při příletu, tak při odletu.
1: Víc vedení letiště nechtělo situaci komentovat a zatím se pro Radiožurnál nevyjádřil ani sám Lašák.
0: Tolik náš redaktor Dominik Hron, díky.
1: Hezký den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
7: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

Česká populace stárne, tak to už víme dlouho. Co ale stále nevíme, je to, kdo se jednou o 10 000 budoucích seniorů postará. Poskytovatelé sociálních služeb si k tomu nechali vypracovat i novou studii. A co v ní je, co plánuje stát, my to za chvíli probereme.

0: Tak to byl Roxette v odpoledním radiožurnálu ve 14 hodin a 19 minut. Společnost stárne a postupně přibývá lidí, kteří potřebují dlouhodobou péči. Zdravotní i sociální. Dlouhodobě je ale nepoměr mezi kapacitami a tím, kolik lidí nad 65 pomoc potřebuje. Tohle jsou závěry studie, kterou pro asociaci poskytovatelů sociálních služeb zpracovala společnost Deloitte. A zároveň nabízí možné scénáře, co by se mohlo dít dál. Ví o nich Kristýna Vašíčková z naší domácí redakce. Vítej.
1: Hezké odpoledne. Já ještě na úvod začnu čísly. Do 10 let, tedy do roku 2035, bude v Česku něco přes 300 tisíc lidí nad 65 let. Do roku 2050 ke 400 tisícům. A nejvíc bude přibývat seniorů 85+, což je zároveň skupina, která nejčastěji tu sociálně zdravotní pomoc potřebuje. A ta studie, když se zaměříme na těch 10 nejbližších let, uvádí 3 scénáře. Ten základní počítá s posílením domovů, terénních služeb a podpory v rodinách. Ve druhém zůstane všechno tak, jak je teď. Zmrazí se počet lůžek a zátěž dopadne na rodiny a zdravotnický systém. A ve třetím by péči zajistili nové domovy s lůžky. Podle Pavla Nevického z Deloitte by to ale znamenalo vysoké náklady na investice, personál i financování.
2: Ten celkový náklad bychom se dostali až někam ke 200 miliardám korun nebo 180 miliard korun. Myslím, že je v té studii, ale znamenalo by to asi strojnásobení počtu lůžek, které dneska máme, což se za 10 let nedá stihnout. Nemáme dostatečnou kapacitu ani těch pečovatelů.
1: Podle té studie je potřeba například navýšit lůžka na něco přes 100 tisíc, dneska je jich přes 70 tisíc, o 2/3 navýšit pečovatelské služby, no a hlavně jde taky o pomoc rodinám, protože ty se o seniory často starají.
0: Dobře, a jak na to?
1: Diskutuje se třeba posílení poradenství a nějakých odlehčovacích služeb, nějaké pomoci, když si rodina od té starosti potřebuje odpočinout, a zároveň, aby rodiny věděly, jak se která nemoc projevuje, jak správně o toho svého blízkého pečovat, jaké jsou kompenzační pomůcky. Takhle o tom mluvil Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
3: Navrhujeme, aby jsme šli podobnou cestou, jako máme u pěstounské péče. Máme takzvané doprovázející organizace, které tam docházejí, pomáhají, podporují. To znamená, to je jedna z těch konkrétních návrhů, které tam říkáme, pomoci těm rodinám, takže na to nebudou sami.
1: No a pak je potřeba podle Horeckého mimo jiné zajistit taky to, aby měli pečovatelé dost peněz, aby tu náročnou práci chtěl někdo dělat.
0: Pracuje na tom nějak stát?
1: Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO je na rezortu pracovní skupina, která připravuje návrhy financování sociálních služeb do budoucna. Ty konkrétní plány by chtěl mít do konce roku, maximálně do půlky toho příštího.
0: Tolik Kristýna Vašíčková.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 14.30. Aktuální zprávy a Martin Matějka.
2: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum září a vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě a kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. A prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. A Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci, to vláda odmítá. Francouzský parlament má už za půl hodiny hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. A platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů. Spojené státy od 19. srpna zavedou dodatečná 50% cla na některé kanadské zboží, rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. A podle něj Ottawa znevýhodňuje americké automobily, alkohol nebo mléčné výrobky a sama zavedla odvetné poplatky. Americká cla se budou týkat daného zboží bez ohledu na to, jestli je zahrnuté v dohodě o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou. A stát by mohl na vlastních pozemcích vystavit zhruba 15 000 bytů, a část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale třeba taky kolem nemocnic.
3: Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková porazila Číňanku Yuan Yue 2-1 na sety a na Live Sport Prague Open postoupila do druhého kola. Další aktuality ze Štvanice přidá reportér Jaroslav Plašil.
4: Teď je aktuálně dva česko-australské souboje. Ten jeden je fantasticky rozehraný pro Terezu Valentovou, která vede 6-3 a 4-0 v duelu s Honovou. Naopak Laura Samson, ta prohrává 2-5 v rozhodujícím třetím setu v utkání proti jointové. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Želivky a v Praze nehoda v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Brna a do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 56 je kvůli opravě zavřený pravý jízdní pruh. Zdržíte se okolo 15 minut. Silný provoz kolony na D1 čekejte taky v Brně. Delší je fronta ve směru z Prahy na Ostravu od kilometru 187 až na 196. a zdržíte se v osobním autě okolo 10 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova velké kolony hlásíte mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Hned dvě omezení, dva semafory, kousek za sebou a celkově je to asi na půl hodiny. V Praze je po nehodě stále ucpaný tunel Blanka směrem Stroje na Smíchov. Před výjezdem na Letnou odtahují auto po nehodě. Regulují vjezdy do Blanky. Povltavská, Trojská a další ulice jsou tam ucpané. A ještě dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Teď pozor, za sjezdem na Roudnici nad Labem. Zhruba na 27. kilometru se projíždí omezením a v omezení teď došlo i k nehodě. Tvoří se kolona zatím asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.

Česká tenistka Laura Samson bohužel ve třech setech podlehla Australance jointové 4-6, 6-3, 2-6. Tak to byla jen taková malá dodávka ke štvanici. Teď k tomu, co vás čeká dál. V Británii poprvé zasedá nová vláda premiéra Andyho Burnhama. Ten už oznámil první opatření ke snížení životních nákladů domácností. Za chvíli víc.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na Pražském okruhu. Na okruhu ve směru z letiště na D1. Teď velký pozor za sjezdem na Lochkov. Zhruba na 14. kilometru leží v levém jízdním pruhu blatník od kamionu. Velký kus plastu. Auta brzdí, vybočuje se. Tak pozor na to. Okruh, směr z letiště na D1, 14. kilometr, blatník v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nová britská vláda od října zruší daně z přidané hodnoty za elektřinu pro domácnosti. Oznámil to úřad premiéra Andyho Burnhama. Ten se ujal funkce včera, kdy také zveřejnil složení svého kabinetu. Detaily k tomu už má Helena Berková z naší zahraniční redakce. Vítám tě.
3: Dobré odpoledne.
2: Jaké jsou tedy priority nové britské vlády?
3: Nový premiér Burnham označil za svůj hlavní cíl zlepšení životních podmínek obyvatel země. Podle premiéra Burnhama Británie spala a předchozí vlády se tomu dostatečně nevěnovaly.
4: Do konce roku představím nový desetiletý plán pro Británii.
3: A Burnham znovu zdůraznil, že chce, aby občané co nejdřív pocítili změnu ve svých peněženkách.
4: Už teď ale můžu dát lidem aspoň nějaký prostor k nadechnutí, pokud jde o životní náklady.
3: A dnes tu máme ten záměr zrušit domácnostem tu 5% DPH na elektřinu od 1. října.
2: No a co to v praxi znamená? Kolik tím lidé ušetří?
3: Ročně v přepočtu něco přes 1200 korun, 45 liber. Britská domácnost dá ročně za elektřinu v přepočtu přes 50 tisíc korun. Výpadek té DPH chce vláda pokrýt penězi, které měly jít na ten teď už zrušený program digitální identifikace, digitálního průkazu totožnosti.
2: Jaký to má ohlas?
3: Opozice, lídrině konzervativců, Kemi Badenochová, to na síti X uvítala, i když s otázkou, jak to chce vláda financovat. Kritizují to někteří lidé z bývalé vlády, například někdejší tajemník expremiéra Starmera Darren Jones na síti X upozornil, že v tom už zrušeném programu digitální identifikace žádné peníze nejsou. Ale ministr pro obchod a podnikání Jonathan Reynolds v rozhovoru pro BBC ujistil, že je to pokryté do konce fiskálního roku, tedy do 5. dubna, a dál, že na to peníze v novém rozpočtu budou.
2: A zrovna Reynolds si vládní křeslo udržel.
3: Ano, na rozdíl od toho ex-tajemníka Jonesa, ten už ve vládě není. Kabinet už je kompletní a BBC si všímá, že zůstali ti, kdo před časem vyzývali k odchodu Burnhamova předchůdce Starmera. To znamená, ministrem financí je John Healey, zůstává Ed Miliband, jen se z resortu energetiky přesunul na zahraničí a Šabana Mahmúdová pokračuje jako ministryně vnitra.
2: Dají se čekat nějaké změny v zahraniční politice, třeba řekněme v podpoře Ukrajiny?
3: Podle nového britského premiéra rozhodně ne. Burnham ujistil, že Británie bude nadále podporovat Ukrajinu stejně jako dosud.
2: O tom, co chce dělat nová britská vláda, o tom teď mluvila ve vysílání odpoledního radiožurnálu kolegyně ze zahraniční redakce Helena Berková. Heleno, děkujeme ti a naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Mizí další stopy po těžbě černého uhlí v Česku. Firma OKD začala zasypávat první ze 4 jam dolů ČSM na Karvinsku. A právě na téhle šachtě skončila téměř 250 let dlouhá éra hlubinného dobývání uhlí. Reportáž o tom uslyšíte za pár minut. Teď je 14 hodin 47,5 minuty a posloucháte odpolední radiožurnál.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Začala likvidace jam dolu ČSM na Karvinsku. Ještě zhruba před půl rokem to byla poslední šachta v Česku, ve které se dobývalo černé uhlí. Teď už se podzemní definitivně uzavírá. Zasypává se první ze 4 jam a hlušina padá dolů do téměř kilometrové hloubky.
2: Teď nakládáme zásypový nesplněný materiál na pásový dopravník.
3: Kropí se to kvůli prašnosti asi.
2: Kropí se to kvůli prašnosti, ano.
4: S Davidem Hájkem, ředitelem útlumu v OKD, jsme na začátku několika set metrů dlouhého dopravníku. Uhlí míří z hromady přímo až dolů do jámy. Mezi horníky tady vládne hlavně smutek.
5: Dělala tu rovina předtím, že je generace, takže je to divné.
6: Je to škoda.
4: Po 6 letech tady, 6 let tady pracoval.
6: Tak já jsem dělal na lazích předtím.
4: A celkově na šachtě nebo na šachtách jak dlouho?
6: Vyučení 45 let.
4: A teď jsme přímo na povrchu jámy a odtud padá hlušina volným pádem zhruba kilometr dolů.
7: 45 tisíc kubíků hlušiny zmizí pod zemí v jižní části dolu asi za 11 dní. Na likvidaci čeká i sousední jáma. Ta se ale zasype jinak cementopopílkovou směsí a bude dál sloužit k těžbě, i když uhlí už to nebude, říká David Hájek z OKD.
2: My tu jámu chceme využívat jako plynový kolektor, to znamená přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan. Ale to bude trvat ještě hodně, skoro celý rok 2027.
7: Podobný scénář se odehraje i v severní části dolu. Jedna jáma se zasype hlušinou, druhá bude určená k odsávání metanu a následně k výrobě elektřiny a tepla. Kompletní likvidace potrvá do závěru roku 2028. Firma OKD na to má ušetřené přes 3,25 miliardy korun.
2: Časově jsme v mírném předstihu a finančně oproti předpokladu výrazně šetříme, takže zatím je to dobrý, všecko probíhá bezpečně a tak, jak má.
7: A chystají se i demolice nepotřebných budov na povrchu. Z dolu ČSM Martin Knitl, Radiožurnál. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost my

0: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Martin Matějka a zprávy.
3: Odboráři na pražském letišti vyhlásili stávkovou pohotovost, vadí jim výběr nového předsedy představenstva. Česká republika bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Tenistky Valentová a Bartuňková postoupily do druhého kola pražského turnaje. Kolona popojíždí na D1 u Zruče nad Sázavou směrem do Prahy. A zítra čekáme polojasno až jasno s přibýváním oblačnosti a na severu s přeháníkami teploty do 24, na jižní Moravě naměří až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. A důvodů pro stávkovou pohotovost je víc, jak řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
4: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
3: To ale ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil, letiště v provozu bez omezení. Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
5: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkám, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného peletonu společně s Francií, Velkou Británií, možná Švédskem.
6: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Chrise Collertna přináší spolupráce s ČESem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Češku na dovolené v Chorvatsku v pondělí zasáhl blesk. Žena je v nemocnici v Rijece, informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zastihla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník, informovalo o tom server Jutarni. A podle něj je turistka na jednotce intenzivní péče. Pietou za umučené obyvatele bývalého židovského geta právě teď začíná v Holešově na Kroměřížsku festival židovské kultury Hamakom. Jde už o 26. ročník. Akce připomíná, že ve městě byla jedna z největších židovských komunit na Moravě. A podrobnosti má reportérka Blanka Kovandová.
7: Pietní akt se odehrává právě teď na místě, kde stávala nová synagoga. Tu Němci už za druhé světové války vypálili a srovnali se zemí. Právě tu teď zní jména 50 židovských rodin, které holokaust nepřežili a nikdo z nich už se do Holešova nevrátil. Festival Hamakom pak nabídne do neděle koncerty, besedy, výstavy, divadelní představení anebo výuku židovských tanců. Z Holešova Blanka Kovandová, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistka Tereza Valentová prošla do druhého kola pražského turnaje WTA. Australanku Honovou porazila 2-0 na sety. Úvod akce zvládla i Nikola Bartuňková, která vyřadila Číňanku Yuan Yue po setech 3-6, 6-4 a 6-1. Laura Samson vypadla, Australance Jointové podlehla 1-2. Plzeňští fotbalisté vstoupí sobotním duelem s Libercem do nového ročníku šance ligy. Viktoria obhajuje třetí místo, předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek ale dává týmu jednoznačný cíl – vybojovat mistrovský titul.
9: Tím, že se nám vlastně povedlo podržet a neprodat ani jedno z klíčových hráčů, tak si myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně a se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že nemůže zaznít nic jiného, takže ty ambice klub má ty nejvyšší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Zruče a v Praze nehoda v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 56 je kvůli opravě zavřený pravý jízdní pruh. Zdržíte se 15 až 20 minut. Provoz vázne na D1 taky v Brně. Delší je fronta směrem z Prahy od kilometru 184 až k omezení na 196. A jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Ucpává se i dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Popojíždějí opět hlavně kamiony od 8. kilometru. Silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce. Mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem hned dvě omezení, dva semafory za sebou a v koloně se zdržíte podle našeho zpravodaje přes půl hodiny.
11: Od Pelhřimova na Humpolec minimálně 35 minut, jo, takže kdo může, ať to veme z Pelhřimova od Staré na Jihlavu, určitě se to vyplatí.
10: V Praze stále regulují vjezdy do tunelu Blanka směrem na Smíchov. Před sjezdem na Letnou čistí vozovku po nehodě a blokují levý jízdní pruh. Hlavně v Povltavské ulici, taky v Trojské směrem do Blanky čekejte kolony. A ještě aktualita z dálnice D1. Ve směru z Prahy do Brna kilometr 75 začalo teď hořet osobní auto v odstavném pruhu. Na místo míří hasiči, omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a nejvyšší středeční teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
2: Dobré odpoledne vám přeji. Nepovolených letů z drony nad chráněnými budovami, jako jsou elektrárny nebo třeba nemocnice, v Česku přibývá a stát řeší, co s tím. Nově by mohli mít možnost proti dronům zasáhnout přímo proškolení zaměstnanci a nemuseli by ani čekat na pomoc policie. My vám k tomu víc řekneme za pár minut.
1: Odpolední Radiožurnál
12: a Hanka Schánilová.

0: Stát chce posílit protidronovou ochranu u kritické infrastruktury. Ministerstva vnitra a dopravy teď připravují změny zákonů, které rozšíří možnosti, jak drony ohrožující například elektrárny eliminovat. Nově by měly mít možnost zasáhnout přímo zaměstnanci daných firem. Dnes to můžou udělat jen policisté nebo vojáci. A informace už uslyšíme od našeho reportéra Jakuba Vika. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A proč je potřeba měnit dosavadní praxi?
1: Na začátek upřesněme, že nemluvíme o protivzdušné obraně proti vnějšímu nepříteli. To má na starosti ministerstvo obrany. Rezorty vnitra a dopravy argumentují, že přibývá incidentů, kdy se dron neoprávněně pohybuje v okolí chráněných objektů. Jde například o energetickou infrastrukturu, jako jsou už zmíněné elektrárny, taky zásobníky ropy, pohonných hmot a plynu. Pak taky dopravní infrastruktura, jako jsou letiště nebo řízení provozu na železnici. No a seznam by se mohl ještě rozšířit. Dále namátkou budovy státní správy, ministerstva, nemocnice, banky nebo zdroje pitné vody. Za současných pravidel můžou proti dronům zasáhnout jen policisté nebo vojáci, no a ti, než se na místo dostanou a můžou něco udělat, je často daný dron dávno pryč, popisuje vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
2: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek, proto připravili jsme tady tu novelu.
0: Kdo všechno by tedy mohl zasáhnout proti dronům?
1: Nově budou moct proti nespolupracujícím dronům zasáhnout i přímo zaměstnanci nebo najaté bezpečnostní agentury jednotlivých institucí kritické infrastruktury. Budou na to muset být proškolení, disponovat potřebným vybavením a zasáhnout budou moct pouze za přesně zákonem stanovených podmínek, pokračuje Lukáš Klučka.
2: Subjekt, který bude chtít tuto možnost využít, bude muset předem připravit vyhodnocení vlastních rizik, možné směry útoku i praktické způsoby ochrany, tak, aby byl tento případný budoucí zásah a tato obrana systémová a neprobíhala zmatečně.
1: Jakými způsoby instituce tu likvidaci dronů provedou, zda půjde například o rušení signálu, sestřelení nebo zachycení nebo jiné technologické řešení, už bude přímo na nich. Širší pravomoci by taky měli mít i policisté. Nově by mohli v terénu proti dronu zasáhnout i při podezření na špionáž. Teď to můžou provést jen v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku anebo veřejného pořádku. Ministerstva teď příslušné novely posílají do meziresortního připomínkového řízení, pak se dostanou na stůl vládě.
0: Tak díky za vysvětlení, tohle byl Jakub Vik. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualita z D1. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte teď kolony u sjezdu na Koberovice. Těsně za sjezdem na kilometru 75 hoří osobní auto na krajnici. Už je celé v plamenech, je tam hodně kouře. Zatím se projíždí levým pruhem, ale na místo už jedou hasiči a omezí ten průjezd na Brno ještě víc. Možná i na chvíli zastaví provoz. Tvoří se kolona, zatím krátká, opatrně dojíždějte. 75. kilometr D1 směrem do Brna. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Plzeňská společnost Škoda Group, která vyrábí hlavně vlaky a tramvaje, začala oficiálně hledat nové jméno a logo. Značka Škoda do budoucna totiž zůstane jen jedna, a to pro auta vyráběná ve Škodě Auto. My to téma teď rozebereme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Jano, vítám tě, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Možná začněme s tím, co nejspíš napadne úplně každého. Jak to se jménem Škoda a logem mezi automobilkou a výrobcem vlaků vůbec bylo doposud?
1: Tak bylo to tak, že historická práva používat značku a logo držela právě plzeňská Škoda v minulosti, ale pak probíhala různá jednání se Škodou Auto a ta už dříve získala licence na užívání jak značky, tak loga právě pro auta. To logo mimochodem je takový ten šíp ukřídlený. Historická práva potom pro používání obojího, ale pro vlastní výrobky zůstaly i plzeňské Škodě Group právě a k definitivnímu prodeji práv pro Škodu Auto právě do šlo v roce 2022, tedy 5 let poté, co plzeňskou strojírnu Škoda Group koupila skupina PPF. A ona tehdy ten prodej odůvodnila mimo jiné i tím, že si stejně většina lidí spojuje tu značku s auty a ne s vlaky, které se vyrábějí v Plzni. Součástí té dohody tehdy pak bylo určité přechodné období právě na používání značky plzeňskou Škodou.
0: Dokdy se Jano tedy musí přejmenovat a jak to vytváření nové identity bude vypadat?
1: Tak licence vyprší Škodě Group na konci června 2029 a společnost počítá s tím, že nové jméno, logo a vůbec kompletní novou firmní identitu představí v září 2028, tedy zhruba za 2 roky. To přejmenování firmy, jako je Škoda, tak je samozřejmě mimořádná věc, protože tu značku používala firma 100 let a její historie sahá ještě o dalších 65 a možná víc let zpátky dál, kdy jako strojírnu založil hrabě Valdštejn. Nejde navíc jenom o nové jméno pro český trh. Škodovka je také významný exportér a je známá v zahraničí. Firma si proto najala právě teď na celou akci specializovanou agenturu Dynamo Design, která mimochodem v minulosti pracovala jak pro Škodu, tak i pro jeho majitele skupinu PPF. A k té zakázce jednatel Dynama Michal Richter Českému rozhlasu Radiožurnálu řekl.
2: Před naším týmem je skutečně výjimečný úkol, výzva, která nemá obdoby. Jde o vytvoření zcela nové identity, která dokáže navázat na téměř 170 let historie firmy a zároveň bude odrážet vizi mobility a špičkové technologie 21. století.
1: No, podobně to bere i ředitel Škody Group Petr Novotný, z jeho písemného vyjádření citujeme.
3: Je to symbolický okamžik, nejen k ohlednutí za tím, co během téměř 2 století dokázali vybudovat generace našich zaměstnanců, ale také k tomu, abychom vytvořili nový brand připravený na dalších 100 let.
1: A teď začne agentura Dynamo tedy zjišťovat, co si zaměstnanci vedení Škodovky pod svou firmou představují, jak ji vidí, jak ji chtějí vidět a na základě toho by mělo vzniknout jako první jméno a od něj se pak bude odvíjet všechno ostatní, tedy logo, grafika a identity celé skupiny.
0: Jak náročná je taková změna identity, o tom mluvila teď Jana Klímová. Díky.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Plzeň.
1: Radiožurnál je 15:30. Martin Matějka a aktuální zprávy.
2: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO podepsal v Británii memorandum mezi společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda se týká přípravy lokalit pro malé modulární reaktory. Měly by stát v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Šéf firmy Rolls-Royce SMR Kristen Coltrane řekl, že si od spolupráce s ČESem slibuje výměnu zkušeností s provozováním jaderných elektráren. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté. Podle vedení správy nemovitostí jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo i nakládání s penězi. Běžný chod organizace ani poskytované služby útok neomezil. Indonéský soud uložil 7leté vězení ženě, která obchodovala s malými dětmi, včetně novorozenců. 70-letá žena vedla síť v Indonésii a Singapuru. Tresty mezi 3 až 7 lety dostalo dalších 18 spolupachatelů. Většina z nich byly ženy. Skupina nelegálně koupila nejméně 34 dětí v Indonésii a prodávala je pod záminkou adopce. Děti většinou patřily lidem, kteří si je nechtěli nechat nebo neměli prostředky na jejich výchovu. A třeboňští rybáři tento týden kontrolují ryby. Podle takzvaných kontrolních odlovů můžou třeba odhadnout budoucí výnos. Kvůli nedostatku vody bude přírůstků nejspíš míň. Problém letos postihl většinu českých rybníků na Českobudějovicku i třeba v Hluboké nad Vltavou nebo v Nových Hradech.
3: Sport.
2: Tenistky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková postoupily na turnaj WTA v Praze z prvního kola dvouhry. Naopak Laura Samson vypadla. Zápasy dalších dvou domácích hráček Jany Kovačkové a Sary Bejlek sleduje na štvanici Jaroslav Plašil.
4: Jana Kovačková prohrála první set v zápase proti Taradudové z Tajska 3-6. Teď ztratila podání hned na úvod druhé sady a soupeřka je ve vedení 1-0, i když má teď Kovačková breakovou příležitost. Sára Bejlek také prohrává v duelu s Anou Blinkovovou 3-4 v prvním setu a teď 0-30. Je to z pohledu české hráčky na podání soupeřka. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D1 u Koberovic a v Praze komplikace na okruhu. Dálnice D1 je teď ve směru z Prahy do Brna na 75. kilometru neprůjezdná. Těsně za sjezdem na Koberovice hasiči zasahují u požáru osobního auta a na chvíli zastavili provoz směrem do Brna. Kolona se prodlužuje, poslední volný sjezd je na 66. kilometru. A pozor, dejte i v protisměru na Prahu, auta tam zpomalují. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 56. kilometru zúžení a zdržíte se 15 minut v koloně. D1 ještě jednou na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy se zdržíte. Projíždí se omezením, počítejte asi 20 minut navíc v osobním autě. V Praze opatrně na městském okruhu ve směru z Troje na Barandovský most. V tunelu Mrázovka je ucpaný sjezd na Radlickou a brzdí se prudce v tunelu. Ucpaná je magistrála v centru města, kolony v obou směrech 15 až 20 minut. A kolona i na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a nejvyšší středeční teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: Hezké odpoledne. Už o víkendu začne česká nejvyšší fotbalová soutěž. A kdo by rád získal mistrovský titul a vůbec se tím netají, to uslyšíte ještě v téhle půl hodině.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdně.

Posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu. Přesně před 195 lety nastoupil na trůn první belgický král Leopold. A Belgičané proto dnes slaví svůj národní den. V Bruselu ho doprovází ohňostroje, dronová show i vojenské přehlídky. A v našem vysílání také o tom uslyšíte.

0: Tak si to představte. Slavnostní průvody, královské ceremoniály, ohňostroj i vojenská přehlídka. Brusel se dnes proměnil v jeden velký festival. Belgičané totiž slaví svůj národní den. Přesně před 195 lety v roce 1831 složil přísahu první belgický král Leopold I. Oslavy výročí monarchie sleduje v centru Bruselu naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak to teď vypadá v belgické metropoli?
1: Tak ty oslavy, těch oslav se tady v centru Bruselu účastní opravdu davy lidí. Já jsem teď na náměstí Royal, kde je pro veřejnost rozložená vojenská vesnička. Lidé si tu mohou prohlédnout armádní techniku, popovídat si s vojáky. O kus dál před justičním palácem a zase v policejní vesničce prezentuje svoji práci policie. Pro veřejnost jsou otevřené také další instituce, včetně parlamentu. Je tady dětský den, sportovní den, takže těch akcí je opravdu mnoho.
0: Jedním z takových vrcholů oslav belgického království má být vojenská přehlídka. Co diváci uvidí v centru Bruselu?
1: Tak ta přehlídka začíná už asi za 4 hodiny v okolí královského paláce na Rue de Royale a na náměstí Place de Palais. Kromě toho, že dnes Belgičané slaví výročí monarchie, tak si také totiž připomínají 80. výročí svého letectva a námořnictva. Vojenské přehlídky se zúčastní speciální oddíl složený výhradně z veteránů z obou složek těchto vojsk. Součástí bude také letecká show asi 30 letadel, včetně historických Spitfireů z druhé světové války. Poprvé se taky tady v Belgii předvedou moderní americké stíhačky F-35. No a novinkou bude také vystoupení mladých kadetů, většinou studentek a studentů obranných studií, kteří předvedou nové drony.
0: Oslav národního dne se tradičně účastní i belgická královská rodina. Jaký má dnes program?
1: Tak už ráno se král Filip, královna Matilde a jejich 4 děti, včetně korunní princezny Elizabeth, účastnili tradiční bohoslužby Te Deum a teď budou právě za chvíli sledovat na tribuně tady tu vojenskou přehlídku. Král a královna a jejich děti se poté přesunou do čtvrtí Marol na společnou večeři, kde se mohou lidi s nízkými příjmy najíst za symbolické 1 euro.
0: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka, tady oslavuje v Bruselu belgický národní den. Zdeňko, děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den

Fotbalisté Plzně chtějí v nové sezóně sesadit Slavii a vrátit mistrovský titul na západ Čech. Vy už se víc dozvíte za chvíli ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď je 15 hodin 46 minut.

0: na dovolenou. Už o víkendu začne česká nejvyšší fotbalová soutěž. Všechny zápasy odvysílá Radiožurnál Sport znovu v přímém přenosu. Bronzovou pozici v lize obhajuje Viktoria Plzeň. Předseda představenstva klubu a také generální ředitel klubu Adolf Šádek tentokrát prý velmi otevřeně vyhlašuje útok na mistrovský titul.
1: Ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a poslední roky jsem vždycky říkal, že chceme být jenom do top 3 a chceme hrát evropský pohár, jak si myslím, že bylo na čase mít ty ambice vyšší.
2: Říká sebevědomě generální ředitel a předseda představenstva klubu Adolf Šádek. Ten před 9 lety přirovnal největší konkurenty Spartu a Slávy k tankům, proti kterým vyrukuje z klacky.
1: Já si myslím, že tenhle výrok byl dobrý, tenkrát se hodil, teď se můžeme upgradeovat, že samozřejmě myslím si, že máme srovnatelnou munici pro to, aby jsme bojovali se stejnýma zbraněma, takže já nechci v dnešní době to přirovnávat k tankům, ale myslím si, že jsme pro odlehčení jako vyzbrojení stejně na to, aby jsme mohli konkurovat aby konkurenceschopný celkově jak Spartě Slávy, tak i v ostatním klubu.
2: V loni západočeský klub zakoupil zbrojařský miliardář Michal Strnad a fanoušci určitě očekávali více posil. Ze zahraničí přišli ale pouze srbský záložník Pirgič a gambijský útočník Fál. Z Karviné si trenér Hyský přivedl dvojici Prepsl Boháč.
1: Naším největším posílením bylo, že jsme zůstali pohromadě, že jsme ho drobně zredukovali, přivedli jsme kvalitní hráče. Samozřejmě v optice fanoušků asi čekali, že po vstupu Michala Strnada budeme nakupovat v Premier League nebo někde jinde. My si myslím, že se to snažíme pořád dělat stejně a jinak. Máme vlastní filozofii pro to, jak posilovat, jak se připravovat na ten soutěžní ročník. Takže z mýho pohledu myslím, že jsme posílili dobře. Tím, že jsme zůstali pohromadě, hodně jsme doplnili.
2: Myslí si Adolf Šádek, přestože má Viktoria po vstupu Michala Strnada do klubu vyšší finanční možnosti, nechce se pouštět do přestupových dostihů. Kolik peněz je ale Viktoria ochotna za hráče zaplatit, generální ředitel neprozradil.
1: Určitě vám neřeknu žádný číslo, protože tím bych si nalepil cenovku zezadu a pokaždý, když bych někam zavolal, tak bych věděl, že to číslo je tohle. Takže já si myslím, že není žádný cenový strop, ale máme zase v klubu, si myslím, všichni rozum a víme, že hráči stojí o tolik víc, tak určitě neumí o tolik víc.
2: Konstatuje předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek. První přímý přenos nové sezony ze Štruncových sadů si na Radiožurnálu Sport můžete naladit v sobotu. Západočeši se od 17 hodin utkají s Libercem. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Předseda poslanců SPD Radim Fiala prosadil do elektronické evidence tržeb obnovu daňového zvýhodnění vína jako daru. Údajně na žádost samotných vinařů. Proč má být víno v zemi potýkající se s alkoholismem daňově zvýhodněno? Vladimír Kroc se zeptá prezidenta svazu vinařů Martina Chlada.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak s pravdou ven, pane řidiči. Řekněte mi, jak vy to s těma holkama děláte?
2: Tak jednoduchý jako vy to teda nemám.
3: Ty takový talent a děláš tady šatnářku.
4: Milovice, družba, znáš?
2: No jasně, družba. Barevná Saskie. No řekni, mámo, kdo tohle má?
5: Filmová retrosérie Volha. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Máme pro vás zprávy.
7: Ukrajina hlásí ruské útoky na plynárenská zařízení. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Šanghají by mohlo být v provozu příští rok v létě. Tenistky Kovačková a Bejlek bojují ve dvouhře o postup do druhého kola pražského turnaje. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna komplikuje dopravu požár auta na 75. kilometru. A zítra čekáme polojasno až jasno s přibýváním oblačnosti a na severu s přeháníkami teploty do 24, na jižní Moravě naměří až 26 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Rusko už třetím dnem útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Dnes to oznámila ukrajinská energetická společnost Naftohaz s tím, že musela částečně snížit objem produkce. V Charkovské oblasti zabily ruské údery jednoho člověka a 8 dalších je zraněných. Vzdušné útoky během noci podnikla i Ukrajina. Telegramový portál Astra informoval, že v Lipecku, jihovýchodně od Moskvy, hoří elektrárna. Ukrajinské drony také podle gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobyova zranili 10 lidí, včetně 3 Číňanů, kteří skončili v nemocnici. Od léta příštího roku by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šanghají. S čínskými aerolinkami China Eastern Airlines o tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla létat několikrát týdně.
9: Frekvence toho spojení by měla být alespoň 3x týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizované zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
7: V tuto chvíli létá přímé spojení mezi Českem a Čínou jen z a do Pekingu a po spuštění linky z Šanghají by mohla následovat další, a to Praha-Hongkong. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Radiožurnálu to řekl Antonín Tůma z Povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených senic, které hlavně v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza, doplňuje Antonín Tůma.
10: V nádrži toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotný recedy, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
7: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné. Povodí Moravy i nadále upozorňuje, že synice se můžou znovu přemnožit. Chovatelé z brněnské zoo našli hledaného jeřába daurského. Pták ze zahrady unikl minulý týden. Objevili ho dnes pracovníci stěhovací služby, kteří ho spatřili v areálu Purkyňových kolejí. To je zhruba 3 kilometry od zoo. Chovatelé zvíře vrátili do expozice, zároveň mu zastřelili letky, aby znovu neuletělo. Jeřáb je v dobrém zdravotním stavu, potvrdil mluvčí zahrady Jan Bedřich.
11: Po tom úvodním ohledání, kdy se vlastně zjišťovalo, jestli třeba nemá i nějaké exteriérové nebo vnitřní zranění, nic takového se neprokázalo, takže teď akorát budeme ho sledovat, jak se bude chovat v té samotné expozici, a kdyby se náhodou nějak jeho stav zhoršoval, tak samozřejmě se pak přistoupí k nějakému dalšímu podrobnějšímu vyšetření, ale z toho úvodního ohledání jeřáb je zcela zdravý a nic mu není.
12: Sport. Dvě české tenistky hrají první kolo singlu na pražském turnaji WTA na Štvanici. Výkony Jany Kovačkové a Sáry Bejlek vidí Jaroslav Plašil.
13: Sára Bejlek hraje tiebreak proti Aně Blinkovové, která měla několikrát náskok v prvním setu, měla šanci i dopodávat sadu číslo jedna do vítězného konce, ale Sáře Bejlek se pokaždé podařilo zareagovat a teď má dokonce setball Sára Bejlek v tiebreaku, ve kterém se poprvé dostávala do vedení v tomto vyrovnaném, napínavém, zatím nejlepším zápase. Tak tedy Sára Bejlek má setball ze stavu 6-4 v duelu s Blinkovovou. Hraje také Jana Kovačková proti Taradodové z Thajska, která ovšem vyhrála první set 6-3. Ve druhé sadě vede 5-4 a také ona teď podává na výhru, pro změnu ale na výhru v zápase, byť teď Kovačková vede 40-0. Sára Bejlek se teď snaží o využití setbolu, je teď v defenzivní pozici a soupeřka jí neumožňuje, aby se radovala, protože je to teď dlouhá výměna. Sára Bejlek se ale dostává do dobré pozice a nakonec se ale raduje soupeřka. Tak tedy napínavé to je stále, zatím nerozhodnuté prvníme setu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
12: Do druhého kola už postoupili Tereza Valentová a Nikola Bartuňková. Laura Samson naopak vypadla.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Choperovic a taky v Brně. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je po požáru osobního auta na 75. kilometru opět plně průjezdná. Hasiči auto uhasili, pustili na Brno opět dva jízdní pruhy a kolona se poměrně svižně rozjíždí, tak vydržte, objížďku nehledejte. Na D1 počítejte s kolonou taky na průjezdu Brnem. Delší je ve směru z Prahy na Ostravu od 184. kilometru až na 196. Pro osobní auta je to asi na 15 minut. V Praze silný odpolední provoz. Ucpává se mimo jiné tunelový komplex na městském okruhu ve směru Stroje na Smíchov. V tunelu Mrázovka je ucpaný výjezd na Radlickou kvůli omezení a zpomaluje to průjezd tunely. Musí regulovat vjezdy. Kolony i na pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je fronta směrem z D1 na letiště. Tam musí i regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost a odpoledne a večer se hlavně na severu vyskytnou přeháníky a nejvyšší středeční teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál, teď se Štěpánem Pokorným.
12: Dobré odpoledne vám přejeme, Radiožurnál posloucháte v 16 hodin 7 minut. Stát chce zajistit, aby v Česku do 10 let byla dostupnější paliativní péče. Jenže jak to udělat, když lidí, kteří ji budou potřebovat, bude nejspíš rychle přibývat? Tak ty plány ministerstva zdravotnictví přiblížíme za chvilku ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. Teď už si poslechněte francouzskou zpěvačku Alize. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
8: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. Paliativní péči v Česku ročně potřebuje asi 65 tisíc lidí. Ne všichni se k ní ale dostanou a do budoucna má navíc těchto pacientů výrazně přibývat. Právě lepší dostupnost paliativní péče slibuje nová strategie do roku 2035, kterou dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Podrobnosti teď přidá Michaela Bacílková z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: O kolik se tedy musí navýšit kapacity, aby lépe odpovídali potřebám pacientů?
1: U všech druhů paliativní péče se musí kapacity minimálně zdvojnásobit. Co se týče třeba lůžkových hospiců, tak teď na 100 000 obyvatel připadá 5 lůžek. Do budoucna by jich ale podle nové strategie mělo být 10. Počet ambulancí paliativní péče je zase potřeba navýšit ze současných 75 na více než 300. Nedostatečné kapacity jsou problém kvůli postupnému stárnutí populace, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
2: Nejrychleji půjdou nahoru v následujících letech počty občanů, počty pacientů ve věku 80+, 85+. Takže kdyby se mě ptali, kolik máme času na přípravu, tak řeknu od teď maximálně 4 roky, aby jsme kolem roku 29-30 už byli připraveni s infrastrukturou.
1: Už jsme řekli, že teď paliativní péči potřebuje asi 65 tisíc lidí ročně. Do roku 2050 by ale jejich počet měl vzrůst až o 86%.
0: To je tedy navýšení kapacit, co dalšího by se ale podle ministerstva mělo změnit?
1: Zlepšit se má třeba taky vzdělávání zdravotníků, říká koordinátorka strategie paliativní péče Jitka Kosíková.
3: Takže se bavíme jak o vzdělávání pregraduálním, vlastně v rámci obecné paliativy, paliativní péči mít zapsatou do vzdělávání každého odborníka, který se ve zdravotnictví na sociálních službách pohybuje, ale pak i tu specializovanou nějakou postgraduální.
1: Mezi další tři oblasti, na které se chce strategie zaměřit, patří větší důraz na individuální potřeby pacientů, podpora pečujících a lepší informovanost veřejnosti. Je taky potřeba říci, že strategie neřeší jen paliativní péči pro dospělé, ale taky pro děti. Se závažným onemocněním, které je výrazně omezuje nebo ohrožuje na životě, teď v Česku podle ministerstva žije zhruba 13 000 dětí.
0: Michaela Bacílková z domácí redakce ve studiu odpoledního radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

muža se s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Kouzlo samoty od Michala Hruzy, vy ale nejste sami, stále jste ve společnosti odpoledního radiožurnálu. Převzít kontrolu nad libanonským územím a odzbrojit Hizballáh, takový úkol leží před libanonskými vojáky, kteří se začali přesouvat na část území na jihu země, které dosud kontroloval Izrael. Libanonský prezident mezitím míří do Bílého domu a k tomu dění se vrátíme s naší blízkovýchodní zpravodajkou.

0: Libanonští vojáci začali přebírat kontrolu nad malým územím na jihu země, poté co se z něj stáhla armáda Izraele. Dvě pilotní zóny mají otestovat část dohody mezi Libanonem, Izraelem a Spojenými státy. Libanonského prezidenta Josefa Auna mezitím čeká ve Spojených státech setkání se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Vše teď probereme v odpoledním radiožurnálu s blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak mají fungovat takzvané pilotní zóny, ve kterých má kontrolu převzít libanonská armáda?
1: Libanonští vojáci by v nich měli držet hlídky, postupně to území odminovat, ale hlavně mají zabavovat zbraně příslušníkům militantního šítského hnutí Hizbalách a taky ty oblasti zabezpečit tak, aby je Hizbalách už nemohl vojensky znovu použít. A izraelská armáda by postupně měla své jednotky stahovat i z dalšího území na jeho Libanonu. Část těch území obsadila v posledních měsících, některá drží ale už od roku 2024. No, hnutí Hizbalách, podporované Íránem s tou celou dohodou, která byla uzavřená před necelým měsícem, nesouhlasí. Nicméně současné libanonské vedení zatím vypadá odhodlané se pokusit získat nad jihem země zpět kontrolu.
0: A jaké přicházejí zprávy o tom, jak to vypadá v praxi?
1: Tak dvě vesnice, Frun a Srifa, na jihu od řeky Litány, které tvoří jednu z těch pilotních zón, tak právě z těchto vesnic zaznívají hlasy, že Izrael reálně nikdy neokupoval, ale jsou nedaleko oblastí, které Izraelci obsadili a ve kterých stále zůstávají. Ve třetí obci Zautar al-Harbia je situace nejspíš jiná. Tam se čekalo, než se izraelské vojsko stáhne i z předměstí. Dnes už tam ale libanonská armáda podle agentury Reuters čistí ulice od nevybuchlé munice. Na jihu Libanonu izraelská armáda srovnala se zemí desítky vesnic, aby se vytvořila jakousi bezpečnostní zónu na libanonské straně hranice a zničila taky třeba nemocnice, elektrárny nebo vodní čerpadla. Takže podle libanonské armády bude i v případě právě té obce Zautar al-Harbia nějakou dobu trvat, než bude bezpečné se do těch míst vrátit. A taky vyzývají Libanonce a ty lidi, kteří z té vesnice utekli, aby se tam hned nevraceli, ne všichni, ale uposlechli. No ale teď asi před hodinou libanonská armáda na sociálních sítích obvinila izraelské síly z palby v blízkosti svých jednotek, poté, co právě začala přebírat kontrolu nad touto obcí.
0: O čem tedy zřejmě bude ve Washingtonu jednat libanonský prezident s prezidentem Trumpem?
1: Tak amerického prezidenta bude nejspíš zajímat právě plán, jak Aoun, mimochodem bývalý velitel libanonských ozbrojených sil, dnes tedy libanonský prezident, a právě libanonská armáda hodlají odzbrojit Hizbalách a libanonský prezident zase bude chtít Libanonu zajistit politickou podporu od Spojených států, protože jinak nemá moc možností, jak tlačit na Izrael. A kromě té politické podpory by nejspíš od Ameriky rád získal i nějaký příslib peněz nebo třeba investic, protože bez zlepšení ekonomické situace v Libanonu nebude mít armáda dost prostředků na tom, aby vůbec na jihu alespoň z části uspěla. A libanonská média taky píší o tom, že si podle nich Trump a i libanonský prezident Aoun uvědomují, že urychlení odchodu izraelských vojáků a vůbec nějaký možný posun nějaké trvalé mírové dohodě nenastane dřív, než po izraelských volbách na konci října, jestli tedy po nich vůbec může nastat.
0: Blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová dodala informace do vysílání odpoledního radiožurnálu. Díky za ně a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: 16 hodin 25 minut přesně, no a my pro vás máme ještě písničku od Riany a pak nabídneme aktuální přehled zpráv i s dopravou a počasím. Pěkné odpoledne.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 16 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
2: Policie zasahuje na pražském magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz potvrdila Radiožurnálu policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisti podle něj zadrželi dva lidi. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky halířů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 1,40 korun a 1,60 halířů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 halířů dráž, průměrně za 40,76. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petroliářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama plánuje domácnostem snížit zdanění elektřiny. Podle Downing Street by mělo začít platit od 1. října. Lidem má pomoct vyrovnat se s rostoucími životními náklady. Opatření chce financovat z prostředků získaných po zrušení vládního programu digitální identifikace. A zástupce spolku Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky požadují zastavení stavebních prací na stezce mezi Šrákem a Keprníkem. Podle nich mění charakter přírody. Správa chráněné krajinné oblasti to odmítá. Úpravy zhruba čtvrtkilometrového úseku podle ní mají zabránit dalšímu šíření eroze. Sport. Tenistky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková prošly do druhého kola pražského turnaje WTA na Štvanici. Laura Samson vypadla a singlové duely Jany Kovačkové a Sáry Bejlek sleduje Jaroslav Plašil.
3: Sára Bejlek vybojovala první set v tiebreaku 11-9, ohromně napínavý první set tedy zvládla. Bejlek teď prohrává 1-2, ale podává ve druhém setu v duelu s Anou Blinkovovou. Nedaří se teď Janě Kovačkové, v rozhodující třetí sadě prohrává 1-4 v souboji s Taradudovou z Tajska. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 v Brně a v Praze silný provoz. Na dálnici D1 vázne provoz na průjezdu Brnem a aktuálně je tam delší kolona směrem z Prahy na Ostravu od kilometru 185 až na 196 a je to na 15 až 20 minut. Na D1 menší kolony je směrem do Prahy, po pojíždějí před omezením už Mejkalky na 24. kilometru a zdržíte se do 10 minut. Silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova v omezení mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem a čekejte kolony až na půl hodiny v obou směrech. V Praze velmi silný provoz na okruzích i v centru města. Ucpaný je tunelový komplex ve směru Stroje na Barandovský most. Je to kvůli opravám v Radlické ulici. Špatně se vyjíždí z tunelu Mrázovka do Radlické a brzdí to průjezd tunely. V Praze je ucpané i centrum města, magistrála ta v obou směrech, taky nábřeží a okolí Národní třídy jsou plné. Opravují koleje, podle našeho zpravodaje doprava kolabuje.
6: Je to z důvodu opravy tramvajové trati v ulici Národní. Tím pádem je tu absolutní dopravní kolaps. Kdo nemusíte, nevýjíždějte.
5: Do centra teď autem. Kolony i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech zdržíte se okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne, 16.34 a ve 20 minutách radiožurnálu bude jako host Martin Chlad, prezident Svazu vinařů. Tak si na to určitě počkejte, teď máme chvilku po půl páté a je tu Shawn Mendes.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: back.
1: Ruské ministerstvo zemědělství navrhuje farmářům, aby používali při sklizni naftu s vyšším obsahem síry nebo dokonce topný olej. Přiznává tak, že problémy s palivem do konce léta neskončí. No a my se tomu budeme věnovat po kapele Miraj.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Ruské ministerstvo zemědělství rozeslalo oběžník. Navrhuje v něm, že v době sklizně by ruští zemědělci mohli používat naftu s vyšším obsahem síry nebo dokonce topný olej. Počátkem měsíce vláda zakázala vývoz nafty, aby tak uspokojila domácí poptávku. Ovšem i sama ministryně zemědělství Oksana Lutová přiznává, že zůstávají, citujeme, nerovnosti v oblastech. Tedy, že někde nafta není nebo

0: násobně dražší než před pár týdny. Situaci na ruském palivovém trhu sleduje komentátor Radiožurnálu Ondřej Soukup. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V posledních týdnech přicházejí zprávy o nedostatku benzínu, to už má Rusko problémy i s výrobou nafty?
1: No, je to tak. Ona samozřejmě, výroba nafty je jednodušší, nemusí to krekovat, je tam prostě několik dalších technologických kroků a ukrajinské útoky velmi často mířily právě na ty krekovací kolony, ale zde, jak se ukazuje, už chybí i ta nafta, protože mimo jiné také kvůli útokům na tu dopravní infrastrukturu, takže možná ten nedostatek není takový, jako v případě toho benzinu, ale jsou prostě problémy ho dostat na to správné místo ve správný čas.
0: No a může zemědělská technika používat topný olej? Nezní to trošku bláznivě?
1: No, zní to dost bláznivě. Já jsem včera strávil několik hodin pročítáním ruských fór různých automobilistů a podobně. A oni vlastně říkají, že pokud máte ten starý sovětský traktor, a to znamená už prostě řekně 30 a více let starý, tak ten mohl skutečně jezdit na opravdu letcos. Nicméně v případě těch nových strojů, řekněme do 10 let stáří, tak prostě to vám ten motor dříve či později zničí.
0: No a týká se snížení těch standardů jen nafty nebo i benzínu?
1: I benzínu. Oni vlastně přicházejí z toho standardu E5 na Euro 3 nebo dokonce v mnoha případech na Euro 2. A tam jsme zase tam, kde jsme byli v případě těch traktorů. Pokud máte prostě výkonné stroje, zejména poháněné nějakými turbodmychadly, tak prostě ta síra vám to může zničit během třeba 2 let ten motor.
0: Komentátor Radiožurnálu Ondřej Soukup, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Zatím dvě české tenistky uspěly v dnešním programu úvodního kola pražského turnaje WTA. Na kurtech na Štvanici se dařilo Tereze Valentové a Nikole Bartuňkové. Výkony dalších domácích hráček sleduje přímo na místě reportér Jaroslav Plašil, se kterým se spojíme za chvilku.

0: Posloucháte Radiožurnál, to byla novinka od Bruna Marse. Tenistky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková postoupili na pražském turnaji na Štvanici do druhého kola. Na akci okruhu WTA naopak dohráli Laura Samson a Jana Kovačková. Jak se teď daří Sáře Bejlek a jaký je další dnešní program, řekne Jaroslav Plašil.
1: Sára Bejlek vyhrála první set 7-6, v tiebreaku uspěla 11-9. To byla velmi vydřená výhra v tiebreaku první sady pro Sáru Bejlek, která musela neustále dotahovat vedení soupeřky, ale povedlo se jí to a nakonec tedy získala první sadu tím nejtěsnějším možným způsobem. Teď je to 3-3 ve druhém setu. Sára Bejlek také jako v první sadě nezachytila začátek, musela dotahovat, povedlo se jí otočit dokonce v tomto případě, ale teď už zase o náskok těsný přišla a v těsném ve vedení je naopak soupeřka Anna Blinkovová, která teď je bude podávat za stavu 3-3 30-0. Je to dramatický zápas, určitě nejnapínavější zatím a asi i sportovně nejkvalitnější z celého prvního kola, které není ještě úplné. Samozřejmě fanoušci očekávají český duel Lindy Fruvirtové a Barbory Krejčíkové, který bude po tomto zápase k vidění tady a ke slyšení odtud z pražské Štvanice po utkání Sáry Bejlek a Anny Blinkovové. Tento duel ještě stále otevřený, těsně vyhrála první sadu, připomínám, Sára Bejlek v tiebreaku, v tom druhém je to zatím 3-3 při podání Anny Blinkovové 40-0 pro ruskou hráčku. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Prezident Pavel varoval před označováním soudů za podjaté a aktivistické. Ukrajinský ministr zahraničí Sibiha poděkoval Česku za podporu Ukrajiny. České kajakářky se snaží na mistrovství světa ve vodním slalomu o postup z kvalifikace do semifinále. Silnice 4 z Vimperka do Strážného je po nehodě neprůjezdná a počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přehánky a teploty až 26 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády, která navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Policie zasahuje na pražském magistrátu. Informaci serveru Novinky.cz potvrdil Radiožurnálu policejní mluvčí Jan Rybanský. Před Škodovým palácem v Praze 1 je teď reportér Petr Kastner.
7: Stojím u vchodu z Charvátovy ulice. Budovu Škodova paláce jsem několikrát obešel, nikde jsem neviděl žádná označená policejní auta ani policisty. Mluvil jsem se dvěma pracovníky magistrátu, ani jeden nevěděl podrobnosti o policejním zásahu. Dozvěděli se o něm prý jen z internetu. Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského zadrželi dva lidi. Mluvčí magistrátu Vít Hofman nám řekl, že s policií spolupracují. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi na odboru pozemních komunikací. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
5: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha si dnes telefonoval se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů. Poděkoval mu za českou podporu Ukrajiny.
8: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociálních sítích napsal, že poděkoval Česku zejména za příspěvek téměř 7 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 148 milionů korun, do fondu PURL, ze kterého Ukrajina nakupuje zbraně. Poděkoval také za trvalou podporu ukrajinského vstupu do Evropské unie. Sibiha dále napsal, že svého českého kolegu informoval o zvyšujícím se počtu ruských balistických útoků na civilní obyvatelstvo a civilní kritickou infrastrukturu. Důvodem je podle Sibihy neschopnost Ruska dosáhnout jakýchkoliv strategických cílů na poli boje. Ministři také probrali pomoc ukrajinské energetice, vzájemně výhodné obranné partnerství a české investice do rekonstrukce Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a v Novém Boru na Českolipsku. Radiožurnálu to řekla Eva Šuláková z veterinární komory. Pan Leukopónie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, hlavně pro ty toulavé. Starosta Nového Boru Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj proto vyzývá, aby je lidi dočasně nekrmili.
9: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tady krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
10: Sport. Dvě české kajakářky mají za sebou na mistrovství světa ve vodním slalomu kvalifikační jízdy. Výkony Kateřiny Bekové a Báry Galuškové sledoval v Oklahomě Jan Suchan.
3: Bekové se kvalifikace podařila a aktuálně vede už má jistý postup do semifinálové třicítky. Naopak Galušková se dotkla 3 branek za sebou a je momentálně 21. a to zbývá ještě 24 nejlepších podle světového žebříčku, včetně Amálie Hilgertové. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
10: Tenistka Sara Bejlek hraje na pražském turnaji WTA o postup do druhého kola s Ruskou Blinkovovou. Na štvanici je u toho Jaroslav Plašil.
11: Sara Bejlek vyhrála v tiebreaku první sadu, v té druhé je na tom ale lépe soupeřka, která teď podává na výhru a je tedy blízko od srovnání stavu setu 5-3, 30-15, teď je ve prospěch ruské tenisky. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Do druhého kola dvouhry už prošly Bartuňková a Valentová, Kovačková a Samson naopak vypadly.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na obchvatu Olomouce a zavřená silnice 4 na Strážný. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce ve směru z Ostravy na Brno. Teď pozor, pokud sjíždíte směr Prostějov. Ve sjezdu na dálnici D46 hlásíte kus plastu na vozovce.
13: V té zatáčce uprostřed leží plastový horní díl zadního plastíku nějakýho nákladňáku.
12: Na D1 se chvilku zdržíte asi 15 minut na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Na 196. kilometru omezení a v koloně u sjezdu na Vídeň navíc nepojízdné auto v levém pruhu. Silnice 4 z Vimperka na Šumavu na Strážný je teď neprůjezdná u Korkusovy Huti. V zatáčce tam vyprošťují nákladní auto po nehodě a podle policie bude silnice zavřená asi 15 minut. V Praze velmi silný provoz. Vyhněte se centru města. Nábřeží, okolí Národního divadla, Národní třídy, doprava tam kolabuje. Je to i kvůli výměně kolejí na Národní ulici. Kolony se tam nehýbou. A ucpaná je i dost magistrála v centru města v obou směrech. Taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A třeba na jižní spojce se tvoří kolony od magistrály až do tunelu Mrázovka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přeháňky a nejvyšší teploty až 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Vladimír Kroc.
14: Proč se znovu zavádí daňové zvýhodnění vína jako daru? Jak je na tom vinařství v Česku? Proč je v celé Evropě nadvýroba vína, když poptávka po něm klesá? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Zdravím vás po linkách do brněnského studia. Dobrý den.
15: Já vás také, dobré odpoledne.
14: Sněmovna schválila v předloze o znovu zavedení elektronické evidence tržeb, obnovu daňového zvýhodnění vína jako daru. To zrušil konsolidační balíček bývalé vlády Petra Fialy z roku 2023. Proč jste považovali za důležité to znovu zavádět?
15: My jsme za to samozřejmě rádi, protože je to jakýmsi signálem anebo bodem, který jednoznačně zase podporuje domácí produkty a domácí subjekty. Jsme přesvědčeni o tom, že i firmy jsou v pozici a velmi rádi, když si raději koupí domácí moravské nebo české víno oproti nějakému dárkovému předmětu, dejme tomu Stemu nebo jiného obchodního onlineového řetězce. A proč jsme za to rádi? Protože se nacházíme v situaci, která není úplně utěšená. A toto jednoznačně je příspěvek k tomu, aby znovu nějakým způsobem ta hospodářská situace v tom oboru dostala nějaký impuls. A současně na druhou stranu, protože se snažíme chovat i zodpovědně směrem k státu a státnímu rozpočtu, tak veškeré analýzy, a my jsme to věděli už předtím za té minulé vlády, tak ukazují, že tam k žádnému fiskálnímu dopadu na straně státu nedopadne, pokud ten institut toho daru, notabene ještě ta výše 500 korun, zůstane zachována, jenom se ten nákup té firmy přesune směrem k jiné položce.
14: No, tam jste ale řekl, že jde jen o dílčí krok a že tohle vás samo o sobě nespasí. Už teď se přece z vína neplatí spotřební daň. Dá se nějak vyčíslit, jaký to bude mít pro producenty přínos?
15: Těžko to srovnat s tím obdobím, protože potřeba, aby posluchači ještě věděli v kontextu, že tenhle ten institut jako odečitatelné položky vína jako daru platil od vstupu do Evropské unie od roku 2004 až do roku 2023, respektive do jeho konce, takže 20 let. A neumíme tak spočítat samozřejmě teď v kontextu toho, co se děje v posledních 5 letech, ten přínos, ale rozhodně jsme schopni, anebo byli jsme schopni spočítat ten propad, který se po tom zrušení právě kabinetem pana ministra Stanjury, který se zavedl, tak vlastně ty propady v těch jednotlivých vinařstvích se pohybovaly někde od 15 až do nějakých 60%, což bylo enormní číslo. Když jsme to dávali celé dohromady, tak to poškození toho segmentu díky přerušení tohohle obchodního kanálu bylo někde na úrovni 20-25%.
14: No, víno ale bylo tehdy v tom období, které jste připomenul, jediným alkoholickým nápojem, na který bylo možné to daňové zvýhodnění využít. Je to fér? Proč by na tom neměli být podobně pivovarníci nebo třeba lihovarníci?
15: To je dobrý dotaz, proto jsme my iniciovali ten návrh v pozměněné podobě, nikoliv tak, jak byl platný od roku 2004, ale iniciovali jsme v podobě, aby to platilo v podstatě na všechny produkty opatřené spotřební daní a mířili jsme samozřejmě na to, aby tu možnost měli uplatnit i řekněme menší, větší, to je úplně jedno, pivovary, včetně třeba domácích pálenek. Bohužel tenhle návrh nebyl úspěšný a současná vláda se uchýlila k tomu návrhu pouze vrátit to původní znění směrem k vínu.
14: Mimochodem, zrušení daňové výhody jste podle předkladatele toho přílepku Radima Fialy z SPD pokládali prý za pomstu někdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury. Můžete to vysvětlit?
15: Vůbec ne.
14: To jsou jeho slova.
15: Slyšel jsem to, jsou to slova Radima Fialy a vůbec nic takového tady nikdo neuvažoval v intencích pomsty. A my máme prostě společenskou odpovědnost jednak za své podnikání, za svůj obor a pak samozřejmě i za ten celkový prostor. Přinášíme nějakou hodnotu a hospodářský výsledek do státního rozpočtu a hledáme prostor pro jakoukoliv diskuzi, aby jsme mohli přijít a přicházet s řešeními, které pomohou jak nám, tak samozřejmě státu.
14: No ale spotřební daň na víno je v České republice aktuálně nulová a zase zůstává vlastně jediným alkoholickým nápojem osvobozeným od této daně. Je to dlouhodobě udržitelné?
15: Na to nedokážu odpovědět, ale to, co je nezbytné, aby k tomu samozřejmě byla vedena debata s tou odbornou veřejností, nikoliv, aby to bylo vařeno jenom v teple akademického prostoru anebo kanceláří. Tady nemluvíme o výjimce, mluvíme o stavu, který opět je platný od počátku našeho vstupu do Evropské unie a potýkají se s tímhle faktem všechny evropské země. A zrovna minulý týden připomněl, proč to postavení vína jako jediného alkoholického nápoje je trochu jiné. A to je proto, že víno je svázáno jak se zemědělskou, tak potravinářskou legislativou, jediná komodita svého druhu. A v Evropě toto postavení je plně respektováno právě proto, že jako jediný přírodně prokvášený nápoj se potýká s faktory typu právě minulý týden, kdy je napáchána škoda, kterou už vám nikdo nevrátí. A je to komodita, která je vázána právě na místo původu chráněným označením původu.
14: Podle poslance Petra Bendla z ODS ta úprava neváže daňovou podporu na český původ hroznů anebo na obhospodařování vinic a může proto prý zvýšit poptávku po levných dovozových vínech nebo po vínech vyráběných z dovážených surovin. A český vinohradník z ní nakonec prý nemusí mít skoro nic.
15: Je to úvaha pana Bendla, moje v žádném případě a myslím si, že bych byl schopen s ním polemizovat na základě faktu. Za prvé nacházíme se ve volném tržním prostředí Evropské unie, takže nemůžeme se domáhat toho, že bychom chtěli jako výhodu čistě jenom pro náš obor. My jsme zvyklí bojovat. Kdybychom si nevěřili, že náš produkt je schopen uspět na tomhletom poli a vůči této cílové skupině, to znamená firemní klientele, vůči cizím vínům, tak bychom se do té argumentace vůbec nepouštěli a nechtěli jsme ten stav vrátit. No a pak je tady také faktor, a zvažte vy sám, když budete mít firmu, jestli budete mít zájem koupit nějaké víno za 39 korun, netuším odkud, a uvádět ho někam jako dar, abyste si tím vylepšil prestiž firmy. Já teda určitě ne.
14: K tomu se ještě možná vrátíme, ale s ministerstvem zemědělství teď už prý řešíte závažnější změny. Jaké?
15: Je tomu tak, my jsme nastavili strategický plán před 2 lety, protože jsme viděli, že se pohybuje naše politické prostředí trošku v nějakém nesystémovém pojetí, co udělat s naším hospodářstvím, a jelikož máme zodpovědnost za náš obor, tak jsme se snažili dát ty věci dohromady a sepsali jsme strategický plán na další 20 let. Takže kromě strategických záležitostí typu práce s vodou v krajině a sucho, kromě chorob, které nás nově invazivně napadají, a dalších faktorů typu, že chceme regionální označení našich produktů, tak je tady dominantní věc, kterou chceme prostřednictvím ministerstva zemědělství přenést na ten patřičný rezort, a to je ministerstvo financí, a to je instalace minimální jednotkové ceny, protože toto nám dává smysl, jak ochránit právě naši zemi a náš segment, a nejenom náš, ale i z hlediska piva, i z hlediska lihovarnictví před levnými dovozy, a zároveň se chovat společensky zodpovědně vůči nějaké škodlivostní konzumaci, která se odvíjí.
14: Právě na za slovo, ale před chvílí jste řekl, že se nebojíte volné soutěže otevřené. Tohle tomu úplně neodpovídá, to, co jste řekl.
15: To tomu odpovídá, pokud bychom šli do detailu věci, jak se chovají ostatní země, a když bych eventuálně vám, a bohužel nejsem v Praze a snad už jednou se to podaří, že dorazím k vám do studia, kdybych vám ukázal ceníky, které máme na stole dovozu vína z jihoamerického prostředí za 12,30 Kč, a kdybych vám ukázal jiný ceník za 6 Kč od jiných zdrojů, které snad ani nechci uvádět, a když vím, jakou politiku zaujímají jiné členské země, tak je tady prostor určitě pro nějaké hrdé a ve zdravém slova smyslu nacionální jednání, aby jsme ochránili své produkty, své zemědělství a potravinářství.
14: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s Martinem Chladem, prezidentem Svazu vinařů. Začne letos vinobraní už v srpnu?
15: Nezačne. Domnívám se, nezačne. A takhle, pokud začne, tak se budeme bavit o sklizni těch velmi raných odrůd, které velmi pravděpodobně jsou sklízeny za účelem prodeje burčáku.
14: Jak se tedy zatím do perspektivy letošní úrody propisuje dosavadní počasí?
15: Tak jak v posledních letech jsme zvyklí, tak se propisuje několika dílčími způsoby, které dohromady, když se sečtou, nemají fatální vliv, ale na neštěstí každým rokem přijde potom alespoň někde, když to vezmeme z té geografické proporcionality, událost, která bohužel zatne vinaři a jeho podnikání významně, tak jak to bylo třeba při super celé minulý týden.
14: No, sucho panující na celé jižní Moravě se projevuje už i na starších vinohradech s hlubšími kořenovými systémy. Jak projevuje se to v menší velikosti bobulí nebo chřadnou, co to znamená?
15: Ano, když si posluchač velmi jednoduše představí organismus člověka, který kdyby neměl dostatek správného pokrmu a dostatek správné tekutiny, tak bude chřadnout. A samozřejmě takto v tomto ohledu nějak podobně se chová i ta réva, s tím, že opět zdůrazním, že ten výsledný produkt pro toho vinaře je to víno, ta komodita v té lahvi, a řekněme v té první fázi by se to projevovalo nižší výlisností, eventuálně nižší kyselinou, prostě zkreslenými anebo neoptimálními parametry, které potřebuje on právě na výrobu toho typu vína, pro které on se zaměřuje, nebo na které se zaměřuje.
14: No, hodně asi záleží na složení půdy, u toho nedostatku vody.
15: Je to tak, zároveň, aby jsme tady uvedli v pořádek věci, réva je hlubokokořená rostlina, dokáže si velmi dobře poradit, jsou terény a tratě, kde ta réva je zvyklá, naopak my tam žádným umělým způsobem vodu dopravovat nechceme, aby to víno opravdu bylo hodně přírodní a hodně velké, tak jak se říká mezi odborníky. No a to, co ale nás trápí, tak je to sucho, které už je přes hranu. Řekněme, že jsme někde minutu před 12, možná i po. Nebavíme se o mladých keřích, ale tady už se bavíme i o letité révě. No a pak samozřejmě do toho faktory, kdy ta voda přijde, tak jako onen minulý týden, ale právě díky tomu podloží a díky tomu, že ta voda přijde ve velkém objemu v krátkém časovém úseku, tak ta voda zase rychle se odplaví a nesplní to ten účel, který by měla splnit.
14: Jak pomáhá proti suchu takzvané ozeleňování vinohradu?
15: Pomáhá to přesto, že každý vinař, řada vinařů má samozřejmě různé přístupy a různé postoje, a samozřejmě toto je ta nejpřirozenější cesta, jak ozelenění v meziřadí, jak řekněme diverzita a pestrost v těch vinicích i díky jiným kulturám, které mají vinice chránit, tak i samozřejmě to ozelenění, které se ve zdravém smyslu slova nechává, tak aby splnilo tu roli, že zastíní, zároveň nebere přemíru živin a zároveň poskytne jako dostatek klidu těm hroznům pro ten vývoj.
14: A budou se muset zdejší vinohradníci přizpůsobit globální změně, třeba pěstováním jiných odrůd než dřív?
15: Budou, oni se přizpůsobují. Současně já bych tady podotkl z našeho pohledu a v rámci našeho mírného pásmu, a řekl jsem to již několikrát, přes všechna ta příkoří pro nás je to příležitost. Máme velmi výhodné podmínky aktuálně pro řadu světových odrůd i autochtonních odrůd, se kterými jsme typický nejenom u nás, ale i v tom světě. Jenom musíme si umět nastavit ty správné mechanismy, umět správně přeměnit ty vinice do té podoby a do té kondice, aby jsme zachovali tu možnost, řekněme, progresivně růst a garantovat nějaký výnos.
14: Tak když mluvíme o tom počasí, jak důležité jsou pro dozrávání hroznů chladné noci?
15: Ty jsou samozřejmě důležité ve správný okamžik. My bychom si teď přáli, aby, a nechci tím kazit léto posluchačům, takže dovolím si to upřesnit, že bychom si teď přáli, aby nám padla pravidelně voda, ideálně teda přes večer, přes noc, bez nějakých extrémů, jako kroupy, vichra podobně. Pak, aby jsme si dopřáli teda jako patřičného slunečního svitu a potom v září bychom si moc přáli už jenom ten pěkný, teplý slunečný podzim a to září, kde bychom v klidu dozrávali.
14: Středeční bouře s krupobytím zasáhla největší vinařskou obec v Česku, tedy Velké Bílovice na Břeclavsku. Jak velké způsobila škody, už to víte?
15: Ty škody jsou v řádu desítek milionů a abych uvedl zase na pravou míru, nejde jenom o škodu na té materii, ale tady ta škoda se počítá samozřejmě tím, co ujde tomu vinaři, tomu podnikateli na tržbě, na tom zisku jako takovém, a nemá-li možnost prodat tu lahev, tak přišel o cenu nebo o hodnotu té lahve. A nicméně ty škody pro nás, přesto, že jsme se pohybovali relativně na malém území českého vinařského regionu, českého a moravského vinařského regionu, tak jsou velké, protože zrovna Bílovicko, Pavlovicko i směrem dolů ke Slovácku je na těch několika desítkách hektarů spoustu subjektů, spoustu malých vinic, kde vinaři spíš malí a střední připravují predikátnější řady vín a tudíž ta škoda z jejich pohledu a pohledu podnikání je velká.
14: Martin Chlad, prezident Svazu vinařů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Stav zásob vína v Itálii jen několik měsíců před vinobraním se dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 640 milionů hektolitrů vína. Šéf tamního svazu vinařů varuje před hyperprodukcí. Podobná situace je i v dalších zemích. Jaké tohle má řešení?
15: To se uvidí a já popravdě řečeno to jižním kolegům nezávidím, protože kromě toho, co jste zmínil, tak v posledních letech se potýkají s významným klučením vinic v řádu desítek, dokonce stovek tisíc hektarů, což je pro nás naprosto nepředstavitelné. Ale dovolím si to překlopit zpátky k nám, že pro nás toto skýtá opravdu zase jako velkou příležitost, pokud budeme dostatečně zdravě hrdí, dokážeme si ochránit ten vlastní trh, budeme budovat vztah jako k tuzemskému produktu, protože my jsme velmi rozmanití, máme potenciál, jak jsem řekl, do budoucna, jsme velmi atraktivní z hlediska polohy a řekněme objevování toho našeho regionu, protože se nacházíme geograficky na velmi zajímavé křižovatce cest, přicházíme s velmi zajímavou kvalitou vín i výjimečnosti některých odrůd, jako je Riesling vlašský, takže chci to vnímat jako příležitost, jenom nesmíme být promiskuitní, musíme být trochu hrdí a musíme si umět naučit bránit tou správnou politikou náš produkt a naše podnikání.
14: Celková plocha vinice v Česku byla na konci loňského roku podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 16 945 hektarů. Je to hodně?
15: Poprvé jsme klesli v té novodobé éře pod 17 000 hektarů. Je to nelichotivý trend. Na druhou stranu my pozorujeme, kudy se ubírá samozřejmě dneska celosvětově ten trh, kudy se ubírá i u nás. Nemusí to být trvalý fakt, my se samozřejmě tomu budeme snažit zamezit. Bavíme se o tom na druhou stranu, že potenciál vinic v našich katastrech je někde k 50 tisícům hektarů, takže ten prostor je tady obrovský, ale toto asi není cílem. Cíl je to stabilizovat, soustředit se na kvalitu, soustředit se na tu biodiverzitu v té krajině a soustředit se na to, ať najdeme jako svoji nějakou produkční jistotu nejenom tady, ale i v zahraničí, a třeba velmi zajímavý ukazatel, který může lecos napovědět, že Jižní Morava je dneska druhým nejnavštěvovanějším regionem po Praze a už z nějakých 35% se podílí na těchto turistických návštěvách cizinci, a ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tak víno a ten vinařský region se vší tou multiplicitou, kterou nabízí, tak je samozřejmě dominantním prvkem, kvůli kterému je ten region navštěvovaný.
14: No ale už zmínění Italové uvažují o zastavení povolování nové výsadby vinic, takže to je opačný trend, než o kterém jste mluvil vy.
15: Já ale nemluvím o tom, že bychom měli nějak exponenciálně růst. My máme povolený nějaký limit, který je do 10% té celkové výměry a bude-li naplňován, bude-li to jenom v pořádku. Na druhou stranu, jak jsem zmínil, potřebujeme restrukturalizovat, potřebujeme upravit do patřičné kondice, potřebujeme zastavit ten trend jako toho propadu a bude-li tam nějaký růst, tak nám ta kvota na to určitě stačí. A naopak to, co zmiňujete, tak je právě spíš o tom se připravit i současně na nějaké nesmyslné invazivní počínání, které bychom dovolili, aby na náš trh přišlo v nějaké značně dumpingové kvalitě, která ani nemá co slučitelného s kvalitou jako takovou mnohdy a zároveň už vůbec ne, dejme tomu, s nějakou společenskou odpovědností, tak aby jsme byli schopni eliminovat nějaké škodlivosti a už vůbec ne, si dovolím říct, v rámci nějakého šedého trhu pití.
14: Deník La Stampa napsal, že konsorcium producentů vína Barbera v Piemontu spustilo pro své členy program, prostřednictvím kterého podporuje transformaci přebytečného vína na vermut nebo ocet. Co si o tom myslíte?
15: To jsou věci, které jsou známé ze světa, nejenom z Itálie, ale i Francouzi často dávají meziročně nějaká povolení, která umisťují jako přebytky do, dejme tomu, lihovarnického zpracování révy, anebo případně i do kosmetiky a dalších věcí. Já se domnívám, že z našeho pohledu toto teď není na stole a zabýval bych se spíš těmi opatřeními, které jsme zmínili a pak jsem přesvědčen o tom, že budeme schopni nacházet uplatnění pro naše vína v tom standardu, jak jsme byli doposavat zvyklí, včetně nejrůznějších novinek typu dealkoholizované nápoje nebo nealkoholické pití. I tyhle ty alternativy jako vyžadují nějaký čas a my jsme na ně připraveni a respektive už se tak děje.
14: Takže vy proti nealkoholickému vínu nemáte nic?
15: Já proti trhu a spotřebiteli nemám nic, tudíž nemám nic proti nealkoholickému vínu. Současně bych rád zdůraznil, že vinařství je typické vínem. Víno je alkoholický nápoj, společenský kulturní alkoholický nápoj, přinášející určitou multiplicitu. A určitě bych nerad, aby jsme se počínali nějak extremisticky, tendenčně, radikálně a aby to, co tady platilo po staletí, bylo vymíceno.
14: Jedno z tradičních moravských vinařství v květnu začalo prodávat víno v plechovce. Jaký to může mít komerční efekt?
15: I tohle pozorujeme, že má vzestupnou tendenci nejenom u nás, i ve světě. Je to otázka samozřejmě vhodnosti toho nápoje, takže velmi rozšířená jsou dneska v Evropě, ve světě. I u nás začínají být perlivá vína, které se umisťují do jiných obalů, stejně tak už i třeba některá tichá vína. Je to otázka, co spotřebitel vyhledává, pokud má tu potřebu v rámci nějaké dané události typu koncert si dát deci nebo dvě věci vína, pak se to může tvářit jako vhodný obal. Nicméně zase nebude to v nejbližší době dominantní obal, který by určitě převládl.
14: Spotřeba vína podle Mezinárodní organizace pro révu a víno pokračovala v propadu na nejnižší úroveň za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a taky kvůli měnícímu se vkusu. Proč podle vás tedy klesá celosvětově spotřeba vína? Loni to bylo meziročně skoro o 3%.
15: Je to tak, i u nás kumulovaně za posledních 5 let spotřebu domácností vyčíslujeme propadem 32%, což je obrovské číslo. A zároveň já jsem rád, že významná jeho část jde na úkor bez nějakých regulací nových, o které se tady nejrůznější tendenční skupiny snaží. A takže to šlo nejvíc na úkor právě i levného vína. Otázka byla ještě jednou, pardon.
14: Proč se mění ten vkus? Na to jsem se chtěl ještě doptat.
15: Několik faktorů. Propsal se do toho COVID, propsala se do toho samozřejmě éra po spuštění války na Ukrajině. Je to příchod nových generací a ostatně i těch generací, která se přiklání k té mé, to znamená padesátníků a dál a níž, která se dneska zabývá tématem longevity, protože ten svět je zajímavý, chceme tady být, takže chceme ho spojovat s nějakými zdravými prožitky, do nichž určitě víno patří, nicméně ne v takovém množství, takže je to souběh několika faktorů a v neposlední řadě je to i samozřejmě ekonomická dispozice domácností.
14: Celosvětově největším trhem s vínem jsou Spojené státy. Co s celkovou situací dělají celní opatření zaváděná Trumpem?
15: No je to zběsilost. A na druhou stranu já stále jako takový trochu eurokritik, tvrdím, že bychom měli se z toho poučit jistou pohotovostí a akčností a nějakou operativní schopností. Byť v těch rozhodnutích prezidenta Trumpa je samozřejmě velká míra nevyzpytatelnosti a řada z nich jako ani třeba nebyla naplněna. Ale to nic nemění na tom, že bychom tu situaci nebo že bychom tu situaci měli podcenit i s ohledem na to, co jste zmiňoval, jak se utváří situace na evropském trhu, jak se utváří dohody s jinými kontinenty, ať už je to Austrálie nebo Jižní Amerika. Měli bychom být velmi akceschopní, měli bychom být patřičně jako pyšní na to, co tady máme, měli bychom si to chránit a v uvozovkách dělat opatření v tomto smyslu. A pak se dovolím tvrdit, alespoň teď budu mluvit za naši komoditu, za víno, že bychom neměli být překvapeni tím, co se děje na druhé straně kontinentu.
14: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Svazu vinařů Martinem Chladem. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji hezký den. Naschledanou.
15: Já vám děkuji za pozvání. Hezké odpoledne.
14: Tolik tedy 20 minut a Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy. Příjemný poslech. Zprávy a Jana Gulda.
5: Experti Ministerstva práce a sociálních věcí dostali za úkol nejpozději v první polovině příštího roku přijít s variantami financování dlouhodobé sociální péče v budoucích letech. Už teď je podle ministra Aleše Juchelky z Hnutí ANO vzhledem ke stárnutí populace jasné, že se neobejde bez příspěvků soukromníků. Do diskuze chystá Juchelka související zákon o sociálních službách. Vraždy by v Česku brzy mohly být nepromlčitelné. Změnu navrhuje část poslanců a senátorů. Argumentují například pokrokem v analýze DNA. Od letošního ledna se promlčecí doba u vraždy prodloužila z 20 na 30 let. Policie má ročně zhruba 5 neobjasněných případů ze 140. Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora. Maďarští policisti zasahovali v centru, které provozuje servery maďarské opoziční strany Fidesz. Zástupci strany bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána to oznámili na sociálních sítích. Tvrdí, že vyšetřovatelé chtějí zabavit celý komunikační systém Fideszu a jeho databázy. Policisti podle webu Telex zasahují kvůli podezření ze zneužití úřední moci. A Španělsko chce zakázat kouření ve venkovních barech a na zahrádkách restaurací, oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Zákaz by se týkal i elektronických cigaret. Novelu ještě musí schválit španělští poslanci. Opoziční lidová strana návrh vlády podporuje s podmínkou, že budou mít restaurace možnost zřídit oddělené kuřácké prostory. Součástí navrhované novely je taky zpřísnění zákazu kouření u bazénů, na plážích a v prostorách vysokých škol. Sport. Tenistky Nikola Bartůňková a Tereza Valentová postoupily do druhého kola pražského turnaje WTA. Jana Kovačková a Laura Samson vypadly. Teď hraje Sára Bejlek proti Rusce Blinkovové a vidí to Jaroslav Plašil.
16: Sára Bejlek v rozhodujícím třetím setu napínavého utkání vede 3-0. Je to teď schoda při podání Jany Blinkovové. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 v Brně a zavřená silnice 4 na Strážný. Na dálnici D1 popojíždí kolona v Brně směrem na Ostravu. Na kilometru 194 u sjezdu na Vídeň stojí nepojízdný karavan v levém jízdním pruhu. Kolona před ním je asi na 10 minut. Na silnici 38 na obchvatu Jihlavy se zdržíte ve směru na Znojmo. Před Rančířovem je omezení jedese Kyvadlově a je to asi na 15 minut. Silnice 4 z Vimperka na Šumavu na Strážný stále neprůjezdná. U Kubovy Huti vytahují tam kamion po nehodě z Příkopu a na chvíli zastavili provoz v obou směrech. V Praze se vyhněte centru města, nábřeží, okolí národní třídy Rudolfína. Vše je to ucpané. Je to i kvůli opravě tramvajových kolejí na národní. Dost ucpaná je i magistrála v centru města. A do toho do všeho regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech a před tunely se tvoří kolony. Kolony čekejte i na Pražském okruhu, popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Jak od dálnice D1, tak od letiště se zdržíte asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
17: Dobré odpoledne, 17 hodin 34 minuty a teď všude zdejší od kapely Jelen.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Na turistické trase mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách teď můžete potkat dělníky i menší bagry. Správa chráněné krajinné oblasti tam upravuje zhruba 250 metrů cesty. To kritizují někteří turisté i spolky na ochranu přírody.
1: Společně s Pavlem Jurkou z agentury ochrany přírody a krajiny procházíme stezku mezi Šerákem a Keprníkem.
2: Jsme asi 60 metrů za Sedílkem, dostáváme se do prudšího úseku. Tady je vlastně ten stěžejní úsek, který je potřeba ošetřit.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky se rozhodla tento úsek upravit z několika důvodů, pokračuje Jurka.
2: Na některých místech už byly znatelné erozní rýhy, jinde, jak vidíte, jsou volné kameny, které se postupně sesunují dolů.
1: Stezka patří k nejvíce vytíženým v Jeseníkách. Jen loni po ní prošlo zhruba 60 000 lidí. Bez úprav by se podle Jurky mohla eroze zhoršovat.
2: By jsme místo na stezce stáli v takovém hlubokém korytu.
1: Úprava necelého čtvrtkilometrového úseku ale mezi turisty vyvolala řadu reakcí.
3: Jsem se dívala, že tam jsou docela velké rozkopané části chráněného území, což mi nepřijde adekvátně.
1: Říká paní Eva. Proti úpravám se staví také společnost Přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky. Správě HKO poslali otevřený dopis s výzvou k zastavení prací. Pokračuje předseda společnosti Přátel Jeseníků Ondřej Bačík.
4: Pro správu HKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam bezohledné opatření a poškozuje místní vzácnou přírodu.
1: Správa HKO naopak argumentuje tím, že úprava stezky je potřebná a přírodu nepoškozuje. V pracích budou i nadále pokračovat, doplňuje Jurka.
2: Když se člověk vypraví do hor, tak hledá především klid a potom přijde tady do Národní přírodní rezervace.

0: a vidí tady nějaký bagřích, nějaký demper, tak ho to může rozhořčit. Tomu rozumíme.
1: Pokračování prací vítá například i turistka Zuzana.
2: Pokud je to asi s citlivostí vůči přírodě, tak s tím asi problém nemám a možná to i uvítám ve výsledku.
1: Hotovo by mělo být do měsíce. Z Jeseníku Sabina Millerová, Radiožurnál.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tvá.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy zbystřete za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Zhruba na kilometru 25,5 leží na vozovce Koberec, role Koberce. Tak pozor na to, brzdí se a vybočuje. D10, 25. kilometr směrem do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Co mezinárodní závody, to medaile. Tahle rovnice platí ideál pro vodního slalomáře Jakuba Krejčího. Po povedených třech světových pohárech ustál na stupních vítězů i na mistrovství světa v americké Oklahomě, kde získal stříbro v úvodní časovce kajak krosu. A to přitom platí i jiná rovnice. Co mezinárodní závody, to jiný trenér, který se o českého reprezentanta stará.
1: Držím ten nějaký nastavený režim, co jsem měl od začátku sezóny, když jsem ani jeden závod nejel se stejným trenérem, vždycky jsem měl někoho jiného.
2: A to hlavně kvůli tomu, že se kouči Jakuba Krejčího pro tuhle sezónu Ondřeji Tunkovi v době světových pohárů na přelomu května a června rozrůstala rodina. A tak se Krejčího ujímali i další reprezentační trenéři.
1: V Tacenu jsem vytrénoval s Lukášem Kubričanem, v Troji se mnou byl Ondra právě. A pak tím, že se jim narodilo dítě, tak nejel do Augsburgu, kde se mnou byl Jiřa Prskavec, vlastně šéf-trenér. A tady jsem říkal, že už nemůžu šáhnout ani po Lukášovi, ani po Jiřovi, protože bych porušil tady z toho pravidlo a vybral jsem si Pavla.
2: Ani záskok staršího z bratrů Kubričanových Pavla nebyl plánovaný. Mistrovství světa v Oklahomě mělo být trenérským comebackem Jana Vondry, kterému vodáci přezdívají Stoupa. Ten připravoval Jakuba Krejčího dlouhodobě, ale když ho loni dovedl k titulu mistra Evropy a dvěma medailím ze světového šampionátu, rozhodl se, že si dá několika měsíční pauzu a bude surfovat. Do Spojených států sice stihl přiletět, jenže...
1: Stoupa tady bylo, dva dny jsme spolu trénovali. Pak si chtěl zahrát pickleball a utrhl si achilovku na pickleballu.
2: Tedy míčovém sportu podobném tenisu, který si šel s dalšími členy českého týmu vyzkoušet.
1: Asi se blbě rozejbal, nebo si myslel, že mu je 20.
2: Směje se sice Jakub Krejčí, ale před vrcholnou akcí sezóny to pro něj byla komplikace.
1: Spíš to ovlivňuje trošku tu přípravu, kterou jsme měli před tím mistrovství světa. Teď už je to ve výsledku jedno, protože ten závod se nejde každý sám za sebe a na tom startu stojím sám a už to asi nebude hrát žádnou velkou roli.
2: Věří Jakub Krejčí před dnešní kvalifikací v klasickém vodním slalomu. Časovku kajak krosu zvládnul i bez svého trenéra stříbrně, stejně jako Kateřina Beková, která je pro změnu přítelkyní Jana Vondry.
3: Doufám, že se mu zvedla trochu náladu.
2: Jak to zvládáte bez ní?
3: Z začátku to bylo smutný, ale tak my jsme zvyklí na to být trošku od sebe tím, že oba dva hodně cestujeme, takže ráda bych to sdílela s ním, ale ráda to s ním sdílím i takhle na dálku.
2: A nemusí to být naposledy. Mistrovství světa vodních slalomářů má za sebou teprve první ze 6 soutěžních dnů. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

0: A moderátor Vladimír Kroc se nás teď pozve na vysílání po 18. hodině, tedy na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zatímco v roce 2024 potřebovalo dlouhodobou péči asi 82 500 lidí nad 85 let, v roce 2035 by jich mohl být skoro dvojnásobek. Jak jsme připraveni na stárnutí populace a jakou perspektivu má dlouhodobá péče v Česku, kolik si vyžádá finančních prostředků? To je téma rozhovoru se šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým. Ve Francii jedná parlament o zákazu přístupu na sociální sítě pro děti do 15 let. Mluvit o tom budeme s publicistou Františkem Kalendou, působícím v Marseille. A kastelán Hradu Pecka v Podkrkonoší Jan Murdych pozve na dnešní koncert Krištof Harant a neb putování do svaté země. Začíná v 19.21.
0: A večerní publicistika začíná přesně v 18.10 a přesně za 14 minut s Vladimírem Krocem. Zatím díky a naslyšenou.
1: Budu se těšit, naschledanou.
0: No a ještě před večerní publicistikou samozřejmě nabídneme hlavní zpravodajskou relaci. Zůstaňte i dál s Radiožurnálem.

0: Právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena,
0: ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti kvůli příchodu nového šéfa.
4: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště.
3: Francouzské děti pod 15 let zřejmě jako první v Evropě přijdou o své sociální sítě.
5: Ze začátku se mi to moc nelíbilo. Přijdu o kontakt s kamarády. Na druhou stranu ti, co to chtějí zakázat, mají taky v něčem pravdu.
3: Tenistky Bejlek, Valentová a Bartuňková postoupily na pražském turnaji do druhého kola. Na pražském okruhu před sjezdem na Ořech popojíždějí v obou směrech kolony a počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přeháňky a teploty až 26 stupňů. Je úterý 21. července, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
3: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes je vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí. Nastoupit má už od srpna.
7: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
8: Existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
7: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží. Jinak by ze stávkové pohotovosti přešly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
9: Testující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
7: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 640 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde v Česku o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu.
10: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
11: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
10: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
12: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
10: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
3: Francouzský parlament má ještě dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud poslanci a senátoři nový zákon schválí, Francie se stane první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu. A detaily má přímo z Paříže zpravodaj Martin Balucha.
13: Francouzské národní shromáždění má za sebou vládní interpelace, teď už poslanci řeší ještě jedno další téma, pak už se budou tedy věnovat zákazu sociálních sítí. Podle deníku Le Monde i Le Figaro by parlament měl opatření schválit. Pokud to tak skutečně bude, tak by zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let měl platit od 1. září. Týkat se bude například Snapchatu, TikToku, Instagramu nebo taky Facebooku. Děti si už od září na těchto sítích nevytvoří nové účty, postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou mít pak povinnost kontrolovat věk uživatelů. Francie na to má několik aplikací. Na jaře svůj nástroj představila i Evropská komise. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisti nebo vojáci.
14: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
15: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
14: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
16: Bylo to vlastně už dlouhodobě před městem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
14: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Nejvyšší stupeň výstrahy před bouřkami platí až do půlnoci v oblasti chorvatského Splitu. Podle předpovědí se můžou objevit velké kroupy a vítr může místy dosahovat až síly vichřice. Meteorologové varují mimo jiné před zasažením bleskem. Právě to se včera stalo i české turistce, která je na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Rijece.
17: Česká občanka zůstává v kritickém stavu a nadále je v ohrožení života.
18: Potvrzuje za české zastupitelské úřady v Chorvatsku konzul Štěpán Šantrů. Bouřkové počasí během dne zasáhlo severní Jadran i sever Dalmácie. Ve Splitu a okolí úřady varují před možným přerušením dodávek elektrické energie a uzavírkami dopravy kvůli očekávaným bouřkám a větru o síle vichřice. Lidé v regionu tohoto dalmatského města by neměli cestovat, pokud nemusí. Hrozí totiž také přívalové deště, které mohou způsobit i lokální povodně. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Polská vláda chce zavést platový strop pro lékaře. Měsíčně by mohli brát v přepočtu maximálně 430 tisíc korun. Součástí vládou připravovaných zákonů má být taky kontrola vykázaných odpracovaných hodin lékařů.
19: Ten horní limit příjmu lékařů bude 16-násobkem minimální mzdy. To není chudoba.
20: Řekl polský premiér Donald Tusk. Podle ministryně zdravotnictví Jolanty Sobiraňské-Grendy by se platový strop měl týkat i soukromých zařízení, která spolupracují s Fondem národního zdraví. Z toho je hrazená veřejná zdravotní péče a většinou také platy lékařů. NFZ se přitom dlouhodobě potýká s nedostatkem financí na některé druhy zákroků a preventivních testů. Platy lékařů se v Polsku staly tématem poté, co média zveřejnila příklad 29-letého lékaře bez specializace. Ten si za rok 2025 vydělal v přepočtu 9 milionů korun. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Začala likvidace první ze čtyř jam černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Byl to poslední důl v Česku, ve kterém se ještě začátkem roku uhlí dobývalo. První jáma bude zasypaná za 11 dní.
21: Teď nakládáme zásypový nesplněný materiál na pásový dopravník.
22: 45 tisíc kubíků hlušiny postupně spadne do téměř kilometrové hloubky. U dvou jam to ale bude trochu jinak. Jak potvrdil David Hájek ze společnosti OKD, budou totiž sloužit k odsávání metanu a k výrobě elektřiny a tepla.
21: To znamená, přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan.
22: OKD zlikviduje důl ČSM do konce roku 2028. Má na to ušetřené přes 3 miliardy korun. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Sára Bejlek prošla do druhého kola pražského turnaje WTA na štvanici. Rusku Blinkovovou porazila 2-1 na sety. Dařilo se i Tereze Valentové a Nikole Bartuňkové. Naopak Laura Samson a Jana Kovačková na turnaji dohrály. Linda Frůvirtová teď hraje proti Barboře Krejčíkové. Je u toho Jaroslav Plašil.
23: Barbora Krejčíková, vítězka turnaje v Aténách, teď servíruje za stavu 0-1 a 30-15 v duelu proti Lindě Frůvirtové. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Dvě české kajakářky postoupily z kvalifikace do semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu. V Oklahomě uspěly Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Bára Galušková se dál neprobojovala. Po 19. hodině čeká kvalifikace i muže. A 16. časovkářskou etapu cyklistické Tour de France ovládl Remco Evenepoel. Celkové pořadí dál vede Slovinec Tadej Pogačar o 4,5 minuty právě před Belgičanem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda u Karlových Varů na 6C a v Praze komplikace na okruhu. Na silnici 6 na příjezdu do Karlových Varů z Prahy opatrně. V zatáčce za odbočkou na letiště zasahují záchranáři u nehody a průjezd řídí policisté. Na pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště navíc mezi tunely překážela i nehoda. Do kolony se dojíždí za sjezdem na Jesenici. V Praze připomínáme taky velmi ucpané centrum města. Dopravu komplikují opravy, třeba výměna kolejí v Národní ulici. Kolony na nábřeží a v okolí stojí. Dost ucpaná je taky magistrála v centru města v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a lokálně se přidají přeháňky a teploty až 26 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
5: Jak zvýšit dostupnost dlouhodobé sociální péče v Česku? Jaké ohlasy provází ve Francii vládní návrh na zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let? A přiblížíme také unikátní hudební cestu po stopách českého renesančního humanisty Krištofa Haranta, tedy koncert, který začne zhruba za hodinu na hradě Pecka na Jičínsku. Do dlouhodobé péče o seniory by bylo kvůli stárnutí populace potřeba do roku 2035 investovat 70 miliard korun. Vzniklo by 35 tisíc nových lůžek. Roční reálné náklady systému by při posílení služeb podle přibývání lidí nad 65 let vzrostly z 80 na 137 miliard korun. Ani tak se poptávka po zařízeních i podpoře v domácím prostředí plně nepokryje. Vyplývá to z nové studie o dlouhodobé sociální péči, kterou pro asociaci poskytovatelů sociálních služeb zpracovala poradenská společnost Deloitte. Dnes výsledky na ministerstvu práce představili autoři. Naším hostem je Jiří Horecký, prezident asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Dobrý den.
8: Hezký večer.
5: O jaké kapacity se v současnosti opírá dlouhodobá péče v Česku?
8: V současné době v těch pobytových službách máme nějakých 72-73 tisíc lůžek, včetně takzvaných odlečovacích služeb, a pečovatelské služby se starají zhruba o nějakých 94-95 tisíc, zejména seniorů, kteří navštěvují v jejich domácnostech.
5: Jaké služby jsou k dispozici a které naopak chybějí?
8: Ten nedostatek služeb je prakticky jak v těch takzvaných komunitních, tak pobytových. Pokud bychom byli konkrétní, tak máme nějakých 10 až 12 tisíc žádostí, které jsou aktuální do těch takzvaných domovů pro seniory nebo domů se zvláštním režimem, a stejně tak odmítnutí zájemci o pečovatelskou službu se pohybují ve vyšších jednotkách tisíc. To jsme v tom současném stavu a samozřejmě v kontextu těch příštích 10 let se ten počet, zejména lidí starších 85 let, to je ta cílová skupina, má téměř zdvojnásobit.
5: Jaký je poměr státem financovaných a soukromých zařízení?
8: Většina, pokud se budeme bavit o pobytových službách, tak většina z nich je zřizována kraji, městy, obci. U těch soukromých se jedná zhruba o 1/5 těch zařízení, ale je potřeba říct, že ta soukromá zařízení a budovala ty kapacity posledních, řekněme, 10-15 let. To znamená, v těch 10-15 posledních letech bylo vybudováno nějakých 13 tisíc lůžek v těch domovech se zvláštním režimem, to je zejména pro osoby trpící demencí, a většinou za těmi novými kapacitami stojí právě ten soukromý sektor, následován městy a obci.
5: A dá se tedy říci, že nynější stav zdaleka neodpovídá reálným potřebám?
8: Ten nynější stav neodpovídá té současné poptávce na domov pro seniory nebo ten domov se zvláštním režimem. Se čeká jednotky měsíců, v některých lokalitách je to třeba i půl roku, rok či více. To samé může být u těch pečovatelských služeb, ale zejména vidíme, že ty kapacity meziročně rostou poměrně málo, respektive rostou třikrát, čtyřikrát tak méně, než přibývá žádostí o tu pomoc, podporu a péči z řad třeba těch rodin nebo samotných seniorů.
5: A na jaké úrovni je tedy dostupnost té dlouhodobé péče?
8: Dostupnost je dána nebo se nechá měřit tou čekací dobou v České republice, byť je to regionálně odlišné, tak jak říkám, u těch terénních služeb je to otázka jednotek týdnů, u těch pobytových služeb nejméně řekněme 3-4 měsíce, někde i 12 měsíců a pokud se nebudou ty kapacity navyšovat jak těch terénních pracovníků, tak ambulantní služeb, tak těch pobytových, tak se tyto doby budou prodlužovat, což znamená vlastně dva dopady. První, že přesuneme břímě té péče na neformální pečující, prakticky ve 100% toho, co nás čeká Českou republiku v těch následujících letech. A druhý dopad je, že samozřejmě ty lidé zůstávají déle v těch zdravotnických zařízení, kde by třeba nemuseli být a kde ta péče je taky významně na dražší.
5: No a nějak výrazně se to liší regionálně ta situace?
8: Nejhorší situace je v dlouhodobě v hlavním městě, v Praze, pak v Středočeském kraji, kde je největší převis té poptávky a nabídky. Samozřejmě je to i v těch velkých krajských městech, ale jsou nějaké regiony v České republice a nebo v Čechách i na Moravě, kde třeba ty čekací doby jsou menší, protože řekněme budování těch kapacit nepodléhalo nějakému plánu, který by byl racionální. Vždycky to bylo podle toho, kde jak se dostane dotace, anebo ten soukromý sektor, kde jak cítí nějaké místo na trhu. A z toho důvodu jsme i třeba navrhli a vyzvali ministerstvo, aby koordinovalo výstavbu a budování těch nových kapacit, aby bylo tím, kdo bude identifikovat, kde potřebujeme kolik.
5: Jenže jak významnou překážkou mohou být finanční náklady spojené s poskytováním dlouhodobé péče?
8: A musíme to rozdělit na finanční náklady z vybudování těch služeb. Tady ty zdroje relativně jsou a budou, protože bude možné využít třeba až 30 miliard korun z evropských zdrojů. Města, obce, kraje investují nebo mohou investovat do těch služeb, ale máme tady i banky, penzijní fondy, máme tady pojišťovny české, máme tady soukromé společnosti, které jsou připraveny budovat. Ale pak je to otázka, jak ji říkáte, těch provozních nákladů, to znamená jedna věc je vybudovat a pak zajistit to financování a zajistit také personální vybavenost, protože ta studie hovoří o tom, že v příštích 10 letech budeme potřebovat 55 tisíc nových pracovníků v sociálních službách, pokud bychom ty kapacity měli vybudovat. A to je věc, která také je součástí té výzvy, aby ten systém financování se nějakým způsobem změnil.
5: No a jaké by bylo hlavní doporučení z vaší strany pro ty, kdo se v těchto podmínkách snaží zajistit dlouhodobou péči pro sebe nebo pro své blízké?
8: Toto hlavní pilíř dlouhodobé péče nese ta rodina. V České republice je to 80 až 85%, v Evropě je to 60 až 80%. Tam ta studie přináší také jednoznačná doporučení toho, že není možné všechnu tu péči nechat jenom na rodině v těch příštích 10 letech, protože by to znamenalo, že od nynejška nějakých 88 tisíc dalších lidí by potřebovalo prakticky na denní bázi pečovat a my tam navrhujeme, a to je i odpověď na tu vaši otázku, že je potřeba více podpořit ty neformální pečující, ať už aby jim s tím pomáhali profesionálové, ať už aby měli dost informací, nebo měli i k dispozici ty takzvané odlehčovací služby a třeba jedenkrát, dvakrát do roka mohli tu péči předat někomu jinému, aby si sami mohli odpočinout.
5: A pokud upozorňujete, že by stát měl v dalších letech do zařízení dlouhodobé péče investovat desítky miliard korun, jak k tomu přistupuje vláda?
8: A pan ministr se dneska postavil ke všem těm bodům, které jsme navrhovali jako reakci na tu studii a kladně, a zejména i k těm bodům, kde jsme například navrhovali, že by měl vzniknout nějaký dlouhodobý investiční plán do roku 2040, který tady nikdy nebyl a není. A ten dlouhodobý investiční plán neznamená, že to ten stát všechno musí zaplatit, protože jak jsem řekl před chvílí, je tady řada aktérů, jsou tady soukromé zdroje, evropské zdroje, samosprávné zdroje, které budují nové sociální služby, ale třeba pokud by se někdo zeptal, jestli je nějaký centrální přehled, kde se vybuduje za rok, za dva, za tři a zkapacitní domovy pro seniory, pečovatelské služby, denní stacionáře, tak odpovědně negativní. A v tuto chvíli český stát nemá vůbec přehled o tom, kde rostou kapacity nebo kde jsou dokonce potřeba.
5: Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Děkuji vám. Naschledanou.
8: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
5: Francie by se mohla stát první evropskou zemí, v níž bude zakázán přístup k sociálním sítím dětem do 15 let. Odpoledne předlohu schválil Senát, očekává se, že ještě dnes si podpoří i dolní sněmovna. Prezident Emmanuel Macron označuje sociální sítě za jeden z faktorů, který přispívá k projevům násilí i mezi nezletilými. Ponechali jsme vás v téhle džungli a chceme vám pomoci, abyste se stali řádnými občany, prohlásil Macron při dubnové zastávce na jedné ze středních škol a vyzval studenty a studentky, aby vypnuli telefony a více četli knihy. Loni v prosinci přijala podobnou legislativu jako první na světě Austrálie. Zrušila účty na sociálních sítích uživatelům do 16 let a plány v tomto směru už oznámily vlády několika evropských zemí, včetně Británie, Rakouska, Dánska nebo Španělska. Na lince z francouzského přístavu Marseille je publicista František Kalenda. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Původní vládní návrh, který se má vztahovat například na Facebook, TikTok, YouTube a Snapchat, schválila počátkem roku dolní komora parlamentu, pak ale narazil v Senátu. Proč právě tam a na jaké výhrady?
7: Oni senátoři vlastně navrhovali alternativní přístup, kdyby nešlo o plošný zákaz všech sociálních sítí, respektive nařízení sociálním sítím zakázat přístup lidem do 15 let, dětem do 15 let, ale navrhovali, aby vznikly jakýsi blacklist, seznam těch sítí, které jsou považovány za zvláště nebezpečné a které mohou skutečně prostě prokazatelně ohrožovat vývoj dítěte. A proti tomu s tím zase měli problém poslanci, takže se o tom poměrně dlouze bavili skupiny poslanců a senátorů a došli k určitému kompromisu.
5: No právě až včera pozdě večer se poslanci a senátoři na úrovni příslušného výboru dohodli na té verzi, o ní se dnes hlasuje. Jak ten kompromis vypadá? A je jisté, že bude definitivně schválen?
7: Je to téměř jisté, nevidím tam důvod, proč by neměl být schválen, panuje na tom poměrně široká politická shoda a co se týče toho kompromisu, tak více se přiklání nakonec k verzi poslanců než senátorů. Ten zákaz je tedy plošný s několika málo výjimkami, které se týkají zejména vzdělávacích platform a potom třeba spočívají v tom, že když se chcete dívat na videa na YouTube nebo používat četovací nebo zprávový komunikační prostředek WhatsApp, tak můžete, ale bude tam vlastně věková verifikace k určitým elementům těch služeb, které jsou vlastně sociálně síťového charakteru, takže já nevím, třeba komunitní záležitosti, přidávání komentářů, prostě četování a tak dále.
5: Co přesně tedy čeká děti a vlastně i rodiče už od letošního září?
7: Od 1. září vlastně nebude už možné založit si ve věku do 15 let nový profil na žádné sociální síti ve Francii a po uplynutí lhůty 4 měsíců by měly být postupně vymazány a zrušeny všechny stávající profily.
5: A jak má být nastaven dohled nad dodržováním tohoto zákazu a jak moc autoři zákona spolehají i na kontrolní nástroje, které mají provozovatele sociálních sítí?
7: Vlastně ten dohled si bude moci určit, nebo tu způsob té verifikace věku si bude moci určit každá sociální síť sama, ale musí splňovat nějaké základní parametry, které vyhovují vlastně francouzskému regulátorovi, takže to nemůže být úplně cokoliv, nemůže to být prostě to, že odškrtnete jim 15 let, ale nějaký způsob verifikace také by měl být už vyvinut verifikační nástroj Evropské komise, takže tam je i tahle možnost.
5: Berou tedy předkladatelé francouzského zákona v úvahu i zkušenosti z Austrálie, tady z první země, kde byl podobný zákaz zaveden, i to, že se zjevně zůstal obchází přes VPNky a podobně?
7: Ano, berou. I z tohoto důvodu se vlastně hovoří o tom, že by bylo potřeba ten zákaz stejně rozšířit na celoevropskou úroveň přinejmenším, právě aby nebylo možné tak snadno obcházet třeba s pomocí VPN, ale tak Francie má vlastně zkušenost s podobným zákazem Spojené království taky vlastně porno sítí pro mladistvé a tam se samozřejmě také obchází, ale funguje to relativně dobře. Asi se počítá s tím, že je důležité vychytat prostě co největší množství lidí a to, že se někomu podaří přesto přece jenom přes ty zábrany dostat, tak to už je potom druhá věc.
5: A převažují pozitivní ohlasy?
7: To záleží, jestli se ptáte mladších nebo starších. Viděl jsem celkem takové komické reakce lidí přímo nebo dětí přímo ve školách, kde vznikají z toho téměř panické záchvaty. Některých studentů jsou z toho, je z toho spousta zábavných rozhovorů ze školáky, kteří říkají, že neví, co teda budou dělat, jak budou plnit svůj vlastně volný čas, že teda asi budou muset do přírody nebo si přečíst nějakou knížku. Takže to vytváří takovou trošku krizi pro určitou část populace, protože na sociálních sítích je opravdu většina dětí do 18 let, i do 15 let. A na druhou stranu myslím, že převažují velmi pozitivní reakce jak odborné veřejnosti, tak politického spektra, tak víceméně i těch dospělých. Tak tady je trošku ten věkový rozdíl poměrně, věková bariéra poměrně zásadně vidět.
5: Mohla by to být poslední nebo jedna z posledních zásadních legislativních úprav prezidentského mandátu Emmanuela Macrona. Zůstává ten zákon v souladu s unijní legislativou?
7: Měl by být, protože právě panovaly obavy, že pokud by došlo k tomu blacklistu, jak to požadovali senátoři, tak by to mohlo být v rozporu s připravovanou unijní legislativou a ten návrh, který byl schválen, by teda s ním měl být víceméně v souladu a očekává se, že něco podobného by se mohlo podařit prosadit na celé evropské úrovni.
5: Z Marseille publicista František Kalenda. Moc děkuju, nashledanou.
7: Děkuji a přeji hezký podvečer, naslyšenou.
5: Na hradě Pecka na Jičínsku se dnes vydávají na hudební cestu po stopách českého renesančního humanisty. Večer uspořádají výjimečný koncert nazvaný Krištof Harant aneb Putování do svaté země.

0: A zazní i slavná pětihlasá mše, jedno z děl šlechtice a skladatele Krištofa Haranta z Polžice bez Družic z roku 1602. Kastelán Hradu Pecka Jan Murdych je u telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý večer z Pecky.
0: Expozice v prvním a druhém patře je zaměřena na dějiny hradu, ale hlavně na život a dílo nejznámějšího majitele Pecky, diplomata, cestovatele, spisovatele a hudebního skladatele Krištofa Haranta z Polžice a bez Družic. Co všechno je tam k vidění?
1: Tak, vlastně ve správnou chvíli, protože my tady unikátně máme v současné době tři originální cestopisy, který Krištof Harant nechal vydat tiskem v roce 1908. Dohle ty žádný neměli, protože nám ho v roce 1993 ukradli, ale podařilo se nám jeden před pár lety zakoupit a další dva jsme si teď kapučili, takže jsou tady hnedka tři vedle sebe.
0: No a jakou podobu má dnešní koncert? Co bude ke slyšení spolu se skladbou, kterou jsme tedy náš rozhovor uvedli?
1: Tak samozřejmě zazní všechny dochované skladby Krištofa Haranta. Oni jsou to takové úryvky, ale tu hudbu doplní i hudba, kterou Krištof Harant slyšel na svých cestách právě na té cestě do Palestiny. Takže se podíváme nástroj a muzikanty i na Blízký východ.
0: Hmm. Jakou roli bude mít herec Saša Rašilov?
1: Saša Rašilov má průvodní slovo celým koncertem, dotváří vlastně tu atmosféru a provází posluchače dějem cesty Krištofa Haranta.
0: Kdo jsou ti interpreti, které uslyšíte?
1: Tak máme tady dva soubory. Soubor je český, to je Mariana, tu vede Vojtěch Semerád, no a o tu blízkovýchodní hudební stránku se stará soubor Konstantinopol, přestože má tohle blízkovýchodní jméno, tak je z Kanady a tu hudbu, kterou Krištof Harant slyšel na svých cestách, tak nám tady předvede v tom kanadské vydání.
0: Je nějaký zvláštní důvod, proč koncert začíná v 19.21?
1: Má to svoje opodstatnění. Instalovaný zvon Krištofa Haranta. On zvoní dvakrát denně, jednou v 16 hodin 21 minut, tak aby připomněl rok 21, kdy Krištof Harant přišel v Praze na Staroměstském náměstí o život. A pak zvoní 19.21, je to 300 let po smrti Krištofa Haranta. Pecka získala hrad do obecního majetku a městečko se od té doby o něj stará.
0: Takže vlastně ten koncert začne v 19.21 zvukem zvonu. Kolik ho uslyší návštěvníků? Jaký je zájem?
1: No to uvidíme. Nějaký stupenky z nám zmizely v předprodej, to samozřejmě ano. Rozhodně volno máme, takže kdyby na poslední chvíli chtěl někdo na Pecku dorazit, tak má možnost, určitě se nám na nádvoří ještě vejde.
0: Jaké další akce v souvislosti s renesanční osobností budou na hradě Pecka navazovat na ten dnešní koncert?
1: Tak už v sobotu se na hradě koná festival cestovatel, nebo taková cestovatelská podsta Krištofu Harantovi. Přijedou se sem významní čeští cestovatelé a svými přednáškami tak naváží na ten Harantův cestovatelský odkaz. Takže dneska máme hudbu a v sobotu odpoledne na večer budeme mít Harantovo cestování.
0: No a v neděli, jak jsem četl ve vašem programu, zahraje na Pecce cymbálovka, ten open air koncert už asi s Krištofem Harantem nějak nesouvisí.
1: Asi pravděpodobně Krištof Harant cymbálovku na cestě nikdy neslyšel. Každopádně je to taková after party pro všechny zúčastněné, jak na tom cestovatelském festivalu, tak třeba někdo i z dnešního koncertu si bude moct užít i jiný druh hudby než vážnou hudbu Krištofa Haranta.
0: A patří cymbálovka nějak do Podkrkonoší?
1: Já si myslím, že reálně asi úplně ne, ale my tady máme v Nový Pece vynikající houslistku Lídu Pavlovou a ona tady pořádá podkrkonošské hudební léto. Uhum. A už po několikáté nám sem na hrad právě na venkovní koncert cymbálovou muziku dovezla.
0: Říká kastelán Hradu Pecka Jan Murdy, který pozval na koncert Krištof Haranta Neputování do svaté země. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuju, mějte se, nashled.
0: Tolik večerní publicistika.
2: Hodin 18:30. Zprávy má Jana Gulda.
3: Lázně nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat tisícové poplatky. Zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana Vít Alexandr Šorm to vysvětlil tím, že asistenční pes není domácí mazlíček a pro řadu lidí představuje nezbytnou pomoc při zvládání každodenního života. Kancelář ombudsmana o tom informovala na webu. Šorm se zabýval konkrétním případem, lázně přislíbili změnu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO podepsal v Británii memorandum mezi společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda se týká přípravy lokalit pro malé modulární reaktory. Měly by stát v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Po ruském ostřelování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny zemřeli nejméně 3 lidi, dalších 13 je zraněných. Oznámil to náčelník oblastní správy Ivan Fedorov. Ruské řízené letecké pumy podle něj zasáhly obytnou čtvrť. Způsobili požár ve výškové budově, poškozený je i vedlejší dům a několik aut. Rusko se k bombardování ještě nevyjádřilo. A pražští policisti zadrželi muže, kterého podezírají ze znásilnění, vloupání a dalších trestných činů. Teď hledají svědky, hlavně dvě dívky, které se dotyčný mohl snažit oloupit. Policie na svém webu zveřejnila videozáznam s podobou obviněného. 48letý muž se pohyboval na území celého hlavního města, hlavně ale v Liboci, Ruzeni, na Petřinách a Veleslavíně. Sport. Tenistky Linda Frůvirtová a Barbora Krejčíková bojují o postup do druhého kola pražského turnaje WTA. Na Štvanici to sleduje Jaroslav Plašil.
4: Barbora Krejčíková podává na výhru v prvním setu, vede 5-2 a 15 obě v duelu s Lindou Frůvirtovou, která prošla do hlavní soutěže jako šťastně poražená z kvalifikace. Krejčíková 5-2, 30-15, je na tom zatím lépe v českém utkání. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
3: V prvním kole vyhráli Bartuňková, Bejlek a Valentová, Kovačková a Samson vypadli.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nepojízdné auto na D5 se uberou na kolony v Praze. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor u Berouna. Na kilometru 21,5 stojí nepojízdné auto blízko jízdních pruhů a pohybuje se tam řidič. V Praze stále ucpané centrum města, nábřeží, okolí Národního divadla, další ulice. Je to i kvůli uzavírce na Národní třídě a na mostu Legií, kde mění tramvajové koleje. Kolony čekejte i na magistrále v centru města a další ve směru do Holešovic. Tam je zúžení u Štvanice a kolona se sune od muzea. Pozor na vjezdu do tunelu Blanka ve směru Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu stojí nepojízdné auto v pravém jízdním pruhu. Na chvíli asi 10 minut postojíte i na Novopatské směrem z Černého mostu do Kbelské ulice. Je to kolona před omezením ve Kbelské. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
2: Dobrý večer, 18 hodin 34 minuty před námi, spoustu dalších témat a taky muzika. Teď večerní radiožurnál začínáme se zpěvačkou Cher. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Radiožurnál, každý den s vámi, i o prázdninách.

0: lámou v krabičce a potom ho vytáhne a položí do nory. Sisel chvilku váhá, ale pak už sviští do podzemí. Ochránci přírody tu museli díry do země předvrtat předem, aby se zvířata lépe zabydlela.
1: Třeba kilometru hlubokou, takovou uší. Do té díry třeba dáme nějaké krmení.
0: Vysvětluje Jitka Matoušová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
1: Tu díru ucpeme většinou nějakou naplněnou petlahví. Toho sisla tam necháme takhle zavřeného, aby se vlastně musel prohrabat ven.
0: Podle ní sisel z krajiny téměř vymizel kvůli změnám v zemědělství.
1: Taková ta kolektivizace, scelování lánů, používání chemie, všechno se vlastně dělalo ve velkém, mizely prostě meze, plošky v krajině, které by ten sisel mohl obývat. Začalo se míň pást.
0: Kurátor savců Pavel Brandl z pražské zoologické zahrady dopravil k Ivančicím v krabičkách 11 samců a 10 samiček.
2: Jsou to vlastně zvířata z voliéry, která je umístěna na Dívčích hradech. Tam máme výběhy pro koně Převalského. Chytali se jak mladí sisly, naivní, kteří ještě sklopec nikdy neviděli, tak ale i veteráni, kteří s tím odchytem museli mít zkušenost z loňského roku, evidentně od loňska zapomněli.
0: Agentura ochrany přírody a krajiny v Česku vede asi 15 podobných záchranných programů. Hana Novotná, Radiožurnál.

Zpěvák Adam Ďurica, 18 hodin 43 minuty, 800 553 553. Připomínáme číslo do call centra Zelené vlny, pokud uvidíte nějaké komplikace na českých silnicích a dálnicích, určitě tam zavolejte a dejte vědět i ostatním řidičům. My situaci v dopravě sledujeme, 24 hodin denně Zelená vlna se opět do našeho vysílání přihlásí nejpozději v 19 hodin. Teď pokud řídíte, tak třeba na to, abyste měli lepší a spokojenější cestu, posíláme Ariem.

0: Na radiožurnálu jste poslouchali taky kapelu R.E.M. 16. etapu cyklistické Tour de France ovládl Belgičan Remco Evenepoel, který potvrdil roli největšího favorita. Etapové vítězství ale výrazně nezměnilo boj o žlutý trikot. Více už řekne Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Tak Belgičan Evenepoel vyhrál 26-kilometrovou časovku a ukázal, proč patří mezi nejlepší specialisty světa. Druhý skončil vedoucí muž průběžného pořadí Slovinec Tadej Pogačar, který sice něco z náskoku ztratil, ale stále vede o 4,5 minuty. Nejlepší z českých jezdců byl Jakub Otroba, který skončil ve třetí desítce. Naopak smůlu měl týmový kolega Evenepoela Florian Lipovic, který po pádu odstoupil ze závodu. Pro vítěze Evenepoela měla 16. etapa navíc i osobní význam.
2: Je to pro mě velké vítězství. Mám tady rodinu a všechno ještě umocňuje belgický státní svátek, takže jsem dnes chtěl ukázat, jak jsem hrdý. Důležité pro mě také je, že vidím, jak se zlepšuji. Na začátku túru jsem věděl, že jsem dobrý, ale teď se cítím ještě silnější a mám radost z toho, kam se posouvám. Jsem moc rád, že jsem si dojel pro vítězství.
0: To byl tedy Remco Evenepoel, vítěz dnešní etapy. Po časovce se Tour de France vrací k hromadnému startu. Tak co čeká peloton zítra?
1: 17. etapa by měla být jednou z posledních příležitostí pro sprintery. Po zvlněném úvodu totiž následuje převážně rovinatý závěr, který by mohl vyvrcholit hromadným spurtem. Právě v něm chce uspět i český sprinter Pavel Wittner.
3: Já se na to moc těším. Je to velká prostě příležitost se nějakým způsobem ukázat a závodit aktivně a udělat nějaký hezký výsledek.
0: No a kdy se zítřejší etapa pojede a kdo bude patřit mezi favority?
1: Start 17. etapy je naplánovaný na 12 hodin a 15 minut a měla by být dlouhá více než 174 kilometrů. Pokud se peloton udrží pohromadě, o vítězství by měli bojovat především sprinteři v čele s Jasperem Philipsenem nebo Binyamem Girmayem.
0: Belgický cyklista Remco Evenepoel ovládl jedinou individuální časovku letošní Tour de France. Žlutý trikot ale zůstává tady Pogačarovi, tak to jsou hlavní informace, které jsme přinesli do studia večerního radiožurnálu s Lukášem Antošem ze sportovní redakce. Díky.
1: Hezký večer.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odyssea Christophera Nolana, megafilm letošního léta. Zaslouží si ovace za filmařské umění a proč se na něj snáší tvrdá kritika za casting nebo historickou přesnost?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Policie zasahovala na pražském magistrátu, zadržela dva lidi. Nová britská vláda zruší domácnostem DPH na elektřinu. Čeští kajakáři bojují na mistrovství světa vodních slalomářů o postup do semifinále. Na pražském okruhu popojíždí kolona ve směru z D1 na plzeňskou dálnici. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přehánky a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Policisté zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz potvrdila Radiožurnálu policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisti podle něj zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný.
5: Nyní se přípravné řízení trestní nachází ve fázi prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli není možné jakýmkoliv způsobem předjímat či odhadovat, zda budou splněny zákonné podmínky pro to, aby byla zahájena další fáze přípravného řízení, to je vyšetřování, respektive aby bylo sděleno obvinění konkrétním osobám.
4: Vraždy by v Česku brzy mohly být nepromlčitelné. Změnu navrhuje část poslanců a senátorů. Argumentují například pokrokem v analýze DNA. Od letošního ledna se promlčecí doba u vraždy prodloužila z 20 na 30 let. Proti zavedení nepromlčitelnosti, ale například Česká advokátní komora, vysvětluje její předsedkyně Monika Novotná.
6: Je zapotřebí si uvědomit i to, že s uplynutím doby slábne i síla důkazů. Svědkové zapomínají, věci se ztrácí, takže to, že se po 30 letech objeví nějaký zázračný důkaz, který usvědčí pachatele, je spíše iluzorní představa.
4: Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu nebo zločiny proti lidskosti. Prvním úkolem nové britské vlády bude řešení krize životních nákladů. Při prvním zasedání kabinetu to řekl nový britský premiér Andy Burnham. Vláda proto zruší DPH na elektřinu pro domácnosti.
7: Jak řekl ministr obchodu Jonathan Reynolds, opatření má platit od 1. října. Aktuálně je sazba DPH za elektřinu 5%. Průměrná domácnost by podle ministra obchodu mohla ušetřit asi 45 liber za rok. V přepočtu necelých 1300 korun. Státní kasu bude nově držet John Healy, bývalý ministr obrany. Šéfem britské diplomacie je Ed Miliband a rezort vnitra nadále povede Šabana Mahmudová. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ve většině rybníků ovlivní úbytek vody, vysvětluje za rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
8: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch strážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
3: Sport. Kajakářky Kateřina Beková a Amálie Hilgertová postoupily na mistrovství světa ve vodním slalomu z kvalifikace do semifinále. V Oklahomě naopak neuspěla Bára Galušková. Jak se daří českým mužům, řekne z Oklahomy Jan Suchan.
9: Vít Přindějš si poradil s kvalifikací bravurně, lehce přitom nejel evidentně naplno. Aktuálně vede skoro o 4 sekundy před druhým Polákem Popielou a pokud zmizí hvězdička u jeho jména, tak bude mít jistý postup do semifinále, o které se budou pokoušet také Jiří Prskavec a Jakub Krejčí po 7:30 v přímém přenosu radiožurnálu Sports Oklahoma City. Jan Suchan, radiožurnál.
3: Tenistka Barbora Krejčíková hraje úvodní kolo pražského turnaje WTA s Lindou Fruvirtovou. Sleduje to Jaroslav Plašil.
10: Krejčíková vyhrála první sadu hladce 6-2, ale teď je na tom lépe Krajanka Linda Fruvirtová, která se ujímá vedení 4-2 ve druhém setu. Opakovaně teď proráží podání favoritky zápasu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, radiožurnál.
3: Druhé kolo si zajistili Bartuňková, Valentová a Bejlek. Vypadly naopak Kovačková a Samson.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na Pražském okruhu a omezení na silnici 34 za Humpolcem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zdržíte před sjezdem na Ořech. Kolona je tam asi na 15 minut, brzdí se za sjezdem na Vestec. A chvilku asi 10 minut postojíte i na Novopatské ulici ve směru z Černého mostu do Kbelské ulice. Je to kolona před omezením ve Kbelské. A kolony stále i v centru města. Dopravu komplikuje uzavírka Národní třídy a mostu Legií směrem na Smíchov. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce připomínáme kolony mezi Velkým rybníkem a Vystrkovem. Jsou tam hned dvě omezení kousek za sebou a zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku polojasno až jasno, postupně se zatáhne a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte Večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
13: 19 hodin 6 a půl minutky k tomu. Univerzita Palackého využívá letních prázdnin k dostavbě dvou zásadních kampusů. Jak se zlepší podmínky pro studenty a jak se navýší počet mediků, tak to uslyšíte za chvilku ve večerním vysílání. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
11: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Univerzita Palackého v Olomouci o prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty za 80 milionů korun. Medici zase zahájí nový akademický rok v nové budově za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta zvýšit počty studentů. Moderní budova s nepřehlédnutelnou červenou fasádou na místě bývalého brownfieldu už teď budí pozornost kolem jdoucích.
1: Je tam na chvíličku, jenom koukneme.
2: Tady bude ta nová menza.
3: Děkan Milan Kolář, já mám pocit takový nevšední.
2: Jste jedna z prvních, která vidí tady tyhle prostory. Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu. My naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů, kdy my třeba do prvního ročníku vezmeme 270 studentů v rámci všeobecného lékařství, plus ještě zubní lékařství, no a z toho má člověk radost.
3: Pojďme se podívat třeba ještě opatrovíš, vystoupáme po schodech.
2: Naše nová a největší posluchárna tady má kapacitu skoro 400-370. Tady vlastně nahoře jsou promítací plátna. Tady ten pult s tím monitorem je
3: otočný.
2: Ano, můžete tady vlastně se pohybovat jako do kolečka a je to takový akční. Nad námi potom je to patro těch simulátorů za více jak 100 milionů.
3: Tak je ten nějaký příklad, ať si to můžeme představit.
2: Já nevím, infarmiokardu, studenti jsou třeba 2-3 a teď řeší třeba infarmiokardu nebo fibrilaci síně.
4: Ze sousední staré budovy fakulty vychází hlouček studentů čtvrtého ročníku v černých oblecích.
5: Ano, máme za sebou zkoušku.
3: Vás taky čeká otevření toho nového kampusu, který máme tady za rohem.
5: Doufáme, že si ho užijeme, už se tady staví asi 2 roky. Hlavně na menzu se těšíme, protože tam bude víc míst k sezení.
6: Já se taky určitě těším, bude tam nová přednášková místnost, tak ještě se tam něco přiučím v ní.
4: Olomoucká lékařská fakulta má aktuálně zhruba 2300 studentů, z toho asi 400 budoucích zubařů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

Kdo se chce v létě ochladit a má namířeno do okolí Telče, měl by přibrzdit u obce Řásná. Nedaleko se totiž rozkládá přírodní rezervace, uprostřed které je schovaný velký pařezitý rybník. Voda je tam tak čistá, že slouží jako záložní zdroj pitné vody, ovšem koupání je tam povolené. V letním seriálu Radiožurnálu tam za okamžik zamíříme.

0: Dobře schovaný v lese a v přírodní rezervaci je velký pařezitý rybník na Vysočině, slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Telč, i přesto se v něm ale lidé můžou i vykoupat. Plavci a výletníci z okolí takzvaný pařezák dobře znají, před turisty odjinud se ho ale snaží trošku skrývat. Chladivá voda, malá pláž a les v okolí, to je ideální kombinace pro ty, kteří mají rádi přírodní koupání a nepotřebují k tomu žádné turistické atrakce. Mimochodem rybník založil Zachariáš z Hradce už v roce 1565.
1: Jo, ale to je jako fakt je tady příjemný, že člověk jako semka může jít s dětkama, může jít tady sám a užije si tady jako příjemnou vodu a hezký prostředí.
2: Hlavně tady nic není.
1: Tady nic vlastně není, tady jste vyloženě v přírodě, no. Ta voda a to je jako perfektní, že jo, široko daleko.
2: A ta voda je takhle teplá vždycky, nebo to je jen letos?
1: Je to teplý, je tenhle rok, teďka je to studený jako blázen, oproti jiným rokám. Tentokrát je to fakt studený, trochu teplejší.
2: Když jsem se potopil, tak jako zima byla udená, ale při hladině mi připadá, že to je teplé.
1: Tak je to dobrý pro vás, nám byla zima.
3: My jsme tam nevezli.
1: Bývá to teplejší, no.
2: A je to nejteplejší léto zatím po dlouhé době?
1: Jo, tak my jsme asi víc zmrzlí třeba. Ta voda tady je furt hlavně čistá. Tady prostě neexistuje, jo, aby ta voda byla špinavá.
2: Michala s Veronikou, švagrové. Takže vy chodíte švagrové, tam, kde nic není.
4: Jo, tak jako ano. Není, jako myslím tím, že tady není bufet, nebo prostě milion tisíc lidí, je to prostě v přírodě, takže se nám tady líbí, no.
2: Takzvaný pařezák leží v nadmořské výšce 676 metrů, je tady o něco chladněji než v nížinách a ze severní strany obklopen rašeliništi, takže i ta voda je sice průzračná, ale lehce dohněda.
5: Máte, co do sebe voda vám připadá jaká teplá, ne?
2: Mně připadá v pohodě.
3: Osvěžující.
5: A hlavně je taková, budete mít takový film po sobě, to je lesní voda a ono to má takový živiny v sobě a je to krásně takový jakoby relaxační.
2: Eva s Mirkem až po krk ve vodě.
5: Protože mě moře nebaví, tam mě pálí písek, voda slaná, tady je to prostě pro mě ideální. Solenější voda a tak.
3: Ale nemá rád válení všeobecně, kort u moře nebo toto, jo?
5: No, to
3: máme domluvu, že vždycky jednou za 5 let, no tak víte, jo, co mi to vždycky dá přemlouvat, ho.
2: A vy jste se vzal sebou i ploutve, co?
5: Jo, protože tady je to celost velký, tak jako, aby se člověk tady, jakoby, si říká, proták tělo zaplaval.
2: Žádní plavci, jste tu vlastně sami.
3: Po první životě, co teda ten rybník je prázdný, že za nikdo není. Auta.
6: Ne, vy to teďka profláknete tou reportáží a všichni nám sem budou jezdit, tak ne, tak znova, jo. Jsme u velkého pařezitého rybníku. Je to otřesný, je tady narváno, totální lunapark, jo, a slunci 1,50 m, co koušou.
2: Jana nás posílá pryč, ale nevzdávám to.
6: Ne, je to tu nádherné, tak je to krásný.
2: Velký pařezitý rybník, takzvaný pařezák, leží v blízkosti obce Řásná, kde je starostou Miroslav Tomíšek.
7: Původní smysl toho rybníka bylo přivedení bystré vody z hor pro soustavy telčských rybníků.
2: Čili to je hodně vysoko, ta voda tady je i chladná trošku víc než dole.
7: No samozřejmě, je to voda z lesa čistě, takže tady nejsou žádný splachy dusíkatých látek, který jinde v rybnících bývá. Tady za rybníkem je rozsáhlý rašeliniště, který má mocnost až 4 metry, tak je kyselá, nepodléhá zkáze sinic a podobných.
2: Tady se chodí do vody jenom z hráze, kde sedíme.
7: Z hráze, anebo z pláže.
2: Z druhé strany tam jsou mokřady všechno, ano, tam to je zarostlé.
7: Tak.
2: Tam to trochu připomíná takovou divočinu severskou.
7: Tam je to, no ano, má to ten ráz severský tajgy. To je velký kouzlo.
2: Z velkého pařezitého rybníku na Vysočině, Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Devatenáct hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
5: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to vyloučila. Rumunsko řeší úder na nákladní loď u svého pobřeží. Zranění jsou 3 námořníci, oznámil to rumunský prezident Nikušor Dan. Loď mířila z egyptské Alexandrie do ukrajinského přístavu Reni. Bukurešť i Kyjev z útoku viní Rusko. Moskva se k tomu nevyjádřila. Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Informovala o tom policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal z ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování. A pětní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího geta dnes odpoledne v Holešově začal festival židovské kultury Ha-Makom. 26. ročník potrvá do soboty a nabídne přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně. Sport. Čeští kajakáři Přindiš, Prskavec a Krejčí se snaží o postup z kvalifikace do semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu. V Oklahomě je u toho Jan Suchan.
6: Přindiš už má jistotu v semifinále, aktuálně mu patří druhá pozice, 77 setin za vedoucím Němcem Hegem. Byl by před ním, kdyby mu videorozhodčí nenašli drobný dotek branky číslo 20. Ještě zbývá do cíle dojet nejlepších 8 vodních slalomářů podle světového žebříčku, včetně Jiřího Prskavce a Jakuba Krejčího. Jejich jízdy za pár minut uslyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Z Oklahoma City Jan Suchan, radiožurnál.
5: Tenistky Bartuňková, Valentová, Krejčíková a Bejlek postoupily do druhého kola pražského turnaje WTA. Vypadly Fruhvirtová, Kovačková a Samson.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na Opavsku, tak i na Šumavě na silnici 4. Na silnici 56 z Hlučína do Opavy zasahují záchranáři na výjezdu z Dolního Benešova. Kousek za stadionem se srazily 2 motorky. Silnice zůstala průjezd na Kyvadlově. Na Zlínsku dejte pozor na silnici 491 ze Slušovic do Lukova. V Hrobicích se pohybují koně na vozovce. Podle policie jejich několik a jsou na silnici. Opatrně projíždějte. Na silnici 4 z Vimperka na Strážný komplikace teď v obci Horní Vltavice. Na mostě přes Vltavu se srazila 2 nákladní auta a silnice je špatně průjezdná. Tvoří se i kratší kolony. Z dálnic máme dobré zprávy. Aktuálně všechny dálnice průjezdné plynule. Rozjela se i téměř celá kolona na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
4: 19 hodin 34 minuty pokračuje večerní radiožurnál a pokračuje s Davidem Stypkou. Hezký poslech.
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

ním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

Pražské galerii Podhajmka se střetává moderní umění s barokem. No a my tam půjdeme taky ve vysílání večerního radiožurnálu Po Sweetbox.

0: V Praze jeho stavby můžeme vidět téměř na každém rohu. Barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer, který tvořil v období 18. století, navrhl více než 200 staveb v hlavním městě i po celém Česku. Třeba letohrádek Portheimka na Smíchově nechal postavit pro svou rodinu. A právě tam byla vernisáž výstavy Dobrý den, pane Dientzenhofere.
1: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
2: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
3: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu, a jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka, takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
2: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
4: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
2: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
4: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Centre Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
2: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Portheimka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Radiožurnál.

life! Sledovali jsme i dnešní sportovní dění, pokud vy jste nemohli, tak my vám připomínáme v případě zájmu, že časovku na Tour de France vyhrál belgický cyklista Remco Evenepoel, na druhé příčce dojel suverénní lídr průběžného pořadí a obhájce Tadej Pogačar ze Slovinska. Tolik tedy dnešní aktuality z cyklistiky a my se za chvilku vydáme pro další sportovní aktuality k divoké vodě. Radiožurnál. Každý

0: Hned 6 českých kajakářů dnes bojovalo na mistrovství světa ve vodním slalomu o postup z kvalifikace do semifinále. Jak se ženským i mužským reprezentantům v Oklahomě dařilo, to teď ze Spojených států řekne reportér radiožurnálu Jan Suchan.
1: Čeští kajakáři muži ti byli 100% a Jakub Krejčí byl dokonce ze všech vodáků tím nejrychlejším, když o 14 sekundy porazil Němce Hegeho, třetí skončil Ital Ferraci a na pátou pozici se musíme dostat k Vítu Přindišovi, který byl tím vůbec nejrychlejším, pokud jde o čistý čas, ale dostal dvousekundový trest za lehký dotek branky číslo 20. Vít Přindiš teď stojí vedle mě, tak stručně může pro Radiožurnál Sport zhodnotit své pocity svou jízdu.
2: Já jsem rozhodně spokojený, už jsem to říkal, že ta jízda prostě za mě byla dobrá, dojel jsem s dobrým pocitem. Po tom šťouchu, já jsem se na to video ještě nedíval, já jsem se díval na kluky, jak dojížděli. Jsem vlastně na to rád, protože pátý místo je pro mě úplně geniální pozice na to si vystartovat v semifinále, takže já jsem naprosto spokojený dneska.
1: To říká Vít Přindiš, kromě něj a Jakuba Krejčího se dostal do semifinálové třicítky také Jiří Prskavec na 11. místě. Rozhovor s ním uslyšíte za chvíli na Radiožurnálu Sport. Pokud jde o české vodní slalomářky, kajakářky, tak ty 100% bohužel nebyly. Kateřina Beková jde dál z 8. místa, Amálie Hilgertová ze 26. Tobára Galušková v 19 letech při svém debutu na seniorském mistrovství světa obsadila 44. místo a i kdybychom odečetli těch 6 trestných sekund, které dostala za dotek 3 branek za sebou, tak by to nestačilo na postup z kvalifikace dál. Teď mají vodní slalomáři krátkou pauzu, po ní pojedou týmové závody znovu jak kajakáři, tak kajakářky a budou se přitom snažit i co nejvíc ochladit, protože teploměr už je těsně pod 40 stupni Celsia a během těch takzvaných hlídek má tu 40 překročit. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě. O podjatosti soudce Šámala rozhodne v září. Ministerstvo zdravotnictví plánuje zlepšit dostupnost paliativní péče. Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa vodních slalomářů kvalifikaci na kajaku. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a lokálně se přidají přeháňky. Teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vláda požaduje, aby soud vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě soudce Pavla Šámala. O jeho případné podjatosti rozhodne plénum v září. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Vláda chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je také lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho víc než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha ten počet dál poroste.
4: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
2: Výrobce letadel Boeing chce po americké vládě, aby zkontrolovala evropské dotace pro konkurenční Airbus. Evropská unie mu schválila půjčky v celkovém objemu 3 miliardy eur v přepočtu přes 70 miliard korun. Podle Boeingu nejsou dostatečně transparentní ani v souladu se vzájemnou celní dohodou.
5: Tlak Boeingu podle agentury Reuters přichází v době, kdy Airbus vyvíjí nové letadlo, které by mohlo obnovit konkurenční boj. Spojené státy a Evropská unie se už více než 20 let obvinují z nelegální podpory svých výrobců letadel. Pravidla podle Světové obchodní organizace porušovaly jak Washington, tak Brusel. Obě strany se v roce 2021 dohodly na pětiletém obchodním příměří. To mělo vypršet tento měsíc. Po dlouhém jednání ho ale obě strany prodloužily na neurčito. Neschody ohledně financování výrobců letadel by mohly vést k obnovení celní války mezi 27 a Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Centrum Kašpar v Liberci musí omezit pomoc obtížně zaměstnatelným lidem. Organizace pomáhá najít práci uchazečům nad 55 let, sociálně vyloučeným nebo ženám po rodičovské dovolené. Spolek se nově musí spolehnout jen na dobrovolné dary nebo benefiční kampaně, protože neuspěl s žádostí o dotaci z Evropského sociálního fondu. Vysvětlila to zakladatelka Centra Kašpar Ivana Sulovská.
6: Z těch darů dlouhodobě dofinancováváme ty služby a teď vlastně je to jediný zdroj pracovního poradenství, které v omezené míře a prostě adekvátní těm zdrojům budeme dál nabízet nebo dál nabízíme.
7: Sport. Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál v Oklahomě Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Bára Galušková se do semifinále neprobojovala. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa je totiž těhotná. V tiskové zprávě o tom informoval atletický svaz s tím, že se chce Švábíková po porodu k profesionálnímu sportu vrátit. A časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel v 16. etapě lídr průběžného pořadí Tadej Pogačar ze Slovenska. Ten vede před Belgičanem o 4,5 minuty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 u Rokycana, taky na D3 u Veselí nad Lužnicí. Velmi opatrně jeďte po D5 se z Plzně směrem na Prahu za sjezdem na Ejpovice. V okolí 65. kilometru hlásil před několika okamžiky zpravodaj chodce na dálnici.
8: Pěšky člověk v černé teplátové soupravě. Jde na tý dálnici. Jde odstavným pruhem člověk pěšky předním oblečení.
5: A pozor taky na D3 z Prahy do Českých Budějovic za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 110 překáží v jízdních pruzích plastová vana, může se tam vybočovat. A na silnici 56 mezi Hlučínem a Opavou čekejte zdržení v Zábřehu. U fotbalového hřiště se srazili dva motorkáři a na místě zasahovali záchranáři. Průjezd je tam kyvadlový a brzdí se z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer, hned se vás zeptám. Souhlasili byste s tím, aby byly vraždy v Česku nepromlčitelné? Část senátorů i poslanců přišla právě s tímto návrhem. Má tahle změna smysl? A co by to znamenalo pro samotné vyšetřování? Otázek je hodně, za chvíli proto přidáme podrobnosti.
3: Večerní Radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Skoro 90% vražd v Česku kriminalisté objasní. Jen v 5 případech ročně pachatele nevypátrají. A někdy na to nemusí stačit ani 20 let, jako tomu bylo dřív, ani 30 let, které mají policisté od letoška na usvědčení vraha. Po téhle době už je čin promlčený a nemůže tedy padnout žádný trest. Senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změn zákona. Za tak závažný trestný čin by podle nich měl pachatel pykat i po další době.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, že byl pan Mrázek obstřelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhuji ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Zájem společnosti i oběti na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy, taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech od činu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
1: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Křivna z katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
6: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
1: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
7: Protože nikdy není zřejmý, tak promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
1: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

Agentury před malou chvílí vydali i tuto zprávu. Francouzští poslanci dnes schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců. Proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. V platnost má vstoupit v září.

0: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět víc o fungování této poruchy soustředění i zpřesnit její diagnostiku. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
1: Jakou dneska máš náladu od jedničky do pětky, kdy pětka je nejlepší a jednička je nejhorší?
2: 4,1.
1: To zní jako docela dobrý číslo. V pátek už to bude 5?
2: To bude 10.
3: 9letá Lucka se na dnešní měření teprve rozehřívá, ale za chvíli už ji čekají úkoly, podle kterých bude vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví zkoumat nejen její pozornost, ale i to, jak vnímá čas.
1: Začneme hnedle prvním úkolem, který bude teda na papíře. Tvým úkolem bude vyhledávat kačery, kteří koukají k oknu a který mají na sobě vybarvený dva kousky oranžově. Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řády, kluci. Super.
3: Připomíná to úplně obyčejnou hru s obrázky. Ve skutečnosti ale výzkumnice Kateřina Derflová nejdřív ověřuje, jak se Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost. My potom vlastně srovnáváme i pro jistotu děti z kontrolní skupiny, to jsou ty děti, které ADHD nemají, s těmi, co to ADHD mají.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej, ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. Když se tam objeví oranžový, tak nic nemačkáš. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: U těch dětí s ADHD je hypotéza, že ty krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi, buď to příliš krátké nebo příliš dlouhé.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním.
1: Ono se mluví o takzvané časové slepotě u ADHD. To vysvětluje právě to, proč některý lidi s ADHD častěji chodí pozdě nebo mají obtíže organizovat si ten čas nebo se do něčeho zaberou a je pro ně těžký sledovat to, kolik času uběhlo.
3: S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
4: Ona říká, že z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat, i když na ní zvou dávej pozor, soustřík se, prostě to nejde, říká, že ten mozek to odmítne dělat.
3: Právě lepší pochopení podobných mechanismů je jedním z cílů studie.
1: Co doufám, že by to mohlo přinést, je nějaké zpřesnění diagnostiky, která je stále docela dost neukotvená.
3: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga od soboty pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Taky si poslechněte zprávy s Janou Gudou.
1: Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Mladiství ve Francii si tak od září nebudou moct na vybraných sociálních sítích založit nové účty a jejich stávající postupně budou zrušené. Pražská burza po týdnu opět zavřela nad úrovní 2600 bodů. Index PX dnes posílil o 0,79% na 2612,65 bodů. Pomohly mu akcie energetické společnosti ČES, Komerční banky nebo Erste Bank. Ztrácely naopak Moneta Money Bank, Pojišťovna VIK nebo plzeňské strojírny Doosan Škoda Power. Aktivita na trhu zůstala nízká. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Vláda plánuje posílit protidronovou obranu Česka. Společnosti patřící do kritické infrastruktury státu by například nově mohly rušit nebo přímo zneškodňovat drony, které se objeví v bezletových zónách nad jejich objekty. Vyplývá to z novely, kterou představil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO a ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh má zároveň urychlit i zásahy policie v podobných případech. Teď zamíří do mezirezortního připomínkového řízení. A firma OKD dnes začala zasypávat první ze 4 jam dolu ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zásyp takzvané výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Sport. Dálkař Radek Juška na mítinku v Banské Bystrici skočil 818 cm a na 13 cm se přiblížil vlastnímu českému rekordu. 33-letý atlet předvedl svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Jeho národní maximum je ještě o další rok starší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Barandovském mostě v Praze a omezení na D5 u Králova dvora. V Praze čekejte nehodu v ulici k Barandovu těsně před nájezdem na Barandovský most. V pravé části vozovky se srazila dvě osobní auta a blokují částečně jízdní pruhy. Průjezd je omezený, ale větší zdržení zatím nenaberete. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Králův dvůr. Na kilometru 23 silničáři stáhli provoz do pravého pruhu kvůli sekání a údržbě travních porostů. Trvat by to mělo až do 4 hodin ráno. A omezení je taky na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62. a 63. kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu, ale levý jízdní pruh je uzavřený. Provoz už ale zeslábnul a kolony nevznikají. A ještě dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Za tunelem Radejčín stojí na 57. kilometru porouchané auto v odstavném pruhu. Je označené světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až na 5 stupňů. Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
4: Vražda, která otřásla Slovenskem.
5: Vyšetrovanie, aké tu nikdy nebolo.
4: Rekonstrukce, důkazy, výslechy.
5: Nečakaný svedok.
4: Mimořádné pátrání po vrazích Jána a Martiny. Kuciak, druhý z letních speciálů Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: 10 let bloudění, jednooký obr sirény i trojský kůň.
7: Do kin vstoupil očekávaný velkorozpočtový snímek Odysa režiséra Christophera Nolana.
8: The highly anticipated film is already breaking ticket sales records.
9: Převedl na plátno slavný Homérův epos.
10: Nolan ve svých filmech používá složitou technologii IMAX.
11: Velká část reakcí byla už před vydáním filmu silně negativní. Megafilm letošního léta Odyssea Christophera Nolana sklízí úspěch po celém světě. Zaslouží si ovace za filmařské umění. Proč se na film snáší tvrdá kritika? A neopakuje se Nolan trochu? Ptám se Pavla Sladkého, filmového kritika Radiožurnálu. Dnes je úterý 21. července. Dobrý den, Pavle, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
12: Děkuji moc za pozvání.
11: Zajít si v těchto dnech třeba do IMAXu na Odysseu je docela dost náročný úkol, protože ty projekce jsou skoro vlastně téměř vyprodané a to film dávají klidně v 9 ráno, nebo koukal jsem se i v 1:30 v noci. Kolik českých diváků a divaček už Nolanovu Odysseu vidělo?
12: Podle údajů Unie filmových distributorů za ten první otvírací víkend v Česku stihlo vidět Nolanův velkofilm 110 tisíc diváků a ten film vydělal přes 25 milionů korun, takže to je víc než úspěch.
11: 110 tisíc diváků, to je v Česku, to je mega úspěch dokonce, ne?
12: Cokoliv, co se pohybuje kolem 100 tisíce za první otvírací víkend samotný, tak musíme v Česku označit za velký hit.
11: To znamená, že má našlápnuto k tomu, aby se minimálně v Česku teda Odyssea stala velkým hitem tohoto léta, tohoto roku. Možná žádný další konkurent jí nepřekoná, má vyjít nový Spider-Man, nový příběh Hraček taky ne, nový Spielberg byl v kinech, nebo je v kinech teďka.
12: U Spielbergova dne odhalení už je asi jasné, že ten Nolanově Odyssey konkurovat nebude moct. Toy Story 5, příběh Hraček, je hlavně mezinárodně velmi silný film a je to přes léto jeden z těch snímků společně třeba s Mimoni a Monstry, který bude útočit na to rodinné publikum a určitě se dočká taky velkých výdělků. Ale od filmu, který má zvlášť v Americe rating R, to znamená, že není přístupný všem věkovým kategoriím, je to velký úspěch a je to rozhodně jeden z filmů roku, jak umělecky a kriticky, tak kasovně. To už je teď jisté.
11: Protože celosvětově utržila Odyssea za těch pár dní, co je v kinech, 264 milionů dolarů. Pro Nolana je to zatím asi nejlepší start, ne teda nejlepší výsledek vůbec, ale nejlepší start to patrně bude. Nicméně nedosahuje ani zdaleka teda úspěchu třeba Star Wars nebo Avengers z těch posledních let, ale 264 milionů dolarů, to je dost.
12: Bude asi hodně zajímavé pozorovat, co s těmi čísly ještě udělá, až Odyssea vstoupí třeba do čínských kin, anebo na další asijské trhy. Čína je vlastně dnes druhý největší region kinařských výsledků. To znamená, že tam se to také ještě může nějak buď posílit nebo do toho celkového výsledku promítnout. U Marvelu, u Batmana, u dalších franchise samozřejmě hraje roli to, že jsou součástí nějakého třeba komiksového vesmíru, který poutá fanoušky a faninky po delší dobu. Nejde o jenom jednorazovou věc a o takhle v uvozovkách dospělý film, jako je adaptace jednoho z nejklasičtějších a nejstarších literárních děl vůbec.
11: Čím Nolana tisíce let starý epos vůbec oslovil? Help me go home. Proč se do zpracování Odysseji pustil a jak se to pak propsalo, to jeho nadšení nebo ta jeho představa, do toho tříhodinového velkofilmu, který teď nabízí divákům a divačkám?
12: Já jsem identifikoval asi 7 zásadních témat, které si Christopher Nolan z Odyssey Homerovi bere. Nejsou to všechno nové věci, samozřejmě už ty předcházející adaptace nebo interpreti a interpretky Homerova textu už to v různé míře zdůrazňovali nebo v různém poměru, ale je to zároveň příběh cesty a dobrodružná story Odyssea samozřejmě. Zároveň je to příběh o vině a trestu a to na několika rovinách. Jednak je to vina a za ní přicházející trest v Itace, jednak je to provinění vůči bohům a tresty, které za to sklízejí lidé, někdy včetně Odyssea, někdy bez něj, to jsou potom různé niance a v jistém smyslu je tady v tomhle filmu taky vina za vítězství za porážku Troji, kterou si sebou Odysseus nese. Další téma je návrat domů, ten film má jednu hodně důležitou repliku Vítej doma, cizinče, která v tom paradoxu se to snaží nějak schránit.

0: Hodně se taky řešila zbroj, přilby, ta vikingská loď jako taková, kterou dobrodruhové putují v čele s Odysseem a tak dále. Tak nakolik to je, nakolik to vůbec má být historicky přesné?
1: Já patřím mezi ty, co historickou přesnost v tomhle typu filmu příliš nehledají. Jednak Odyssea není dokudrama, kde by záleželo na přesnosti faktů. Jednak je to adaptace básnického eposu, který je v podstatě jediným hlavním zdrojem informací o trojských válkách. Hlavně ten příběh samotný je to, co inspirovalo celé civilizace na naší planetě, a že Nolan sice nutně si musel vybírat z té Odyssey a některé epizody, některé zastávky i některé celé národy, se kterými se Odysseus potkává v tom filmu, nejsou, ale už tak má 172 minut, takže je to asi ospravedlnitelné, že se vybíralo. A co se týče těch detailů ve výpravě, diskutovalo se o lodích, o zbroji a o dalších věcech. Pro mě je skutečně důležité to, že se Nolan drží těch témat, že ukazuje, jaký je vypravěč, a že ten text zpřítomňuje pro nás, aby my jsme se v něm dokázali najít, ne aby jsme v něm dokázali najít staré Řecko nebo Troju, kterou natáčel v marockých podmínkách a tak podobně.
0: To zpřítomnění, to je mimochodem taky terčem kritiky občas, protože pokud se nemýlím, tak lidem se moc nelíbí, že se tam používají slova, která by v antickém Řecku nikdo nepronesl. Zároveň casting je něco, co je předmětem taky celé řady kritik, angažování třeba Lupity Nyong'ové, Oscarové herečky, tmavé barvy pleti do role Heleny Trojské nebo transherce Eliota Page. Proč se tak Nolan rozhodl? Elon Musk tvrdí, je to urážka Homéra.
1: Já bych z toho Elona Muska úplně vynechal.
0: Co do toho má, co mluvit,
1: jeho slova mi nijak nerozšiřují kontext ani pohled na Nolanovu Odysseu, takže bych mu s prominutím zanechal technologie a jiné věci a tady z toho bych ho trochu vyřadil. Co se týče těch dvou nejdiskutovanějších castových voleb, tak v případě Eliota Page se domnívám, že to je prostě někdy méně a někdy více skrývaná transfobie. Z toho výsledného filmu nevidím žádný důvod, proč by Eliot Page nemohl hrát toho řeckého vojáka Sinona ve velmi malé roli, která mu sedí, která, nechci asi prozrazovat detaily, o co přesně tam jde, ale která nevyžadovala žádného mačo muže, ale právě někoho, kdo má fyzickou konstituci, spíš jeho. Vypadá v té roli jako řecký voják, plní tu svoji úlohu, a to, jaká je jeho genderová minulost nebo i přítomnost, vlastně ani nemusíme vědět, aby ten film fungoval a funguje. Takže veškeré námitky oproti tomu považuji skutečně za transfobní. A co se týče Lupity Nyong'o, tak mně se ta výsledná volba vlastně dost líbila ze dvou důvodů. Jednak ona v té Spartě, kde se s ní setkáváme, skutečně hodně jako zazáří, vystoupí mezi těmi muži, kterými je obklopená na té oslavě, což je právě do určité míry dané tou barvou pleti. Středomoří beru jako kulturně smíšený prostor, kde se už dávno potkávaly různé národy, různé barvy pleti a podobně. A potom to pro mě mělo ještě jednu takovou možná trošku jako menšinovou konotaci, a to, že ve Středomoří jsou rozšířené ty takzvané černé Madony. Jakkoliv Madona je pro nás většinou v podobě jakýchkoliv sošek, obrazů a podobně s ženou bílé pleti, tak existují i černé Madony, a tohle je taková trochu Nolanova černá Madona.
0: Zmiňoval jsem anglický překlad Emily Wilsonové z roku 2017 nebo 18, pokud se nemýlím. Nolan z něj mimo jiné vycházel, zmiňoval tu větu, kterou začíná ten překlad. Ta atypická věta na všechny ty překlady Odyssey, na které jsme dosud byli zvyklí a se kterými jsme se mohli setkat, totiž pověs mi o složitém muži, to je oslovení můzy, můzo, pověs mi o složitém muži, protože v těch dřívějších překladech to byl muž mnoha cest, otoček a zvratů, totiž Odysseus jako takový. Ta složitost, komplikovanost, kterou zmiňuje Emily Wilsonová a která se propisuje patrně, bych řekl, do toho díla Christophera Nolana, toho velkofilmu jako takového. Je to jeden z těch aspektů, který z Odyssey dělá film možná i o něčem víc, než jenom o té cestě jako takové. Vy už jste zmiňoval plejádu filmů, tak není jeden z nich možná drama, nějaké nité

0: ne intimní drama?
1: Rozhodně ano, nakonec Odysseus v tom filmu opakovaně musí přesvědčovat svoje vojáky, svoje muže o tom, že dělají správnou věc, nebo že postupují správně, že například někdy musí zanechat své mrtvé tam, kde jsou, protože při jejich záchraně by jinak zahynuli i ostatní a podobně. Přesvědčuje o věcech, o kterých sám pochybuje. To je jedna z věcí, ve které on sám je nějak rozpolcený a taky ho to tíží. To, že je to komplikovaný hrdina, znamená, že to je zajímavý hrdina. To, že ten film dokáže nějak táhnout, dokáže nám nabídnout rozpory, které v něm žijí. Nakonec odehrává se to za tak dlouhou dobu, že i on prochází nějakou proměnou. Nejenom, že stárne, nejenom, že víc chraptí, ale taky se v něm podepisují tyhle věci, o kterých mluvíme. To, že je komplikovaný, je důležité. Já jsem si s chutí poslechl podcast Instant Classics, kde celý jeden díl je věnovaný těm prvním veršům Odysseje a tomu, jak jsou překládané, co všechno můžou znamenat a jak si to převzít z tehdejší klasické řečtiny do podoby pro současnou kulturu. Takže tohle všechno jsou vrstvy, které tomu filmu, alespoň tak, jak se na něj dívám já, dávají nějaký život.
0: Je to legitimní zpřítomnění, o kterém vy totiž mluvíte taky, ne? Protože třeba The Economist ve své kritice píše, že všechny tyhle zamotanosti a všechny věci kolem, o kterých my tady mluvíme, že vypovídají spíš víc o moderním západě než o antickém Řecku.
1: Ano, je to současný americký film pro současné světové publikum, čili tak jako u, já bych si snad troufnul říct, většiny dobrých filmů se do nich propisuje současná doba, současné nějaké tvůrčí zájmy a taky to, co my jako publikum v něm dokážeme najít, co si od něj můžeme slibovat. Já si tak trochu myslím, že cesta vítězného hrdiny, překonávajícího postupně různá nebezpečenství, až prostě dojde domů a tam na něj čeká syn a manželka a tím to skončí happy endem, že by mě to asi moc nezajímalo, když to v sobě nese všechny tyhle věci, tak je tam pro mě o čem přemýšlet a co sledovat.
0: A liší se tím právě Nolan i třeba od těch tvůrců, kteří už Odysseu zpracovávali v minulosti, protože těch adaptací je celá řada. Naposledy někdy před rokem, před dvěma lety vznikl návrat, Pasoliniho návrat, zpracování Odysseje s Ralphem Fiennesem v hlavní roli.
1: Ano, to je Umberto Pasolini, jenom abych upřesnil, aby si třeba posluchači nemysleli, že mluvíme o Pieru Paolo Pasolinim. Těch adaptací bylo víc a stavili se k tomu materiálu různě. Myslím si, že velmi často byl Odysseus právě tímhle komplikovaným, zajímavým hrdinou. Nechci to redukovat pouze na tu Nolanovu interpretaci. Ten patrně nejstarší odysseovský film je z roku 1911. Je to 3/4 hodinový raný němý film a od té doby adaptace v 50. letech, v 60. letech, nebo i ta zmiňovaná relativně nedávna, která má trochu smůlu, že teď asi zůstane ve stínu Christophera Nolana. I když to je možná otázka, protože podle mě teď detaily Homerovi, Ilias a Odysseji googluje mnohem víc lidí než kdykoliv dřív.
0: A taky ten překlad Emily Vilsnové, který jsem zmínil, tak ten jde taky prý teďka docela na dračku.
1: Ano, a je to ten jakoby nejsoučasnější, který má snad v sobě mít trochu nějaké dynamiky současnosti a míří znovu tedy za současným publikem a pokud se teda dá najít něco pozitivního na tom, že se hádáme o tom, jak vykládat nebo nevykládat Homera pro současnost, tak je to právě tohle, že spousta lidí sáhne aspoň po nějakém třeba převyprávění nebo informacích o tom, co Odyssea reálně je, nebo přímo po tom samotném textu.
0: Ještě jeden překlad novější existuje od Daniela Mendelsona, ten je z loňska a právě tento člověk se i vyjadřuje k Nolanově filmu a srovnává a mluví o tom komplikovaném, složitém hrdinovi, jako o archetypu vlastně Christophera Nolana. Srovnává Odyssea s Batmanem nebo s Oppenheimerem, tedy s filmy, které Nolan zpracoval v minulosti, což jsou taky muži vlastně sužovaní osudem, sužovaní minulostí. Neopakuje se Nolan trochu?
1: Já myslím, že opakování je silné slovo, protože v případě strůjce atomové bomby, v případě návratu z Dunkerku, v případě Batmana jde o sice komplikované mužské hrdiny, ale ty příběhy jsou natolik odlišné, že na tom nachází Christopher Nolan pořád něco trochu jiného. Pro mě třeba Oppenheimer předcházející vyzníval a vyzrával nejvíc jako morální drama, jako film, který opět byl nelineárně vyprávěný a který uvrhával hrdinu, který udělal něco mimořádného, něco velkého, co změní běh civilizace do velkých následných pochyb a potíží a tak dál. A tady máme tedy někoho, kdo dobil Troju, nebo jeho trik dopomohl výrazně Řekům dobít Troju, ale zjišťuje, co všechno to vítězství vlastně obnáší. Takže viděl bych to spíš jako možná paralely, o kterých bude plodné přemýšlet, než jako nudné opakování.
0: Tell me what you remember. Herecký ansámbl podle Hollywood Reportéru táhne ten film jako takový.
2: The Odyssey is definitely the biggest movie that I've ever done in my career.
0: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway a tak dále.
3: Gosh, it's loud.
0: Charlize Theron, ještě na to bych nerad zapomněl, v roli Calypso. To jsou herci a herečky v Odyssee. Jak jim to sluší na 70mm filmovém pásku?
4: IMAX is a camera that doesn't lie.
1: No zvlášť, když ten film člověk vidí na velkém plátně, který dá vyniknout tomu, jak fungují třeba společně s krajinou, s horizonty, nebo i s tím vyloženě, na čem stojí. Teď mám na mysli všechny ty scény, které jsou na světlém písku, na černém písku, někde ve skalách, nebo uvnitř města, v té Troji konkrétně, tak jako dokáže posoudit, že je to případ herectví, kde výrazně to souzní s nějakou celkovou koncepcí obrazu, že i to třeba, co taky bylo kritizované, že Odyssea neobsahuje žádné scény přímého hovoru člověka s bohy, že se to vždycky odehrávalo skrz nějaké zprostředkovávání, kdežto tady máme Athénu zosobněnou Zendayou, která přímo v několika scénách mluví s Odysseem Matta Damona, takže to na téhle základní rovině prostě dobře funguje, a to i navzdory tomu, že se dopředu referovalo o tom, že natáčení na ty obrovské IMAX kamery zabalené ve speciálním boxu, které asi trochu zkomplikovaly natáčení jednoduchých scén, záběr proti záběr, kdy dva herci stojí nebo sedí proti sobě a mluví, takže to nakonec funguje velmi dobře, a že pokud se už teď má začít spekulovat o nějakých Oscarových nominacích, tak herecké taky můžou být.
0: Když jsem mluvil o tom, jak složité byly ty dialogy, tak viděl jsem, že museli připevnit speciální zrcadla vlastně na tu kameru, aby ti lidé si viděli do očí aspoň skrze ty zrcadla, protože přes tu obrovskou kameru, která ještě musela být zabalená do speciálního obleku, protože vydává obrovský rachot, ano. Tak aby byla trošku izolovaná, tak si neviděli, tak museli mluvit přes zrcadla, to mě pobavilo. A když jste mluvil o tom bílém a černém písku, to asi souvisí s tím, že se natáčelo třeba na Islandu, že jo, a na západní Sahaře, na tom sporném území, které si nárokuje Maroko, obletěli vlastně tvůrci celý svět. Taky na to měli obrovský rozpočet, $250 milionů. Žádné speciální efekty tam tedy nejsou, nebo umožňuje to ta technologie?
1: Speciální efekty a vizuální efekty tam jsou, ale ne CGI, ne natáčení na velké green screeny, na ty zelené plochy, na kterých se v zápětí potom doanimuje, doplní prakticky cokoliv. Naopak někdy velice řemeslná řešení toho, jak to udělat, aby se v říši mrtvých skutečně nikdo vynořil z černého písku a začal mluvit s Odysseem, nebo aby protivníci Odysseových vojáků vypadali ořád větší a tak dál, až si někdy říkám, že těch zajímavostí s tím spojených, jak funguje natáčení na IMAX kameru, jak fungují ty reálné praktické triky v takovém velkofilmu, ve filmu takových rozměrů, nejsou rovnou i nějakým zabudovaným marketingovým nástrojem Nolana, protože teď jsou všude desítky, stovky videí vysvětlujících, jak bylo uděláno tohle. Jak se pracuje s tím filmovým pásem.
5: This strip of film
3: That's the highest quality imaging format that's ever been devised.
1: Kolik lidí muselo nosit tu IMAX kameru v tom příslušném obalu. To natáčení je vymyšlené tak, že v sobě rovnou obsahuje tolik zajímavostí, že jsou schopné živit marketing toho filmu a podle mě ještě docela dlouho.
3: Incredible sharpness, very little visible grain.
0: No ale proč teda těch 70 mm? To dává lepší detaily, širší nebo vyšší obraz, že jo, taky pokud to vidíte třeba někde na IMAX plátně, nebo čím to je, že se vám to vyplatí na to točit, protože částečně na to točí třeba Tarantino, na to točil 8 hrozných, ne? Ale nikdo jako zdrťová většina filmařů přece netočí na IMAX kamery.
1: No je to jednak záležitost velice cinefilních režisérů a režisérek, kteří milují dějiny filmu a snaží se k ním nějak vztahovat. Je to úzká elitní skupina tvůrců, kteří si to můžou dovolit, že to velice prodražuje to natáčení, ten rozpočet to zvedá a komplikuje přípravy.
0: Ale v zásadě teda, pardon, dávám to lepší obraz. To je jediný hlavní důvod, proč to Christopher Nolan udělal a dělá.
1: Výška toho obrazu a to, kolik toho v něm vidíme a co to všechno dokáže prokreslit, je potom skutečně něco, co klesá a ořezává se s každým menším formátem na jakémkoliv menším plátně. To následně uvidíme, ten rozdíl tam prostě je.
0: Odyssea zřejmě tedy potáhne ta čísla letos v létě a příští rok, a vy už jste to nakousl, bude směřovat k tomu, že bude mít ambici vyhrát kolik? 7, 8, 9 Oscarů?
1: Nebo 10, to je teď těžké říct. Uvidíme, co
0: bude
1: do toho ještě...
0: Bude patřit k favoritům asi, ne, jednoznačně.
1: Myslím si, že bude patřit k favoritům a že právě z hlediska výpravy, z hlediska kamery, střihu, ale i hereckých výkonů a samozřejmě režie a nejlepšího filmu, tak že tam se zakládá na to, aby Odyssea na Oscarech uspěla a možná, že všechny ty debaty, které film obklopovaly dopředu a to, jak je třeba současný Hollywood asi naladěný vůči Elonu Muskovi, Donaldu Trumpovi a dalším, tomu nakonec vlastně může ještě přidat.
0: Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Já děkuji moc ještě jednou za pozvání a děkuji, že jsem mohl o Odyssey vyprávět.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu, se kterým jsem řešil Odysseu, film, který po více než 20 letech od Troji opět ve velkém oživil zájem diváků o staré řecké báje a pověsti. Na začátku dnešní epizody jste mohli slyšet takový krátký teaser na naši druhou speciální sérii, kterou chystáme na tohle léto, po 5-dílné Kořisti, kterou jsem představil včera a která začne 27. července, nabídneme 5-dílnou četbu Kuciak o vraždě slovenského novináře. O čem bude třetí závěrečný speciál letošního léta, to vám řeknu ve středu. Naslyšenou zítra.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na Filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
4: Francie od září zakáže sociální sítě pro děti do 15 let. Zemřel klíčový svědek v kauze billboardového bose Fischera. Tenistky Krejčíková, Bejlek, Bartuňková i Valentová prošly do druhého kola turnaje v Praze. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přehánky a teploty až 26 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Francouzští poslanci i senátoři odhlasovali zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie se tak stává první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
6: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilních telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody potvrdil Radiožurnálu blízký člen rodiny. Podle něj šlo o mozkovou příhodu. Mluvčí českobudějovické policie Jiří Macner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt zkomplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. V současné době je v chorvatské vazbě, protože je obžalovaný z vraždy svého společníka, vinu odmítá. Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka. Novela ministerstev vnitra a dopravy má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Zaměstnanci takových společností by nově mohli rušit nebo zneškodnit drony v bezletových zónách nad svými objekty. Doteď to můžou dělat jen policisti nebo vojáci. Novela má zároveň urychlit i zásahy policie v podobných případech, řekl ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
7: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
4: Návrh teď míří do mezirezortního připomínkového řízení. Zástupci spolků Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky požadují zastavení stavebních prací na stezce mezi Širákem a Keprníkem. Mění podle nich charakter přírody. Správa chráněné krajinné oblasti to odmítá. Úpravy zhruba čtvrtkilometrového úseku podle ní mají zabránit dalšímu šíření eroze.
8: Tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu CHKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
3: Říká předseda Společnosti přátel Jeseníku Ondřej Bačík. Správa CHKO Jeseníky ale argumentuje tím, že úpravy přírodu nepoškozují a jsou potřebné.
9: Na některých místech už byly znatelné erozní rýhy, jinde, jak vidíte, jsou volné kameny, které se postupně sesunují dolů, jak vlivem srážkové činnosti, tak i průchody návštěvníků.
3: Správa CHKO proto bude i nadále v úpravách pokračovat. Hotovo by mělo být do měsíce. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.
5: Sport.
10: Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji v Praze. Krajenku Lindu Fruvirtovou porazila po setech 6-2 a 6-4. Postup do druhého kola vybojovala před domácím publikem i Sára Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Před utkáním měla Bejlek se soupeřkou vyrovnanou bilanci.
11: Jo, tak já jsem s ní hrála vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
10: První kolo zvládly i Tereza Valentová a Nikola Bartůňková, naopak neuspěly Laura Samson a Jana Kovačková.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Uzavřená D7 u Bytozevsi a taky v Novopatské v Praze. Dálnice D7 směrem z Chomutova do Prahy je uzavřená za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. Policie už dorazila na místo a dočasně přerušila provoz. Brzdí se tam do kolony, aktuálně na 58. kilometru. Výrazné zdržení čekejte v Novopatské ulici v Praze, a to obousměrně. V zúžení cestou na D8 se totiž srazila dvě auta a policie pouští provoz Kyvadlově. Od Kbelské je zdržení okolo 5 až 10 minut, ale směrem z D10 počítejte minimálně 30 minut navíc. A ještě dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov. Za sjezdem na Králův dvůr na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě a sekání travních porostů. Provoz ale není silný, kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a lokálně se přidají přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
13: Dobrý večer u dalších témat radiožurnálu. Stát chce zajistit, aby v Česku do 10 let byla dostupnější paliativní péče. Jenže jak to udělat, když lidí, kteří budou potřebovat, bude nejspíš rychle přibývat. Proto plány ministerstva zdravotnictví představíme ve večerním radiožurnálu už za pár minut. Přeji vám všem dobrý poslech.
5: Večerní radiožurnál
14: a Zuzana Burešová.

0: Paliativní péči v Česku ročně potřebuje asi 65 tisíc lidí. Ne všichni se k ní ale dostanou. A do budoucna má navíc těchto pacientů výrazně přibývat. Právě lepší dostupnost paliativní péče slibuje nová strategie do roku 2035, kterou dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Podrobnosti teď přidá David Šálek z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Pěkný večer.
0: O kolik se tedy musí navýšit kapacity, aby lépe odpovídaly potřebám pacientů?
1: U všech druhů paliativní péče se musí kapacity minimálně zdvojnásobit. Co se týče třeba lůžkových hospiců, tak teď na 100 000 obyvatel připadá 5 lůžek. Do budoucna by jich ale podle nové strategie mělo být 10. Počet ambulancí paliativní péče je zase potřeba navýšit ze současných 75 na víc než 300. Nedostatečné kapacity jsou problém kvůli postupnému stárnutí populace, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
2: Nejrychleji půjdou nahoru v následujících letech počty občanů, počty pacientů ve věku 80+, 85+. Takže kdyby se mě ptali, kolik máme času na přípravu, tak řeknu od teď maximálně 4 roky, aby jsme kolem roku 29-30 už byli připraveni s infrastrukturou.
1: Už jsme řekli, že teď paliativní péči potřebuje asi 65 tisíc lidí ročně. Do roku 2050 by ale jejich počet měl vzrůst až o 86%.
0: To je tedy navýšení kapacit. Co dalšího by se ale podle ministerstva mělo změnit?
1: Tak zlepšit se má třeba taky vzdělávání zdravotníků, jak říká koordinátorka strategie paliativní péče Jitka Kosíková.
3: Takže se bavíme jak o vzdělávání pregraduálním, vlastně v rámci obecné paliativní péči mít zapsatou do vzdělávání každého odborníka, který se ve zdravotnictví nebo v sociálních službách pohybuje, ale pak i tu specializovanou nějakou postgraduální.
1: Mezi další tři oblasti, na které se chce strategie zaměřit, patří větší důraz na individuální potřeby pacientů, podpora pečujících a lepší informovanost veřejnosti. Je taky ale potřeba říct, že strategie neřeší jenom paliativní péči pro dospělé, ale taky pro děti. Se závažným onemocněním, které je výrazně omezuje nebo dokonce ohrožuje na životě, teď v Česku podle ministerstva žije zhruba 13 000 dětí.
0: Novou strategii péče do roku 2035 právě dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. A my už to víme, díky Davidu Šálkovi z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Pěkný večer.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Bez Lionela Messiho a řady dalších hvězd se vrátili argentinští fotbalisté po prohraném finále mistrovství světa do vlasti. Pro národní tým byl u letadla připraven červený koberec s čestnou stráží. Při výstupu hrála svěřencům trenéra Lionela Scaloniho vojenská kapela. Autobusem pak všichni odjeli do sídla fotbalové federace, kde je vítal dav fanoušků. Lionel Messi dnes dorazil soukromým tryskáčem do rodného Rosária, kde by měl strávit několik dní odpočinku. Čekajícím fanouškům se ale hvězdný fotbalista neukázal. Další sportovní zprávy vám předáme za chvíli v pravidelném sportovním přehledu.

0: Kajakář Jakub Krejčí vyhrál kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů v Oklahomě a postoupil do semifinále. To se povedlo i Vítu Přindišovi a Jiřímu Prskavcovi. Mezi ženami taky dvěma Češkám a jejich jména poví na úvod sportovního přehledu Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Pěkný večer.
1: Krásný večer. Sport. Do semifinále žen prošly Amálie Hilgertová a Kateřina Beková, ta ale po povedeném výkonu zůstává opatrná.
2: Snažím se na to koukat, takže bych na to teoreticky mohla mít na to finále. Ideálně předvíst co nejlepší výkony prostě v každých těch jízdách, no a vidím, co mi to přinese. Budu se snažit do toho nastupovat s čistou hlavou a jak říkám, no uvidím.
1: Nedařilo se jen Báře Galuškové, která se do semifinále nedostala. Tenistka Tereza Valentová slaví na turnaji Live Sport Prague Open postup do druhého kola. Australanku Honovou porazila 6-3 a 6-1. Valentová loni hrála v Praze semifinále, to bylo ale ve Stromovce na Spartě, kde Valentová působí. Teď se turnaj koná na Štvanici. Pro českou reprezentantku to není žádný problém.
3: Jo, tak já ty český turnaj zbožňuju, takže já jsem strašně ráda, že zase můžu být tady a to se můžu hrát. Tak samozřejmě, že to není úplně doma, ale tak je to 5 minut od tady, tamtej, takže hlavně, že to zůstalo nějak takhle poblíž, že to mám blízko domů, můžu spát doma ve svý posteli, takže to je super a ten centr je super. Já si to užívám každou chvilku na tom kurtě, takže když třeba dobrou výměna se zahraje nebo něco, tak ty diváci potom jako šílej, takže já šílem s nima tak trošku.
1: Do druhého kola prošly i Nikola Bartuňková, Sára Bejlek a Barbora Krejčíková. Naopak končí Laura Samson, Jana Kovačková a Linda Fruvirtová. 16. časovkářskou etapu Tour de France vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Druhý skončil lídr průběžného pořadí Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším z českých jezdců byl Jakub Otruba na 28. místě. Pro Evenepoela mělo etapové vítězství i osobní význam.
4: Je to pro mě velké vítězství. Mám tady rodinu a všechno ještě umocňuje belgický státní svátek, takže jsem dnes chtěl ukázat, jak jsem hrdý. Důležité pro mě také je, že vidím, jak se zlepšuji. Na začátku túru jsem věděl, že jsem dobrý, ale teď se cítím ještě silnější a mám radost z toho, kam se posouvám. Jsem moc rád, že jsem si dojel pro vítězství.
1: V čele závodu zůstává i po časovce Pogačar, který vede o víc než 4,5 minuty před Evenepoelem. Česká atletka Amálie Švábíková nebude závodit na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu ve skoku o tyči je těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že se Švábíková plánuje po porodu k profesionálnímu sportu vrátit. A plzeňští fotbalisté vstoupí sobotním duelem s Libercem do nového ročníku šance ligy. Viktoria obhajuje třetí místo. Předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek ale dává týmu jednoznačný cíl vybojovat mistrovský titul.
5: Tím, že se nám vlastně povedlo podržet a neprodat ani jedno z klíčových hráčů, tak si myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně se přivízt mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že nemůže zaznít nic jiného, takže ty ambice klub má ty nejvyšší.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: host Radiožurnálu.
1: Nedávno byla vedra. Zejména obyvatelé měst zažívali krušné chvíle. Scháněli klimatizace, ventilátory, odjížděli ven, ale nebylo úniku. Jak města připravit na to, že klimatická krize neskončila? Je to jen tak zasadit strom? Stavějí se domy udržitelně s tím, že mají vnější žaluzie, zelenou střechu a nejlépe nedaleko přírodní jezírko? Téma pro expertku pro udržitelnou architekturu Kateřinu Eklovou.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Spojené státy uvalují 50% cla na zboží z Kanady. Detaily ve zprávách. Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Jana Gulda se zprávami.
1: Ústavní soud obdržel vyjádření vlády ke kompetenční žalobě podané prezidentem Petrem Pavlem. Plénum rozhodne o námitce k možné podjatosti soudce zpravodaje Pavla Šámala v září. Kabinet totiž požaduje, aby soud Šámala z dalšího jednání o žalobě vyloučil. Prezident kompetenční žalobu podal kvůli svému nezařazení do delegace na summit Severoatlantické aliance. Tam nakonec odjel díky předběžnému opatření právě ústavního soudu. Spojené státy uvalují 50% cla na zboží z Kanady. Prezident Donald Trump tvrdí, že Kanada diskriminuje americký obchod. Cla začnou platit za 30 dní a budou se týkat spotřebitelského zboží. Trump použil k zavedení cel paragraf z roku 1930, který žádný prezident nepoužil přes 70 let. Kanada zvažuje odvetu. Policie zasahovala na pražském magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz potvrdila Radiožurnálu policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisti podle něj zadrželi dva lidi. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný. A na Chrudimsku veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru. Hromadný úhyn raků zaznamenali v rybníce v obci Vranov. Jeho příčinu musí určit laboratorní testy. Na konci června už byla nákaza potvrzená v úseku řeky Chrudimky pod Křižanovickou přehradou, zhruba 10 kilometrů od Vranova. Sport. Ve věku 50 let zemřel norský skifař Olav Tufte, dvojnásobný olympijský vítěz a přemožitel Ondřeje Sinka z her v Pekingu 2008. Oznámila to rodina veslaře, který startoval celkem na 7 olympiádách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D7 u Bytozevsi a nehoda v Novopatské v Praze. Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního s osobním autem a přerušila provoz. Osobním autem můžete sjet exitem 60 Bytozeves a přes Lišany se na silnici 7 vrátit v Postoloprtech. Výrazné zdržení čekejte v Novopatské ulici v Praze. Směrem k dálnici D8 v zúžení havarovala dvě osobní auta a policie řídí provoz Kyvadlově. Od Kbelské ulice je to asi na 10 minut, ve směru z D10 postojíte asi půl hodiny. A ještě dálnice D46 z Vyškova do Olomouce. Zbystřete za exitem 7 Drysice. Na kilometru 10 stojí porouchané vozidlo, které může částečně překážet v jízdních pruzích. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až na 5 stupňů. Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer, hostem Radiožurnálu dnes byla americká zpěvačka LP. Rozhovor s ní jsme natočili během festivalu Colors of Ostrava. Mimo jiné řekla, jsem od přírody člověk, který chce všechny potěšit. Cítím obrovskou odpovědnost. Chci, aby lidé měli z mojí hudby radost. Chci jim dát něco, co si budou chtít pustit znovu a znovu. Něco, co je uzdraví nebo jim přinese radost. A to další, co v rozhovoru zaznělo, si už sami poslechněte v repríze krátce po 22. hodině u nás na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o práci.

Odsouzení v některých českých věznicích můžou pracovat na sofistikovaných technických pozicích. Třeba v plzeňské věznici Na Borech už více než 140 mužů vyrábí díly do letadel. Jak složité je tuhle práci získat, poví za chvíli ředitel věznice Drahoslav Červenka. Poslouchejte dál večerní radiožurnál.

0: řídící výroby společnosti WorkPress Aviation Petr Novotný.
1: Věznice nám udělá takový předvýběr, jsou to lidi třeba, kteří mají už vzdělání nebo byli dokonce vzdělaní oboru.
0: Jak dlouho trvá zaučení vězňů?
1: V rámci týdnu až do několika měsíců. Na ten nejsložitější, největší stroj je to až 3 měsíce.
0: Další odsouzený je Mikola. V čem tedy spočívá vaše náplň práce?
2: Jakoby obsluha CNC.
0: A už jste to někde předtím dělal?
2: Jakoby dělal jsem, ale na laseru, ne na frézách. Samozřejmě jsem rád, že jsem dostal příležitost se to naučit. Snad se mi to bude hodit i venku.
0: Ředitel věznice Drahoslav Červinka říká, jak vybírají konkrétní vězně k práci.
3: Začínáme trestnou činností, o tom, jak je manuálně zručný, nebo jestli má nějakou zkušenost s prací zvenku, o tom zdravotní stav, jo, a potom taková obecná kritérie, jestli už třeba tady ve výkonu trestu byl a pracoval.
0: Jaký je mezi vězni zájem o práci?
3: Já si myslím, že zájem je velký, protože za prvý vydělají si nějaké peníze, můžou si splácet dluhy, potom nakonec část těch peněz jde i na kapesné, takže si můžou v kantýně nakoupit.
0: Odsouzení teď pracují na 2 směny. Do budoucna by tu ale mohl fungovat i 3směnný provoz. Z Plzně Julie Suchá, Radiožurnál.
4: Na pláži v písku leželo srdce.

Éra vlaků a tramvají se značkou Škoda končí. Od poloviny roku 2029 budou mít značku Škoda a logo s okřídleným šípem už jen automobily. Za 3 roky vyprší plzeňské strojírně Škoda Group licence na značku, kterou dříve prodala. Hledá proto nové jméno a logo. Detaily si už sami přečtěte na našem zpravodajském serveru.

A teď už budeme chvíli cestovat, přestože Lotyšsko obývají necelé 2 miliony lidí, je to země etnograficky neobyčejně pestrá. Jednotlivé regiony si dodnes zachovávají svou kulturu i tradice. Jeden region ale přece jen vyčnívá, Latgalsko. Tamní obyvatelé totiž dodnes používají specifický dialekt, latgalštinu. Jazyk, který v minulém století chtěli vymítit domácí i zahraniční autoritářské režimy. A právě o tom bude další reportáž.

0: Myslím, že hodně z nás spojuje to, že když jsme byli děti, rodiče na nás latgalsky nemluvili. Takový příběh má mnoho z nás. Edite, Kristýna.
1: Vypráví Vizma Mičule, která se společně se svými přáteli sešla na pěveckou zkoušku. Stejně jako Jure Svilums.
2: Ano, jako mnoho Latgalců dnes i já žiju v Rize. Přišli jsme sem pracovat, studovat, dělat jiné aktivity, ale taky tu máme tuhle skvělou folklorní skupinu Cejdery.
1: Je to folklorní skupina, která udržuje latgalské tradice i Latgalce samotné pohromadě.
2: Když vezmete kámen a hodíte ho do jezera, vzniknou vlny, soustředné kruhy. Nejdřív jsou malé, ale jak se šíří dál, po hladině rostou. Ty kruhy, to jsou cejdery. Už nevím, kdo tehdy ten název vymyslel.
1: Důležité ale je, že skupina vznikla. A to před 13 lety. Latgalové jsou spjatí s historickým regionem na východě Lotyšska, Latgalskem. Latgalsko se po dlouhá staletí vyvíjelo celkem odlišně od zbytku země. To se odrazilo nejen v náboženství a kultuře, ale také v jazyce. Latgalové totiž mluví specifickým dialektem, latgalštinou. Nechybilo přitom mnoho a autoritářské a diktátorské režimy latgalštinu mohly zcela zničit. Útlak jazyka pokračoval až do rozpadu Sovětského svazu.
3: My jako děti jsme se ve školách latgalsky učit nemohli. Ani jsme se neučili nic o nás, jako o Latgalech. Teď jsme generace, která má děti, ale na své děti často latgalsky nemluvíme, protože tak nemluvili na nás.
1: Popisuje dnešní situaci Edite Lajme. Podle odhadů neziskové organizace Voluda dnes latgalsky mluví okolo 164 tisíc lidí. Dnes je latgalština chráněná zákonem. Některé školy ji dokonce vyučují.
2: Máme oficiální zpravodajský portál v latgalštině. Vydali jsme několik knih v latgalštině. Dokonce máme i latgalskou verzi navigace Waze.
1: Uzavírá Juris Willums. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Poslechněte si zprávy s Janou Buldou.
1: Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit až 15 000 nových bytů, ukázala analýza. Odboráři na pražském letišti vyhlásili stávkovou pohotovost. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na mistrovství světa v Oklahomě kvalifikaci kajakářů. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost. Lokálně se přidají přehánky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu Plus ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
3: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů.
1: Byty chce stát a nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. První projekt by mohl být připraven k výstavbě v roce 2029. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. A důvodů pro stávkovou pohotovost je víc, řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
4: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Německá policie zaznamenala v posledních 5 letech nárůst počtu případů sexuálního násilí na dětech. Oznámili to společně německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a šéf spolkového kriminálního úřadu Holger Münch. Loni to bylo přes 17 000 a to je o 1600 víc než v roce 2021. Ve víc než polovině případů existoval mezi obětí a pachatelem vztah. Rizikové je hlavně prostředí na internetu. Policie zároveň upozorňuje, že počet případů je jistě vyšší, ve statistice jsou jen ty nahlášené. Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Neznámý pachatel tímto způsobem vylákal z ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Informovala o tom policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že k tomu zneužili jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování.
5: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
2: Sport.
1: Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. V americké Oklahomě byl o 14 setin sekundy rychlejší než Němec Hege.
6: Jo, já jsem rád za ten výkon, který jsem dokázal podat, protože přímě jsem byl před tou kvalifikací dost nervózní, věděl jsem, že nemusím jet svoje maximum, to je ve výsledku občas nejhorší. Třeba druhýmu momentálně ve světovém rankingu Anatoly Lososovi se to nepovedlo a je 31. Takže to je přesně to, kdy člověk nechce udělat žádnou velkou chybu a chce si to v klidu pojistit.
1: Kromě Krejčího se mezi 30 semifinalistů dostali i Přindiš a Prskavec a mezi ženami Beková s Hilgertovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná D7 u Bytozevci a kolona v Novopatské v Praze. Dálnice D7 ve směru z Chomutova do Prahy je stále neprůjezdná za sjezdem na Bytozeves. Po nehodě kamionu s osobním autem tam policie vyšetřuje a odklízí následky srážky. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Zdržení čekejte v ulici Novopatská v Praze. Kvůli dřívější nehodě se tam v omezení projíždělo kyvadlově. Před chvílí už následky nehody odklidili a provoz byl obnoven, takže trpělivost, kolona se rozjíždí. Na dálnici D5 směrem na Plzeň dejte pozor na výjezdu z Prahy. Na 5. kilometru u exitu na Rudnou se porouchal kamion. Stojí v odstavném pruhu, ale světelná šipka zkracuje nájezd na dálnici. A ještě silnice 55 na obchvatu Otrokovic. Čekejte nehodu za odbočkou na Machovou. Havaroval tam motorkář a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty je 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
8: Pár desítek minut před svým vystoupením na festivalu Colors of Ostrava poskytla Radiožurnálu velmi obsáhlý rozhovor americká zpěvačka LP. Tak si ho poslechněte. Letos je to 9 let od vašeho prvního vystoupení v Česku. Bylo to v pražském klubu Roxy a pamatuju si, že vstupenky zmizely za 5 minut. Pamatujete si ten večer?
9: Ano, pamatuju si ho. Vzpomínám si, že jsem před koncertem mluvila s fanoušky a byla jsem úplně překvapená. Ve vzduchu byla neuvěřitelná energie. Mám pocit, že jsme tehdy začínali písní Muddy Waters. Pamatuju si obrovské fotografie na stěnách, jinak byl celý prostor ponořený do tmy. Klub byl úplně narvaný a já si jen říkala, tohle je neuvěřitelné.
8: Byl to vážně magický koncert a kdo měl štěstí být u toho, tak na ten večer asi fakt nezapomene. O pár měsíců později následoval festival v Ostravě, Colors. Má pro vás ten festival pořád zvláštní místo ve vašem srdci?
9: Rozhodně, bylo to kouzelné, byla to moje první návštěva a vůbec jsem nečekala, že přijde tolik lidí. Úplně mě to ohromilo. Lidé zpívali každou píseň se mnou a já měla pocit, že jsme opravdu propojení. Moc se mi líbilo i to dlouhé molo do publika. Byla jsem doslova mezi lidmi a strašně jsem si to užívala. Upřímně řečeno, byla jsem z toho v úžasu.
8: Máte vůbec během festivalu čas se podívat na koncerty jiných interpretů? Nebo se prostě uzavřete do sebe a soustředíte se na vlastní vystoupení?
9: Nejvíc přemýšlím o svém koncertu. Když zbyde čas až potom, tak se třeba někam podívám, ale většinou je pro mě těžké se od toho úplně oprostit. Raději zůstávám soustředěná na to svoje.
8: Jak takové soustředění vlastně vypadá? Sedíte sama v karavanu? Zkoušíte, soustředíte se, opakujete si texty. Co přesně si máme vybavit?
9: Ani nevím, prostě se snažím být v klidu, bez starostí. Postupně během dne rozespívávám hlas, připravuju ho na večer, cvičím trochu jogu, skáču přes švihadlo, rozhýbu tělo. Zpívání je pro mě hodně fyzická záležitost, takže potřebuju být i fyzicky připravená.
2: Host Radiožurnálu.

0: Hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava byla americká zpěvačka LP.
1: You're basically in the middle of a tour.
2: Nacházíte se uprostřed turné a zároveň vydáváte v září nové album Room 12. Když jsem se díval na ten váš program, tak mě překvapilo, kolik měst a koncertů absolvujete během roku 2026. Musí to být vyčerpávající neustále cestovat. Je každý koncert něčím speciální? Prožíváte koncert po každé jinak?
1: The different emotions from that, or yeah, it's just like no, one no, after another.
3: No. I mean, it's very different all the time, but
4: každý koncert je jiný, jen se do něj musím umět rychle ponořit a stejně rychle ho zase nechat za sebou. Nemůžu v něm zůstávat ještě další den, po skončení se už musím soustředit na další město, další publikum, další atmosféru.
2: Co vlastně můžete během koncertu změnit? Předpokládám, že playlist asi ne.
4: Ve skutečnosti ho měnit můžeme. Mám teď v kapele několik nových muzikantů, takže máme připravených víc skladeb. Na zvukové zkoušce si je projdeme a pak podle energie poznáme, co ten večer funguje nejlépe. Snažíme se koncerty obměňovat, aby lidé nezažívali každý večer úplně to samé.
2: Kde se cítíte svobodnější? Při skládání a tvorbě nebo na pódiu?
3: I mean, they are absolutely necessary to one another in my opinion. There's no I like doing both.
4: Podle mě jedno bez druhého nemůže existovat. Obojí je stejně důležité. Ve studiu si můžete někdy dovolit říct, dneska to nejde, zkusíme to zítra.
3: When you're in the studio, you know, like if you're not feeling it that day, you can do a different day sometimes.
4: Ale na pódiu takovou možnost nemáte. V tu chvíli prostě musíte být 100% připravený.
3: But you know, like you have to be on when you're in these, you know, moments.
1: The Room 12 is a new album. It will be out on September.
2: Jak jsem zmiňoval, Room 12 vychází 2. září. Venku jsou dva single, tím posledním je Love is All I Have. Jste i po všech těch letech pořád nervózní z toho, jak nové písně lidé přijmou? Zažíváte ten speciální moment, když fanoušci poprvé můžou slyšet vaši novou muziku?
1: Is it still kind of a special moment when you are looking forward to us fans to hear it for the first time?
3: Yes, and you don't know, you know. Songs have a journey, especially the way things are today.
4: Samozřejmě, vždycky. Nikdy nevíte, jakou cestu si konkrétní píseň najde. Dnes funguje hudba úplně jinak než dřív a každá skladba si publikum hledá po svém. Takže ano, nervózní jsem vždycky. Jen se nad tím nesmím zamýšlet příliš dlouho. Očekávání je vždycky tak trochu váš nepřítel.
0: Říká zpěvačka LP, která byla hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava.

0: Hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava byla americká zpěvačka LP.
1: Does it bring you more and more confidence?
2: Přináší vám léta na scéně větší sebevědomí? Protože když jste úspěšná tak dlouho, tak člověk asi začne mít pocit, že si musí svoje postavení neustále obhajovat, ne?
3: No, you have to get out of that, you know what I mean? And like, you know, I have a big song that like is people's favorite, but like...
4: Ne, právě z tohohle pocitu se musíte dostat. Samozřejmě mám jednu velkou píseň, kterou lidé milují, ale když se podívám na své koncerty, publikum se mnou zpívá skoro všechno, kromě těch úplně nových věcí, a toho se držím. V dnešní době je důležité vážit si světa, který kolem sebe vytváříte, fanoušků, lidí, kteří s vaší hudbou souzní. Dnes existují miliony věcí, které si člověk může pustit nebo oblíbit. O to víc bychom měli být vděční za komunitu, která kolem naší tvorby vzniká, a soustředit se na to, abychom pro ní vytvářeli další věci. Když se totiž člověk příliš snaží zavděčit všem, já jsem od přírody člověk, který chce všechny potěšit, a upřímně, moc dobrého mi to nepřineslo. Není to zdravá vlastnost. Samozřejmě chcete, aby lidé měli z vaší hudby radost. Chcete jim dát něco, co si budou chtít pustit znovu a znovu. Něco, co je uzdravuje nebo jim přináší radost. Přesně to pro mě hudba znamená.
3: Give people something that they wanna listen to over and over again, that heals or brings joy to their soul. That's what music is to me.
5: Is there also a part of how it's called, maybe a responsibility in the
2: performance? Je s tím spojená i určitá odpovědnost. Měl by umělec cítit zodpovědnost vůči publiku?
5: Should the artist be responsible?
3: Yes.
4: Rozhodně, ta odpovědnost je obrovská. Pro mě hlavně znamená jediné, hlavně to nepodělej.
3: It's like, don't suck. Don't, like, you know, like,
4: opravdu, je to moje práce. A po těch 90 minut koncertu jsou všichni lidé v publiku tak trochu v mé péči. Chci, aby měli pocit, že je o ně postaráno, aby nemuseli přemýšlet nad ničím jiným.
3: 90 minutes or whatever it is, you know, and I want them to feel taken care of. It's like,
4: je to podobné jako u komika. Když není vtipný, všichni sedí v trapném tichu.
3: You know, it's like a, you know, if a comedian's not funny and everyone's like it's hard. So
5: that's great that you said under your care, because
2: mě teda zaujalo, že jste použila výraz v mojí péči. Znám spoustu interpretů, kteří by spíš řekli, že naopak oni mají publikum pod kontrolou. Je to pochopitelně angličtina, ale není trochu nebezpečné říkat tomu kontrola?
5: How dangerous that is to call the care and to use the word control.
3: Yeah. I don't like that word in any way.
5: Me neither.
3: You know, I don't like, you know, it's a
4: já to slovo kontrola vůbec nemám ráda. Přijde mi, že když interpret mluví o tom, že chce publikum ovládat, je v tom něco domýšlivého, něco arrogantního a možná dokonce agresivního. Vždyť jsme pod kontrolou celý den, ze všech stran. Hudba přece nemá lidi ovládat. Když se vám líbí, tak se vám líbí. Když ne, tak ne.
3: We're being controlled all day long in so many ways. Like, I don't want to control anybody through music. If you like it, you like it.
4: Stejně jako na sociálních sítích, lidé mají potřebu všechno komentovat a odsuzovat. Proč? Protože chtějí mít kontrolu. Ale víte, jak tu kontrolu můžete uplatnit? Prostě vypadněte. Puste si něco jiného, to je celé. Já jsem přece nikomu neklepala na dveře a nenutila ho, aby poslouchal moji hudbu. Nepřicházejte do mého světa, pokud sami nechcete.
3: I didn't come to your house and knock on the door and be like, yeah, you know, it's like, what, like, don't come to my world, you know, unless you want to.
0: Říká zpěvačka LP, která byla hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 10:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Česko pokročilo v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit pro reaktory. Těmi by podle ministerstva průmyslu a obchodu mohly být Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Polská vláda chce zavést strop na výdělky lékařů ve veřejném zdravotnictví, oznámil to premiér Donald Tusk. Podle něj by nejlépe placení lékaři v Polsku neměli vydělávat víc než v přepočtu zhruba 428 tisíc korun měsíčně. Omezení by se mělo týkat i počtu odpracovaných hodin. Zákon chce premiér předložit parlamentu na začátku září po veřejné debatě. Jeden z hlavních představitelů turecké opozice, Özgür Özel, oznámil, že založí novou politickou stranu. Řekl to poslancům Lidové republikánské strany, která patří mezi hlavní opoziční uskupení v Turecku. Z jejího vedení ho před 2 měsíci sesadil soud. Tehdy zrušil výsledky vnitrostanických voleb z roku 2023. A chovatelé z brněnské zoo našli hledaného jeřába dourského. Pták ze zahrady unikl minulý týden. Dnes ho objevili pracovníci stěhovací služby v areálu Purkyňových kolejí. To je zhruba 3 kilometry od zoo. Chovatelé zvíře vrátili do expozice a zastřehli mu letky, aby znovu neuletělo. Jeřáb je v dobrém zdravotním stavu. Sport. 16. časovkářskou etapu cyklistické Tour de France ovládl Remco Evenepoel. Celkové pořadí dál vede Slovenec Tadej Pogačar o 4,5 minuty právě před Belgičanem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D7 u Bytozevci a omezení na Pražském okruhu. Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie stále vyšetřuje nehodu nákladního s osobním autem a přerušila provoz. Osobním autem můžete sjet exitem 60 Bytozeves a přes Lišany se na silnici 7 vrátit v Postoloprtech. Omezení čekejte taky na Pražském okruhu ve směru D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62. a 63. kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu, ale výjízdní pruh je uzavřený, provoz už ale zeslábl a kolony nevznikají. A ještě dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov. Za sjezdem na Králův dvůr na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě a sekání travních porostů. Projedete bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně ale začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách pak většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Libora Boučka.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Pár desítek minut před svým vystoupením na festivalu Colors of Ostrava poskytla Radiožurnálu velmi obsáhlý rozhovor americká zpěvačka LP.
1: When a person is following your career and watching your...
0: Když člověk sleduje vaši kariéru a vaše koncerty, tak má pocit, že z každého vystoupení odchází jedna hlavní emoce. Může to znít banálně, ale je to důležité, tou emocí je láska. Cítíte to stejně, že i lidé, kteří vás třeba předtím vůbec neznali a přišli jen na festival, tak následně odcházejí z koncertu s pocitem, že mají chuť zavolat někomu, koho mají rádi. To je přece kouzelný, že šíříte lásku.
1: After the show, people have a feeling that they must call somebody they love. It's magical, isn't it?
2: That's great. I love that.
1: Really, I mean, you're spreading love.
2: That's the biggest thing. I feel it, and I just feel like I think any person can look at me.
3: Přesně. A právě tohle je pro mě nejvíc. Mám pocit, že každý člověk se na mě podívá a vidí, že jsem si v životě prošla svou cestou. Že mi svět nic nedal zadarmo. A to platí pro většinu z nás. Nikdy jsem ale neztratila víru v lidskou schopnost milovat.
2: Faith in people's ability to love. You know, I've seen, you know, people so many times.
3: Kolikrát jsem viděla třeba pár, kdy žena přivedla na koncert přítele a on se tvářil, no skvělé, co mi tady ta lesba asi tak předvede.
2: Oh, okay. Here we go. Here we go. Yeah. What is this guy gonna do? And I'm like,
3: a já jsem si v duchu říkala, kamaráde, buď v klidu, bude to dobré, bude tě to bavit.
2: Buddy, just relax, man. It's gonna be good. It's fun.
1: And do you see it from the stage?
0: A za pár minut už tančí. Objímá svoji partnerku.
1: In a few minutes they are dancing, they're hugging, you know, the girlfriend.
2: Yeah. It's like, you know, I'm that's my goal to.
3: Přesně, a to je můj cíl. Nechci teď otevírat nějakou gay agendu, protože svět se stejně zase posouvá jiným směrem. Ale myslím si, že když někdo ve vaší rodině nebo mezi přáteli otevřeně řekne, jsem gay, a vy toho člověka celý život milujete a vážíte si ho, najednou se na celou věc podíváte jinak. Najednou to není žádný útok z druhé strany. Je to pořád ten samý člověk, kterého znáte.
2: An attack from the other side, you know? And I think that, like, as an artist, that's, you know, that's not the job I take as my primary.
3: Nemyslím si, že je to moje hlavní role jako umělce, ale je to jedna z mých odpovědností. Šířit atmosféru přijetí, ukazovat, že není důvod mít strach.
2: To spread an ethos of acceptance and you know, no fear about, like,
3: co vám vlastně vadí? Vy přece budete úplně v pořádku bez ohledu na to, s kým já žiju nebo koho mám ráda.
2: You're gonna be all right. You know, like, regardless of who I'm associated with, you know, so you're gonna be fine.
3: Líbí se vám hudba? Užíváte si koncert? Cítíte lásku? Tak to je přece nejdůležitější.
2: And do you like the music? You're enjoying yourself? You feel some love? Good. That's it.

0: Hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava byla americká zpěvačka LP.
1: I'm thinking about what is the killer of love.
2: Když přemýšlím nad tím, co dnes lásku ničí, tak mě napadají hlavně ega. Zdá se mi, že lidi jsou čím dál víc zahledění sami do sebe. Sociální sítě, způsob komunikace. Vnímáte to podobně?
1: Getting more and more egoistic thanks to the social networks, communication. Yeah. And I mean, do you feel this?
3: Yeah, egos and wanting to be right and wanting to, like, you know, I think that sometimes it's also that and that is a negative comment thing.
4: Ano, ega. A tak je potřeba mít za každou cenu pravdu. To je podle mě i důvod, proč lidé píšou tolik nenávistných komentářů. Často prostě ještě nenašli něco, co by pro ně bylo opravdu důležité. A tak se upnou k jedné věci, k něčemu, v co věří, a musí se pak vymezit proti čemukoliv jinému. Říct, že to nenávidí, a vytvoří si z toho tak trochu vlastní identitu. A to je vlastně strašně smutné a řekla bych, že je to i určitá lenost. Víte, kolik práce stálo dostat se tam, kde dnes jsem? Myslíte si, že to všechno přišlo samo, že jsem získala svůj hlas, napsala všechny ty písně a sedím dnes vedle vás díky tomu, že jsem si říkala, nenávidím tohohle a tamhle toho taky a vlastně i vás, i když vás vůbec neznám? Kam vás takový přístup dovede? Přijdete domů a budete oslavovat, jak jste byli na někoho zlí? Víte co, seďte si tam, slavte si, užijte si to.
3: OK, enjoy. Have fun with your own self, alone in your house, celebrating how mean you are. It's great.
2: Myslíte, že se to zhoršuje?
3: Yeah, I do. Just because there's a lot of lonely people in the world, and we're very isolated.
4: Ano, myslím, že je na světě hodně osamělých lidí. Jsme mnohem izolovanější než dřív. Na druhou stranu se někdy říká, nevím, jestli jste to slyšel, že jako civilizace žijeme v nejméně násilné době historie. A lidé si říkají, jak je to možné. Možná to opravdu je pravda. Jenže dnes máme všechno špatné neustále před očima. Na telefonech, na obrazovkách, v sociálních sítích.
3: You know, I'm not gonna say it's getting worse. I'm gonna say it's getting better, you know. And I always think that love and goodness will prevail, and I'm not going to change that.
4: Takže víte co? Nebudu říkat, že svět je horší. Já budu říkat, že je lepší. A vždycky budu věřit tomu, že láska a dobro nakonec zvítězí. Na tom nehodlám nic měnit. Co jiného s tím chcete dělat?
3: So that's it. What are you going to do about it? Bring it.
2: Máte pravdu, nestačí asi říkat, je to čím dál horší. Měli bychom dělat všechno proto, aby to bylo lepší.
4: Přesně, to je naše poslání. A vrátím se ještě jednou k slovu odpovědnost. Mějme odpovědnost sami za sebe. Když chcete něco zveřejnit nebo něco říct, nemusíte pokaždé křičet do světa. Podívejte se na mě, já. Tohle často dělají politici.
3: I'm this, you know what I mean? I mean, that's what politicians do, you know?
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D7 u Vitozevce a taky nehoda na silnici 20 u Plzně. Připomínáme uzavřenou dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy. Před několika hodinami tam došlo k vážné nehodě kamionu a osobního auta.

0: Dálnice je uzavřená déle než hodinu a půl. Kamiony brzdí do kolony na kilometru 60. Osobním autem se na tomtéž kilometru dá sjet exitem na Bitozeves a po trase přes Staňkovice a Lišany najet zpět v Postoloprtech. Objízdná trasa se ale plní. A ještě upozornění na čerstvou nehodu na silnici 20 na výjezdu z Plzně na Karlovy Vary. Za obcí Chotíkov u odbočky na Letce došlo k havárii osobního auta. Následky můžou překážet v provozu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pár desítek minut před svým vystoupením na festivalu Colors of Ostrava poskytla Radiožurnálu velmi obsáhlý rozhovor americká zpěvačka LP. Na vašich rozhovorech mě baví ještě jedna věc. Kdykoliv mluvíte o Česku, vždycky ve mně probudíte něco, čemu bych říkal národní hrdost. Mluvíte o naší zemi opravdu krásně. Určitě v tom pochopitelně hraje roli i Iveta.
1: Určitě je to jedna z nejskvělejších osob, které jsem kdy potkala kdekoliv na světě.
0: Proč bychom podle vás měli být na Česko hrdí? Často máme pocit, že jsme malá země, které se nikdo nevšímá. Vy ale o Česku mluvíte skoro jako o svém druhém nebo třetím domově.
1: Víte, stejně jako jsem před chvílí mluvila o sobě, uvědomujeme si vůbec, jak těžké je vůbec vytvořit stát? Myslím, že na to někdy zapomínáme. Máme pocit, že tu země byly odjakživa. Narodili jsme se a oni už existovali, takže je bereme jako samozřejmost. Jenže samozřejmost to není. A nikdy bychom to tak neměli brát, když slyším, že mizí jazyky nebo že zanikají kultury, je mi z toho smutno. A znovu se vrátím k rozmanitosti. Už jsem to říkala mnohokrát. Já přece nechci, aby byli všichni lidé stejní. Nechci, aby byli všichni gejové. Vůbec ne. Chci rozmanitost. Chci různé národy, různé rasy, různé jazyky, různé kultury, různé názory. Právě to je na světě nádherné. Chci přijet do Prahy a vidět tam spoustu McDonaldů, jako všude jinde. Jasně, McDonald's může být fajn, kuřecí nugety jsou dobré, ale není to to, kvůli čemu sem člověk přijede. Měli bychom si užívat naše rozdíly. Připadá mi smutné, že se svět někdy snaží všechno sjednotit, jako bychom měli být úplně stejní. S tím prostě nesouhlasím. A pokud někdo chce žít v takovém světě, je to jeho volba. Já si ale myslím, že krása světa spočívá právě v jeho rozmanitosti.
0: Jak odpočíváte, když skončí nahrávání desky, turné a máte konečně pár volných dní? Co je první, co chcete dělat?
1: Miluji moře. Nejradši prostě jedu na pláž a jen tam jsem. Voda je pro mě něco, co mě úplně uklidňuje.
0: A dá se to ještě vůbec? Být světovou hvězdou a jen tak si lehnout na pláž?
1: Někdy ano. A víte co, mě vlastně vůbec nevadí, když za mnou lidé přijdou, jedině tehdy, když to opravdu zasáhne do nějakého důležitého okamžiku. Jednou jsme byli s přáteli v Mexiku. Jeli jsme golfovým vozíkem na pláž, protože jsme chtěli stihnout západ slunce. Jenže nás lidé cestou pořád zastavovali kvůli fotkám. Tak jsem jim říkala, přijeďte za mnou na pláž, až moji kamarádi uvidí západ slunce, moc ráda se s vámi vyfotím. Nakonec za námi na pláž přijelo asi 10 golfových vozíků, takže mi to vadí jen tehdy, když to někomu kazí nějaký výjimečný okamžik. Jinak jsem za to nesmírně vděčná. Když má někdo rád moji hudbu, je to krásný pocit. A myslím si, že i tohle je součást mé práce. Já jsem nikdy netoužila být slavná. Někteří lidé to tak mají. Řeknou si, chci být celebrita a je to v pořádku. Já to měla jinak. Chtěla jsem být dobrý muzikant, dobrá zpěvačka, dobrá autorka písní a hlavně jsem se chtěla spojit s lidmi. Proto jsem nikdy nebyla ten typ člověka, který by fanouškům odmítal fotku nebo podpis. Možná jednou, ale to opravdu nešlo. Bylo to při večeři a bylo to hodně neomalené. Jinak ale nejsem člověk, který by si kolem sebe stavěl bariéry.
0: Moc děkuju, že jste si na nás udělala čas. Bylo mi velkou ctí.
2: I will continue to.
3: Freedom.
2: Yeah.
3: And enjoy the concert here in Ostrava.
2: Thank you very much. I appreciate it.
3: Thank you very much.
0: Tak tohle byla LP v tom nejdelším rozhovoru, který v rámci účinkování na festivalu Colors of Ostrava českým médiím poskytla. I dál poslouchejte Radiožurnál a těšte se na další hosty.

0: host Radiožurnálu.
1: Nedávno byla vedra. Zejména obyvatelé měst zažívali krušné chvíle. Scháněli klimatizace, ventilátory, odjížděli ven, ale nebylo úniku. Jak města připravit na to, že klimatická krize neskončila? Je to jen tak zasadit strom? Stavějí se domy udržitelně s tím, že mají vnější žaluzie, zelenou střechu a nejlépe nedaleko přírodní jezírko? Téma pro expertku pro udržitelnou architekturu Kateřinu Eklovou.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávu připravila Monika Chmielová.
4: Ukrajinský ministr zahraničí Sibiha poděkoval Česku za podporu Ukrajiny. Zda se má vražda zařadit mezi v Česku nepromlčitelné trestné činy, projednává Senát i poslanecká sněmovna. Vodní slalomář Krejčí ovládl na mistrovství světa ve Spojených státech kvalifikaci kajakářů a zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a objeví se přehánky, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha si dnes telefonoval se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů. Poděkoval mu za českou podporu Ukrajiny.
5: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociálních sítích napsal, že poděkoval Česku zejména za příspěvek téměř 7 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 148 milionů korun, do fondu Pure, ze kterého Ukrajina nakupuje zbraně. Poděkoval také za trvalou podporu ukrajinského vstupu do Evropské unie. Sibiha dále napsal, že svého českého kolegu informoval o zvyšujícím se počtu ruských balistických útoků na civilní obyvatelstvo a civilní kritickou infrastrukturu. Důvodem je podle Sibihy neschopnost Ruska dosáhnout jakýchkoliv strategických cílů na poli boje. Ministři také probrali pomoc ukrajinské energetice, vzájemně výhodné obranné partnerství a české investice do rekonstrukce Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu nebo například činy proti lidskosti, na které se uplatňuje i mezinárodní právo. Mezi ně by teď chtěli někteří poslanci a senátoři zařadit i vraždy. Argumentují například lepší analýzou DNA. Pro změnu trestního zákoníku nevidí důvod třeba vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a advokát Tomáš Grivna.
6: Podle mě jde spíše o populistický návrh, než že by měl nějaký odborný background. Nedávna novela prodloužila tu promlčecí dobu na 30 let u vraždy, nehledě na to, v kterém odstavci, či jak závažná ta vražda byla spáchána.
4: Dodává, že pokud například vývoj policejních metod pokročil natolik, jak argumentují zákonodárci, nevidí důvod, aby se neuplatnili hned a na vyšetření vraždy současných 30 let nestačilo. Po 3 letech skončily úpravy zámku v Litomyšli. Dělníci vyměnili střešní krytinu, opravili vybrané interiéry a restaurátoři obnovili z grafita a na fasádě. Bylo potřeba je vyčistit a místy zpevnit, říká kastelán Petr Weiss.
7: Některá z grafita byla odfouklá, byla pod nimi kapsa vzduchová, tam potom restaurátoři postupně museli injektovat nějaký zpevňovač, znovu proškrábnout. Některé části chyběly úplně, tak tam potom ve spolupráci s památkáři bylo nutné domyslet ten dekor.
4: Stát za opravy zaplatí zhruba 600 milionů korun, zhruba třetinu pokryje dotace z evropských peněz.
2: Sport.
4: Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa ve vodním slalomu kvalifikaci kajakářů. Do semifinále v americkém Oklahoma City postoupili taky Vít Přendiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla pouze Bára Galušková a podrobnosti ze závodu hlídek má reportér Jan Cuchan.
8: České kajakáře připravil o medaili dotek branky číslo 5 pádlem Prskavce. Bez něj by získali zlato, takhle olympijský vítěz z Tokia obsadil s Krejčím a Přindišem 6. místo. Na něm skončili i Hilgertová, Beková a Galušková s více než 5-sekundovou ztrátou na vítězné australské kajakářky. Mezi muži vyhráli Slovinci. Zítra vstoupí do mistrovství světa kanoisti, a to taky kvalifikacemi a týmovými závody. Z Oklahoma City Jan Cuchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Opět průjezd na D7 u Bytozevsi a překážka na D10 u Bezděčína. Dálnice D7 ve směru z Chomutova do Prahy je čerstvě opět průjezdná za sjezdem na Bytozeves. Po nehodě kamionu s osobním autem se podařilo odklidit následky nehody a provoz je obnovený v běžném režimu. Kolona se rozjíždí, tak trpělivost. Velmi opatrně jeďte po D10 z Prahy na Mladou Boleslav za sjezdem na Nymburk. V okolí 41. kilometru máme hlášené chodce na vozovce. Dávejte tam veliký pozor. A omezení čekejte na Pražském okruhu ve směru D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62. a 63. kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu. Ale jízdní pruh je ozavřený, kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
3: Dobrý večer. V Česku přibývá nepovolených letů s drony nad chráněnými budovami, jako jsou třeba elektrárny nebo nemocnice. A stát řeší, co s tím. Nově by mohli proti dronům zasáhnout proškolení zaměstnanci a nemuseli by čekat na pomoc policie. A právě tohle téma probereme ve večerním radiožurnálu už za malou chvíli.
2: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Stát chce posílit protidronovou ochranu u kritické infrastruktury. Ministerstva vnitra a dopravy teď připravují změny zákonů, které rozšíří možnosti, jak drony ohrožující třeba elektrárny eliminovat. Nově by měly mít možnost zasáhnout přímo zaměstnanci daných firem. Dnes to můžou udělat jen policisté nebo vojáci. Detaily zná Michal Forst z domácí redakce. Vítejte, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč je tedy zapotřebí tu dosavadní praxi měnit?
1: Na začátek upřesněme, že nemluvíme o protizdušné obraně vůči vnějšímu nepříteli. To má na starosti ministerstvo obrany. Rezorty vnitra a dopravy naopak řeší množící se incidenty s drony. Ty se často neoprávněně pohybují v okolí chráněných objektů, jde například o energetickou infrastrukturu, jako jsou elektrárny, zásobníky ropy, pohonných hmot a plynu. Pak taky dopravní infrastrukturu, jako jsou letiště nebo řízení provozu na železnici. Seznam by se mohl ještě rozšířit, třeba na budovy státní správy, ministerstva, nemocnice, banky nebo zdroje pitné vody. Za současných pravidel můžou proti dronům zasáhnout jenom policisté nebo vojáci. Než se ale na místo dostanou a můžou něco udělat, je často daný dron dávno pryč. Popisuje vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
2: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek, proto připravili jsme tady tu novelu.
0: A kdo tedy všechno by mohl právě proti dronům zasáhnout?
1: Nově budou moct proti nespolupracujícím dronům zasáhnout i přímo zaměstnanci nebo najaté bezpečnostní agentury jednotlivých institucí kritické infrastruktury. Budou na to muset být proškolení, disponovat potřebným vybavením a zasáhnout budou moct pouze za přesně zákonem stanovených podmínek. Pokračuje Lukáš Klučka.
2: Subjekt, který bude chtít tuto možnost využít, bude muset předem připravit vyhodnocení vlastních rizik, možné směry útoku i praktické způsoby ochrany. Tak, aby byl tento případný budoucí zásah a tato obrana systémová a neprobíhala zmatečně.
1: Jakými způsoby instituce tu likvidaci dronu provedou, jestli půjde například o rušení signálu, sestřelení, zachycení nebo jiné technologické řešení, to už bude na nich. Širší pravomoci by měly mít i policisté. Nově by mohli v terénu proti dronu zasáhnout i při podezření na špionáž. Teď to můžou udělat jenom v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku a veřejného pořádku. Ministerstva teď příslušné novely posílají do mezirezortního připomínkového řízení. Pak je dostane k projednání vláda.
0: Stát tedy chce posílit protidronovou ochranu kritické infrastruktury. Jak to chce udělat konkrétně, to řekl ve večerním radiu žurnálu Michal Forst z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Před 57 lety stanul americký astronaut Neil Armstrong jako první člověk na měsíci. Přistání sledovalo přes 600 milionů diváků po celém světě. Rozhlasovým posluchačům v tehdejším Československu přibližovali slavné okamžiky redaktoři ze studia na Pražských Vinohradech podle televizního přenosu z amerického Houstonu a zpráv světových tiskových agentur. Neil Armstrong kromě jiného řekl, povrch je velmi jemný, vypadá to skoro jako prášek, ulpívá na botách, bořím se málo, ale stopy a šlépy jsou zřetelně vidět. Mezitím Michael Collins čekal ve velitelském modulu na oběžné dráze měsíce. Na jeho povrch vystoupil i třetí člen posádky Buzz Aldrin. A jak je to dnes? Americký prezident Donald Trump žádá návrat astronautů na měsíc do roku 2028 s následným vybudováním trvalé lunární základny. Tak uvidíme a uslyšíme, samozřejmě v přímém přenosu.

0: Začala likvidace jam dolu ČSM na Karvinsku. Ještě zhruba před půl rokem to byla poslední šachta v Česku, ve které se dobývalo černé uhlí. Teď už se podzemí definitivně uzavírá. Zasypává se první ze čtyř jam a hlušina padá dolů do téměř kilometrové hloubky.
1: Teď nakládáme zásypový nesplněný materiál na pásový dopravník.
2: Kropí se to kvůli prašnosti asi.
1: Kropí se to kvůli prašnosti, ano.
2: Davidem Hájkem, ředitelem útlumu v OKD, jsme na začátku několika set metrů dlouhého dopravníku. Uhlí míří z hromady přímo až dolů do jámy. Mezi horníky tady vládne hlavně smutek.
3: Dělala tu rodina předtím, že je generace, takže je to divné.
4: Je to škoda.
2: Po šesti letech tady, šest let tady pracoval.
4: Tak já jsem dělal na lazích předtím.
2: A celkově na šachtě nebo na šachtách jak dlouho?
4: Mě učení 45 let.
2: Teď jsme přímo na povrchu jámy a odtud padá hlušina volným pádem zhruba kilometr dolů.
5: 45 tisíc kubíků hlušiny zmizí pod zemí v jižní části dolu asi za 11 dní. Na likvidaci čeká i sousední jáma. Ta se ale zasype jinak cementopopílkovou směsí a bude dál sloužit k těžbě, i když uhlí už to nebude, říká David Hájek z OKD.
1: My tu jámu chceme využívat jako plynový kolektor, to znamená přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan. Ale to bude trvat ještě hodně, skoro celý rok 2027.
5: Podobný scénář se odehraje i v severní části dolu. Jedna jáma se zasype hlušinou, druhá bude určená k odsávání metanu a následně k výrobě elektřiny a tepla. Kompletní likvidace potrvá do závěru roku 2028. Firma OKD na to má ušetřené přes 3,25 miliardy korun.
1: Časově jsme v mírném předstihu a finančně oproti předpokladu výrazně šetříme, takže zatím je to dobrý, všecko probíhá bezpečně a tak, jak má.
5: A chystají se i demolice nepotřebných budov na povrchu. Z dolu ČSM Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Na větším lhá a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávy připravila Monika Chmielová.
1: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzinu zdražil o desetník. V průměru stál 41 korunu a 61 haléř. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Muž, který letos v červnu v severoněmeckém Štáde zastřelil 6 lidí, spáchal ve vězení sebevraždu. Informovalo o tom ministerstvo spravedlnosti Dolního Saska. 45-letý muž v červnu útočil v zařízení pro mladistvé. Všechny oběti byly sociální pracovníci anebo zaměstnanci úřadu pro děti o péči a mládež. Podle vyšetřovatelů byl motivem činu rodinný spor o opatrovnictví dcery v kojeneckém věku. A archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Stavební práce při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice zasáhly jen 60 cm pod zem. I to ale stačilo na odkrytí části mohutné kamenné zdi, která byla pravděpodobně součástí městských hradeb. Ty jsou v písemných pramenech doložené už v roce 1361.
2: Sport.
1: České hlídky kajakářů a kajakářek skončily na mistrovství světa v Oklahoma City na 6. místě, kde hráli Slovinci a Australanky. Jakub Krejčí předtím ovládl kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili taky Vít Přindič a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěly Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla Bára Galušková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený tunel v Praze a omezení na Pražském okruhu. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barandova na Troju. Provádí se v něm pravidelná údržba a čištění. Jet se nedá ani po Strakonické, kde také pracují silničáři. Jako náhradní trasy využijte ulici na Zlíchově nebo na opačném břehu Vltavy Podolské nábřeží a u tančícího domu zpět ke Smíchovu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Králův dvůr na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě travních porostů. Kolony nevznikají. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený kyvadlově. Brzdit budete u Komorovica z druhé strany u Velkého rybníka. Počítejte zhruba 5 minut navíc. A omezení čekejte na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62. a 63. kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu, ale jízdní pruh je uzavřený. Ani tady kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte stále ještě večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A pořád vám přeji tedy dobrý, klidný večer. První české firmy už dostaly zpátky clo, které po nich nezákonně vymáhala Trumpova administrativa. I o tom budeme mluvit v půlnočních zprávách, tak si je poslechněte, jestli nechcete nebo nemůžete spát.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Na několika místech v republice se letos objevil tzv. Kočičí mor. Ohniska jsou v Moravskoslezském kraji v oblastech kolem Studénky, Bílovce na Novojičínsku a také v Novém Boru na Českolipsku na tamním sídlišti. Kočičí mor není přenositelný na člověka ani na žádné jiné zvíře. Pro kočky ale představuje obrovské nebezpečí. Detaily najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: zatíženým v Jeseníkách. Jen loni po ní prošlo zhruba 60 tisíc lidí. Bez úprav by se podle Jurky mohla eroze zhoršovat.
1: Jednoduše bychom místo na stezce stáli v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
0: Úprava necelého čtvrtkilometrového úseku ale mezi turisty vyvolala řadu reakcí.
2: Myslím si, že dá se udělat zpevnění chodníku jiným způsobem než bagry, které pouštějí do přírody oleje. Dělají tam randál a hlavně jsem se dívala, že tam jsou zprava i zleva docela velké rozkopané části chráněného území, což mi nepřijde adekvátně k tomu, že to má být ochrana.
0: Říká paní Eva. Proti úpravám se staví také společnost Přátel Jeseníku a Hnutí pro Jeseníky. Zprávě HKO poslali otevřený dopis s výzvou k zastavení prací. Pokračuje předseda společnosti Přátel Jeseníku Ondřej Bačík.
3: HKO tady evidentně překročila nějakou červenou linii. Tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu HKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam jakési v podstatě bezohledné opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
0: Správa HKO naopak argumentuje tím, že úprava stezky je potřebná a přírodu nepoškozuje. V pracích budou i nadále pokračovat, doplňuje Jurka.
1: Chápeme to, že když se člověk vypraví teď v létě do hor, tak hledá především klid a potom přijde tady do Národní přírodní rezervace a vidí tady nějaký bagřík, nějaký dempr, tak ho to může rozhořčit. Tomu rozumíme, mrzí nás to.
0: Pokračování prací vítá například i turistka Zuzana.
4: Pokud je to asi s citlivostí vůči přírodě, není to nějaký velký zásah, tak s tím asi problém nemám a možná to i uvítám ve výsledku.
0: Úprava stezky si vyžádá necelé 3 miliony korun. Hotovo by mělo být do měsíce. Z Jeseníku Sabina Millerová, Radiožurnál.

Obránce a bývalý kapitán pražské Slávie Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7 zápasového trestu. Soutěžní debut v dresu Liberce tak s konečnou platností zažije nejdřív ve 2. kole. Další sportovní zprávy už za chvíli.

0: Už o víkendu začne česká nejvyšší fotbalová soutěž. Všechny zápasy tradičně odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne živé vstupy. Bronzovou pozici v lize obhajuje Viktoria Plzeň. Předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek tentokrát otevřeně vyhlašuje útok na mistrovský titul.
1: Ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a poslední roky jsem vždycky říkal, že chceme být jenom do top 3 a chceme hrát evropský pohár, jak si myslím, že bylo na čase mít ty ambice vyšší.
2: Říká sebevědomě generální ředitel a předseda představenstva klubu Adolf Šádek. Ten před 9 lety přirovnal největší konkurenty Spartu a Slávy k tankům, proti kterým vyrukuje skladsky.
1: Já si myslím, že tenhle výrok byl dobrý, tenkrát se hodil, teď se můžeme upgradeovat, že samozřejmě myslím si, že máme srovnatelnou munici pro to, aby jsme bojovali se stejnýma zbraněma, takže já nechci v dnešní době to přirovnávat k tankům, ale myslím si, že jsme pro odlehčení jako vyzbrojení stejně na to, aby jsme mohli konkurovat aby konkurenceschopný celkově jak Spartě Slávy, tak i v ostatním klubu.
2: V loni západočeský klub zakoupil zbrojařský miliardář Michal Strnad a fanoušci určitě očekávali více posil. Ze zahraničí přišli ale pouze srbský záložník Pirgič a gambijský útočník Fál. Z Karviné si trenér Hyský přivedl dvojici Prepsl Boháč.
1: Naším největším posílením bylo, že jsme zůstali pohromadě, že jsme ho drobně zredukovali, přivedli jsme kvalitní hráče. Samozřejmě v optice fanoušků asi čekali, že po vstupu Michala Strnada budeme nakupovat v Premier League nebo někde jinde. Myslím, že se to snažíme pořád dělat stejně a jinak. Máme vlastní filozofii pro to, jak posilovat, jak se připravovat na ten soutěžní ročník. Takže z mýho pohledu myslím, že jsme posílili dobře. Tím, že jsme zůstali pohromadě, hodně jsme doplnili.
2: Myslí si Adolf Šádek. Přestože má Viktoria po vstupu Michala Strnada do klubu vyšší finanční možnosti, nechce se pouštět do přestupových dostihů. Kolik peněz je ale Viktoria ochotna za hráče zaplatit, generální ředitel neprozradil.
1: Určitě vám neřeknu žádný číslo, protože tím bych si nalepil cenovku zezadu a pokaždý, když bych někam zavolal, tak bych věděl, že to číslo je tohle. Takže já si myslím, že není žádný cenový strop, ale máme zase v klubu si myslím všichni rozum a víme, že hráči stojí o tolik víc, tak určitě neumí o tolik víc.
2: Konstatuje předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek. První přímý přenos nové sezony ze Štruncových sadů si na Radiožurnálu Sport můžete naladit v sobotu. Západočeši se od 17 hodin utkají s Libercem. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Radiožurnál, je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Francie jako první země v Evropě zakazuje sociální sítě pro děti do 15 let. Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí se jmenováním nového šéfa. Kajakář Krejčí ovládl na mistrovství světa ve vodním slalomu kvalifikaci. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a objeví se přehánky. Teploty až do 26 stupňů. Je středa 22. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzští poslanci i senátoři odhlasovali zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie se tak stává první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
3: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilní telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. V úterý je vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
4: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
5: Existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
4: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
6: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
4: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapatý, který tak ve funkci nahradil generála Oleksandra Syrského.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrh. Návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Polská vláda chce zavést platový strop pro lékaře. Měsíčně by mohli pobírat maximálně v přepočtu zhruba 430 tisíc korun. Vláda zatím pracuje na návrzích zákonů. Jejich součástí má být taky kontrola vykázaných odpracovaných hodin lékařů. Norma by se mohla v parlamentu začít projednávat v září.
8: Ten horní limit příjmu lékařů bude 16-násobkem minimální mzdy. To není chudoba.
9: Řekl polský premiér Donald Tusk. Podle ministryně zdravotnictví Jolanty Sobiraňské-Grendy by se platový strop měl týkat i soukromých zařízení, která spolupracují s Fondem národního zdraví. Z toho je hrazená veřejná zdravotní péče a většinou také platy lékařů. NFZ se přitom dlouhodobě potýká s nedostatkem financí na některé druhy zákroků a preventivních testů. Platy lékařů se v Polsku staly tématem poté, co média zveřejnila příklad 29-letého lékaře bez specializace. Ten si za rok 2025 vydělal v přepočtu 9 milionů korun. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Prvním úkolem nové britské vlády bude řešení krize životních nákladů. Při prvním zasedání kabinetu to řekl nový britský premiér Andy Burnham. Vláda proto zruší DPH na elektřinu pro domácnosti.
10: Jak řekl ministr obchodu Jonathan Reynolds, opatření má platit od 1. října. Aktuálně je sazba DPH za elektřinu 5%. Průměrná domácnost by podle ministra obchodu mohla ušetřit asi 45 liber za rok, v přepočtu necelých 1300 korun. Státní kasu bude nově držet John Healey, bývalý ministr obrany. Šéfem britské diplomacie je Ed Miliband a rezort vnitra nadále povede Šabana Mahmudová. Londýna, Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, která tamní soud označil za nezákonná. První firmy už dokonce dostaly peníze zpátky kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
11: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
12: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
11: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
13: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
11: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firm zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Policisté zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Jak Radiožurnálu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský, kriminalisté zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projekty na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný.
14: Nyní se přípravné řízení trestní nachází ve fázi prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli není možné jakýmkoliv způsobem předjímat či odhadovat, zda budou splněny zákonné podmínky pro to, aby byla zahájena další fáze přípravného řízení, to je vyšetřování, respektive aby bylo sděleno obvinění konkrétním osobám.
1: Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty, Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
15: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
16: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
15: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
16: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí ovládl na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili v Oklahoma City taky Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Tato trojice potom skončila v závodu hlídek šestá. Stejné místo obsadili i kajakářky ve složení Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková. Hilgertová s Bekovou předtím zvládly kvalifikaci na rozdíl od Galuškové, která vypadla. A tenistka Barbora Krejčíková porazila na turnaji Live Sport Prague Open Lindu Fruvertovou a postoupila do druhého kola. Na pražské štvanici zvítězila taky Nikola Bartuňková, která přehrála Číňanku Yuan po obratu 2-1 na sety.
17: Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj, mě super a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě, na center kurtě, myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže já jsem si to fakt jenom užívala. No.
1: Do dalšího kola postoupili taky Tereza Valentová a Sára Bejlek. Na turnaji končí Jana Kovačková a Laura Samson.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Neprůjezdný tunel v Praze a nehoda na silnici 7 u Chomutova. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barandovského mostu k Troji. Dělníci v něm provádí čištění a pravidelnou údržbu. Stejně tak je zavřená také vedlejší ulice Strakonická, a to ze stejného důvodu. Jako alternativní trasa tak slouží cesta ulicí na Zlíchově nebo po opačném břehu Vltavy po Podolském nábřeží. Na silnici 7 z Prahy opatrně na obchvatu Chomutova. Za sjezdem na průmyslovou zónu na kilometru 82 leží v pravém jízdním pruhu sražená srna a kamiony se jí musí vyhýbat do levého. A ještě dálnice D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice z Bystřete na kilometru 78. V odstavném pruhu stojí porouchané vozidlo, které může zasahovat do jízdních pruhů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Proč se znovu zavádí daňové zvýhodnění vína jako daru? Jak je na tom vinařství v Česku? Proč je v celé Evropě nadvýroba vína, když poptávka po něm klesá? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Zdravím vás po linkách do brněnského studia. Dobrý den.
20: Já vás také dobré odpoledne.
19: Sněmovna schválila v předloze o znovuzavedení elektronické evidence tržeb, obnovu daňového zvýhodnění vína jako daru. To zrušil konsolidační balíček bývalé vlády Petra Fialy z roku 2023. Proč jste považovali za důležité to znovu zavádět?
20: My jsme za to samozřejmě rádi, protože je to jakýmsi signálem anebo bodem, který jednoznačně zase podporuje domácí produkty a domácí subjekty. Jsme přesvědčeni o tom, že i firmy jsou v pozici a velmi rádi, když si raději koupí domácí moravské nebo české víno oproti nějakému dárkovému předmětu, dejme tomu Stemu nebo jiného obchodního onlineového řetězce. A proč jsme za to rádi? Protože se nacházíme v situaci, která není úplně utěšená. A toto jednoznačně je příspěvek k tomu, aby znovu nějakým způsobem ta hospodářská situace v tom oboru dostala nějaký impuls. A současně na druhou stranu, protože se snažíme chovat i zodpovědně směrem k státu a státnímu rozpočtu, tak veškeré analýzy, a my jsme to věděli už předtím za té minulé vlády, tak ukazují, že tam k žádnému fiskálnímu dopadu na straně státu nedopadne, pokud ten institut toho daru, notabene ještě ta výše 500 korun, zůstane zachována, jenom se ten nákup té firmy přesune směrem k jiné položce.
19: No, tam jste ale řekl, že jde jen o dílčí krok a že tohle vás samo o sobě nespasí. Už teď se přece z vína neplatí spotřební daň. Dá se nějak vyčíslit, jaký to bude mít pro producenty přínos?
20: Těžko to srovnat s tím obdobím, protože potřeba, aby posluchači ještě věděli v kontextu, že tenhle ten institut jako odečitatelné položky vína jako daru platil od vstupu do Evropské unie od roku 2004 až do roku 2023, respektive do jeho konce, takže 20 let. A neumíme tak spočítat samozřejmě teď v kontextu toho, co se děje v posledních 5 letech, ten přínos, ale rozhodně jsme schopni, anebo byli jsme schopni spočítat ten propad, který se potom zrušení právě kabinetem pana ministra Stanjury, který se zavedl, tak vlastně ty propady v těch jednotlivých vinařstvích se pohybovaly někdy od 15 až do nějakých 60%, což bylo enormní číslo. Když jsme to dávali celé dohromady, tak to poškození toho segmentu díky přerušení tohohle obchodního kanálu bylo někde na úrovni 25-20%.
19: No, víno ale bylo tehdy v tom období, které jste připomenul, jediným alkoholickým nápojem, na který bylo možné to daňové zvýhodnění využít. Je to fér? Proč by na tom neměli být podobně pivovarníci nebo třeba lihovarníci?
20: To je dobrý dotaz, proto jsme my iniciovali ten návrh v pozměněné podobě, nikoliv tak, jak byl platný od roku 2004, ale iniciovali jsme v podobě, aby to platilo v podstatě na všechny produkty opatřené spotřební daní a mířili jsme samozřejmě na to, aby tu možnost měli uplatnit i řekněme menší, větší, to je úplně jedno, pivovary, včetně třeba domácích pálenek. Bohužel tenhle návrh nebyl úspěšný a současná vláda se uchýlila k tomu návrhu pouze vrátit to původní znění směrem k vínu.
19: Mimochodem, zrušení daňové výhody jste podle předkladatele toho přílepku Radima Fialy z SPD pokládali prý za pomstu někdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury. Můžete to vysvětlit?
20: Vůbec ne.
19: To jsou jeho slova.
20: Slyšel jsem to, jsou to slova Radima Fialy a vůbec nic takového tady nikdo neuvažoval v intencích pomsty. A my máme prostě společenskou odpovědnost jednak za své podnikání, za svůj obor a pak samozřejmě i za ten celkový prostor. Přinášíme nějakou hodnotu a hospodářský výsledek do státního rozpočtu a hledáme prostor pro jakoukoliv diskuzi, aby jsme mohli přijít a přicházet s řešeními, které pomohou jak nám, tak samozřejmě státu.
19: No ale spotřební daň na víno je v České republice aktuálně nulová. A zase zůstává vlastně jediným alkoholickým nápojem osvobozeným od této daně. Je to dlouhodobě udržitelné?
20: Na to nedokážu odpovědět, ale to, co je nezbytné, aby k tomu samozřejmě byla vedena debata s tou odbornou veřejností, nikoliv, aby to bylo vařeno jenom v teple akademického prostoru anebo kanceláří. Tady nemluvíme o výjimce, mluvíme o stavu, který opět je platný od počátku našeho vstupu do Evropské unie a potýkají se s tímhle faktem všechny evropské země.

0: prostřednictvím ministerstva zemědělství přenést na ten patřičný rezort, a to je ministerstvo financí, a to je instalace minimální jednotkové ceny, protože toto nám dává smysl, jak ochránit právě naši zemi a náš segment, a nejenom náš, ale i z hlediska piva, i z hlediska lihovarnictví před levnými dovozy, a zároveň se chovat společensky zodpovědně vůči nějaké škodlivostní konzumaci, která se odvíjí.
1: Právě vás chytat za slovo, ale před chvíli jste řekl, že se nebojíte volné soutěže otevřené. Tohle tomu úplně neodpovídá, to, co jste řekl.
0: To tomu odpovídá, pokud bychom šli do detailu věci, jak se chovají ostatní země, a když bych eventuálně vám, a bohužel nejsem v Praze a snad už jednou se to podaří, že dorazím k vám do studia, kdybych vám ukázal ceníky, které máme na stole dovozu vína z jihoamerického prostředí za 12,30 Kč, kdybych vám ukázal jiný ceník za 6 Kč od jiných zdrojů, které snad ani nechci uvádět, a když vím, jakou politiku zaujímají jiné členské země, tak je tady prostor určitě pro nějaké hrdé a ve zdravém slova smyslu nacionální jednání, aby jsme ochránili své produkty, své zemědělství a potravinářství.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Martinem Chladem, prezidentem Svazu vinařů. Začne letos vinobraní už v srpnu?
0: Nezačne. Domnívám se, nezačne. A takhle, pokud začne, tak se budeme bavit o sklizni těch velmi raných odrůd, které velmi pravděpodobně jsou sklízeny za účelem prodeje burčáku.
1: Jak se tedy zatím do perspektivy letošní úrody propisuje dosavadní počasí?
0: Tak jak v posledních letech jsme zvyklí, tak se propisuje několika dílčími způsoby, které dohromady, když se sečtou, nemají fatální vliv, ale na neštěstí každým rokem přijde potom alespoň někde, když to vezmeme z té geografické proporcionality, událost, která bohužel zatne vinaři a jeho podnikání významně, tak jak to bylo třeba při super celé minulý týden.
1: No, sucho panující na celé jižní Moravě se projevuje už i na starších vinohradech s hlubšími kořenovými systémy. Jak projevuje se to v menší velikosti bobulí nebo chřadnou, co to znamená?
0: Ano, když si posluchač velmi jednoduše představí organismus člověka, který kdyby neměl dostatek správného pokrmu a dostatek správné tekutiny, tak bude chřadnout. A samozřejmě takto v tomto ohledu nějak podobně se chová i ta réva, s tím, že opět zdůrazním, že ten výsledný produkt pro toho vinaře je to víno, ta komodita v té lahvi, a řekněme v té první fázi by se to projevovalo nižší výlisností, eventuálně nižší kyselinou, prostě zkreslenými anebo neoptimálními parametry, které potřebuje on právě na výrobu toho typu vína, pro které on se zaměřuje, nebo na které se zaměřuje.
1: No, hodně asi záleží na složení půdy, u toho nedostatku vody.
0: Je to tak, zároveň, aby jsme tady uvedli v pořádek věci, réva je hlubokokořená rostlina, dokáže si velmi dobře poradit, jsou terény a tratě, kde ta réva je zvyklá, naopak my tam žádným umělým způsobem vodu dopravovat nechceme, aby to víno opravdu bylo hodně přírodní a hodně velké, tak jak se říká mezi odborníky. No a to, co ale nás trápí, tak je to sucho, které už je přes hranu. Řekněme, že jsme někde minutu před 12, možná i po. Nebavíme se o mladých keřích, ale tady už se bavíme i o letité révě. No a pak samozřejmě do toho faktory, kdy ta voda přijde, tak jako onen minulý týden, ale právě díky tomu podloží a díky tomu, že ta voda přijde ve velkém objemu v krátkém časovém úseku, tak ta voda zase rychle se odplaví a nesplní to ten účel, který by měla splnit.
1: Jak pomáhá proti suchu takzvané ozeleňování vinohradu?
0: Pomáhá to přesto, že každý vinař, řada vinařů má samozřejmě různé přístupy a různé postoje, a samozřejmě toto je ta nejpřirozenější cesta, jak ozelenění v meziřadí, jak řekněme diverzita, pestrost v těch vinicích i díky jiným kulturám, které mají vinice chránit, tak i samozřejmě to ozelenění, které se ve zdravém smyslu slova nechává, tak aby splnilo tu roli, že zastíní, zároveň nebere přemíru živin a zároveň poskytne jako dostatek klidu těm hroznům pro ten vývoj.
1: A budou se muset zdejší vinohradníci přizpůsobit globální změně, třeba pěstováním jiných odrůd než dřív?
0: Budou, oni se přizpůsobují. Současně já bych tady podotkl z našeho pohledu a v rámci našeho mírného pásmu, a řekl jsem to již několikrát, přes všechna ta příkoří pro nás je to příležitost. Máme velmi výhodné podmínky aktuálně pro řadu světových odrůd i auto.

0: autochtonních odrůdce, kterými jsme typický nejenom u nás, ale i v tom světě, jenom musíme si umět nastavit ty správné mechanismy, umět správně přeměnit ty vinice do té podoby a do té kondice, aby jsme zachovali tu možnost, řekněme, progresivně růst a garantovat nějaký výnos.
1: Tak když mluvíme o tom počasí, jak důležité jsou pro dozrávání hroznů chladné noci?
0: Ty jsou samozřejmě důležité ve správný okamžik. My bychom si teď přáli, aby, a nechci tím kazit léto posluchačům, takže dovolím si to upřesnit, že bychom si teď přáli, aby nám padla pravidelně voda, ideálně teda přes večer, přes noc, bez nějakých extrémů, jako kroupy, vichra a podobně. Pak aby jsme si dopřáli teda jako patřičného slunečního svitu a potom v září bychom si moc přáli už jenom ten pěkný, teplý slunečný podzim a to září, kde bychom v klidu dozrávali.
1: Středeční bouře s krupobytím zasáhla největší venoskou obec v Česku, tedy Velké Bílovice na Břeclavsku. Jak velké způsobila škody, už to víte?
0: Ty škody jsou v řádu desítek milionů a abych uvedl zase na pravou míru, nejde jenom o škodu na té materii, ale tady ta škoda se počítá samozřejmě tím, co ujde tomu vinaři, tomu podnikateli na tržbě, na tom zisku jako takovém a nemá-li možnost prodat tu lahev, tak přišel o cenu nebo o hodnotu té lahve. A nicméně ty škody pro nás, přestože jsme se pohybovali relativně na malém území českého vinařského regionu, českého moravského vinařského regionu, tak jsou velké, protože zrovna Bílovicko, Pavlovicko i směrem dolů ke Slovácku je na těch několika desítkách hektarů spoustu subjektů, spoustu malých vinic, kde vinaři spíš malí a střední připravují predikátnější řady vín a tudíž ta škoda z jejich pohledu a pohledu podnikání je velká.
1: Martin Chlad, prezident Svazu vinařů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Stav zásob vína v Itálii jen několik měsíců před vinobraním se dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 640 milionů hektolitrů vína. Šéf tamního svazu vinařů varuje před hyperprodukcí. Podobná situace je i v dalších zemích. Jaké tohle má řešení?
0: To se uvidí a já popravdě řečeno to jižním kolegům nezávidím, protože kromě toho, co jste zmínil, tak v posledních letech se potýkají s významným klučením vinic v řádu desítek, dokonce stovek tisíc hektarů, což je pro nás naprosto nepředstavitelné. Ale dovolím si to překlopit zpátky k nám, že pro nás toto skýtá opravdu zase jako velkou příležitost, pokud budeme dostatečně zdravě hrdí, dokážeme si ochránit ten vlastní trh, budeme budovat vztah jako k tuzemskému produktu, protože my jsme velmi rozmanití, máme potenciál, jak jsem řekl, do budoucna, jsme velmi atraktivní z hlediska polohy a řekněme objevování toho našeho regionu, protože se nacházíme geograficky na velmi zajímavé křižovatce cest, přicházíme s velmi zajímavou kvalitou vín i výjimečnost některých odrůd, jako je Riesling vlašský. Takže chci to vnímat jako příležitost. Jenom nesmíme být promiskuitní, musíme být trochu hrdí a musíme si umět naučit bránit tou správnou politikou náš produkt a naše podnikání.
1: Celková plocha vinice v Česku byla na konci loňského roku podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 16 945 hektarů. Je to hodně?
0: Poprvé jsme klesli v té novodobé éře pod 17 000 hektarů. Je to nelichotivý trend. Na druhou stranu my pozorujeme, kudy se ubírá samozřejmě dneska celosvětově ten trh, kudy se ubírá i u nás. Nemusí to být trvalý fakt, my se samozřejmě tomu budeme snažit zamezit. Bavíme se o tom na druhou stranu, že potenciál vinic v našich katastrech je někde k 50 tisícům hektarů, takže ten prostor je tady obrovský, ale toto asi není cílem. Cíl je to stabilizovat, soustředit se na kvalitu, soustředit se na tu biodiverzitu v té krajině a soustředit se na to, ať najdeme jako svoji nějakou produkční jistotu nejenom tady, ale i v zahraničí a třeba velmi zajímavý ukazatel, který může lecos napovědět, že Jižní Morava je dneska druhým nejnavštěvovanějším regionem po Praze a už z nějakých 35% se podílí na těchto turistických návštěvách cizinci a ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tak víno a ten vinařský region se vší tou multiplicitou, kterou nabízí, tak je samozřejmě dominantním prvkem, kvůli kterému je ten region navštěvovaný.
1: No ale už zmínění Italové uvažují o zastavení povolování nové výsadby vinic, takže to je opačný trend, než o kterém jste mluvil vy.
0: Já ale nemluvím o tom, že bychom měli nějak exponenciálně růst. My máme povolený nějaký limit, který je do 10% té celkové výměry a bude-li naplňován, bude-li to jenom v pořádku. Na druhou stranu, jak jsem zmínil, potřebujeme restrukturalizovat, potřebujeme upravit do patřičné kondice, potřebujeme zastavit ten trend jako toho propadu a bude-li tam nějaký růst, tak nám ta kvota na to určitě stačí. A naopak to, co zmiňujete, tak je právě spíš o tom se připravit i současně na nějaké nesmyslné invazivní počínání, které bychom dovolili, aby na náš trh přišlo v nějaké značně dumpingové kvalitě, která ani nemá co slučitelného s kvalitou jako takovou mnohdy, a zároveň už vůbec nedejme tomu s nějakou společenskou odpovědností, tak aby jsme byli schopni eliminovat nějaké škodlivosti, a už vůbec ne, si dovolím říct, v rámci nějakého šedého trhu pití.
1: Deník La Stampa napsal, že konsorcium producentů vína Barbera v Piemontu spustilo pro své členy program, prostřednictvím kterého podporuje transformaci přebytečného vína na vermut nebo ocet. Co si o tom myslíte?
0: To jsou věci, které jsou známé ze světa, nejenom z Itálie, ale i Francouzi často dávají meziročně nějaká povolení, která umisťují jako přebytky do, dejme tomu, lihovarnického zpracování révy, anebo případně i do kosmetiky a dalších věcí. Já se domnívám, že z našeho pohledu toto teď není na stole, a zabýval bych se spíš těmi opatřeními, které jsme zmínili, a pak jsem přesvědčen o tom, že budeme schopni nacházet uplatnění pro naše vína v tom standardu, jak jsme byli doposavat zvyklí, včetně nejrůznějších novinek typu dealkoholizované nápoje nebo nealkoholické pití. I tyhle ty alternativy jako vyžadují nějaký čas a my jsme na ně připraveni, a respektive už se tak děje.
1: Takže vy proti nealkoholickému vínu nemáte nic?
0: Já proti trhu a spotřebiteli nemám nic, tudíž nemám nic proti nealkoholickému vínu. Současně bych rád zdůraznil, že vinařství je typické vínem. Víno je alkoholický nápoj, společenský kulturní alkoholický nápoj, přinášející určitou multiplicitu. A určitě bych nerad, aby jsme se počínali nějak extremisticky, tendenčně, radikálně, a aby to, co tady platilo po staletí, bylo vymíceno.
1: Jedno z tradičních moravských vinařství v květnu začalo prodávat víno v plechovce. Jaký to může mít komerční efekt?
0: I tohle pozorujeme, že má vzestupnou tendenci nejenom u nás, i ve světě. Je to otázka samozřejmě vhodnosti toho nápoje, takže velmi rozšířená jsou dneska v Evropě, ve světě. I u nás začínají být perlivá vína, které se umisťují do jiných obalů, stejně tak už i třeba některá tichá vína. Je to otázka, co spotřebitel vyhledává, pokud má tu potřebu v rámci nějaké dané události typu koncert si dát deci nebo dvě věci vína, pak se to může tvářit jako vhodný obal. Nicméně zase nebude to v nejbližší době dominantní obal, který by určitě převládl.
1: Spotřeba vína podle Mezinárodní organizace pro révu a víno pokračovala v propadu na nejnižší úroveň za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a taky kvůli měnícímu se vkusu. Proč podle vás tedy klesá celosvětově spotřeba vína? Loni to bylo meziročně skoro o 3%.
0: Je to tak, i u nás kumulovaně za posledních 5 let spotřebu domácností vyčíslujeme propadem 32%, což je obrovské číslo. A zároveň já jsem rád, že významná jeho část jde na úkor bez nějakých regulací nových, o které se tady nejrůznější tendenční skupiny snaží. A takže to šlo nejvíc na úkor právě i levného vína. Otázka byla ještě jednou, pardon.
1: Proč se mění ten vkus? Na to jsem se chtěl ještě doptat.
0: Několik faktorů. Propsal se do toho COVID, propsala se do toho samozřejmě éra po spuštění války na Ukrajině. Je to příchod nových generací a ostatně i těch generací, která se přiklání k té mé, to znamená padesátníků a dál a níž, která se dneska zabývá tématem longevity, protože ten svět je zajímavý, chceme tady být, takže chceme ho spojovat s nějakými zdravými prožitky, do nichž určitě víno patří, nicméně ne v takovém množství. Takže je to souběh několika faktorů a v neposlední řadě je to i samozřejmě ekonomická dispozice domácností.
1: Celosvětově největším trhem s vínem jsou Spojené státy. Co s celkovou situací dělají celní opatření zaváděná Trumpem?
0: No, je to zběsilost. A na druhou stranu já stále jako takový trochu eurokritik tvrdím, že bychom měli se z toho poučit jistou pohotovostí a akčností a nějakou operativní schopností. Byť v těch rozhodnutích prezidenta Trumpa je samozřejmě velká míra nevyzpytatelnosti a řada z nich jako ani třeba nebyla naplněna. Ale to nic nemění na tom, že bychom tu situaci nebo že bychom tu situaci měli podcenit i s ohledem na to, co jste zmiňoval, jak se utváří situace na evropském trhu, jak se utváří dohody s jinými kontinenty, ať už je to Austrálie nebo Jižní Amerika. Měli bychom být velmi akceschopní, měli bychom být patřičně jako pyšní na to, co tady máme, měli bychom si to chránit a v uvozovkách dělat opatření v tomto smyslu. A pak se dovolím tvrdit, alespoň teď budu mluvit za naši komoditu, za víno, že bychom neměli být překvapeni tím, co se děje na druhé straně kontinentu.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Svazu vinařů Martinem Chladem. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji hezký den. Naschledanou.
0: Já vám děkuji za pozvání. Hezké odpoledne.
1: Tolik tedy 20 minut a Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. Koupání v srdci přírody.
3: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
2: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou.
3: Pískovna s průzračnou vodou.
2: Nebo jezera a utajené horské strže.
3: Koupání v srdci přírody.
2: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
4: A 4 minuty po 12:30 už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Monika Chmilová.
5: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče v Česku. Oznámil to šéf resortu Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj totiž v příštích letech přibude lidí, kteří ji budou potřebovat. Vláda chce podle Vojtěcha zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je i lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. Španělsko chce zakázat kouření ve venkovních barech a na zahrádkách restaurací. Oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Zákaz by se měl týkat i elektronických cigaret. Novelu ještě musí schválit španělští poslanci. Opoziční lidová strana návrh vlády podporuje s podmínkou, že budou mít restaurace možnost zřídit oddělené kuřácké prostory. Americká technologická společnost Microsoft investuje miliardy dolarů do infrastruktury francouzského startupu Mistral. Ten se zabývá generativní umělou inteligencí. Obě společnosti o dohodě informovaly v tiskové zprávě. Mistral je jednou z hlavních technologických firem v oblasti AI v Evropě. Podle agentury Reuters je dohoda Microsoftu s Mistralem mimo jiné ukázkou toho, jak se evropské země snaží snížit závislost na amerických technologiích. A čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci více než 300 studentů z téměř 80 zemí získali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Student Jan Beránek z gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy.
2: Sport.
5: Bývalý fotbalista pražské Slávie Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu. 35-letý obránce tak soutěžní debit v dresu Liberce zažije nejdříve ve druhém kole šance ligy. Bořil se provinil vyloučením a vyhrožováním rozhodčímu v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprojezdný tunel v Praze a nehoda na D7 u Chomutova. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barrandova na Troju. Provádí se v něm pravidelná údržba a čištění. Jet se nedá ani po Strakonické, kde také pracují silničáři. Jako náhradní trasy využijte ulici na Zlíchově nebo na opačném břehu Podolské nábřeží a u tančícího domu zpět ke Smíchovu. Na dálnici D7 směrem z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na Bytozeves. Hned v dalším exitu 66 Hrušovany překáží na vozovce sražená srna v pravém jízdním pruhu. Kamiony tam vybočují. A drobné zpoždění naberete na silnici 50 u Uherského Hradiště na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. Ztratíte tady asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Čeští herní vývojáři vydali další videohru, tentokrát jde o temnou středověkou pohádku z prvky slovanského folkloru s názvem Scarlet Deer Inn, tedy v překladu Hostinec u šarlatového jelena. Čím chce hra zaujmout, uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.
3: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Temný středověký příběh inspirovaný pohádkami bratří Grimmů nebo Erbenovou kyticí. Na ten od včerejška láká nová česká videohra Scarlet Deer Inn, která vyšla po 6 letech vývoje. Novinka rodinného studia Atu Games se Znojma navíc zaujme na stroj vyšívanými postavami, malovaným prostředím a hudebním doprovodem.
1: Opusti to lůžko jisté, kde periny bývaly čisté.
2: Autoři vyšívají všechny herní postavy na šicím stroji. Každou v mnoha podobách, které následně skenují a skládají z nich výslednou animaci. Pro tvorbu prostředí zvolili vývojáři z dvoučlenného týmu Atu Games jinou techniku.
3: Pro celkový vizuál a pozadí čerpáme inspiraci u filmu studia Ghibli. I když je nakonec malujeme digitálně, snažíme se držet tradičních postupů, které se u jejich filmu používají.
2: Vysvětluje ve videodeníku vývojář Lukáš Navrátil. Autoři popisují Scarlet Deer Inn jako dobrodružnou plošinovku. Netradičně se v ní hráči nevžijí do role nebojácného válečníka ani vyvoleného hrdiny. Ujmou se Elišky, matky dvou dětí. Společně s ní se ponoří do středověkého příběhu, který dokáže být i poměrně temný. Inspiruje se třeba Erbenovou kyticí nebo pohádkami bratří Grimmů. Pokračuje Eva Balíková-Navrátilová.
4: Chvíli řešíte starosti a drby se sousedy v malebné vesničce, kde možná všechno není tak idylické, jak by mohlo na první pohled vypadat. A chvíli zase bojujete o život v temnotě podzemí. Hra je zasazená do světa inspirovaného českým středověkem a slovanským folklorem.
2: Hudbu vývojáři nahráli s vlastní kapelou. Hra Scarlet Deer Inn v překladu Hostinec u šarlatového jelena je dostupná všem hráčům na počítačích, kde se dá vyzkoušet také hodinová ukázka zdarma. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu. Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Zprávy připravila Monika Chmilová.
3: Česká republika bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Společnost Boeing chce, aby americká vláda zkontrolovala unijní úvěry pro konkurenční Airbus. Belgický cyklista Evenepoel ovládl 16. etapu Tour de France a dnes bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
4: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkáme, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného peletonu společně s Francií, s Velkou Británií, možná Švédskem.
5: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Krise Kollertna přináší spolupráce s ČESem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Výrobce letadel Boeing chce po americké vládě, aby zkontrolovala evropské dotace pro konkurenční Airbus. Evropská unie mu schválila půjčky v celkovém objemu 3 miliardy eur v přepočtu přes 70 miliard korun. Podle Boeingu nejsou dostatečně transparentní ani v souladu se vzájemnou celní dohodou.
6: Tlak Boeingu podle agentury Reuters přichází v době, kdy Airbus vyvíjí nové letadlo, které by mohlo obnovit konkurenční boj. Spojené státy a Evropská unie se už více než 20 let obvinují z nelegální podpory svých výrobců letadel. Pravidla podle Světové obchodní organizace porušovaly jak Washington, tak Brusel. Obě strany se v roce 2021 dohodly na pětiletém obchodním příměří. To mělo vypršet tento měsíc. Po dlouhém jednání ho ale obě strany prodloužily na neurčito. Neschody ohledně financování výrobců letadel by mohly vést k obnovení celní války mezi 27 a Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Na Chrudimsku veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru. Hromadný úhyn raků zaznamenali v rybníce v obci Vranov. Jeho příčinu musí určit laboratorní testy. Na konci června už byla nákaza potvrzená v úseku řeky Chrudimky pod Křižanovickou přehradou, zhruba 10 kilometrů od Vranova. A v Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou zase ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a v Novém Boru na Českolipsku. Kočičí mor není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný.
1: Sport.
3: 16. etapu Tour de France, kterou byla časovka, vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Druhý skončil Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším z českých jezdců byl Jakub Otruba na 28. místě. Pro Evenepoela mělo etapové vítězství i osobní význam.
7: Je to pro mě velké vítězství. Mám tady rodinu a všechno ještě umocňuje belgický státní svátek, takže jsem dnes chtěl ukázat, jak jsem hrdý. Důležité pro mě také je, že vidím, jak se zlepšuji. Na začátku túru jsem věděl, že jsem dobrý, ale teď se cítím ještě silnější a mám radost z toho, kam se posouvám. Jsem moc rád, že jsem si dojel pro vítězství.
3: čele průběžného pořadí Tour de France zůstává i počasovce obhájce titulu Pogačar, který vede o více než 4,5 minuty před Evenpoolem. 17. sprinterská etapa začne po 13. hodině.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřený tunel v Praze a omezení na D5 u Králova dvora. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barandova na Troju. Provádí se v něm pravidelná údržba a čištění. Jet se nedá ani po Strakonické, kde také pracují silničáři. Jako náhradní trasy využijte ulici na Zlíchově nebo na opačném břehu Vltavy, Podolské nábřeží a u tančícího domu zpět ke Smíchovu. Uzavírka tunelu by měla trvat do 5 hodin ráno. A ještě dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Králův dvůr na 23. kilometru. Silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě travních porostů. Kolony nevznikají. Omezení je taky na Pražském okruhu ve směru D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62 a 63. kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu. Provoz už ale zeslábl a kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Proč děti s ADHD často přijdou pozdě, ztratí pojem o čase nebo mají pocit, že minuta trvá věčnost? Na to se teď snaží přijít výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví. Do své studie navíc stále hledají další dobrovolníky a podrobnosti o tom slyšíte v naší další reportáži. Už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět více o fungování této poruchy soustředění i zpřesnit její diagnostiku. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky, a to ve věku od 7 do 12 let.
1: Jakou dneska máš náladu od jedničky do pětky, kdy pětka je nejlepší a jednička je nejhorší?
2: 4,1.
1: To zní jako docela dobrý číslo. V pátek už to bude 5?
2: To bude 10.
3: Devítiletá Lucka se na dnešní měření teprve rozehřívá, ale za chvíli už ji čekají úkoly, podle kterých bude vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví zkoumat nejen její pozornost, ale i to, jak vnímá čas.
1: Začneme hnedle prvním úkolem, který bude teda na papíře. Tvým úkolem bude vyhledávat kačery, kteří koukají k oknu a který mají na sobě vybarvený dva kousky oranžově. Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řády, kluci. Super.
3: Připomíná to úplně obyčejnou hru s obrázky. Ve skutečnosti ale výzkumnice Kateřina Derflová nejdřív ověřuje, jak se Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost. My potom vlastně srovnáváme i pro jistotu děti z kontrolní skupiny, to jsou ty děti, které ADHD nemají, s těmi, co to ADHD mají.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. Když se tam objeví oranžový, tak nic nemačkáš. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek, a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: U těch dětí s ADHD je hypotéza, že ty krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi, buď to příliš krátké nebo příliš dlouhé.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním.
1: Ono se mluví o takzvané časové slepotě u ADHD. To vysvětluje právě to, proč některý lidi s ADHD častěji chodí pozdě nebo mají obtíže organizovat si ten čas nebo se do něčeho zaberou a je pro ně těžký sledovat to, kolik času uběhlo.
3: S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
4: Ona říká, že z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle, a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat, i když na ní zvou, dávej pozor, soustřík se, prostě to nejde, říká, že ten mozek to odmítne dělat.
3: Právě lepší pochopení podobných mechanismů je jedním z cílů studie.
1: Co doufám, že by to mohlo přinést, je nějaké zpřesnění diagnostiky, která je stále docela dost neukotvená.
3: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Letošní léto je suché a v rybnicích proto často chybí voda. Rybáři na jihu Čech tedy kontrolují, jak se rybám daří. Zajímá je třeba barva kůže, skřelí a také váha jednotlivých kusů. U jedné z takových kontrol jsme byli, takže k jednomu třeboňskému rybníku vás vezmeme. Už za chvíli.

0: Třeboňští rybáři tento týden kontrolují téměř 300 svých rybníků. Při takzvaných průbech zjišťují kondici a zdravotní stav ryb a také množství a kvalitu vody v nádržích.
1: Ryba se shromáždí na jedno místo a brací sítí se odloví.
2: Na kontrolu rybí obsádky rybníku Staré jezero na Třeboňsku jsem právě přijela s baštýřem Radkem Bínou. Zatím tam máme asi 5 kaprů. To nám bude stačit?
1: No určitě ne, potřebujeme jich minimálně 20 pro tu kontrolu té váhy toho přírůstku.
2: Ale na těch 5 kaprech už vidíme, jestli ten zdravotní stav je dobrý nebo ne.
1: Samozřejmě vidíme, jak vypadá zlaťonka. Vidíte i to bříško, že je nažraná, žábry sytě červený, takže ryba přijímá bez problému kyslík, nic jí nechybí.
3: Kolik to má?
4: 26,5.
3: Děleno 19. Kilo 39. Před měsícem měli kilo, takže nám přibrali. Dobré.
2: S přírůstkem ryb tady na Starém jezeře je výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka spokojený. Ne všude je to ale stejné letos.
3: Během tohohle týdne, takzvaného průbního týdne, rybník Staré jezero je na tom s vodou ještě relativně dobře, ale drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Ubytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky daleko nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Voda je zelená, ke koupání by to moc nebylo, rybám to ale asi nevadí.
3: Máte pravdu, jak máme málo vody, tak se více prohřívá, takže o ten měsíc evidujeme ten výskyt vodního květu se nic dříve.
2: V rybnících, kde chybí nejvíc vody, snižují rybáři postupně počty ryb, aby nedošlo k jejich úhynům. Jitka Cibulová Vukatá, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. Bruselské chlebíčky.
0: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
0: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
0: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je půl druhé. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Ústavní soud obdržel vyjádření vlády ke kompetenční žalobě podané prezidentem Petrem Pavlem. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalová-Sedláčková. Plénum podle ní rozhodne o námitce k možné podjatosti soudce zpravodaje Pavla Šámala v září. Kabinet totiž požaduje, aby soud Šámala z dalšího jednání o žalobě vyloučil. Prezident kompetenční žalobu podal kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO. Tam nakonec odjel díky předběžnému opatření právě ústavního soudu. Chorvatští meteorologové vyhlásili nejvyšší stupeň výstrahy před bouřkami v oblasti kolem města Split. Podle předpovědí se mohou objevit také kroupy a vítr může místy dosahovat až síly vichřice. Lidé v regionu tohoto dalmatského města by neměli cestovat, pokud nemusí. Hrozí totiž také přívalové deště, které mohou způsobit lokální povodně. Meteorologové varují mimo jiné i před hrozbou zasažení bleskem. Právě to se v pondělí stalo i české turistce, která skončila v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Při zásahu bleskem žena údajně nesla slunečník, informoval o tom server Jutarni. A v Holešově na Kroměřísku probíhá festival židovské kultury Hamakom. 26. ročník potrvá až do soboty. Nabízí přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně.
1: Sport.
3: Dálkař Radek Juška předvedl na mítinku v Banské Bystrici svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Skočil 818 cm. Juškovi tak na vyrovnání vlastního českého rekordu scházelo 13 cm.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprojezdný tunel v Praze a nehoda na silnici 7 u Chomutova. V Praze je i nadále uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barandovského mostu k Troji. Dělníci v něm provádí čištění a pravidelnou údržbu, stejně tak je zavřená také vedlejší ulice Strakonická, a to ze stejného důvodu. Jako alternativní trasa slouží cesta ulicí na Zlíchově nebo po opačném břehu Vltavy po Podolském nábřeží. Na dálnici D7 směrem z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na Bytozeves. Hned v dalším exitu 66 Hrušovany překáží na vozovce sražená srna v pravém jízdním pruhu, kamiony tam vybočují. A na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kyvadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka. Počítejte zhruba 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: A já hned prozradím hudební jmény, které vám v nejbližších minutách budeme servírovat. Tak bude tady třeba Michael Jackson, taky Ava Max zaspívá a právě teď Goodfellas.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Ve Zlíně i nadále pokračuje zásah u požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu. Na místě zůstává několik hasičských jednotek i dronová služba. Na místo vás vezmeme v naší další reportáži už za pár minut.

0: Tak to byla v nočním radiožurnále vzpomínka na krále popu Michaela Jacksona. Už 2 týdny zasahují hasiči u požáru výškové budovy v bývalém zlínském továrním areálu. Teploty na požářišti postupně klesají, na některých místech se ale stále dá naměřit až 50 stupňů Celsia. Monitoring místa od začátku zajišťuje i dronová služba.
1: Skládá se to vlastně ze 2 částí, jedna je vlastně ovladač, druhý je samotný dron.
2: Pilot dronu Martin Dusík startuje jeden ze strojů, které hasiči už 13 dnů využívají u požárem zničené výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně.

0: respektive pro pana statika, že má možnost náhledu, jak to vypadá uvnitř budovy.
1: Holešovská stanice je aktuálně sídlem dronové služby Zlínského kraje.
0: Máme menší drony a větší drony. Dohromady aktuálně máme 7 dronů. Máme zde proškoleno a vycvičeno 24 pilotů, kteří mají základní znalosti a požadavky na let s dronem. K tomu tam máme dalších 11 pilotů, kteří můžou ovládat veškerou techniku, kterou momentálně disponujeme, a můžou ji ovládat u všech typů zásahu.
1: Na místě zásahu ve Zlíně se už vystřídalo 17 pilotů dronů z několika hasičských stanic. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnálu.
1: Nedávno byla vedra. Zejména obyvatelé měst zažívali krušné chvíle. Scháněli klimatizace, ventilátory, odjížděli ven, ale nebylo úniku. Jak města připravit na to, že klimatická krize neskončila? Je to jen tak zasadit strom? Stavějí se domy udržitelně s tím, že mají vnější žaluzie, zelenou střechu a nejlépe nedaleko přírodní jezírko? Téma pro expertku pro udržitelnou architekturu Kateřinu Eklovou.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Další zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Americký prezident Trump chce zavádět nová cla na dovoz zboží do USA. Tenistky Krejčíková, Bejlek, Bartuňková i Valentová prošly do osmifinále turnaje v Praze. A dnes bude zpočátku jasno, postupně začne přibývat oblačnost a předají se přehánky. Teploty